0: Tak jsme se snažili hrát, i když jsme byli o jednoho hráče méně.
1: Dnes mají Češi volný den, v pátek poletí do Španělska, kde v sobotu odehrají třetí zápas v Lize národů. A hokejisté Vítkovic opustili poslední místo Tipsport Extraligy. V šestém kole zvítězili v Olomouci 4-3 a na dně tabulky je vystřídala Mladá Boleslav, která podlehla Plzni 1-4. Vedoucí Třinec porazil Kladno 6-4, Hradec Králové Spartu 4-3, Pardubice vyhráli nad Českými Budějovicemi 5-2 a Litvínov nad Libercem 5-4 po nájezdech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 v Brně a v Brně uzavřený Pisárecký tunel. Na dálnici D1 počítejte s překážkou u Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 191 stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Projíždějte kolem opatrně. Na dálnici D35 čekejte omezení před Olomoucí ve směru z Lipníku nad Bečvou. Na kilometru 279 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. A teď projedete plynule. A v Brně je teď zavřený Pisárecký tunel ve směru k výstavišti. Provoz je zastavený kvůli nadměrně vysokému vozidlu. A můžete to objet po povrchu ulicemi Rybnickou a Pisáreckou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 12 místy až na 5 stupňů Celsia a ojediněle se mohou objevit přízemní mrazíky, kránu pak výjimečně i mlhy. Přes den bude jasno, v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. A na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Je to přesně tak, hladíte noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 14:00 a jdeme soutěžit. Dnes o CD Gramo Tingle Tangle od autorské dvojice Suchý šlitr. Jedná se o dosud nevydané nahrávky jejich pořadů z roku 1968, kam si zvali své hosty, a také je zde i bonusová nahrávka už z roku 1966. Máte-li tedy rádi písně a nezapomenutelný humor Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, tak s námi jednoznačně soutěžte, a to právě teď na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Shawn Mendes zazněl v nočním Radiožurnálu a teď je před námi soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má CD Gramo Tingle Tangle.
2: Dobrý večer.
1: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchý šlitr.
3: Co, že bychom si střihli tu zlomenou ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
1: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
0: Tak výhru jsme si připomněli a teď pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
4: Ano, dobrý den, dobrý večer, dobré ráno. Antonín.
0: Antoníne, já vás zdravím. V tuhle dobu chápu, že v tom má člověk trošku zmatek. Klidně můžeme si popřát dobré časné ráno, úplně bez problémů. Než se pustíme do soutěžení, tak pro vás budu mít rekapitulaci pravidel, přečtu vám soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
4: Je to jasné.
0: Tak jdeme na to. Dneska se budeme ptát na samotné divadlo Semafor. A zajímá nás, která z následujících zpěvaček nespojila svoji kariéru právě s touto scénou. Opakuji, nespojila svoji kariéru s touto scénou. Za A. Marta Kubišová, za B. Eva Pilarová, za C. Hana Hegerová.
4: Tak to bych řekl tu Martu Kubišovou, no ale nejsem si jistý.
0: No tak a říkáte Martu Kubišovou, nebo mám dát ještě?
4: Ano, říkám Martu Kubišovou, protože jsem si nejsem Pilarová určitě, jo, ale pak ještě nevím, jestli Hana Hegerová, ano nebo ne. Ale
0: tak, jestli říkáte Martu Kubišovou,
4: říkám.
0: Tak v tom případě to říkáte správně, ta spojila kariéru s divadlem Rokoko. Gratuluju.
4: Výborně, děkuju.
0: Není vůbec zač, jenom vás tady poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
4: Ano.
0: Díky moc.
4: Tak jo. Pěkný večer všem.
0: Děkujeme. A vy ostatní samozřejmě budete mít příležitost s námi o CDčko Gramo Tingle Tangle soutěžit i zítra v nočním Radiožurnálu v tradičním čase, tedy po 2. hodině.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Včas poznat, komu hrozí srdeční selhání a zasáhnout ještě předtím, než se objeví první příznaky. A u těch, kteří už jsou nemocní, léčit kromě samotného srdce také obezitu. Tímto směrem se vydávají nová doporučení Evropské kardiologické společnosti a část těchto změn už platí i v Česku. Mohou tak ovlivnit stovky tisíc pacientů i těch, kterým srdeční selhání teprve hrozí.
1: Někdy v létě, když jsem se teda zadýchával v práci, přikládal jsem to tomu, že kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
2: Jenže dušnost postupně sílila. 63letý pacient Lev z Brna byl často malátný, motala se mu hlava a těžko se mu dýchalo. V nemocnici pak lékaři zjistili takzvanou dilatační kardiomyopatii. Srdce bylo zvětšené a nedostatečně pumpovalo.
1: Vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo být něco vážnějšího, jako se srdíčkem a podobně, až teda mě bylo tady toto diagnostikováno, tak se začalo něco dít.
2: Jeho potíže tehdy ukázaly, že za zdánlivě běžnou dušností může být vážný problém se srdcem. Nová evropská doporučení ale chtějí jít ještě dál, tedy riziko odhalovat i u lidí, kteří zatím žádné potíže nepociťují.
3: V České republice je někde kolem 400 tisíc nemocných, kteří trpí chronickým srdečním selháním. A ještě další velké procento bude existovat mimo tuhle tu statistiku, kteří vlastně o tom svém onemocnění nevědí, nedostávají na něj žádnou léčbu.
2: Popisuje kardiolog Aleš Linhart z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Důležitý je proto včasný záchyt už při běžných prohlídkách u praktického lékaře, kterým pomáhá nový krevní test.
3: Pokud na ně pacient přijde, tak podle věku jsou odstupňována jednotlivá vyšetření, ale ta vyšetření se rozšířila, obohatila a cílí na včasné odhalení chronického onemocnění ledvin a srdečního selhání a dalších rizik, jako je třeba cukrovka nebo poruchy metabolismu lipidů, především vysoký cholesterol.
2: Riziko srdečního selhání, tedy podle Aleše Linharta, zvyšuje vysoký krevní tlak, nadváha a obezita, kouření, málo pohybu, ale taky třeba onemocnění ledvin.
3: Když srdce nefunguje, tak ledviny velmi pravděpodobně také budou trpět a obráceně, když nám ledviny selhávají a nebo když je máme nějak postižené, tak to srdce dostává také docela zabrat. A právě proto také v rámci těch preventivních prohlídek hledáme, jestli pacient nemá bílkovinu v moči a jestli funkce ledvin je pořád ještě dobrá.
2: Nová doporučení se ale nezastavují u samotného hledání nemoci. U některých pacientů se srdečním selháním a obezitou počítají také s léčbou, která pomáhá snížit hmotnost.
3: Pacienti s obezitou jsou velmi často ohroženi takovým zvláštním typem srdečního selhávání a nové léky, které se dají použít jako antiobezitika, čili léky na snížení váhy, prokázaly ve studiích, že jsou schopny zlepšit osud těch pacientů.
2: Evropská doporučení jsou přitom úplně čerstvá. V Česku ale podobný způsob prevence začal fungovat už začátkem letošního roku.
3: My jsme vlastně předběhli dobu, protože evropská doporučení pro srdeční selhání vyšla před 3 týdny. A v rámci těch doporučení se objevila klasifikace, kterou jsme převzali od našich amerických kolegů, která právě cílí na ty rizikové pacienty, ty, kteří ještě třeba vůbec žádné projevy nemají. A doporučuje, aby se u nich hledalo srdeční selhání právě za použití biomarkeru. A my už to děláme od ledna tohoto roku.
2: Českým lékařům tak z nových doporučení vychází především jeden úkol. Přesvědčit lidi, aby na prevenci nečekali až do chvíle, kdy se objeví první potíže. Karolína Burdová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Dávno už vím, že chodím já tě.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy má Monika Chmilová.
3: Masarykova základní škola v Pražském újezdu nad Lesy se dnes po zhruba týdnu znovu otevře. Zdravé děti se tak můžou vrátit do výuky. Počet nemocných po nákaze salmonelou mezitím vzrostl na 391. U 58 lidí potvrdili laboratorní testy. Všechny případy podle hygieniků spojuje jídlo ze školní jídelny, která vařila z vajec po datu minimální trvanlivosti. Obědy bude teď do školy dočasně dovážet externí firma. Případ prověřuje taky policie. Rusko v příštím roce plánuje vojenské výdaje v přepočtu zhruba 4 biliony 300 milionů korun. Jde o nejvyšší částku od začátku války na Ukrajině. Vyplývá to z dokumentů ruské vlády, ke kterým získala přístup agentura Reuters. Na letošní rok Moskva plánovala výdaje 3 biliony korun. Skutečnou částku ale nezveřejní. Rumunský soud nařídil 30-denní vazbu pro bývalého prezidentského kandidáta Kalina Georgeska. Rozhodnutí platí taky pro podnikatele Junela Rusena. Informoval o tom zpravodajský web Romania Insider. Rumunské úřady oba muže vyšetřují kvůli údajnému podvodu a vytvoření organizované zločinecké skupiny. Jde o třetí trestní případ, který se Georgeska týká. V dalších dvou čelí obvinění z údajných pokusů o šíření fašistické propagandy a o podkopávání ústavního pořádku. A Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně bude další 4 roky vést současný rektor Milan Adámek. Akademický senát ho včera zvolil ve třetím kole, ve kterém získal 20 z 38 hlasů. Adámek by měl do druhého funkčního období nastoupit 15. prosince. Ještě ho musí jmenovat prezident.
4: Sport.
3: Úvodní zápas nového ročníku hokejové NHL přinesl jediný gól. V prodloužení ho vstřelil švédský obránce Gustav Forsling a Florida díky němu vyhrála na ledě obhájců Stanley Cupu z Caroliny 1-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D5 za Rudnou a v Brně zavřený Pisárecký tunel. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na překážku za Rudnou. Na 7. kilometru sražená zvěř, kus v levém a hned potom v odstavném pruhu. Projíždějte opatrně, raději pravým pruhem. Na dálnici D35 čekejte překážku u Svitav ve směru do Hradce Králové. Hned za nájezdem na dálnici na kilometru 200 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. A v Brně je stále uzavřený Pisárecký tunel ve směru k výstavišti. Tunelem se pokoušelo projet nadměrně velké vozidlo a čidla zastavila provoz. Cesta po povrchu Rybnickou a Pisáreckou ulicí je volná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. A místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku

0: Ladíte noční radiožurnál a za necelé dva týdny čekají celé Česko další volby. Ty, ve kterých pravidelně o posty usiluje nejvíc kandidátů. Jde totiž o hlasování do obecních a městských zastupitelstev. A z toho vyplývá i to, že v nich častěji narazíme na jména lidí, které známe i osobně. Naši datoví specialisté se dali dohromady s reportérem Lubomírem Smatanou a celý tento týden vám nabídneme seriál zajímavostí, který jsme pojmenovali Volební perličky. Za chvíli se vydáme do Chýně poblíž Prahy.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Když se kavárník Tomáš Vančata přistěhoval do Chýně u Prahy, žilo tam zhruba 700 lidí. Po 20 letech se už může cítit jako starousedlík. Za tu dobu se totiž počet obyvatel Chýně rozrostl na víc než 5000 obyvatel. I proto je v jedné z nejrychleji rostoucích obcí v Česku věkový průměr pouhých 33 let, patří mezi nejnižší v Česku. A představte si, že právě tady skoro nikdo nechce kandidovat do zastupitelstva. Proto tam také dali dohromady jenom jednu kandidátku.
1: Nemáme na výběr, no já jsem říkala, to nemá cenu ani tam chodit.
2: Paní Božena je rodačka.
1: Prostě my už jsme starý, do toho nejdem, že jo, a ty mladý, já nevím, no. To by bylo třeba se zeptat někoho mladšího, že jo.
3: Zeptat se mladých není v Chýně problém. Noví obyvatelé sice tráví většinu dne v práci a do Chýně jezdí často jenom přespat. Ulicemi ale korzují mladé matky s dětmi.
4: Já vlastně tady hrozně spokojená jsem, protože mám pocit, že pro děti je tady spousta vyžití a možností.
2: A vás nikdy nenapadlo kandidovat?
4: Mně osobně ne, já mám pocit, že se snažím tady občas podílet na nějakých komunitních akcích a i to bývá poměrně těžký skloubit se dvěma malýma dětma.
3: Právě na rodičovské kandidovala před 12 lety Anna Chvojková. Bylo jí 33. Volby vyhrála, stala se starostkou a Chýni vede třetí volební období. Letos kandiduje znovu a bez konkurence.
5: Když pominu skutečnost, že jsme opravdu dobří, tak si myslím, že je to obecně nižší angažovanosti lidí, protože ty lidi, jak se sem stěhují, tak mají samozřejmě svých starostí dost. Nejdřív si zařizují bydlení, pak plodí děti, snaží se je umístit ve školce a ve škole a teprve pak je na řadě to, aby vůbec se zapojovali do toho veřejného dění. Takže si myslím, že tohle je jakoby jeden.
3: Tohle všechno už má za sebou Tomáš Vančata, který je na místní poměry v podstatě starousedlík. Do Chýně se přistěhoval před 20 lety, kdy tu žilo 700 lidí. Teď tu provozuje kavárnu.
6: Protože tu podnikám, tak tu nemůžu kandidovat.
2: Vy nejste trvalé bydlící,
6: tak? Ne, tady podnikám, tak si nemůžu dovolit, na jakou stranu bych se přihnutil potom při tom. Jako jste na vesnici, to znamená, když jste s Pepíkem, tak vám nebudou chodit lidi od Honzy.
3: Jestli ale kavárník na vesnici, není jisté. Úředně je Chýně městem, status získala před 3 lety a je tak nejmladším městem v Česku. Na druhou stranu se tu po ránu rozléhá kokrhání kohoutů a některé uličky mají ryze vesnický charakter. To se ovšem nedá říct o cenách pozemků v průměru kolem 10 000 korun za metr čtvereční.
7: Dneska si neumím představit, že bych šel naspátek do Prahy. Opravdu ne, ani náhodou.
3: Shodují se manželé, kteří raději zamlčí své jméno. Starostka Anna Chvojková vidí za jedinou kandidátkou ještě obecnější problém. Podle ní klesá ochota obyvatel věnovat svůj čas veřejným věcem.
5: Dřív nás chodilo hromady dobrovolníků cokoliv pořádat a pomáhat obci a teď už je to víceméně pár solitérních skupinek.
3: Rychlý růst města přitom pokračuje. Trvale přihlášených obyvatel v Chýně je podle starostky 5400. Ovšem dalších 1500 lidí tu bydlí prý bez razítka.
5: Chybí nám ještě jedna velká etapa, tam ještě 500 bytů.
3: I tak je Chýně největší obcí v Česku, kde mají jen jednu kandidátku. Proto má starostka a její seskupení vítězství jasné.
5: Kvalifikovaný odhad, kolik lidí přijde k volbám. Když nemají možnost volby, 10%.
3: Dodává Anna Chvojková, podle které prý nikdo z týmu nechce být starostou. Takže to v čele Chýně potáhne i 4. volební období za sebou. Z Chýně u Prahy, Lubomír Smatana, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Monika Chmilová.
1: Česko a Itálie chtějí spolupracovat na reformě emisních povolenek i při přípravě nadcházejícího unijního rozpočtu. Mimořádná daně na rafinérie ohrožuje podle společnosti Orlen Unipetrol investice i stabilitu trhu. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli i po druhé, Anglii podlehli 0-2 a dnes bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Itálie chce s Českem spolupracovat na reformě systému obchodování s emisními povolenkami. Po jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem z hnutí ANO to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. V Praze zdůraznila, že systém povolenek nesmí vést ke zdražování energií.
3: Italská premiérka Giorgia Meloniová ve Strakově akademii uvedla, že Itálie a Česko vypracovali balíček témat pro říjnový summit lídrů v Bruselu. Obě země navrhují změny v systému ETS 1, který se týká povolenek v průmyslu. Praha i Řím chtějí, aby obchodování s povolenkami bylo transparentnější a neohrožovalo konkurenceschopnost Evropy ve světě. Meloniová si s Babišem vyměnila taky akční plán, který má prohloubit spolupráci v průmyslu, bezpečnosti i kultuře.
4: Skutečně velká věc. A to je společná výstava o Pompejích a Herkulaneu.
3: Česko a Itálie chtějí podle Babiše tuhle výstavu uspořádat v roce 2028. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Společnost Orlen Unipetrol kritizuje mimořádnou daň na rafinérie, jejíž návrh minulý týden schválila vláda. Podle firmy, která jako jediná v Česku provozuje rafinérie, daň ohrozí investice i stabilitu trhu s pohonnými hmotami. Firma, která je podle svých slov součástí kritické infrastruktury, má podle mluvčího Pavla Kajndla pochybnosti, jestli je daň v souladu s ústavním pořádkem. Vadí hlavně to, že daň působí zpětně a dopadá jen na jedinou společnost.
5: Protože zpětně mění podmínky pro podnikání v tomto roce. Navíc budou ohroženy naše investice do stability výroby pohonných hmot a zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Každá miliarda odvedená na této dani bude chybět při financování modernizačních a rozvojových projektů, bez kterých nebudeme plnit přísné unijní podmínky.
1: Kvůli vysokým cenám pohonných hmot rozhodla vláda minulý týden o zastropování jejich cen, o snížení spotřební daně na naftu a právě taky o návrhu mimořádné sektorové daně pro rafinérie. Ta má platit v letech 2026 a 2027. Základní škola v Kravařích zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře ho až magnetem učitel po vyučování. Podle ředitele Lukáše Kravného měla sice škola zákaz používání telefonů ve školním řádu, děti ho ale porušovaly, proto zavedl nový systém.
6: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům ulevím.
1: Sport. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů znovu nebodovali. Po prohře s Chorvatskem podlehli v Edenu Anglii 0-2. Utkání výrazně ovlivnilo vyloučení Pavla Šulce, který dostal červenou kartu po zákroku na Andersona a zásahu asistentů u videa. Češi pak v oslabení dvakrát inkasovali. O klíčovém momentu mluvil po zápase reprezentační kouč Santi Denia.
7: Nebyla to chyba, takové momenty fotbal přináší. Ztratil míč a chtěl ho hned získat zpět. Šulcovi věříme, je pro tým důležitý, ne pro další zápas, ale do budoucna určitě. Je to velmi dobrý hráč.
1: Další zápas čeká český tým v sobotu v Ovědu proti mistrům světa ze Španělska, kteří porazili Chorvatsko 4-1 a v Lize národů zůstávají 100%.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D35 u Svitav i ve Strahovském tunelu v Praze. Na dálnici D35 opatrně na začátku dálničního úseku u Svitav ve směru na Hradec Králové. Na kilometru 200 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. V Praze pozor na vjezdu do Strahovského tunelu od Smíchova ve směru na Břevnov. Uvízla tam porouchaná dodávka, projíždějte opatrně. V Brně už projedete Pisáreckým tunelem i ve směru k výstavišti. Už se podařilo vyřešit situaci s nadměrným nákladem. A v Opavě se dnes v noci pracuje na silnici 46. V Ratiborské ulici opravují vodorovné značení. Provoz je omezený mezi Zámeckým a Nádražním okruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno, postupně až polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
0: Společnost vám dělá noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 3 hodině a při poklidnou poslední zářijovou noc. Někteří opustili své domovy jenom s doklady a několika drobnostmi, které při evakuaci stihli popadnout. Na Ukrajině žije odhadem až 4 miliony vnitřně vysídlených lidí, tedy uprchlíků ve vlastním státě. Těm nejohroženějším přesídleným do Charkova pomáhají i Češi a víc k tématu přidáme za okamžik.
2: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.
10: Never did believe what I couldn't see.

0: Mezinárodní centrum pro sledování vnitřně vysídlených lidí varuje, že počet takových osob se za posledních 10 let ve světě zdvojnásobil. Zatímco v roce 2016 žili jako uprchlíci ve svém vlastním státě necelých 40 milionů lidí, dnes už je jich přes 82 milionů. Jenom na Ukrajině jsou vnitřních vysídlenců 4 miliony. O ty nejzranitelnější evakuované z frontových měst se v Charkově stará organizace Člověk v tísni.
1: Náš dům měl 8 vchodů a 3 z nich zasáhly při útocích. Mezi nimi i ten, kde jsem žil já. Ten dům hořel 3 dny a nebyl nikdo, kdo by ho hasil.
2: Vzpomíná pan Oleksandr na své poslední dny v Kupiansku před 2 lety. Pak ho evakuovali do Charkova. U sebe měl jenom telefon a dokumenty. Nic jiného si ze zničeného bytu vzít nezvládl.
1: Je tu docela chladno a taky je to tu trochu stísněné. Když jsem sem přišel, měl jsem jen 2 tašky, tak to nevadilo. Ale teď mám spoustu věcí, protože v kostele mi dali zimní oblečení a také nějaké nádobí. Taky tu žiju sám.
2: Pan Oleksandr je vdovec. Jeho žena zemřela 7 měsíců před válkou.
1: Dcera s námi nežila, žije v Kanadě. A můj vnuk žije v Irsku. Jednou mi zavolal a řekl, že se už na Ukrajinu nevrátí.
2: Vypráví a ukazuje přitom v telefonu fotku svého syna a jeho partnerky z porodního sálu. V náručí mají novorozence.
3: Naším běžným klientem v tomto centru jsou starší lidé, často osamocení lidé, lidé s postižením, lidé, kteří potřebují neustálou asistenci a pečovatelskou službu. Víte, s ubytováním pro vnitřně vysídlené je na Ukrajině spousta problémů. Není dostatečná kapacita a ta místa, která pak pro příjem evakuovaných slouží, tomu většinou vůbec nejsou přizpůsobená.
2: Popisuje Dmitro z organizace Člověk v tísni, která mnoha lidem z Charkovského centra pro vnitřně vysídlené pomáhá například s vyřízením nových osobních nebo právních dokumentů. Poskytuje jim ale i psychologickou pomoc či prostředky pro pokrytí nákladů na lékařské vyšetření. Z Charkova Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Miley Cyrus zazněla v nočním radiožurnálu a pojďme na další téma. Ochránci přírody včera na čtyřech místech vypustili do řek Moravy a Dyje přes 2000 jeseterů. Očipované ryby pocházejí z rybníkářství Pohořelice. Jeseter je původní druh velkých evropských řek. V dnešní době je ale kriticky ohrožený. Ekologové se snaží obnovit i podmínky, které jeseteři potřebují k životu.
1: Tak první už si pluje.
2: Ochránci přírody přivezli jesetery v okysličených nádržích a po zhruba 80 kusech je nejdřív přesunou do menší kádě, no a potom už do řeky Dyje, popisuje zástupce ředitelky České pobočky Světového fondu na ochranu přírody Jan Freidinger.
3: Lehce ji ponoříme, aby tam natekla ta říční voda, aby se aklimatizovali. Už prostě čekáme, až oni vyplujou.
2: Všech 2100 ryb před převozem očipovali, trvalo to 2 dny.
3: My budeme ty data sbírat, budeme dělat monitoring a to bude sloužit jako podklad nějaké studie, která by vlastně nadizajnovala, jak by ta ochrana jesetera v budoucnu mohla vypadat nejen tady na Dyji, ale i na řece Moravě. Ten jeseter je takový lakmusový papírek té řeky. Kde se daří jeseterům? To vlastně ukazuje, že ta řeka je v pořádku, že je zdravá.
2: Jeseter za posledních 150 let z přírody téměř vymizel, vysvětluje Freidinger.
3: Z velké části díky pytláctví, díky kaviáru, který se stal cenou komoditu, ale samozřejmě ten jako největší hřebíček do rakve byla stavba přehrad, Železná vrata, Gabčíkovo a podobně.
2: Ochránci přírody tady zmínili, že jeseter se dá přirovnat vlastně k české verzi žraloka, popisuje ichtyolog Jiří Křesina.
4: Stará vývojová vlastně větev, má takový pěkný, sympatický čumáček, který při vysazování vystrkuje rád z vody. Samozřejmě je přizpůsobený na život u dna té řeky, kde svýma ústama, které jsou situovány na spodní straně toho těla, získává tu potravu, dá se říct, ze dna.
2: Původně chtěli ochránci přírody vysazovat ryby už před létem. Jeseter je ale citlivý na vysoké teploty a proto to odložili až na podzim. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Je přesně 3:30. Vysíláme zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Voda v okolí Odoleny vody zůstává kvůli kontaminaci olovem dál nepitná. Úterních 33 zveřejněných rozborů přitom neprokázalo překročení povoleného limitu. Omezení platí pro zhruba 15 000 lidí ve 12 obcích. Pitnou vodu jim zajišťují cisterny. Vodárny pokračují v kontrolách a proplachování sítě. Policie mezitím prověřuje možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Americkým jednotkám dneškem končí lhůta pro stažení posledních vojáků ze základen v Iráku. Podle iráckých bezpečnostních expertů ukončení americké vojenské přítomnosti může posílit postavení pro iránských milic v zemi. Varují taky před možným návratem dalších odpůrců Spojených států, včetně takzvaného Islámského státu. Irácké ministerstvo obrany podle stanice Al Jazeera uvedlo, že vztahy mezi Irákem a koalicí vedenou Spojenými státy budou pokračovat. Španělsko do konce října prodloužilo sezónu boje proti lesním požárům. S odvoláním na ministerstvo vnitra o tom napsal deník El País. Podle něj tak toto období bude poprvé trvat 5 měsíců, což je o 15 dní déle než loni. Prodloužení úřady odůvodnili tím, že chtějí udržet v provozu opatření do doby, než se riziko výrazně sníží. Španělsko letos postihly rozsáhlé lesní požáry. Podle údajů resortu při nich zahynulo 21 lidí. A Frýdecko-Místecká nemocnice postaví ve svém areálu nový multifunkční pavilon. Půjde o budovu nezávislou na dalších odděleních, která bude schopná fungovat samostatně v případě epidemie. Lékaři budou mít k dispozici 2 operační sály, rentgen, sono, CT a taky jednotku intenzivní péče. Sport. Fotbalisté české reprezentace prohráli i druhý domácí zápas v Lize národů. V pražském Edenu podlehli Anglii 0-2. Teď je čekají 2 duely v zahraničí, nejdříve v sobotu ve Španělsku a pak příští úterý v Anglii. A dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso bude závodit ve Formuli 1 i příští rok, kdy mu bude 46 let. Španělský pilot prodloužil o další sezónu smlouvu s týmem Aston Martin. Stáj to oznámila na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Průhonic i ve Strahovském tunelu v Praze. Na dálnici D1 pozor na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ve sjezdu na Průhonice na 6. kilometru vyteklo palivo z porouchaného vozidla. Na místo jedou hasiči, projíždějte opatrně. A v Praze čekejte překážku také ve Strahovském tunelu. Na výjezdu od Smíchova ve směru na Břevnov stojí porouchaná dodávka, i tam opatrně. Na dálnici D35 čekejte omezení před Olomoucí ve směru od Lípníku nad Bečvou. Na kilometru 279 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. A s novým omezením počítejte na silnici 38 z Moravských Budějovic do Znojma. U Blížkovic a u Grešlového Mýta budou opravovat vozovku. Do poloviny října tam budou řídit provoz semafory k Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno, postupně až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A teď si poslechněte dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Benjamin Netanyahu se v neděli setkal s prezidentem Spojených arabských emirátů.
6: Cílem podle Channel 12 bylo prezidenta přesvědčit, aby popřel, že izraelského premiéra varoval před útokem Hamásu 7. října 2023.
7: Magazín The Atlantic napsal, že Jeruzalém se snažila upozornit na možný útok rovněž Káhira. Informaci

0: Ze 7. října 2023 mělo v Tel Avivu přistát letadlo se šéfem egyptských tajných služeb. On chtěl varovat Izrael před úderem Hamásu, alespoň to teď tvrdí magazín The Atlantic s odvoláním na blízkovýchodní americké i evropské zdroje. Je tam skutečně řada opěrných bodů, tak jak o tom Atlantic píše. Skutečně se tehdy měl sejít i s izraelským premiérem šéf tajných služeb Egypta?
1: Tak samozřejmě podle těch zpráv, které máme právě z Atlantiku, ale i z izraelských médií, tak to není úplně jasné, ale zřejmě ano, zřejmě mělo dojít ke schůzce mezi izraelským premiérem a právě Abbasem Kamelem, šéfem egyptského zpravodajství. A ta schůzka měla být velmi krátká, vlastně to egyptské letadlo přistálo v Tel Avivu jenom na vlastně několik málo minut, dalo by se říct. Ono je strašně zajímavá zpráva už jenom to, že vlastně tam šéf egyptského zpravodajství přistál, protože ono už je skoro jakoby jedno, co přesně řekl, ale ten fakt, že opravdu přijel na takhle velmi krátkou schůzku.
0: 67 minut píše Atlantic.
1: Přesně tak, značí, že měl opravdu velmi důležitou zprávu, kterou chtěl předat osobně.
0: Takže se nemohlo stát, že by přiletěl, 67 minut by byl v Izraeli a nesetkal by se s někým, ať už by to byl nebo nebyl Benjamin Netanyahu, tak s někým jako vysoce politicky postaveným v Izraeli.
1: No, to určitě ne, protože přeci jenom on je tak významná postava, že by se nesetkal s někým, kdo by mu nebyl roven. Samozřejmě tam je otázka, jestli to byl přímo Netanyahu, ale i kdyby to přímo Netanyahu nebyl, tak si myslím, že by se to musel dozvědět, protože ta zpráva musela být velmi naléhavá.
0: Benjamin Netanyahu byl později toho dne v Jeruzalémě na připomínce 50. výročí jomkypurské války. Bavíme se stále o tom období těsně před útoky v roce 2023, těsně před těmi útoky 7. října. A podle Atlantiku se pak Netanyahu účastnil tajné bezpečnostní schůzky, po které měl Hamásu odklepnout jakési ekonomické ústupky. Já vím, že se tehdy řešilo hodně udělování pracovních víz, demonstrovalo se kvůli tomu, byl uzavřen na čas i ten průchod nebo přechod v Eresu. Tak týkaly se ty ústupky právě tohoto tehdy?
1: Tak je potřeba říct, že vlastně už několik let, bavíme se někdy od roku 2023, probíhala jednání mezi Izraelem a Hamásem. A právě cílem mělo být uvolnění té situace, zlepšení té situace v Gaze a součástí toho právě měly být různé ekonomické programy. Dokonce se mluvilo o vytvoření nějakých zón obchodních na hranici mezi Egyptem, Izraelem a Gazou, kde by mohly být právě zaměstnání lidé z Gazy. Samozřejmě se také jednalo o to, kolik Gazanů bude moci pracovat v Izraeli, protože před 7. říjnem vlastně na těch výdělcích bylo závislých několik tisíce lidí z Gazy. Takže tam ta jednání byla a vlastně zdá se podle toho, co víme právě z různých zdrojů, především tedy za Arecu, že vše nějak se zpozdilo kvůli tomu, že součástí těch jednání mělo být, že Izrael získá zpátky 4 Izraelce, respektive jejich těla, a výměnou za to bude propuštěno a teď je otázka, kolik Palestinců zpátky do Gazy. A na tom zřejmě ta jednání ztroskotala, ale každopádně právě z toho, co jsme se dozvěděli, je, že Benjamin Netanyahu velmi otálil s těma jednáníma, že už mnoho věcí bylo dojednáno, zdálo se, že opravdu tentokrát to k něčemu povede, ale Benjamin Netanyahu, protože to je jeho styl, vlastně odkládat rozhodnutí, tak to zřejmě přetáhl natolik, až došlo, k čemu došlo, a pak už samozřejmě nebylo o čem jednat.
0: No, Kamel, prý Izraelce varoval přímo slovy, pokud něco neuděláte, vymstí se vám to, a mělo se to ten apel týkat nějakých těch ekonomických ústupků, tak mě jenom zajímalo, jestli nakonec teda Netanyahu ale skutečně nekonal, jestli něco neudělal, když teď nejenom teda Arec, ale i třeba Atlantic píše o tom, že prostě nedělal a ignoroval ty hrozby.
1: No, samozřejmě je otázka ta časová schoda, jestli už to přišlo příliš pozdě, ale vlastně co víme z těch různých zpráv právě z Atlantiku, z New Yorkských Timesů nebo za Arecu především, tak Hamás měl Yahya Sinwar konkrétně, ten autor toho 7. října, měl posílat Izraelcům zprávy, že ztrácí trpělivost a že chystá něco velkého. On používal slovo zilzal, což znamená něco jako zemětřesení, a chtěl tím zřejmě donutit Izraelce, aby opravdu už s těmi ekonomickými ústupky neotáleli. Samozřejmě je tam i nějaká další varianta, že to celé byl stejně trik, že možná prostě Sinwar chtěl jako vyzkoušet Izraelce po té, co by k nějakým ústupkům třeba došlo, tak by se vše uklidnilo. nesplnilo a stejně tam ten plán na 7. říjen byl, ale to jsou samozřejmě všecko jenom spekulace. Každopádně zajímavá zpráva je, že vlastně Benjamin Netanyahu v těch jednáních s Hamásem postoupil poměrně daleko a můžeme jenom spekulovat, proč je nedotáhl do konce, jestli

0: To byl třeba to byla i obava z jeho vlastních koaličních partnerů, protože samozřejmě to jsou představitelé, kteří si nepřejí příliš nějaké ústupky vůči Palestincům. Mluvíme právě o těch extremistických stranách Ben-Gvira nebo třeba i Tamara Smotriče.
1: Jenom abychom nechodili kolem a řekli to napřímo, tak Hárec psal o tom, že nejenom, že měl tedy, o čem píše Atlantic, přijet ten šéf egyptských tajných služeb do Izraele, ale že si měl Benjamin Netanyahu volat s prezidentem Spojených arabských emirátů Zaidem taky asi 10 nebo 14 dní před těmi útoky ze 7. října. A Zaid měl rovněž apelovat na ekonomické ústupky a sklidnění situace na západním břehu. Izraelská vláda odmítá, že by ta návštěva šéfa egyptských tajných služeb proběhla a že by ten telefonát taky proběhl.
2: Zprávy v médiích jsou nepravdivé. Pan premiér nedostal před 7. říjnem roku 2023 od Spojených arabských emirátů žádné varování. Pokud nějaké relevantní informace existovaly, byly předány prostřednictvím zpravodajských kanálů obou zemí.
1: Dokonce teď podle izraelského kanálu 12 měl Benjamin Netanyahu o víkendu cestovat přímo do Spojených arabských emirátů, aby jednal se Zaidem osobně a řekl mu, aby popřel ty informace o tom telefonátu jako takové. Jak moc jsou ty informace důvěryhodné, že ta varování měla přicházet a že je měl Benjamin Netanyahu tedy ignorovat, když samotná izraelská vláda říká, to se takhle vůbec nestalo.
0: No to je právě vlastně ta velká debata a zdá se, že ty informace, že ty telefonáty, respektive ta schůzka s egyptským představitelem, že proběhly, tak ty přichází z velmi důvěryhodných zdrojů. Haarec se měl vlastně odkazovat na 3 zahraniční zdroje lidi, kteří měli dokonce být u toho, u té konverzace právě s prezidentem Arabských emirátů Bin Zaidem. Potom to vlastně potvrdili New Yorkské Timesy a potvrdil to i Atlantic, takže těch zdrojů je několik a vlastně všechny přichází od médií, která opravdu jako si myslím neotisknou úplně ledacos.
1: A Hárec taky zároveň cituje vlastně informace z knihy, která teď vychází.
0: Přesně a vlastně ten článek v Haarecu, který to celé spustil, je výsledkem 2 autorů a jejich práce a vlastně to byl ten článek je pouze zkrácená verze shrnutí té knihy. Takže myslím si, že to mají ozdrojované poměrně dobře a samozřejmě, jak si Benjamin Netanyahu vše popírá, ta jeho cesta narychlo je poměrně zajímavá. Každopádně od Bin Zaida jsme žádnou reakci neslyšeli ve smyslu, že by něco popřel. On řekl, že prostě všechny kanály s Izraelem jsou otevřené a že spolu budou i nadále sdílet i citlivé informace a myslím, že více už se k tomu nevyjádřil. Ale každopádně samozřejmě je to velké téma. Je potřeba si uvědomit, že Izrael čekají volby 27. října a že se to stává tématem číslo 1 těch voleb, což si myslím, že samozřejmě Benjamin Netanyahu nechce. Možná by bylo dobré říct, že ani jeden z těch zdrojů, alespoň co víme, neřekl Netanyahovi nebo někomu vysokému v rámci izraelské politiky, přijde 7. říjen, bude to takto vypadat. Ta varování byla více obecná, byla to varování typu prostě situace v Gaze není dobrá a něco velkého se chystá. Jo, takže aspoň z toho, co my víme. Jo, takže nebyly tam úplně z toho zřejmé detaily, ale pochopitelně, když to ještě spojíme s tím, jaké informace měli Izraelci ze svých vlastních zdrojů, od svých tajných služeb, ať už to byl vlastně ten plán, kterému se říká Zeď Jericha, což byl ten detailní plán vypracovaný Hamásem, který se dostal do rukou izraelského vojenského zpravodajství, anebo ty zprávy o tom, že na hranici s Gazou probíhají různá podivná cvičení a přichází tam lidi, kteří tam normálně nechodí, tak už samozřejmě jsou to indicie, které si měli Izraelci dát dohromady. A to je, myslím, vlastně to největší varování, že tam bylo velké podcenění a otázka je, proč k tomu ocenění došlo a to si myslím, že bude předmětem těch budoucích vyšetřování.
1: A propo tajná služba Shin Bet se už obrátila na úřad vojenského cenzora kvůli tomu, co zveřejnil kanál 12, protože ty informace měly být na veřejnosti dřív, než vůbec se vrátilo letadlo s Benjaminem Netanyahuem zpátky do Izraele, to ještě k té víkendové cestě. Vůbec by mě ale zajímalo, Jak je možné, když se bavíme teda o těch dvou událostech, jednak ta návštěva z Egypta a jednak ten telefonát ze Spojených arabských emirátů, jak to, že v Egyptě a v Emirátech o tom měli takhle dopředu vědět? Jak se to k ním dostalo?
0: Tak co se týče Egypta, tam ty informace přesně nemáme, ale můžeme předpokládat, že prostě Egypt opravdu ví velmi dobře o tom, co se děje v Gaze. Egypt byl vždycky tím prostředníkem mezi Hamásem a Izraelem a ty kontakty tam jsou jako velmi, velmi pevné a Egypt ví, komu zavolat, když chce vědět, co se děje v Gaze. Co se týče toho druhého příběhu, to znamená ty Emiráty, tam si myslím, že to je velmi zajímavé, protože vlastně, jak jsem říkala, Izrael byl už od toho roku 2023 v jednání s Hamásem a používal k tomu prostředníky. A jedním z těch prostředníků byl Abu Zaida, což je člověk, který je vysoký představitel Fatahu, nicméně je to člověk, kterého respektují právě i představitelé Hamásu, což jsou jinak dvě organizace, které vlastně jsou spolu ve velkém politickém boji v rámci Palestiny. A tento člověk vlastně byl takovým prostředníkem mezi izraelským Shin Betem a právě Hamásem. A on sám tvrdí, a on to vlastně zveřejnil na Facebooku poté, co celá ta aféra vyšla nebo se stala veřejnou, on tvrdí, že opravdu měl pocit, že ta jednání jdou dobrým směrem a že už je to jenom otázka času, než se Izraelci s Hamásem dohodnou.
3: Byl jsem přesvědčen, že se podaří dohody dosáhnout. Moje role spočívala v tom, aby se Gaza nedostala do situace, v níž se dnes nachází.
0: A najednou, jak Netanyahu nebyl schopen to rozhodnutí udělat, tak na něj začal tlačit Sinwar. A vlastně mu vzkazoval, řekněte Izraelcům, dejte Izraelcům vědět, že pokud se nerozhodnou, pokud něco neudělají, tak já chystám něco velkého. A on se tato palestinská spojka dostal do poměrně velkého tlaku a teď nevěděl, s kým přesně má mluvit. Bál se, že vlastně Shin Bet ho nařkne z toho, že spolupracuje se Sinwarem. Takže on se nakonec obrátil na svého přítele, což byl Palestinec, který před mnoha lety emigroval právě do Emirátů, který má dobrý vztahy s vysokými představiteli v Emirátech. Takže přes něj vlastně se ta informace dostala až k samotnému šejchovi, který po nějaké době to vyhodnotil, že to je natolik závažné, že opravdu mu stojí za to vzít telefon a zavolat přímo izraelskému premiéru. Takže takhle se to vlastně odehrálo a myslím si, že spoustu detailů se teprve ještě dozvíme, protože ta důležitá informace je, kterou si bude muset vyřešit Izrael, kdo věděl co. Do jaké míry Benjamin Netanyahu ty informace sdílel například právě s Shin Betem, do jaké míry Shin Bet sdílel naopak informace s Netanyahuem, je potřeba připomenout, že jsou to měsíce, kdy je Izrael v obrovské vnitropolitické krizi, kdy v Izraeli probíhají demonstrace proti vládě a její navržené justiční reformě, kdy otevřeně vlastně bezpečnostní složky, jako je Mossad, jako je armáda, částečně zřejmě i Shin Bet, se vlastně staví proti té justiční reformě. Benjamin Netanyahu se pravidelně neschází s těmi představiteli, protože prostě je považuje za nedůvěryhodné, za vlastně nějaké představitelé spíše té opoziční strany. To všechno samozřejmě sehrálo roli a je potřeba říct, že Yahya Sinwar, který vlastně byl v Gaze, že velmi dobře znal a četl tu izraelskou politiku, takže to mohlo také sehrát svou roli v tom plánování toho 7. října.
1: Vy jste mi tehdy, když jsme natáčeli o 7. říjnu, krátce poté řekla, že se Benjamin Netanyahu víc zajímal o sebe než o Izrael, tak možná to do celého toho kontextu tak trochu zapadá. Současně se ale musím zeptat, nakolik on měl důvod věřit těm informacím nejenom z Egypta, ale právě třeba ze Spojených arabských emirátů. Zas tak dlouho právě třeba z Emiráty v dobrých diplomatických vztazích nebyl.
0: Tak samozřejmě je otázka, jak si mohl věřit nebo nemusel věřit Emirátěnům. Co se týče Egypťanů, tak s těmi Izrael spolupracuje mnoho let. A jak říkám, velmi často, když bylo potřeba něco dohodnout s Hamásem, tak k tomu byl právě pozván Egypt. Takže tam si myslím, že by ta nějaká důvěra měla být, protože prostě už spolu spolupracují jako desítky let vlastně od mírové dohody v roce 1979. Navíc věřil, nevěřil, to možná není ta otázka. On samozřejmě měl oslovit svoje tajné služby, především tedy Shin Bet a vojenské zpravodajství a říct, podívejte se, toto jsou nějaké informace, které se ke mně dostávají. Chci, abyste mi to prostě vyvrátili, potvrdili, řekli, co budeme dělat, jo? Nebo navrhli různé scénáře. A říká, musíme si počkat na nějaké vyšetřování, které v Izraeli prostě ještě neproběhlo, ale ukazuje to, že zřejmě Benjamin Netanyahu si byl tak naprosto jistý tím, že Gaza není ten problematický region, že je třeba se soustředit na západní břeh, že je třeba se soustředit na Írán, na Hizbalách, že prostě Gaza je pacifikovaná. A tam se tedy krutě spletl, ale není sám. Jo? Tam je potřeba zmínit, že vlastně ten bezpečnostní aparát ty informace, které měl, také vyhodnotil špatně. Jo? Takže tam se prostě jako jeden podporoval druhého a nakonec se to Izraeli strašně vymstilo a je velmi zajímavé právě vidět a vlastně strašně smutný vidět, že Izrael dostával tolik různých indicí, že se něco chystá, ne co se přesně chystá, kdy se to chystá, ale že prostě ta situace jaksi bublá a že vybuchne a že tentokrát to nebude, nevím, několik desítek raket, které poletí z Gazy na Aškelon nebo někam dál, že tentokrát to bude něco většího.
1: To brutální podcenění celé té situace a pak jsme to mohli vidět, jak se to moc vymstilo Izraeli 7. října roku 2023. Připomíná vám to něco z minulosti? Já jsem o tom krátce mluvil s bývalým blízkovýchodním zpravodajem České televize v Izraeli Jakubem Santo, který zmínil a má v tom patrně pravdu, zmínil rok 1973.
0: Tak vlastně před Jomkypurskou válkou právě v roce 1973, která Izrael překvapila, ještě ho překvapila vlastně v ten nejsvětější den, kdy opravdu většina Izraelců je doma, spousta vojáků byla doma, tak vyšetřování ukázalo, že vlastně tam ty zprávy byly, že Izrael se mohl připravit a byla tam určitá jaksi nabubřelost, velmi vysoké sebevědomí po šestidenní válce, kdy vlastně Izrael na základě dobrých zpravodajských informací byl schopen během strašně krátké doby uštědřit těm svým nepřátelům obrovskou porážku a samozřejmě jako na tu psychiku v Izraeli to mělo velký vliv a myslím si, že opravdu to bylo jako mnoho let takového pocitu, že vlastně nám se nemůže nic stát. A pak přišel ten Jom Kippur roku 73 a ukázalo se, že ta situace je jiná. A
1: ten možná, vojenský útok Sýrie a Egypta.
0: Přesně tak, ten vojenský útok těch dvou velkých nepřátel tehdy Izrael. A možná, že by se to dalo jako připodobnit tomu, že prostě Izrael si připadal vůči Gaze silný, že má všechno pod kontrolou, neuvědomil si, že prostě nemá dostatečně jako dobré zpravodajství z Gazy, že ten pocit, že se nemůže nic stát, převládl nad těmi fakty, která vlastně přicházela do Izraele z různých zdrojů. No a to je samozřejmě něco, z čeho v minulosti by se Izrael poučil. Teď je to mnohem komplikovanější, protože vlastně, a to je ten rozdíl mezi tím rokem 73 a tím, co se děje dnes, ta vláda, konkrétně Benjamin Netanyahu, vlastně blokují to vyšetřování. Ono už se vyšetřovalo na úrovni armády, na úrovni tajných služeb, dokonce rodiny těch postižených, jejichž příbuzní zemřeli nebo byli uneseni toho 7. října, tak dali dohromady vyšetřovací komisi z různých vysokých vojenských představitelů a ty přišli s nějakými závěry, ale samozřejmě nikdo z těch lidí nebo komisí nemá přístup k těm všem tajným informacím.
1: Jak je možné, že tohle Benjaminu Netanyahovi prochází tedy v Izraeli, že stále ještě nevznikla vůbec ta vyšetřovací nezávislá vyšetřovací komise?
0: No, je to vlastně obrovský skandál. Myslím si, že to jasně ukazuje, že Benjamin Netanyahu má obavy, k čemu by ta komise dospěla, protože v minulosti ty komise opravdu ukázaly na ty vysoké představitele, politické vysoké představitele, a on se snažil tu komisi poskládat politicky, zatímco v minulosti vždycky předsedal šéf nejvyššího soudu a byla nezávislá, tak on se snaží, aby ta komise byla vládní, tudíž pod kontrolou vládních představitelů. Tomu nakonec zatím neprošlo, zastavil to nejvyšší soud a čeká se na výsledky voleb. Jo, ale je to samozřejmě pro Izrael strašně jako špatná zpráva a samozřejmě to přispívá k tomu, že spoustu lidí přestává důvěřovat tomu státu, jo, protože jedna věc je, že se stane chyba a v tomto případě obrovská a druhá věc je, že je prostě jako potom schopnost to vyšetřit a ukázat na ty lidi, kteří za to jsou zodpovědní. A je potřeba ještě taky zmínit, že nejvyšší představitelé armády, tajných služeb, všichni odstoupili. Tam to vedení je kompletně nový, ale v rámci toho politického establishmentu neodstoupil nikdo.
1: A jsou to lidé, kteří mohou prohrát v těch volbách, které se teď připravují a chystají na 27. říjen. Proti Benjaminu Netanyahuovi vznikla i poměrně široká koalice opozičních lídrů.
4: Shanim Kadima.
0: Tak samozřejmě prohrát může, ale ty průzkumy předvolební ukazují, že to bude velmi těsné. A vlastně ten, řekněme, protinetanyahovský tábor a ty netanyahovský tábor, tak mají, mění se to průzkum od průzkumu, třeba 53, 54 křesel vůči 51, nebo je to úplně rovnocené. A vlastně je tam ten šedivý střed, to jsou ty arabské strany, které ten protinetanyahovský tábor nejsou schopny a ochotny otevřeně jako přizvat do té koalice, přitom tam samozřejmě přirozeně patří. Takže k té 61, to znamená k té většině v Knesetu, se zatím vlastně ani jeden z těch táborů neblíží. Takže sice Likudu malinko ta čísla klesají a už není nejsilnější stranou, ale zatím vůbec není jisté, kdo nakonec bude tu koalici dávat dohromady a jestli vůbec bude možné dát dohromady jako většinovou koalici. Myslím si, že můžeme počítat i s nějakým jako scénářem, že to dopadne úplně jinak, že se tam nakonec ty strany přeskládají nějak jinak, protože tak, jak to v tuto chvíli stojí, to znamená anti-netanyahovský tábor a pro-netanyahovský tábor, tak prostě zatím nemají dost hlasů. Ale já za sebe musím říct, že mě vlastně to překvapuje, že toto téma není nějaké pojítko, jo? Že vlastně většina Izraelců by si měla říct, že přeci po té, co se stalo 7. října, že není možné znovu toho samého lídra do té pozice zvolit opětovně, ale mnoho Izraelců si myslí, že bez Netanyahu, aby ta situace byla ještě mnohem horší. No.
1: Vy už jste mi totiž v říjnu 2023 říkala, že to prostě nemůže politicky ustát Netanyahu, teda, že se to nebude měnit v momentě, kdy trvá konflikt, ale poté, stejně jako to tehdy neustála ani Golda Meirová v roce 74 pár měsíců potom zahájení jomkypurské války.
0: Já si myslím, že i proto Netanyahu vlastně ten konflikt udržuje v chodu. Jo, on už samozřejmě neprobíhá v takové intenzitě v Gaze jako předtím. I ta válka s Íránem samozřejmě už neprobíhá naplno, ale jako myslím si, že pořád tam panuje taková jako atmosféra a Netanyahu se to snaží udržovat, že prostě Izrael jako je ve válce, že je to jenom otázka času, než třeba bude další kolo války s Íránem, že vlastně tam pořád ještě jako nenastal nějaký klid, jo, kdyby se začalo řešit, co se stalo, proč se to stalo, v jaké míře se to stalo, což je něco, co vlastně Netanyahovi vyhovuje. Ale i tak, já samozřejmě jsem si opravdu myslela to 7. října, že někdo, kdo sám sebe prezentuje jako Mr. Security, jako prostě pan bezpečnost, že něco takového nemůže ustát. Ale na druhou stranu vždycky jsem ve druhé větě říkala, že prostě Netanyahu je obrovsky schopný politik. Nemusí se nám líbit, může se nám zajídat, ale on opravdu dokáže přežít věci, které by jinak každého z nás jako porazili a on to prostě nějakým způsobem dá.
1: No pokud zvítězí a bude pokračovat, tak bude sloužit už svůj asi 7.
0: Jo, je to nejdéle vládnoucí mandát. Premiér už nyní.
1: No tak jo, tak moc díky, že jsme mohli o té situaci v Izraeli mluvit.
0: Díky moc a díky za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska po delší době Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Ptal jsem se jí na články, podle kterých dostával před teroristickými útoky ze 7.10.2023 Benjamin Netanyahu opakovaná varování z okolních států. Současně se blíží v Izraeli volby do Knesetu, které chceme taky pokrývat. A investigativy z Hárecu a Atlantiku jsou jedním z hlavních témat těch předvolebních týdnů. Ve Vinohradské 12 ale chystáme i další témata. O tom příštím budeme mluvit už za pár hodin. Naslyšenou zítra.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Monika Chmilová doplní zpravodajský souhrn.
3: Poslance čeká druhý den jednání k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Šéfové amerických technologických firm podepsali s prezidentem dohodu o umělé inteligenci. Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas Ligy národů. Anglii podlehli 0-2 a dnes bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovna večer po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi nechali svolat opoziční kluby, zejména kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Kabinet na plénu obhajoval přes 2 hodiny premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Naše vláda pracuje. Oni nepracují a jenom pomlouvají, lžou a zvolávají takovéhle zbytečné schůze, co samozřejmě jenom zdržuje tu sněmovnu.
3: Za opozici mluvil zatím pouze předseda ODS Martin Kupka. Podle něj by měla vláda přijít o důvěru i kvůli možnému střetu zájmů premiéra Babiše nebo kvůli tomu, že kabinet zpochybňuje nezávislost soudů. Dnes se poslanci k jednání o nedůvěře vládě Andreje Babiše vrátí. Vystoupit by na plénu mělo ještě přes 50 poslanců. Hlasovat by se mohlo nejdříve večer. Americký prezident Donald Trump podepsal s představiteli předních firem v oboru umělé inteligence dokument, který sám označil za morálně závazný. Nejde tedy o zákon. Tlak na pravidla pro celé odvětví přitom sílí. Minulý týden varovali šéfové technologických firem a vědci před riziky umělé inteligence pro lidstvo v Radě bezpečnosti OSN.
5: Po schůzce v Bílém domě se šéfy firem Meta, Amazon či Nvidia přirovnal Donald Trump podepsaný dokument k ústavě a mluvil o formě ochrany. Trumpova administrativa navíc zvažuje zhruba 10členný výbor, který by na odvětví dohlížel. Trump přitom dlouhodobě tvrdí, že Spojené státy nová pravidla pro umělou inteligenci nepotřebují. Podle něj se tím ochudí o prvenství, které ve vývoji umělé inteligence mají oproti Číně. Minulý týden proto na valném shromáždění odmítl jakékoliv snahy umělou inteligenci kontrolovat. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Už jen několik dní se můžou školáci přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Uchazeče ve věku od 13 do 18 let následně čeká několika měsíční výběrové řízení. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a při parabolickém letu zažije simulovaný stav bez tíže. Děti se můžou hlásit na webu českacestadovesmíru.cz až do 5. října.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. V Lize národů podlehli Anglii 0-2. Góly dali Gordon a Kane. Češi hráli od 25. minuty bez vyloučeného Šulce. Další utkání je čeká v sobotu ve Španělsku. A hokejisté Třince v extralize stále nestratili ani bod. Kladno porazili 6-4, přestože dvakrát prohrávali o 2 góly. I ve čtvrtém domácím utkání tak oceláři otočili nepříznivé skóre. K obratu ocelářů pomohl dvěma góly útočník Matěj Kubiesa.
6: My tady máme tu mentalitu, že jedeme do poslední minuty a domácí zápasy jsou vždycky pro nás skvělé. My jsme rádi, že jsme to otočili, ale budeme se soustředit na to, aby jsme měli lepší vstupy do těch zápasů a nemuseli jsme každý zápas doma otáčet.
3: Ve zbývajících duelech Pardubice zvítězili nad Českými Budějovicemi 5-2, Hradec Králové nad Spartou 4-3, Litvínov nad Libercem 5-4 po nájezdech, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4 a Olomouc Vítkovicím 3-4.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Průhonic a omezení na D11 za Pečkami. Na dálnici D1 opatrně v Praze ve směru do Brna, pokud budete odbočovat na 6. kilometru na Průhonice. Ve sjezdu z exitu vyteklo palivo z porouchaného vozidla. Na místo dojeli policisté a hasiči, projíždějte opatrně. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením mezi Pečkami a Libicemi nad Cidlinou. Mezi 35. a 41. kilometrem silničáři připravují dopravní značení a je tam uzavřený pravý pruh. a na D46 z Vyškova do Olomouce opatrně za Drysicemi. Na 10. kilometru je v pravém pruhu poškozený povrch vozovky, doporučujeme zpomalit. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teploty klesají na 12 místy až na 5 stupňů, ojediněle se mohou objevit přízemní mrazíky, výjimečně i mlhy. Přes den bude jasno, v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
7: Hodiny ukazují 5,5 minuty po čtvrté, probouzíte se ve společnosti stále nočního radiožurnálu a dnes je středa 30. září. Proočkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě nízká. Málo se ale očkují také ti, u kterých bychom to možná nečekali, lékaři a zdravotní sestry. Ministerstvo zdravotnictví má plán, jak to změnit, víc o něm už za okamžik.
0: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Nemocnice by si mohly rozdělit 1 miliardu 300 milionů korun navíc, když se dost jejich lékařů a zdravotních sester naočkuje proti chřipce. Chce je tak motivovat ministerstvo zdravotnictví. V Česku je proočkovanost zdravotníků jedna z nejnižších v Evropské unii. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v loňské chřipkové sezóně naočkovala jenom necelá čtvrtina lékařů pracujících v nemocnicích. A u zdravotních sester to bylo ještě méně, zhruba 8%.
1: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
2: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
1: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma. Je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
2: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům hradí pojišťovny. Aby nemocnice získaly peníze navíc, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
2: Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
4: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici, ale těžko ovlivním, jak to dopadne v rámci celé republiky.
2: Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj považuje návrh za krok správným směrem.
5: Určitě to je vhodná forma stimulu. To, zda to bude ufinancovatelné, v tuto chvíli nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se podaří na druhé straně třeba řešit šetření nákladů a přenos tady na tuhle aktivitu.
2: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Kromě zdravotníků ho pojišťovny hradí seniorům nad 65 let. Ostatní si mohou zjistit, jestli jim na něj nepřispívá zaměstnavatel. Michaela Bacílková, Radio Žur.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Limp Bizkit zazněli v nočním radiožurnálu a hudba bude i naším dalším tématem. Angels, Rock DJ nebo She's the One. I tyto hity legendárního britského zpěváka si můžete příští rok poslechnout naživo, a to ve středu 21. července. Právě v tento den Robbie Williams vystoupí na festivalu Colors of Ostrava a bude to jeho česká festivalová premiéra.
1: Robbie Williams patří k umělcům, jejichž jméno už dávno přesahuje hranice popové hudby i jednotlivých generací. Na scéně se pohybuje od roku 1990, kdy jako 16-letý nastoupil do britské skupiny Take That. O 5 let později ale kapelu opustil a vydal se na solovou dráhu. Jeho první velké hity přišly v roce 1997 s debutovým albem Live Through Life.

0: Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. V rozhovoru pro BBC Radio 2 s úsměvem na tváři přiznal, že jeho název nemá hlubší význam.
1: Jmenuje se to Britpop, hlavně proto, že jsem Brit a dělám pop. A pak jsem si řekl, hele, jsou tam kytary. Dobře, jaké album bych teď napsal, kdybych právě odešel z Take That s tím, co už nesvím? Jak by ta deska zněla? Takže vzniklo album, ve kterém jsem se vrátil do roku 1997. Řekl jsem si, pojďme to prostě zkusit znovu.
0: Za svou kariéru vydala Robbie Williams 13 studiových alb a získal rekordních 18 cen Brit Awards. Končit ale zatím neplánuje, dokonce už pracuje na nové hudbě, jak letos řekl BBC Radio 2. I'm doing an album for
1: me. Chystám teď album sám pro sebe. Nevím, jestli se to vůbec někomu bude líbit, ale dělám to pro své potěšení. Jo, chci pracovat, chci vyrazit ven, chci se do toho zase pustit. Pořád jsem neuvěřitelně ambiciozní a miluji svou práci.
0: Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Znovu ho bude moct vidět už v červenci příštího roku na festivalu K.

0: Je půl páté. Monika Chmelová připravila krátké zprávy.
1: Evropská komise navrhne odklad nových pravidel pro dovoz fosilních paliv o jeden rok. Na jednání unijních ministrů energetiky v Dublinu to řekl eurokomisař pro energetiku Dan Jurgensen. Takzvané metanové nařízení mělo původně začít platit od ledna příštího roku. Nová legislativa má zavést přísnější pravidla pro emise metanu při těžbě a dovozu ropy a plynu do Evropské unie. Pobřežní stráž v Somálsku osvobodila ropný tanker. Podle tamních úřadů ale somálští piráti před zásahem bezpečnostních složek zabili 5 členů posádky. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní plavidlo piráti zajeli v dubnu. Loď se 17 členou posádkou plula pod vlajkou státu Palau a vezla 18,5 tisíce barelů ropy. Tanker je druhým ze tří plavidel unesených piráty, které somálské úřady v posledních dnech pronásledovali a osvobodili. Odborová unie bezpečnostních složek nesouhlasí s navrženým zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odboráři chtějí zvýšit tarify o 10%. Podle předsedy unie Aleše Lehkého to nevyjde a tak alespoň žádají, aby celé navýšení šlo do tarifů. Jednat o tom chtějí s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO už včera řekl, že další změny už nečeká. A v Uherském Hradišti dnes otevřou nový zimní stadion. Sportoviště má dvě ledové plochy, jedna z nich je malá tréninková. Vybudování stadionu pro 500 diváků vyšlo na necelých 447 milionů korun. Jeho součástí je také ubytovna pro 80 lidí. Sport. Čeští fotbalisté nestačili v Lize národů ani na dalšího favorita. Po Chorvatsku podlehli v pražském Edenu i Anglii, tentokrát 0-2. Další utkání čeká český tým v sobotu v Oviedu proti letošním mistrům světa ze Španělska.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka v tunelu Blanka v Praze a omezení na dálnici u Olomouce. V Praze pozor na překážku při průjezdu tunelem Blanka ve směru do Troje. Za nájezdem z Letné provozu překáží porouchané osobní auto, projíždějte opatrně. Na dálnici D35 čekejte omezení před Olomoucí ve směru z Lipníku nad Bečvou. Na kilometru 279 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za Koberovicemi. Na 72. kilometru je uzavřená odpočívka a čerpací stanice Dunice kvůli opravě vozovky. Ta je naplánovaná až do poloviny listopadu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: 3,5 minuty po půl páté. Ještě pokračuje noční radiožurnál a pokračovat bude 27 minut. A na úvod této půl hodiny uslyšíte Alexandru Burke a její Haleluja.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Český neziskový sektor přišel o jednu ze svých klíčových osobností. Ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová. Před 11 lety založila Centrum Locika, které se věnuje pomoci dětským obětem domácího násilí. O jaké změny se zasadila a jak na ní vzpomínají její kolegové, tak o tom budeme mluvit už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Čtvrt hodiny nás dělí od páté, kdy začne ranní radiožurnál. S vámi bude Petr Král, ale teď ještě závěrečná reportáž, nebo možná spíš vzpomínka. Výjimečná osobnost, která zásadně přispěla k tomu, že se v Česku začalo otevřeně mluvit o násilí na dětech. Tak vzpomínají pracovníci Centra Locika na Petru Vinčovou. Zakladatelka a ředitelka neziskové organizace zemřela ve věku 52 let.
1: Centrum Locika je první specializované středisko v Česku, které poskytuje odbornou a ucelenou podporu dětským obětem násilí v rodině a jejich blízkým. Nabízí jim krizové poradenství, právní pomoc a organizuje preventivní a vzdělávací aktivity. Petra Vinčová organizaci založila v roce 2015 a po celou svou kariéru se snažila téma násilí na dětech otevírat. Takhle o něm mluvila například loni v dubnu na charitativním programu Dobrý den radiožurnálu.
2: 80% dětí, které jsou týrané ve svých rodinách, vlastně nikdo ani neví, že tuhle situaci zažívají. Ty děti nevědí, že si mohou říct o pomoc. A jejich chování je potom často vyhodnocováno, takže ty děti jsou takzvaně problémové. A to je něco, co se snažíme změnit.
1: Za víc než 10 let existence pomohlo centrum víc než 4600 dětem a jejich rodinám. Petra Vinčová se ale jako terapeutka tématu týrání a zneužívání dětí věnovala 25 let. Říká Magdaléna Černá z Centra Locika.
3: Začínala v utajeném azylovém domě pro oběti násilí, potom s nimi pracovala i ambulantně a právě tam viděla na vlastní oči, zažila na vlastní kůži, že systém se často soustředí na dospělé, zatímco děti, které násilí zažívají nebo jsou třeba i jen jeho svědky, tak zůstávají stranou.
1: A právě proto se snažila prosazovat systémové změny. Byla dlouholetou členkou vládních rad a výborů. Tam se podílela třeba i na novele občanského zákoníku účinné od letošního ledna, podle které mají rodiče povinnost zajistit dětem výchovu bez tělesného trestání a duševního strádání. Spolupracovala přitom i s bývalou vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou.
4: Svojí laskavostí, systematičností a vytrvalostí opravdu dokázala zvyšovat porozumění těch, kdo mají moc, tomu, jak je důležité řešit prevenci násilí v naší společnosti a jak je důležité chránit děti před fyzickými tresty a jak je důležité do této oblasti investovat potřebnou pozornost.
1: Na členství ve výboru pro práva dítěte Petra Vinčová ale spolu s dalšími odborníky rezignovala letos v červnu. Nesouhlasila totiž s přesunem agent z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva. David Šalek, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Je naprosto...
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Do základní školy v pražském Újezdu nad Lesy se dnes vrátí žáci. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. Z Iráku odcházejí poslední američtí vojáci. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií a bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Druhým dnem bude pokračovat mimořádná schůze sněmovny k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Nechala ji svolat opozice kvůli výhradám k rozpočtové politice kabinetu a přístupu k bezpečnostní situaci. Původně se měli na plénu střídat koaliční a opoziční zástupci. Nakonec ale včera vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka. Jestli se poslanci dnes dostanou k hlasování, zatím není jasné. Vzhledem k tomu, že opozice nemá ve sněmovně dost hlasů, vláda pokus o vyslovení nedůvěry pravděpodobně ustojí. Vyléčení žáci základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátí do lavic. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. Nakazilo se 390 dětí i dospělých. Kuchyně zůstane zatím zavřená, vysvětluje Martina Marešová z hygienické stanice hlavního města.
6: Byla provedena dezinfekce školy, domluvili jsme se na tom, jak mají se ty nemocní vrátit do kolektivu. Salmonela není onemocnění, které by se přenášelo vzduchem. Ty nemocní zůstávají doma, zdravé děti můžou nadále docházet do kolektivu.
4: Ve škole budou platit zvýšená hygienická opatření minimálně 2 týdny. Ředitel Libor Skala už dřív oznámil, že vymění vedení jídelny. Americkým jednotkám končí lhůta pro stažení posledních vojáků ze základen v Iráku. Podle iráckých bezpečnostních expertů ukončení americké vojenské přítomnosti může posílit postavení pro iránských milic v zemi. Varují taky před možným návratem dalších odpůrců Spojených států, včetně takzvaného Islámského státu. Irácké ministerstvo obrany podle stanice Al Jazeera uvedlo, že vztahy mezi Irákem a koalicí vedenou Spojenými státy budou pokračovat. Americké jednotky se stahují na základě dohody uzavřené mezi Bagdádem a administrativou prezidenta Joea Bidena z roku 2024. V okolí pevnosti Hanička v Orlických horách budou celý den zasahovat hasiči, policisté a záchranáři při speciálním cvičení. Budou simulovat rozsáhlý lesní požár v těžkodostupném terénu, kde není v blízkosti dostatek vody. Do cvičení se zapojí 200 lidí z několika krajů. Hasiči využijí taky vrtulník pro letecké hašení anebo drony s termokamerami. Kvůli cvičení je část oblasti uzavřená, upozorňuje mluvčí krajských hasičů Martina Gecová.
7: Dnešní cvičení uzavře některé trasy v Orlických horách, zejména je to uzavírka silnice 2. třídy mezi Rokytnicí v Orlických horách a Bartošovicemi až po odbočku na Kunwald. Uzavřené jsou dnes také do odpoledne turistické trasy z Neratova na Anenský vrch a Hadinec, stejně tak trasa z Mezivrší na Anenský vrch a hraniční přechod v Bartošovicích.
1: Sport.
4: Čeští fotbalisté prohráli s Anglií v Lize národů 0-2. Po 2 duelech tak stále čekají na první bod. V 25. minutě byl vyloučený Pavel Schulz. Češi pak 2x inkasovali ve 2. poločase, poprvé chvíli po jeho začátku. Kapitán Ladislav Krejčí toho litoval.
8: Určitě to mrzí, ještě když vlastně se nám to opakovalo, že i zápas s Chorvatama jsme dostali brzo na začátku poločasu, teď se nám to opakovalo, ale je to proces, snažíme se hrát, ty chyby se budou stávat, na nás je jenom, aby ta naše kvalita a individuální provedení bylo lepší a lepší a ty chyby budou mizet.
4: Další zápas Ligy národů čeká český tým v sobotu ve Španělsku, které vyhrálo nad Chorvatskem 4-1. A hokejisté mistrovských Pardubic zvítězili v extralize po 3. za sebou. České Budějovice porazili 5-2 a ztrácejí 3 body na vedoucí Třinec, který zdolal Kladno 6-4. Olomouc podlehla Vítkovicím 3-4, Mladá Boleslav v Plzni 1-4, Hradec Králové vyhrál nad Spartou 4-3 a Litvínov nad Libercem 4-3 po nájezdech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehoda na sedmičce před Slaným a nehoda v Praze ve Strakonické ulici. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy pozor na nehodu před Slaným. U Lotouše na kilometru 24,5 havaroval kamion. Skončil mimo vozovku, na místo jede policie a v místě se zpomaluje. V Praze překáží nehoda ve Strakonické ulici ve směru do centra. Na úrovni Smíchovského nádraží auto narazilo do sloupu. Zatím je to s opatrností průjezdné. V Praze se bouralo také v Českobrodské ulici. Před odbočkou Dobroumarské havarovalo osobní auto. Na místě budou zasahovat hasiči, čekejte proto omezený průjezd. A v Praze pozor také na překážku při průjezdu tunelem Blanka ve směru do Troje. Za nájezdem z Letné provozu překáží porouchané osobní auto, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20 a na Českomoravské vrchovině a ve Frýdlantském výběžku bude foukat čerstvý vítr, místy s nárazy až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, středa, poslední zářijový den, už za měsíc budeme zase přezouvat na zimní, tradičně většinou na poslední chvíli a začneme vyhlížet zimu. Zatím je tady stále ještě babí léto se 24 stupni, jak jsme slyšeli, tak si dnešek užijte. No a my si jdeme užít další informační servis pro vás. Dobrý trop.
5: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po páté. Průzkum, sledování, navádění palby i útoky. Česká armáda testuje drony i obranu proti nim na mezinárodním cvičení Drone Shield 2026 ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Vojáci si nejdřív chtějí zmapovat technologie dostupné na trhu, no a některé možná také v budoucnu i nakoupit.
1: Zástupce jedné z firem při komentované ukázce popisuje menší dron a jeho schopnosti v letu i v boji.
2: Ano, přímý zásah teďka, ale pojistíme to ještě s zbylými granáty.
3: Cílem cvičení Drone Shield 2026 je testování technologií, a to jak v segmentu antidronové ochrany dronů jako takových a samozřejmě bezosádkových neboli pozemních systémů UGV, to znamená robotů, a testování jejich operačního využití pro potřeby armády České republiky.
1: Říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
3: Snažíme se vybrat nejlepší řešení, které bude sloužit pro ochranu například kritické infrastruktury. Struktury státu, samozřejmě pro armádní účely.
1: Celkem se do cvičení zapojilo víc než 70 firem ze 17 států. Právě zastoupení zahraničních výrobců je letos vyšší než v minulých dvou ročnících, dodává řídící cvičení Michal Peterek.
4: Máme tady několik ukrajinských společností, které se účastní v rámci těchto firem. Jsou to teda bývalí vojáci s reálnými operačními zkušenostmi.
1: Ve Vyškově jsou taky pozorovatelé z armád NATO, například ze Slovenska, Lotyšska nebo USA. Získané poznatky využije armáda pro nákupy. Podle Petra Šnajdárka je při tom zavádění nových technologií potřeba urychlit.
3: V řádu měsíců bychom chtěli dané technologie ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
1: Rychlý vývoj je třeba v oblasti odolnosti vůči elektronickému boji. Z vojenského újezdu Březina u Vyškova, Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve 4:15. A začínáme jedním upozorněním. Mění se výpočet státní podpory na bydlení. Stane se součástí superdávky a výše příspěvku bude nově záviset na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Lidem, kteří už dávku pobírají, úřady práce automaticky přepočítají a podrobnosti chystáme i my po 6:30. Rumunský prezident Nikušor Dan dnes přijede do Česka, setká se s prezidentem Petrem Pavlem, premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a vedením obou komor parlamentu a probírat budou posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance i spolupráci obou zemí v obraně a bezpečnosti.
1: Dnes nás čeká opět teplý, místy ale větrný den. Nebe bude jasné, v Čechách místy polojasné, teď po ránu si dávejte pozor na mlhy. Pokračuje tedy babí léto. Teploty opět příjemné, pohybovat se budou od 20 do 24 stupňů. V 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. K tomu bude foukat slabý nebo mírný, na Českomoravské vrchovině přechodně čerstvý, jihovýchodní až východní vítr, který ale může mít nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km/h. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: V ranním radiožurnálu 5.20 čas na vzpomínku. Jezdili po nich vlaky plné černého uhlí a spojovali všechny důležité šachty na Karvinsku a v Ostravě. Hornickým a hutnickým železničním vlečkám na Ostravsku je už 170 let. Byla to právě tahle síť kolejí, která významně pomohla rozmachu těžby černého uhlí. Díky báňské dráze se podařilo propojit doly a hutě s okolní železnicí. První vlečka tedy tady začala sloužit už v roce 1856.
1: Vítkovické železárny jsou v plné práci. Prvých 10 000 tun železa pro osvobozenou vlast.
2: Dobový film z poválečných vítkovických železáren. Právě sem vedla první větev báňské dráhy z dnešního ostravského hlavního nádraží.
3: Na jeden koňský povoz se nevešla dohromady ani tuna toho uhlí. Zatímco vlak v té době byl schopen pozbírat nevídaný objem 400 tun na jednou.
2: Popisuje velký zvrat v dobývání černého uhlí Ladislav Antalec ze Slezského železničního spolku. Organizuje každoroční jízdy nostalgických vlaků právě po starých kolejích. Ve spolupráci se soukromým vlastníkem tratí firmou PKP Cargo. Spleť vleček spojovala desítky dolů, hutí a koksoven.
4: Dovolte mi, aby vás přivítal na palubě báňského spěšného vlaku, který právě vyjíždí ze železniční stanice Havířov.
2: Báňské vlečky to bylo až několik stovek kilometrů tratí, které po konci těžby černého uhlí většinou ztratily význam. Mnohé jsou ale pořád funkční a proto se chce spolek pokusit najít nějaké další využití.
3: Protože nejenom podle našeho názoru je obrovská škoda, aby tahle ta unikátní síť těch vleček zanikla. Takže my hledáme možnosti, jak sem dostat osobní dopravu, abychom tu již vybudovanou infrastrukturu i nadále mohli využívat.
2: Jednoduché to podle Ladislava Antalce nebude, spoléhá ale na zájem o průmyslovou turistiku, která láká nejenom důlní pamětníky. Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 17:30. Zprávy Radiožurnálu, Tereza Tomášková.
3: Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli výraznému zdražování. Například nafta se opět přiblížila k průměru 50 korun za litr. Benzín je nejdražší za poslední 4 roky. Od zítřka se taky sníží spotřební daň z nafty. Společnost Boeing získala zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo Spojených států. Oznámilo to americké ministerstvo obrany. Kontrakt má hodnotu v přepočtu přes 430 miliard korun. Spojené státy už loni v březnu pověřili Boeing výrobou nového stíhacího letounu F-47, který je špatně zachytitelný radarem. Společnost tak získala dvě prestižní zakázky na stíhačky šesté generace 2 roky za sebou. Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Během podzimu Česká školní inspekce otestuje žáky 3. a 7. tříd základních škol a 2. ročníků středních škol. Výsledky taky ukážou, pro které školy je potřeba cílená podpora.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté prohráli i 2. utkání elitní skupiny Ligy národů. V Praze podlehli Anglii 0-2 po brankách Gordona a Kanea. Češi hráli od 25. minuty bez vyloučeného Šulce. Hokejista David Pastrňák svůj první zápas v roli kapitána Bostonu vyhrál. Sám se proti Rangers neprosadil, jeho tým ale díky 3 gólům v závěru porazil Rangers 3-0. Vítězně vstoupil do nového ročníku NHL i brankář Jakub Dobeš. Montrealu vychytal v Torontu výhru 3-2. Český reprezentant si připsal 26 zákroků.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na 7 za Kutrovicemi a v Praze v Českobrodské. Na silnici 7 směrem z Chomutova do Prahy čekejte potíže před Slaným. Přesněji v úseku mezi Kutrovicemi a Lotouší, přibližně kilometr 26,5. Nákladní vozidlo tam po nehodě skončilo sice mimo komunikaci, na místě ale zasahují hasiči a průjezd je dost obtížný. Začíná se tvořit kolona zatím se zdržením do 10 minut a zpomalíte i ve směru od Slaného. V Praze dáte nohu z plynu v Českobrodské směrem do centra na výjezdu z Dolních Počernic na úrovni sídliště Jahodnice. Tam zasahují policisté i hasiči u nehody osobního auta. Projíždí se Kyvadlově. I tam počítejte zatím s kratším zdržením. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na českém je dnes po ránu jasno nebo skoro jasno. Teploty jsou ve velmi širokém rozmezí. Nejčastěji na teploměrech vidíte 7 až 12 stupňů. Při slabším větru se ale teploty pohybují kolem 4 nebo 5 stupňů Celsia. Teplou noc i ráno naopak zažíváte na severu Čech, kde se teploty právě při trochu silnějším větru pohybují dokonce i nad 15 stupni. Přes den pak bude jasné, v Čechách místy polojasné nebe. Teď po ránu si dávejte pozor na mlhy. Teploty opět příjemné, pohybovat se budou odpoledne od 20 do 24 stupňů. V 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16, na Šumavě až kolem 20 stupňů. No a foukat k tomu bude slabý nebo mírný, na českomoravské vrchovině přechodně i čerstvý, jeho východní až východní vítr, který ale může mít nárazy kolem 55, ve frýdlantském výběžku až kolem 70 km v hodině. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, 5:34. K tomu začíná platit regulace cen pohonných hmot, tedy až od zítřka, dneska ještě za staré ceny. No a od zítřka se mění lecos, mimo jiné třeba také výplata superdávky. Polepšit by si měli rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Jak přesně, i to vám povíme.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál teď s kapelou Coldplay, 5 hodin 37 minut. Mění se superdávka. Náklady na bydlení se teď budou nově vypočítávat podle jednotlivých okresů a výpočet se změní také pro rodiče samoživitele. Do takzvaných zranitelných domácností budou totiž nově patřit všichni s dítětem do 15 let věku. Doteď byla hranice 7 let a to pro zbytek samoživitelů znamenalo výrazně nižší podporu. My se tomu věnujeme teď a také podrobněji v ranním interview v 7 hodin a 50 minut.
1: Kateřina z Prahy má 7letou dceru, takže do zranitelné skupiny spadala už dřív. Díky tomu má výhodnější výpočet podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Zároveň ale Kateřina pracuje a kvůli tomu jí stát podporu snížil.
2: V práci v podstatě cokoliv, co dostanou navíc, tak mi stát okamžitě sebere. Každý 3 měsíce oni vám přepočítávají příjem a cokoliv, co se vybočí z normálu, tak prostě vám mizí z té dávky.
1: Podle ministerstva práce se rozšíření okruhu zranitelných týká víc než 28 000 samoživitelů a v průměru si přilepší zhruba o 2200 korun měsíčně. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že mezi zranitelné nepatří taky třeba někteří seniori v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Podle Lenky Desatové z Rady seniorů je problém taky v tom, že se zatím nemění výpočet podpory na bydlení podle ceny energií.
3: Začínají postupně energie zdražovat. Tam není u těch energetických normativů automatismu. Je tam v případě, že energie vzrostou o 5%, tak vláda může ten normativ zvýšit. Takže tam je otázka, co se s energetickým normativem v dalších týdnech a měsících stane.
1: Změna výpočtu normativů by podle Desatové měla přilepšit hlavně seniorům ve větších městech. Úřady práce počítají nově normativy podle okresů, kde lidé žijí. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu, zároveň ale kritizuje mechanismus výpočtu.
4: Stát v tuhletu chvíli ty normativy nepočítá z dat Českého statistického úřadu, ale vychází z žádostí o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět. To znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
1: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Noví žadatelé si můžou nárok na podporu ověřit na kalkulačce na webu ministerstva. Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že menší částku dostávají třeba lidé v azylových domech, říká Michaela Lochmanová z pobočky Charity v severočeském Mostě.
5: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
1: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo. Aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve 6:15. 9 hodin dopoledne se poslanci vrátí k jednání o případném vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Schůzi nechala svolat opozice, a to kvůli hospodaření Česka v příštím roce a možnému střetu zájmu premiéra. Kabinet včera přes 2 hodiny obhajoval sám předseda vlády. Dnes má vystoupit přes 50 poslanců a my se k tomu vrátíme krátce po 6. hodině. Ještě 5 dní se mohou školáci přihlašovat do vesmírné mise Zero G, a to na webu Česká cesta do vesmíru CZ. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů kurz přežití a při parabolickém letu zažije simulovaný stav bez tíže.
1: Překážka na D8 před Radejčínem a nehoda na sedmičce u Lotouše. Na dálnici D8 ve směru z Ústí do Prahy zbystřete kousek před vjezdem do tunelu Radejčín. Na 60. kilometru pojedete okolo odstaveného nákladního vozidla. Okolo něj jsou kužely, na místě i asistenční služba. Na kamerách vidíme, že nejen kamiony, ale i osobní auta vybočují doleva. Silnice 7 z Prahy do Chomutova a trvající větší potíže mezi Lotoušem a Kutrovicemi. U nehody nákladního vozidla, které skončilo mimo vozovku, stále zasahují záchranáři. Projíždí se tam kyvadlově a z obou stran popojíždí fronty. Zdržení teď naberete zhruba 10-minutové, ale v celku rychle narůstá. A ještě silnice 27 na trase z Mostu do Žadce. Velmi opatrně kousek za obchvatem Velemyšlevsi. Na vozovce tam leží OSB deska. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes i zítra bude ještě babí léto, dnes s jasným až polojasným nebem a teplotami mezi 20 a 24 stupni, bude ale větrno. Slabý nebo mírný vítr se na českomoravské vrchovině rozfouká na čerstvý, který může mít nárazy až 55, ve frýdlantském výběžku až 70 km v hodině. A podobné počasí, včetně větru, nás čeká i zítra. Během odpoledne se ale začne nebe od západu zatahovat. V pátek pak bude v Čechách převážně oblačno, na západě a severozápadě až zataženo s ojedinělými přeháňkami nebo deštěm. Odpoledne budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Byl to večer další velkolepý obrat třineckých hokejistů. Ani čtvrté ligové utkání na vlastním ledě nezačaly oceláři dobře a prohrávali s Kladnem 0-2 a 1-3. Nakonec ale zvítězili 6-4. K obratu prvními dvěma góly pomohl mladý útočník Matěj Kuběsa.
1: My tady máme tu mentalitu, že jedeme do poslední minuty a domácí zápasy jsou vždycky pro nás skvělé. My jsme rádi, že jsme to otočili, ale budeme se soustředit na to, aby jsme měli lepší vstupy do těch zápasů a nemuseli jsme každý zápas doma otáčet.
2: Přeje si čerstvě 20-letý útočník Matěj Kuběsa, který byl blízko i prvnímu hetriku v kariéře, ale fanoušci ocelářů byli i tak nadšení. Domácí po obratu na 4-3 předvedli nádhernou akci, kdy Kladno vyhazovalo puk o plexisklo. Marko Daňo sklepl ze vzduchu patičkou puk Hudáčkovi a ten trefil přesně do horního růžku.
3: Tak já jsem viděl, že ten puk jde vo vzduchu a vlastně pětičko jsem to chcel prihrať, naštěstí mu to přišlo přesně na hokejku a krásně trafil do vinkla, takže verím, že někde z toho najdeme video. Na futbale před zápasem někdy také zkoušám, takže konečně to vyšlo na ledě.
2: A tak ani ambiciozní Kladno nezastavilo v úvodu sezóny Třinec a pocítilo mentální sílu ocelářů, což uznal asistent trenéra Rulíka Tomáš Plekanec.
4: Těžký zápas samozřejmě pro nás. Odehráli jsme velice dobře, řekl bych, první půlku zápasu, nebo byli jsme ve vedení a postupně jsme samozřejmě o něj přišli, protože Třinec je kvalitní tým a čeká na každou chybičku a potrestají, což my jsme ty chybičky bohužel opět udělali a byly tam dobré věci, byly tam horší věci, ale bohužel výsledek pro nás nula.
2: Dalším, kdo může Třinec obrat o první body v sezóně, bude v pátek Litvínov. Oceláři se opět představí v domácí Verkaréně. Střince David Procházka, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, sněmovna dnes opět bude zasedat a bude před námi druhý den jednání k návrhu na vyslovení nedůvěry. I to budeme sledovat, stejně tak se vrátíme k návštěvě italské premiérky v České republice a připomeneme, že stát opět začíná regulovat ceny pohonných hmot. S vámi ranní Radiožurnál.
1: Život k nezaplacení.
2: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
1: Život k nezaplacení.
2: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy připravila Tereza Tomášková.
3: Od zítřka se mění podmínky pro výpočet superdávky. Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřelo dítě. Další lidé jsou zraněni. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií 0-2. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova před Lotoušem jsou kolony v obou směrech. A bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát klíčovou roli konkrétní okres, ve kterém žadatel žije. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit.
4: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
3: Od zítřka se taky rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných domácností, kam nově patří i rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Sněmovna bude pokračovat v jednání o případném vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka i možnému střetu zájmů premiéra. Večer jednání poslanci přerušili. Dnes by mělo na plénu vystoupit ještě přes 50 řečníků. A bude to i téma ranního radiožurnálu hned po zprávách. Při ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast zemřelo jedno dítě, další tři lidé jsou zranění. Na síti Telegram to oznámil šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Úder zasáhl město Vyšhorod, 80 kilometrů od Kyjeva. Tělo dítěte záchranáři našli v troskách zničeného rodinného domu. Ze sutin vyprostili taky muže s poraněnou hlavou, zraněnou ženu a další dítě. Útoky v kyjevské oblasti poškodily obytné domy, garáže a zničili několik aut. Útoky na region pokračují. Policisté varují před falešnými nabídkami prodeje dřeva a dalšího topiva v jihomoravských Boskovicích a okolí. Vyšetřují několik případů a nevylučují, že se můžou objevit další. Podvodníci inzeráty zveřejňují na sociálních sítích a inzertních portálech. Po zájemcích chtějí peníze předem a po zaplacení už nereagují. V jiných případech dřevo opravdu přivezou a využijí jinou podvodnou strategii, upozorňuje policejní mluvčí Lenka Petrželková.
5: Dřevo skutečně přivezou, následně však využijí psychologického nátlaku a snahy zákazníka přimět k rychlému zaplacení. Ten si často v danou chvíli řádně neskontroluje množství dodaného dřeva. Až po zaplacení a odjezdu skupiny pracovníků zákazník zjistí, že skutečné množství dodaného dřeva je výrazně menší, než za jaké zaplatil.
6: Sport. Čeští fotbalisté prohráli i ve druhém utkání v Lize národů. Anglii podlehli 0-2. V 25. minutě byl po tvrdém zákroku vyloučený záložník Pavel Schulz. Reprezentační obránce Štěpán Chaloupek říká, jak moc to ovlivnilo zápas.
7: Kdybych řekl, že ne hodně, protože už takhle ten zápas jsme věděli, že bude složitý. Prostě obrovský zápas, Anglii, fotbalová velmoc. A je to škoda, no, že jsme si takhle to stížili, ale prostě to k fotbalu patří, že úmysl tam nebyl. A to škoda, ale myslím si, že i tak jsme ukázali prvky, které v té hře chceme mít.
6: Další zápas v Lize národů čeká českou reprezentaci v sobotu ve Španělsku. To vyhrálo nad Chorvatskem 4-1. V Oviedu už bude moct nastoupit útočník skotských Rangers Ryan Nadery. Německý rodák má české občanství po matce a vedení národního týmu pro něj vyřídilo potřebné dokumenty.
1: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kratší zdržení na D1 v Brně a nehoda na 7 u Lotouše. Na dálnici D1 při průjezdu Brnem směrem z Prahy panuje o něco silnější provoz v úseku mezi Výstavištěm a sjezdem na D2, tedy mezi kilometry 192 a 196. Zdržení zatím jen v nižších řádech minut. O něco horší v regionu je to na silnici 43 ze Svitav do Brna. Tradiční fronta mezi Lažany a odbočkou na Kuřim se sune zhruba 15 minut. A na 7 z Prahy do Chomutova narůstá zdržení před nehodou u Lotouše. Kolona už téměř z konce obchvatu Slaného popojíždí přibližně 20 minut. Z druhé strany od Kutrovic je o něco kratší. Příčinou je havárie nákladního vozidla, skončilo mimo komunikaci. Na místě hasiči a policie pravděpodobně provoz podle potřeby zastavuje. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: A bude jasno, v Čechách až polojasno a ráno se ojediněle objeví mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20 a místy bude foukat čerstvý vítr. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, s vámi Radiožurnál, 5,5 minuty po 6. hodině právě teď, tak snad všechno stíháte podle vašich plánů a představ. Plány a představy dalších vás čekají i dnes v ranním Radiožurnálu, mimo jiné se bude mluvit o plánech zdravotních pojišťoven, které by měly klinikám platit více peněz za umělé oplodnění. Po 7:30 se k tomu vrátíme. Probírat budeme také změny v superdávce a vydáme se i do újezdu nad lesy. Vyléčení žáci se tam vrací do školy. Co se ve škole a tamní školní jídelně po nákaze salmonelu změnilo, to bude zajímat i naše reportéry. Samozřejmě. A také nás bude zajímat to, co je staronového. Poslanci mají před sebou druhý den jednání k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Včerejší schůzi po 7 hodinách přerušili. Na hlasování se tedy zatím nedostalo. Na plénu vystupovali hlavně členové kabinetu. No a jak to bude vypadat dnes, povíme za chvíli. Dobré jitro.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: wicked hearts. 7 hodin a zatím žádný výsledek. Poslanci se včera nedostali k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě a mimořádná schůze bude tedy pokračovat dnes. Jak vypadalo včerejší jednání, to probereme s Lucí Špetovou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Debatu na plénu včera ovládli členové kabinetu, obhajovali dosavadní kroky vlády i její budoucí plány. Jako jediný z opozice vystoupil předseda ODS Martin Kupka. Ve svém projevu kritizoval vládu za zadlužování státu, mluvil taky o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, nebo o zpochybňování nezávislosti soudů. Premiér pak na plénu hájil svůj kabinet skoro 2 hodiny. Po zbytek schůze vystupovali hlavně ministři. Podle původní dohody se přitom měli zástupci koalice a opozice střídat.
0: Dá se odhadnout, jestli se poslanci k hlasování o nedůvěře dnes dostanou?
1: To zatím není jasné, původně se s tím počítalo, ale zmíněné dohody včera padly. Opozice ale pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry. Vládní koalice má ve sněmovně většinu.
0: Říká Lucie Špetová z domácí redakce k aktuální situaci ve sněmovně a k situaci v průběhu včerejší schůze. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Bude vše tedy pokračovat dnes, no a pochopitelně stejně jako včera, tak i dnes se z poslanecké sněmovny budou do vysílání Radiožurnálu hlásit naši reportéři. 6 hodin, 11 minut k tomu. Dobré ráno.

0: vámi Radiožurnál. Dlouhodobě sledujeme také jeden pozoruhodný spor o bezúplatný převod podílů k družstevním bytům ve Slezské Ostravě. Ten se přesouvá do dalšího volebního období a my se k tomu vrátíme ještě před půl sedmou. Dobré ráno, je 6 hodin 15 minut. A s vámi ranní Radiožurnál. Američtí vojáci opouští Irák a s nimi tam právě dnes skončí také celá vojenská mise koalice proti takzvanému Islámskému státu. Američanům tam jsou ještě zhruba 2000. Co to může v oblasti způsobit, tak na to odpoví naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová už po půl sedmé. A fenomenální italský lyžař slalomář Alberto Bomba přijede do Liberce, a to na mezinárodní festival sportovních filmů Sportfilm Liberec, který začíná právě dnes. Tak ho třeba v tamních ulicích můžete potkat a bude to skutečně on.
1: Překážka na D46 u Brodku a také na D8 u Radejčína. Na D46 směrem z Olomouce do Vyškova zbystřete kousek za sjezdem na Brodek. Na 12,5 kilometru leží přímo na vozovce mezi pruhy sražená lesní zvěř. Na D8 z Ústí do Prahy opatrněji před vjezdem do tunelu Radejčín. Na 60. kilometru stále stojí v odstavném pruhu nepojízdný kamion. Okolo něj kužely nejen kamiony, ale i osobní auta vybočují doleva. Jedete-li po silnici 7 směrem z Prahy do Chomutova, komplikace čekejte už kousek za obchvatem Slaného. Tam se dojíždí do kolony a bezmála 20 minut se jede krokem k nehodě za Lotoušem. U havarovaného nákladního vozidla mimo komunikaci tam stále zasahují záchranáři. Pokouší se ho dostat zpět na vozovku, jde to hodně stěžka. Policie provoz podle potřeby zastavuje. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
2: Dnes bude slunečný, ale větrný den. Během dne začne na našem území zesilovat vítr ze slabého nebo mírného na čerstvý. Foukat bude od jihovýchodu. A hlavně v Jizerských horách a také ve Frýdlantském výběžku se budou vyskytovat nárazy větru o rychlosti až 70 km v hodině. Proto vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, která varuje právě před silným větrem. Platí od dnešní půlnoci a její platnost končí zítra v poledne. Během zítřejšího odpoledne už bude vítr pozvolna slábnout. Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál Malinový sirup Mirá i 6 hodin 20 minut. Od zítřka začíná regulace cen pohonných hmot. O tom dnes bude řeč, ale ještě jedna dopravní informace aktuální. Silnice 7 z Prahy na Chomutov je zastavený provoz kolona Odslaného, a to kvůli nehodě za Lotoušem. Momentálně to tedy nejede vůbec, jenom pouze ve směru na Chomutov, opačný směr zatím jede. Děkujeme našim dopravním zpravodajům, přejeme šťastnou cestu. Na silnice se vrátíme opět krátce po 6:30. A teď k nejistotě obyvatel družstevních bytů ve Slezské Ostravě. Ta totiž narůstá. Zastupitelé v červnu slíbili rychlé vyřešení převodu podílů k bytům. V tomto volebním období to ale nedokázali stihnout. Družstevníci by se rádi s městem přeci jenom dohodli, jsou ale připraveni i na to, že všechno může skončit třeba také u soudu.
1: Nedočkali jsme se vůbec ničeho. Vlastně tomu městu nevěříme. Očekávali jsme, že to teda bude jakkoliv probíhat, ale že to bude probíhat, ale nic neprobíhá. Stojí to.
2: Sílící nejistota v podání jedné z majitelek podílu v družstevním bytě na Zapletalově ulici Zuzany Rakové. S manželem ho pořídili před 27 lety s tím, že na ně město svou část bezúplatně převede. Město v červnu slíbilo, že co nejrychleji zadá nezávislou analýzu. Podle vedoucí právního odboru Ostravy magistrátu Renaty Kolkové se to ještě nestalo.
3: Ta analýza by mohla být realizována koncem letošního, počátkem příštího roku, no a potom bychom začali činit další kroky. Město stále počítá s oběma variantama, a to je jak bezúplatný převod, tak úplatný převod.
2: Z analýzy má vyplynout, za kolik by město prodalo svou část podílu, pokud by nesouhlasilo s bezúplatným převodem. Podobné spory řeší družstva v řadě dalších měst v Česku. I tam vyrostly družstva družstevní byty s podporou od státu. Družstevníci ze Slezské Ostravy už zkusili město popohnat před žalobní výzvou. S variantou, že řešení najde až soud, počítají podle Zuzany Rakové dál.
1: Primárně se samozřejmě nechceme soudit, jsou to další nervy, je to spousta peněz, no, je to hodně smutné.
2: Řešení, které město nakonec zvolí, budou schvalovat zastupitelé. Ti aktuální to nestihnou. Do komunálních voleb už se nesejdou. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Jak moc město ovlivňuje náš život, aniž si to vůbec uvědomujeme. Vladimír 518 se v novém podcastu Českého rozhlasu Vltava Betonoví lidi vydává za architekturou, která utváří česká města. Proč některé stavby milujeme a jiné nám vadí? A co o nás prozrazuje způsob, jakým města stavíme a přestavujeme? Vladimír 518 bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo mě koučké. Si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
5: Dobré ráno, 6:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: Vyléčení žáci základní školy v pražském Újezdu nad Lesy se dnes vrátí do lavic. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza kvůli závadnému obědu v jídelně. Nakazilo se 390 dětí i dospělých. Kuchyně zůstane zatím zavřená a ve škole budou platit zvýšená hygienická opatření. Ředitel Libor Skala už dřív oznámil, že vymění vedení jídelny. Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na budovu výrobce pozemních robotických vozidel. Sabotáž podle estonské kontrarozvědky nařídily tajné služby Ruské federace. Estonská vláda potvrdila, že objekty obranného průmyslu a společnosti podporující Ukrajinu jsou vystavené zvýšenému riziku. V Uherském Hradišti dnes otevřou nový zimní stadion. Má dvě ledové plochy, z toho jedna je malá, tréninková. Vybudování stadionu pro 500 diváků vyšlo na 447 milionů korun. Jeho součástí je taky ubytovna pro 80 lidí. Starý zimní stadion museli dělníci zbourat kvůli narušené statice.
7: Sport.
6: Čeští fotbalisté dál čekají na první body v Lize národů. Tentokrát podlehli Anglii 0-2. V pražském Edenu o tom rozhodli góly Gordona a Kanea. Chorvatsko prohrálo ve Španělsku 1-4 a právě se Španěly budou hrát Češi v sobotu. Slovensko v Lize C i po druhé zvítězilo. V Košicích zdolalo Kazachstán 2-1. A o fotbale budeme mluvit v ranním Radiožurnálu za 20 minut.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A my stále sledujeme situaci na uzavřené sedmičce z Prahy do Chomutova. U Lotouše brzy ráno havaroval kamion a skončil mimo komunikaci. Do kolony se aktuálně dojíždí před koncem obchvatu Slaného. Na místě je náš zpravodaj.
9: Ta silnice je zavřená prakticky jenom ze směru z Prahy do Loun a z opačného směru se jede plynule. Je teda odstavený ten kamion u krajnice a zasahují tam hasiči.
8: Na D1 směrem z Brna do Prahy teď je velice obezřetně kousek za Kývalkou. Na kilometru 181 leží mezi pravým a levým pruhem deska větších rozměrů. Pro jistotu opakujeme D1 z Brna do Prahy za Kývalkou na kilometru 181 deska mezi pruhy. A D1 přímo v Brně směrem z Prahy a silnější transitní provoz zatím v kratším úseku mezi výstavištěm a D2. Nákladní soupravy jedou krokem v pravém pruhu mezi kilometry 193 a 196. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: I dnes bude pokračovat babí léto, čekáme jasnou nebo polojasnou oblohu bez deště s teplotami mezi 20 a 24 stupni. A babí léto bude na našem území přetrvávat i v prvních říjnových dnech. Vydrží nadprůměrně vysoké teploty a to po většinu měsíce. A také nečekáme moc dešťových kapek. Na žádné velké deště to prozatím nevypadá ani v ostatních říjnových dnech. Naopak první říjnová půlka bude podle předpokladů meteorologů přímo suchá. Tento týden nabízí teploty ještě kolem 20 a také nad ní, dnes například až 24 stupňů. V druhém říjnovém týdnu se pak bude teplota pohybovat kolem 15 stupňů a až v druhé půlce října budou teploty klesat k dlouhodobému průměru, tedy ke 12 stupňům Celsia. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, než se vydáme k Pravčické bráně v Národním parku České Švýcarsko, kterou teď zkoumají geologové dokonce pomocí radaru, tak se vydáme ještě na dalekou cestu. A připomeneme, že téměř před 10 lety porazila v Iráku mezinárodní vojenská koalice teroristickou skupinu Islámský stát. No a dnes ta mise koalice v zemi oficiálně končí a s ní se ze země stáhnou také američtí vojáci. Co to může znamenat, tak to probereme už za malou chvíli s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou, která se nám přihlásí do ranního radiožurnálu.
7: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7 minut po půl sedmé právě teď. Zavřou se dveře velitelství, no a v Iráku nezůstane žádné zahraniční vojenské základny. Tak takhle to před několika dny popsal zástupce irácké armády, popsal konec vojenské mise koalice proti takzvanému Islámskému státu. Ze země se mise stáhne po 12 letech a s ní američtí vojáci. Kromě přestávky mezi roky 2011 a 2014 byli američtí vojáci v Iráku déle než 20 let. Tak víc to teď probereme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak vypadá takové stahování nejen tedy amerických vojáků přímo v Iráku?
1: Američtí vojáci by už neměli být například na vojenské základně Victory nedaleko bagdádského letiště. Odtud většinou odjeli do Kuvajtu. Z Erbílu v iráckém Kurdistánu podle místních médií zase američtí vojáci, ale i technika zamířili na základnu v Turecku. To stažení svých zbývajících příslušníků potvrdila třeba i Itálie a už v srpnu se z Erbílu stáhli Němci. Odchod amerických vojsk z Iráku má mezi místními poměrně širokou podporu. Část Iráčanů ale považuje to stažení za předčasné, obávají se, že tím dostane volné pole iránský režim, který to stažení bere jako své vítězství, a že zároveň hrozí, že budou aktivnější spící buňky Islámského státu. Ta mezinárodní mise vedená Spojenými státy fungovala tedy na pozvání irácké vlády od roku 2014 a zapojili se do ní i Češi, kteří například cvičili irácké vojenské chemiky, letectvo a vojenské policisty.
0: Dnešek měl být taky termínem, kdy měli původně složit zbraně všechny nestátní ozbrojené skupiny v Iráku, tedy včetně těch pro iránských milic.
1: Milice samotné totiž podmiňovaly složení zbraní ukončením americké vojenské přítomnosti v zemi, a přestože se irácká vláda pokusila třeba i o kampaň na sociálních sítích, už v posledních týdnech bylo jasné, že se ten termín nestihne. Minulý týden irácký premiér Ali Zajdi lhůtu pro úplné odzbrojení a integraci do státních institucí posunul na konec příštího června. Ty pro iránské šítské milice se zapojily i do boje proti Islámskému státu. Některé z nich ale letos útočily právě na americké základny v Iráku.
0: Jana Karasová, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A také ranní Radiožurnál, taky Nirvana. 6 hodin, 40 minut tomu. Dobré ráno.

0: vámi Radio Žurnál. Geologové teď zkoumají Pravčickou bránu. Pomocí radaru a rázové vlny zjišťují, v jakém stavu největší přirozená skalní brána v Evropě je. Zvláště to, jestli od posledního měření před 13 lety oblouk brány nepopraskal.
1: Prostě bych vyvezl ten materiál nahoru.
2: Domlouvá se s geology vedoucí skalní čety Národního parku Stanislav Fegl.
1: Ať jsme připraveni, ať se tam jenom vyběhne.
2: Co to tu máte za kozíček?
3: To je georadar. To je vlastně jako najnovša technologie. Myslím, že asi jediný v republice, který je jako 3D.
2: Vysvětluje mi geofyzik Tomáš Belov. Nejtěžší část byla asi vyšlapat podél lanovky. Naštěstí věci geologů se mohly vést právě nákladní lanovkou.
1: Mohli se dělat vlastně dva typy měření, georadar, seismika.
2: Dorazili jsme od oblouk Pravčické brány se šéfem skalní čety, až plháme na oblouk samotný, kde začínají geologové měřit pomocí radaru. Je to taková malá krabice, kterou po oblouku tahají tam a zpátky.
3: A vyrážeme na druhý profil. Vojto, štart.
4: Máme záznam.
3: Ano, uložený, výborně. Na začátku tu vidíme nějaké anomálie.
2: Dívá se do monitoru, do kterého se promítá obraz z radaru Belov.
3: A ta větší silná je už vlastně spodok té brány.
2: Specialisté z firmy G-Impuls vytáhli za pomocí členů skalní čety na oblouk Pravčické brány i pojízdný nejmodernější radar. A tak budou obrázky o to kvalitnější.
5: Před 13 roky se poprvé se snímala vnitřní struktura objektů na Pravčické bráně.
2: Vysvětlujeme mluvčí Národního parku Tomáš Salov.
5: Teď budou k dispozici data, která umožní srovnání.
2: Samotná skalní četa má na oblouku brány několik čidel, která hlídají pohyby jednotlivých skalních bloků. Z vršku Pravčické brány Daniela Pilařová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. Přidáme nejnovější ranní zprávu. Polsko kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu opět vyslalo do vzduchu vojenské letouny. Oznámila to tamní armáda a uzavřená jsou teď i letiště v Lublinu a Řešově a my právě zjišťujeme další podrobnosti. Ceny benzinu a nafty v Česku opět začíná regulovat stát. Ministerstvo financí právě dnes zveřejní jejich maximální povolenou výši pro zítřek a tomu se budeme věnovat podrobněji krátce po 7. hodině.
6: Zdržení na dálnicích v okolí Brna. Na D1 před Brnem sílí provoz už v obou směrech. Od Vyškova se brzdí až do zastavení u Holubic na kilometru 210. Od sjezdu na Svitavy z 2.3. už se pak jede v celku plynule. Od Prahy brzdí kamiony za výstavištěm na stém 92. kilometru. Na D2 směrem z Bratislavy na úrovni Modřic na 3. kilometru. 43. Svitavy Brno v úseku mezi Lažany a odbočkou na Kuřim strávíte téměř půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy houstne doprava už před Rudnou, z 6. kilometru jedou pomaleji jak nákladní, tak osobní auta v levém pruhu. Na okruh za Ořech na 18. kilometr jedou hodně přes půl hodiny. Situaci nepomáhá ani trvající omezení na začátku Rozvadovské spojky, stále se tam projíždí pouze pravým pruhem. A ještě silnice 7 na trase Praha-Chomutov zůstává uzavřená kvůli nehodě u Lotouše, dlouhé kolony v obou směrech. Další zelená vlna za 15 minut.
7: Poslední zářijový den nabídne ještě krásné, dalo by se říct, letní počasí bude slunečno, jasno až polojasno, s velmi příjemnými nadprůměrnými teplotami, které se budou odpoledne pohybovat mezi 20 a 24 stupni. A stejné budou i zítra, bude ale větrno. Dnes i zítra slabý nebo mírný vítr na Českomoravské vrchovině se rozfouká na čerstvý a ten může mít nárazy až 55, ve frýdlantském výběžku dokonce až 70 km v hodině. Během zítřejšího odpoledne pak bude vítr slábnout. Začne se ale také od západu nebe zatahovat. Krásný den.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: 6.50, Radiožurnál. Nedaří se, druhý zápas a druhá porážka. Čeští fotbalisté v Lize národů podlehli po Chorvatsku i dalšímu favoritovi. S Anglií prohráli v pražském Edenu 0-2. Přímo na stadionu se na to díval také náš reportér Tadeáš Sklický ze sportovní redakce. Tadeáši, vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak daleko byli čeští reprezentanti od senzace, získání tedy nějakých bodů?
1: Hlavně od 25. minuty se jim vzdalovala, to totiž dostal červenou kartu po ostrém zákroku záložník Pavel Šulc, který měl předtím dvě slibné šance. Od vyloučení ale byli Češi pod velkým tlakem, který nakonec neustáli. Ve druhém poločase rozhodli o anglickém vítězství svými góly Gordon a Kane. Nový kouč reprezentace Santi Denia tak stále čeká na první bod na české lavičce. V sobotu se o něj pokusí v Oviedu proti výběru své rodné země, tedy proti letošním mistrům světa Španělům.
0: To už bude moc nastoupit v českém dresu také Ryan Nadery. Kdo to je?
1: Jde o vytáhlého útočníka skotských Rangers. V jejich dresu dal v létě gól Jablonci v předkole konferenční ligy a potom ukázal na tiskové konferenci i svou češtinu.
2: Moje mamka je z Česka, babička tam bydlí, když mám prázdniny, nebo jak jsem byl ve škole, tak to ještě byly prázdniny, tak jsem často tam byl. Umím česky, už ne tak dobře, jak to bývalo, ale je to v pohodě.
1: Otec Naderyho je Bulhar, Ryan se narodil v Drážďanech a kromě německého má právě i české občanství a teď už stihlo vedení reprezentace vyřídit všechny formality, takže dnes skoro dvoumetrového fotbalistu čeká první trénink s novými spoluhráči.
0: No a i ten budou samozřejmě sledovat také naši reportéři, jeden z nich Tadeáš Sklický, byl teď s námi ve studiu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 6 hodin 51 minut, nedobré zprávy ze silnice 7 z Prahy na Chomutov, respektive obráceně nám voláte vy, naši dopravní zpravodajové. Děkujeme za to, ale situace je nedobrá. Nejede to tady a to kvůli vyšetřování nehody za Lotoušem. Kolony jsou velmi dlouhé už obousměrně. Pokud se míříte ať už z Chomutova na Prahu nebo z Prahy na Chomutov, počítejte se zásadním zdržením vaší cesty. Radiožurnál 6.52 a zelená vlna.
3: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
4: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
5: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
6: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
3: Nezapomínejme na pravidla zipování.
5: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
3: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Italská premiérka se sešla s Andrejem Babišem, o čem jednání bylo a jak skončilo, dozvíte se od nás. Příští rok chystá ministerstvo zdravotnictví změny v umělém oplodnění, klinikám bude posílat více peněz, no a méně peněz bychom měli platit od zítřka za pohonné hmoty. O tom bude ranní radiožurnál v příští hodině.
1: Hovory zlán se vrací.
2: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
1: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
2: Magda Vašnáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
1: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
2: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů zlán.
1: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
2: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
0: Radiožurnál 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Sněmovna se vrátí k jednání o možném vyslovení nedůvěry vládě. V Polsku kvůli ruským útokům na Ukrajinu preventivně vzlétly vojenské letouny. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli s Anglií 0-2. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou dlouhé kolony v obou směrech před nehodou u Lotouše. A bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Mimořádná schůze k návrhu možného vyslovení nedůvěry vládě bude pokračovat. Poslanci se znovu sejdou v 9 hodin. Zatím se z opozice dostal ke slovu jen předseda ODS Martin Kupka. Pak začali vystupovat koaliční zástupci s přednostním právem. Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová to přirovnává k autoritářským systémům.
6: Vládní hnutí se tam zajistila, pořadí lidí jenom za sebe, mají tam naprostý monolitický blok, jako to bývalo v tom Orbánově Maďarsku. Zvalcovali si to způsobem, který neumožňuje, abychom tam my jakýmkoliv způsobem vstoupili. A ještě je dobré si říci, že znemožnili, aby zaznívaly ty protiargumenty.
5: Vládní poslanci považují hlasování za snahu opozice zviditelnit se před volbami. Vzhledem k tomu, že opozice nemá ve sněmovně dost hlasů, kabinet pokus o vyslovení nedůvěry pravděpodobně ustojí. Kvůli ruským útokům na Ukrajinu znovu preventivně vzlétly polské vojenské letouny. Informovala o tom polská armáda. Ve stavu pohotovosti jsou taky pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu. Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě země jsou dočasně uzavřená. Ukrajina předtím informovala o ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast. Úder nepřežilo dítě a nejméně 3 lidé jsou zranění. Další minimálně 2 mrtví a 4 zranění jsou v Kyjevě. Za umělé oplodnění dostanou centra asistované reprodukce od zdravotních pojišťoven víc peněz. Radiožurnál to zjistil z návrhu úhradové vyhlášky na příští rok. Za jeden cyklus dostanou kliniky až 44 tisíc korun, tedy o 4,5 tisíce víc než letos. Pojišťovny by měly nově začít hradit i přenos zmrazených embryí do dělohy pacientky. Pokračuje předseda sekce asistované reprodukce Štěpán Machač.
7: Takže koncept nové úhradové vyhlášky vychází z toho, že po 25 letech jsme konstatovali, že velká většina dětí se rodí z mražených embryí, neboli z takzvaných kryotransferů a ne z těch čerstvých. A ta úhradová vyhláška, jak byla napsána před nějakýma 25 lety, tak preferovala ty čerstvé transfery.
5: Změny musí ještě vyhlásit ministerstvo zdravotnictví. Téměř každý třetí pokus o umělé oplodnění lékaři provádějí na klinice, která patří premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Babiš střet zájmu odmítá. Podrobně se tomu budeme věnovat v ranním radiožurnálu po 7:30. Nové rozbory u Odoleny vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Ta se ale stále nesmí používat jako pitná, protože výsledky musí být v pořádku několikrát za sebou. Večer o tom informovali středočeské vodárny. Asi 15 tisíc lidí z obcí severně od Prahy je tak dál odkázáno na pitnou vodu z cisteren. Kontaminaci začala prověřovat i policie kvůli možnému ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
1: Sport.
8: Čeští fotbalisté podlehli v Lize národů v pražském Edenu Anglii 0-2 a pod novým trenérem Španělem Santim Deniou tak dál čekají na první bod. Další zápas odehrají v sobotu ve španělském Oviedu proti domácí reprezentaci. Hokejisté Třince zůstávají i po šestém kole Tipsport Extraligy 100%. Vedoucí tým tabulky porazil Kladno 6-4, Pardubice vyhrály nad Českými Budějovicemi 5-2, Hradec Králové nad Spartou 4-3, stejným výsledkem Vítkovice zvítězili v Olomouci, Plzeň triumfovala v Mladé Boleslavi 4-1 a Litvínov vyhrál nad Libercem 5-4 po nájezdech. Po čtvrt hodině přitom Litvínov prohrával o 3 góly. Obrat skóre hodnotil jeho trenér Ivan Švarný.
9: Svedčí to o tom, že tí chalani sú dobre fyzicky pripravení, makali celé leto, mali tam veľmi časté korčulovanie po tréningoch a tá kondička sa teraz ukazuje, že majú silu.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: A nehoda na D6 u Strašecího a překážka na 38 u Havlíčkova Brodu. Na dálnici D6 z Varů do Prahy za Novým Strašecím teď čerstvá nehoda na 29. kilometru.
12: Dvě vozidla v pravém pruhu, jedno v levém. Brzdí se, ještě tady nejsou ani policajti, ani hasiči a jsou nějaké provozní tekutiny vylité na dálnici, tak tady opatrně, zatím se netvoří nějaká delší kolona.
11: 38. obchvat Havlíčkova Brodu směrem z Jihlavy a dlouhá kolona. Příčinu vysvětlí náš zpravodaj.
13: 10 metrů před kolejným objezdem stojí kamion. Nemůžu ho objet, jo.
11: A na silnici 7 z Prahy do Chomutova trvají velké komplikace u Lotouše. Po ranní nehodě nákladního vozidla to už se podle našeho zpravodaje podařilo vyprostit a přesunout do odstavného pruhu, ale ještě stále odklízejí následky. Na místě zůstávají hasiči a policie podle všeho provoz stále podle aktuální potřeby zastavuje. Od Třebíze se vytvořila kolona na více než půl hodiny. Z obchvatu Slaného ztratíte okolo 20 minut, ale délka zdržení se dost často mění. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20 a místy bude foukat čerstvý vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 7 hodin 6 minut tomu. Vrací se státní regulace cen pohonných hmot, stane se tak od zítřka. Ministerstvo financí už dnes tedy znovu vyhlásí maximální povolené ceny benzinu a nafty. Určovat je bude nejméně celý říjen. Téma, ke kterému se určitě budeme vracet dnes v našem vysílání, no a prakticky během čerpání na čerpacích stanicích i vy zítra. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál
10: a Petr Král.

0: Ranní radiožurnál Zelená vlna po 15 minutách a také kdykoliv se něco stane. Právě teď Kateřina Jelenová, Zelená vlna a důležité sdělení. Máš slovo.
1: Velmi důležité sdělení z dálnice D10. Pokud právě teď jedete ve směru z Prahy na Turnov, buďte velmi obezřetní v okolí 67. kilometru. Sjezd na Březinu až Sviany. Máme tam hlášené auto proti správnému směru jízdy. Dálnice D10 z Prahy na Turnov, auto v protisměru okolo kilometru 67.

0: S vámi Radiožurnál. Stát začíná znovu regulovat ceny pohonných hmot. V posledních týdnech totiž benzín a nafta opět výrazně zdražily. Ministerstvo financí proto dnes na svém webu zveřejní maximální povolené ceny, za které budou zítra moct pumpy pohonné hmoty prodávat. S podrobnosti ve studiu Lucie Špetová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Kromě vyhlašování maximálních cen pro každý den se taky od 1. října sníží spotřební daň z nafty. Vláda plánuje taky uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Opatření mají zatím platit jeden měsíc. Kabinet je ale může případně prodloužit. Výpadek spotřební daně z nafty připraví stát o 1,1 miliardy korun měsíčně. Díky zdanění mimořádných zisků rafinérií by naopak do státního rozpočtu mělo přijít přes 5 miliard korun.
0: Jak víme, stát určoval ceny pohonných hmot už na jaře. Proč se vláda tedy teď znovu rozhodla zasáhnout?
1: Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO se pro tento krok rozhodl minulý týden poté, co se průměrná cena za litr nafty přiblížila k hranici 50 korun. Benzín Natural 95 se prodával v průměru za necelých 46 korun za litr. Navíc podobné kroky začaly zvažovat i okolní státy. Ceny pohonných hmot stále zdražují kvůli konfliktu na Blízkém východě, který vypukl v únoru.
0: Vrací se tedy státní regulace cen pohonných hmot zítra 1. října. To začne platit. První cenové regulace budou vyhlášeny dnes. Lucie Špetová z domácí redakce a podrobnosti. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.

0: Dobré ráno, ve 7:45. Nové zjištění našich reportérů, zdravotní pojišťovny budou klinikám posílat více peněz na umělé oplodnění. Počítá s tím návrh úhradové vyhlášky pro příští rok. Za jeden cyklus dostanou kliniky až 44 000 korun, což je o 4 500 víc než letos. Podrobnosti připravujeme do vysílání po 7:30. A začal nový ročník zámořské hokejové NHL. Útočník David Pastrňák svůj první zápas v roli kapitána Bostonu vyhrál. Sám se proti Rangers ale neprosadil. Jeho tým nakonec porazil Rangers 3:0. A brankář Jakub Dobež v dresu Montrealu vychytal v Torontu výhru 3:2.
1: Protisměrná D10 a dlouhé zdržení na sedmičce před Lotoušem. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Turnova buďte stále velmi obezřetní v úseku mezi sjezdy na Březinu a Sviany. Varování o vozidle jedoucím proti správnému směru jízdy ještě nebylo odvolané. Velmi opatrně zhruba mezi 63. a 67. kilometrem nohu z plynu už raději dejte za Mnichovým Hradištěm. Na sedmičce z Prahy do Chomutova pokračují velké komplikace u Lotouše. Po ranní nehodě nákladního vozidla ještě stále odklízejí následky na místě hasiči. Policie podle všeho provoz stále zastavuje. Od Třebíze se kolona natáhla až na půl hodiny. Z obchvatu Slaného ztratíte okolo 20 minut. A 38 na příjezdu do Havlíčkova Brodu směrem z Jihlavy. Tam čekejte 20-minutovou kolonu na východní části obchvatu. Příčinou je nepojízdný kamion před kruhovým objezdem u komerční zóny. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Dnes nás čeká teplý, místy ale větrný den. Nebe bude jasné, v Čechách místy polojasné. Teď po ránu si dávejte pozor na mlhy. Pokračuje tedy babí léto. Teploty opět příjemné, odpoledne se budou pohybovat od 20 do 24 stupňů. V 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16, na Šumavě až kolem 20 stupňů. A k tomu bude foukat slabý nebo mírný vítr. Na Českomoravské vrchovině přechodně čerstvý jihovýchodní až východní vítr, který ale bude mít nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km/h. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.20. Sídlo české vlády večer zářilo v barvách italské vlajky, v zelené, bílé a červené. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO ve Strakově akademii v Praze poprvé v premiérské funkci přijal italskou předsedkyni vlády Giorgio Meloniovou. Společně si vyměnili akční plán, který prohlubuje spolupráci mezi oběma zeměmi, například v oblasti průmyslu anebo také bezpečnosti. Jednání sledoval Martin Balucha ze zahraniční redakce Radiožurnálu, toho času se mnou ve studiu. Martine, vítej, dobré
1: ráno. Taky zdravím, hezké ráno.
0: Jakého přijetí se dostalo Meloniové v Praze a s jakými projekty tedy počítá akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi, který si Babiš vyměnil právě s Meloniovou?
1: To přijetí bylo poměrně velkorysé. Babiš přijal Meloniovou společně s Čestnou stráží, zazněly hymny obou zemí, Strakova akademie, ty si to říkal, sídlo české vlády zazářila v barvách italské vlajky, Babiš Meloniovou označil za skvělého lídra, řekl, že doufá, že příští rok zvítězí v parlamentních volbách, připomínám, že Itálii parlamentní volby čekají pravděpodobně koncem příštího roku, mluvil o tom, že Evropa se může příští rok výrazně obměnit.
2: Evropa se může zásadně změnit příští rok. Protože jsou důležité volby ve Francii, ve Španělsku, v Polsku a hlavně, co je důležité, aby paní premiérka znovu vyhrála volby a byla premiérkou, protože za mě je to skutečně velice důležité, aby tam byla kontinuita.
1: Babiš označil ten akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi za milník vzájemných vztahů, platit má do roku 2030 a ten dokument se týká bezpečnosti, migrace, obchodu, vědy, taky se počítá s tím, že by se měla posílit kulturní spolupráce, chystá se rok kulturní spolupráce mezi Itálií a Českem a podle Babiše se taky obě země shodly na společné výstavě o Pompejích a taky Herkulánu v roce 2028.
0: Premiérka Meloniová chce s Českem spolupracovat na reformě obchodování s emisními povolenkami. Jak se podle ní má ten systém změnit?
1: Řekla, že tenhle systém nesmí vést ke zdražování energií, že musí být transparentnější, nesmí ohrozit konkurenceschopnost Evropy ve světě. Itálie i Česko dlouhodobě požadují snížení ceny povolenek, větší podporu pro podniky zasažené drahými energiemi. Ostatně začátkem roku o tom jednal v Římě taky ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
0: Evropští lídři jednají také o nadcházejícím unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034. Jakou podobu by měl mít podle Meloniové?
1: Česko a Itálie se podle Meloniové rozumí v tom, kam by měly mířit některé ty peníze, například do společné zemědělské politiky, na kohezní politiku, to znamená na vyrovnávání rozdílů mezi chudšími, slabšími a silnějšími regiony. Evropský rozpočet by měl myslet taky na financování obranného rozpočtu podle Meloniové. Ta taky vyzdvihla spolupráci s Českem v oblasti migrace, která podle ní přinesla výsledky, konkrétní výsledky na evropské úrovni.
0: Martin Balucha, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A Radiožurnál v 7 hodin 22 minut.

0: S vámi Radiožurnál i na cestách. Vzkaz od našich dopravních zpravodajů dálnice D6 Karlových Varů do Prahy. 10,5 kilometr za sjezdem na Kladno. V levém pruhu hromadná nehoda 5 aut. Zprávy zelná vlna počasí právě teď. Jak jste zvyklí?
1: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
2: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
1: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
2: Klikněte na radiožurnál.cz.
1: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
2: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
2: Azurit a jeho vůně.
0: Dobré ráno, v půl osmé. Zprávy Tereza Tomášková.
4: Polsko kvůli ruským útokům na Ukrajinu preventivně vyslalo do vzduchu vojenské letouny. V pohotovosti jsou i pozemní systémy protivzdušné obrany. Informovala o tom polská armáda. Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě země jsou dočasně uzavřená. Ukrajina předtím informovala o ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast. Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli výraznému zdražování. Od zítřka se taky sníží spotřební daň z nafty. V Orlických horách právě začíná velké cvičení záchranných složek. V okolí pevnosti Hanička budou celý den zasahovat hasiči, policisté a záchranáři u simulovaného lesního požáru v těžko přístupném terénu. Zapojí se na 200 záchranářů, vrtulník pro letecké hašení a drony s termokamerami.
1: Sport.
4: Čeští fotbalisté prohráli na úvod Ligy národů i druhé utkání. Po prohře s Chorvatskem teď podlehli i Anglii, tentokrát 0-2. Další duel čeká národní tým v sobotu ve Španělsku. A začal nový ročník hokejové NHL. Florida v úvodním duelu vyhrála na ledě obhájců vítězství z Caroliny 1-0 v prodloužení. Brankář Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře 3-2 v Torontu. Obránce Filip Hronek přispěl 2 asistencemi k vítězství Vancouveru v Edmontonu 6-5 v prodloužení. A Boston s novým kapitánem Davidem Pastrňákem přehrál New York Rangers 3-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D6 nehody za Strašecím a Kladnem, zdržení na D1 v okolí Brna. Na D6 z Karlových Varů do Prahy čekejte hned 2 nehody na trase. První za Novým Strašecím na 29. kilometru. Tam řeší kolizi 3 osobních aut. Podle našeho zpravodaje částečně blokují jak pravý, tak levý pruh. Na vozovku navíc vytekly provozní kapaliny, musí se kličkovat. Zdržení přesto není příliš dlouhé, maximálně 5-minutové. O mnoho horší situace vás čeká dál směrem na Prahu. Do kolony vjedete před sjezdem na Kladno zhruba na 13. kilometru a přes 20 minut se budete sunout k nehodě na 10.5.
6: 5 aut, hromadná nehoda, začíná se hodně štosovat.
5: Blokovaný je tam levý pruh. D1 před Brnem a velmi hustý provoz už v obou směrech. Od Prahy se brzdí těsně za Ostrovačicemi na kilometru 178. Tam jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobní auta zpomalí tradičně mezi Kývalkou a Popůvkami. Od Vyškova naberete zdržení mezi Holubicemi a Rohlenkou. A ještě silnice 7 z Prahy do Chomutova, dlouhé zdržení před nehodou u Lotouše, fronty na desítky minut od Panenského Týnce i od sjezdu na Knovíz. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Na Českém je dnes po ránu jasno nebo skoro jasno. Teploty jsou ve velmi širokém rozmezí. Nejčastěji na teploměrech vidíte 7 až 12 stupňů. Při slabším větru se ale teploty pohybují kolem 4 nebo 5 stupňů Celsia. Teplou noc i ráno naopak zažíváte na severu Čech, kdy se teploty právě při trochu silnějším větru pohybují dokonce i nad 15 stupni. Přes den pak bude jasné, v Čechách místy polojasné nebe, teď po ránu pozor na mlhy. Pokračuje nám babí léto. Teploty opět příjemné, pohybovat se budou od 20 do 24 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. A k tomu bude foukat slabý nebo mírný. Na Českomoravské vrchovině přechodně čerstvý jihovýchodní až východní vítr, který bude mít nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku a Jizerských horách až kolem 70 km/h. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Halová, počasí 7.34. Už téměř týden můžou lidé v oblasti Odoleny vody pít vodu z vodovodu. Do tamního řadu totiž uniklo olovo. Znečištěním se zabývá i policie, prověřuje ho kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vyšetřování potrvá ale několik týdnů. Jak teď vypadá situace aktuálně dnes v úterý ráno, to zjišťovala Lucie Špetová z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
8: Hezké ráno. Včerejší rozbory u Odoleny vody sice splnily limit podle středočeských vodáren, ale ještě pořád není voda pitná. Hodnoty totiž dál kolísají. Aby mohly vodárny a hygienici prohlásit vodu za pitnou, musí několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí. Zhruba 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak pořád musí k pití a vaření využívat vodu z přistavených cisteren. Tekoucí vodu můžou využít jako užitkovou, například k mytí.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ranní Radiožurnál s vámi 8 minut po půl 8. Na příští rok chystá ministerstvo zdravotnictví další změny v umělém oplodnění. Nedávno minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO představil plán, že i ženy bez partnera mohou podstoupit umělé oplodnění. Teď Radiožurnál z připravované úhradové vyhlášky také zjistil, že kliniky získají i víc peněz od zdravotních pojišťoven. Další informace k tomu teď investigativní reportér Vít Kubant. Vítej.
1: Dobré ráno.
0: Co tedy přesně mění úhradová vyhláška?
1: Ta první změna je, že pojišťovny by měly začít proplácet stupni vyšetření páru a diagnostiku, což dosud nedělali. Doteď také nehradili přenos zmražených embryí do dělohy pacientky. Takže když přijde pár na reprodukční kliniku a podstoupí kompletní pokus pomocí metody IVF, od pojišťovny by zařízení mělo získat částku až 44 213 korun. V letošním roce za stejnou službu to bylo o 4 440 korun méně. Nadále pak bude platit, že žena může na pojišťovnu podstoupit maximálně 4 pokusy.
0: A už je jisté, že budou změny od příštího roku opravdu platit?
1: Tak během letošního roku se na tom shodli zástupci Center asistované reprodukce a zdravotních pojišťoven. Nám to potvrdil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
2: Jako největší změna je nový způsob vykazování a obsah jednotlivých balíčkových výkonů, které vlastně přesně reflektují, řekněme, jednotlivé etapy vývoje toho umělého oplodnění dle aktuální klinické praxe. Současně došlo i k drobnému navýšení úhrad v daném segmentu.
1: Plánované změny ale ještě musí stvrdit ministerstvo zdravotnictví tím, že vydá úhradovou vyhlášku na příští rok. Ta už prošla mezirezortním připomínkovým řízením, kde se nesetkala s odporem jiných úřadů, na rozdíl od jiné chystané změny, a to návrhu zákona, který by umožnil umělé oplodnění ženám bez partnera. My už jsme nedávno informovali, že se změnou nesouhlasí koaliční partneři, třeba ministr pro sport a zdraví za motoristy Boris Šťastný. Návrh i přesto předloží minister zdravotnictví Adam Vojtěch v nejbližší době na vládu, a vládní špičky se pak domluvili, že nechají poslance, aby ve sněmovně hlasovali podle svého uvážení.
0: Vít Kubant, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: K problematice se vracíme podrobněji také na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz, kde k tomu najdete další informace, a vracet se budeme také ve vysílání Radiožurnálu. 7 hodin a 40 minut, za 5 minut přineseme další aktuální zpravodajství a také informace ze silnice a o počasí.

0: Radiožurnál 3:15. Do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze se dnes vrací žáci. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza po špatně připraveném obědě. Kuchyně jídelny zůstává uzavřená, my se tam za naším reportérem vydáme krátce po 8 hodině. V okolí pevnosti Hanička v Orlických horách právě začíná cvičení hasičů, policistů a záchranářů. Simulují situaci při rozsáhlém lesním požáru v těžko dostupném terénu, kde není v blízkosti dostatek vody. No a naši reportéři se právě odsud přihlásí do dopoledního vysílání.
1: Uzavřená D6 u Kladna, dlouhé zdržení stále na sedmičce před Lotoušem. Na D6 z Varu do Prahy trvají potíže hned ve dvou úsecích. Nejprve nehoda za Novým Strašecím na 29. kilometru. Blokovaný jak pravý, tak levý pruh. Na vozovku navíc vytekly provozní kapaliny. Kličkuje se zdržení 5 až 10 minut. O mnoho horší situace dál směr Praha. Po nehodě na 11. kilometru je teď aktuálně D6 uzavřená. Na místě zasahují u hromadné kolize. Poslední volný sjezd je na exitu 16. Velká dobrá, sjíždějte. Silnice 7 z Prahy do Chomutova u Lotouše po nehodě kamionu pravděpodobně také neprůjezdná v obou směrech. Kolonie více než půlhodinové brzdí se za Panenským Týncem z druhé strany u sjezdu na Knovíz na 18. kilometru D7. Velmi oceníme, pokud se nám od Lotouše ozvete, popíšete aktuální situaci jak o následcích nehody, tak o průjezdnosti. Děkujeme. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Dnes i zítra bude ještě babí léto, dnes s jasným až polojasným nebem a teplotami mezi 20 a 24 stupni. Bude ale větrno. Slabý nebo mírný vítr se na Českomoravské vrchovině rozfouká na čerstvý, který může mít nárazy až 55, ve Frýdlantském výběžku až 70 km v hodině. A podobné počasí, včetně větru, nás čeká i zítra. Během odpoledne se ale začne nebe od západu zatahovat. V pátek pak bude v Čechách převážně oblačno, na západ a severozápadě až zataženo s ojedinělými přehánkami nebo deštěm. Odpoledne budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: nuevo.
1: Radiožurnál 7.50. Superdávka se od zítřka mění. Podporu, která od srpna slučuje 4 původní dávky, bude moci například pobírat více rodičů samoživitelů. Do takzvaných zranitelných skupin totiž nově budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku. Teď je to jenom do 7 let. Další úprava se týká výpočtu podpory na bydlení. Ta se nově bude vypočítávat podle toho, v jakém okrese žadatelé žijí. No a detaily teď probereme s vedoucím dluhové poradny v neziskové organizaci Člověk v tísni Danielem Hůlem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
1: Pojďme nejdřív v té první změně, tedy u rodičů samoživitelů. Co pro ně znamená, že budou teď patřit k té zranitelné skupině domácností?
2: Ona to může být působit jako taková nenápadná změna, ale je velmi zásadní, protože dneska se ve své podstatě jakoby posuzuje domácnost jako celek a nikoliv jednotlivý členové. Takže pokud máme, teď budeme trochu karikovat, ale samoživitelku, která má 3 děti, jedno 7leté, jedno 8leté a jedno 10leté dítě, tak úderem toho narozením toho nejmladšího dítěte najednou celá ta domácnost ztrácí status zranitelnosti a ta superdávka poklesne o několik tisíc níž, protože se má za to, že když máte už 7, respektive 8leté dítě, tak už ho můžete nechat doma, když je nemocný, jít plně pracovat, neovlivňuje to vlastně jakoby vaše pracovní nasazení a vaši zaměstnavatelé se k vám chovají stejně, což je nesmysl. Tak to prostě není a v 8letech člověk nemůže nechat nemocný dítě samotný doma. Na rozdíl od toho, když dneska se to posouvá do 15 let, tak takto staré dítě už člověk může opravdu nechat doma a vlastně na tom pracovním trhu působit vlastně úplně normálně. Takže je to, tohleto je zrovna opravdu velmi zásadní změna, protože postihovala velmi zranitelné domácnosti právě těch samoživitelů, samoživitelek u velmi nízkého věku dítěte.
1: Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že rozšíření podpory se týká více než 28 tisíc domácností samoživitelů a v průměru si přilepší měsíčně zhruba o asi 2200 korun. Je tohle podle vás částka, která jim může výrazně pomoct?
2: No to určitě ano, protože když si představíte, že budeme se bavit o skutečných samoživitelích, kteří se starají o dítě, tak ať si zkusí vlastně každý představit, že na to, jakoby na tu výchovu dětí je sám, možná dostává nějaké výživné nebo nedostává, to je často jako v těch rodinách složité, často klidně nedostávají žádné peníze, tak 2000 korun průměrně je v té domácnosti opravdu jakoby velmi znát, protože takováhle domácnost nedokáže ušetřit měsíčně vůbec nic, ani korunu. Prostě oni balancují na tom, jestli vyjdou, případně pokud nevycházejí, co obětují a co nezaplatí. Ať už to je nějaký kroužek nebo nějaký výlet se školou nebo něco podobného. Takže 2000 jsou opravdu jako významná část pro takto chudou domácnost.
1: Když se přesuneme k druhé změně výpočtu normativů na bydlení podle okresu, jak hodnotíte tohle? Vidíte v tom nějaké problémy?
2: Tak v tuhletu chvíli se výpočet té komponenty na bydlení odvíjí od velikosti obce, ve které člověk bydlí. A je vlastně jedno, jestli bydlí v 50-tisícovém městě ve středních Čechách, anebo v Ústeckém kraji, kde vlastně jako ta hladina cen je úplně jiná, zvlášť v oblasti nájmu, nikoliv u energií. Takže ten současný mechanismus není spravedlivý a není správně nastavený. Je dobře, že se dělá změna. Bohužel ministerstvo nevyslyšelo návrhy odborníků, ať už to je agentura Peck Research nebo jiní, kteří navrhovali vlastně rozkastovat to území České republiky řádově na 5-6 celků, združených podle socioekonomického úrovně života, ten v jednotlivých krajích a z tohoto jakoby vypočítávat. Myslím si, že by stačily klidně i 3 nebo 4 ty úrovně. A místo toho máme vlastně najednou více než 70 mikrocelků. Ten hlavní problém spočívá v tom, že v některých okresech máte tak málo příjemců, kteří vlastně ovlivní výši dávky nového příjemce, protože ta výše těch normativních nákladů se vypočítává rok zpátky z podaných žádostí o tu superdávku. To znamená nikoli z dat Českého statistického úřadu o průměrných standardních hladinách nájemného nebo něco podobného, ale opravdu z tohoto. Takže v některých okresech můžete mít klidně pár desítek uchazečů, respektive uživatelů té superdávky a v tu chvíli, pokud někteří budou mít, několik z nich bude bydlet v nějakém jakoby hodně levném nebo hodně drahém bydlení, tak to ovlivní ten normativní náklad, který je pro ten daný okres určený.
1: Můžu poprosit ještě jednou větou o hodnocení té superdávky obecně?
2: Za nás se ta superdávka nepovedla spíš, rozhodně to nevedlo ke zjednodušení. My se potýkáme na naší helplince opravdu s velkým množstvím telefonátů lidí, kteří nevědí, kolik dostanou, že čekají na přepočítání a opravdu to připomíná ten film Jáchym je hodil do stroje. Prostě nikdo neví, dokud ten stroj nevyplivne tu výslednou částku, kolik ta dávka asi tak bude. Takže za mě je to spíš nepovedená reforma a postihuje hlavně jednočlenné domácnosti, často seniorů.
1: O superdávce teď v ranním interview Radiožurnálu jsme mluvili s vedoucím dluhové poradny neziskové organizace Člověk tísně Danielem Hůlem. Díky za váš pohled, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, přeji krásný den.
1: S vámi Radiožurnál, necelých 5 minut před 8 hodinou. Chystáme další zprávy.

0: Koncert v nové spirále na výstavišti s otáčivým pódiem. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Na ruby v nových aranžích. Pro velký zájem o tento výjimečný zážitek byl přidán druhý koncert 15. listopadu. Více informací na novaspirala.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Sněmovna bude pokračovat v debatě o možném vyslovení nedůvěry vládě. Z Iráku odcházejí poslední američtí vojáci. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je na 11. kilometru u Kladna uzavřená kvůli nehodě. Čeští fotbalisté podlehli v Lize národů Anglii 0-2 a bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Za hodinu se znovu sejdou poslanci kvůli debatě o možném vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi nechala svolat opozice kvůli výhradám k rozpočtové politice a přístupu kabinetu k bezpečnostní situaci. Původně se měli na plénu střídat koaliční a opoziční zástupci. Nakonec ale včera vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka. Jestli se dnes dostanou poslanci k hlasování, zatím není jasné, vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Bude pokračovat pan ministr zemědělství Šebestián a bude vlastně pokračovat těch přednostních právech v tuto chvíli ministrů a poté já budu sedět samozřejmě v sále nebo někde poblíž a budu reagovat na všechny poslanecké dotazy.
2: Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová vystoupení vládních poslanců bez možnosti reakce opozice přirovnává k autoritářskému systému například v Maďarsku. Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně, minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli výraznému zdražování. Od zítřka se taky sníží spotřební daň z nafty. V Iráku dnes končí vojenská mise koalice proti Islámskému státu. Ze země se stáhnou poslední američtí vojáci. V posledních letech jich tam byly asi 2000. Plánované odzbrojení milic v Iráku se ale protáhne.
5: 30. září se uzavře velitelství mezinárodní koalice a v Iráku nezůstanou žádné zahraniční vojenské základny. Prohlásil nedávno šéf kanceláře vrchního velitele iráckých ozbrojených sil Abdul Amir Ash-Shamari. Irácký premiér Ali Zaidi stažení mise původně spojoval s termínem pro složení zbraní všech nestátních ozbrojených skupin v Iráku, včetně pro iránských milic. Minulý týden ale Zaidi lhůtu pro jejich úplné odzbrojení a integraci do státních institucí posunul na konec příštího června. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Spor o bezúplatný převod podílů k družstevním bytům ve Slezské Ostravě se přesouvá do dalšího volebního období. Výstavbu v minulosti podpořil stát. Teď se lidé dohadují s městem, jestli slib, že po 20 letech řádné péče budou byty jejich, platí anebo ne.
6: Nedočkali jsme se vůbec ničeho. Vlastně tomu městu nevěříme. No, je to hodně smutné.
7: Zuzana Raková neví, jestli byt město převede nebo ho bude muset koupit a ani za kolik by to bylo. Město se chce rozhodnout s pomocí analýzy. Podle vedoucí právního odboru magistrátu Renaty Kolkové ji ale zatím nezadalo.
8: Ta analýza by mohla být koncem letošního, počátkem příštího roku, no a potom bychom začali činit další kroky.
7: Kvůli slibu města, že chce věc vyřešit mimo soudně, družstevníci stáhli před žalobní výzvu. Stále jsou připraveni jít k soudu. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští fotbalisté prohráli s Anglií v Lize národů 0-2. Z úvodních dvou zápasů v elitní skupině tak mají dvě porážky. Už po 25 minutách byl vyloučený záložník Pavel Schulz, taky proto byli od té chvíle Češi pod tlakem a brankář Matěj Kovář si připsal několik zákroků.
9: Tam lítalo, ale myslím si, že jsme odehráli slušnou partii na to, že jsme hráli v deseti asi po většinu zápasu a jsem rád, že tu identitu, kterou trenér nastolil, tak jsme se snažili hrát, i když jsme byli o jednoho hráče méně.
1: Dnes mají Češi volný den, v pátek poletí do Španělska, kde v sobotu odhrají třetí zápas v Lize národů. A pardubičtí hokejisté vyhráli v šestém kole Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 5-2. Vítkovice zvítězili v Olomouci 4-3, stejným výsledkem porazil Hradec Králové Spartu. Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Třinec se přehrál Kladno 6-4 a Litvínov zdolal Liberec 5-4 po nájezdech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: A stále neprůjezdná D6 u Kladna, zdržení na D5 od Rudné. Na dálnici D6 směrem z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Kladno na 11. kilometru zastavili provoz. Příčinou je odklízení následků hromadné nehody. Kolona začíná na 14. a podle Národního dopravního informačního centra platí odklon dopravy na exitu 16 Velká Dobrá. A kvůli tomu je teď hodně ucpaný hlavní průtah u Nhoští, silnice 201 od Bezděkova, také příjezd od Kyšic i 101 spojka mezi dálnicí a Unhoští. D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně a velmi dlouhá kolona od Rudné. V obou pruzích se brzdí do zastavení okolo 6. kilometru. Na začátek rozvadovské spojky je to zhruba na 40 minut. Dalších 15 připočtěte, jedete-li na okruh směr D1. Za Ořechem se vše jako obvykle rozjíždí. A silnice 7 z Prahy do Chomutova u Lotouše po havárii kamionu zůstává s největší pravděpodobností neprůjezdná v obou směrech. Více než půlhodinové kolony se vlečou jak od Panenského Týnce, tak z druhé strany od sjezdu na Knovíz z 18. kilometru dálnice D7. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
11: 30. září, první měsíc nového školního roku, končí. Les byl velmi dramatický, tak třeba základní škola v Újezdě nad Lesy se na týden uzavřela kvůli rozšíření nemoci salmonelóza. Dnes se vyléčení žáci mohli znovu vrátit do lavic. Je tam také náš reportér.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po školním zvonění. Zdraví žáci se právě dnes vrátili do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze. Ta byla zavřena od minulého týdne, kdy se tam z kuchyně rozšířila nákaza salmonelozy. Jaká opatření škola přijala a co na to říkají rodiče dětí, tak to teď ráno na místě zjišťuje reportér Radiožurnálu Josef Beneda. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Do školy do budovy v Polesné ulici od rána přichází žáci. Není jich ale mnoho. Někteří z nich museli zůstat doma, protože mají stále příznaky salmonelózy. Mluvil jsem třeba s jedním z rodičů, který popisoval, že pro syna připravil vlastní oběd. Ve všech budovách školy budou další dva týdny platit zvýšená hygienická opatření. Pracovníci se zaměří především na toalety, kliky, madla a další často dotýkané povrchy.
0: Ta nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci školní jídelny použili vejce s prošlým datem. Otevře se dnes jídelna?
1: V kuchyni jídelny se dnes určitě vařit nebude, a to minimálně do konce týdne. Škola ale zajistila náhradní stravování s externími dodavateli a tato jídla se budou vydávat v jídelně jako běžně. Hygiena už v pátek stanovila podmínky pro to, za jakých může provoz kuchyně zase začít. Personál bude muset mít negativní testy na salmonelozu a musí se zrevidovat hygienické postupy. Připomenu, že salmonelozou se nakazilo 391 dětí a dospělých, z toho u 58 z nich prokázali výskyt salmonelozy laboratorní testy. Celý případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potraviny z nedbalosti.
0: Z Újezdu nad Lesy náš reportér Josef Beneda. Díky, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.

0: na původu mohl být hrdinou, velkou šanci ale nevyužil a o 20 minut později pro něj vyloučením utkání skončilo. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli s Anglií a o smolaři zápasu Pavlu Šulcovi budeme mluvit ještě před 8:30. 8 hodin a 15 minut. Ceny benzinu a nafty v Česku opět začíná regulovat stát. Ministerstvo financí právě dnes zveřejní jejich maximální povolenou výši pro zítřek, tedy pro 1. říjen. Hodnoty se od nás poté samozřejmě dozvíte a přidáme také další komentáře k tématu. Ještě 5 dní se mohou školáci přihlašovat do vesmírné mise nazvané Zero G, a to na webu Česká cesta do vesmíru CZ. Vybraný tým pak během letu zažije simulovaný stav bez tíže a kompletní výcvik.
1: A úvodem lepší zpráva z D6 od Kladna opět se jede. Směrem z Varů do Prahy byl u Kladna na 11. kilometru zastavený provoz. Podle Národního dopravního informačního centra už se teď jede alespoň pravým pruhem. V levém zůstává 7 nabouraných vozidel. Kolona začíná na 15. kilometru. Ztratíte v ní více než 40 minut. Sedmička z Prahy do Chomutova u Lotouše po nehodě kamionu v obou směrech neprůjezdná.
2: Je to zavřený z obou stran a objíždí se to velmi malý cestičkama. Občas tam vede kamion, takže to je komplikace.
1: Zdržení v kolonách je velice dlouhé. Vlečou se jak od Panenského Týnce, tak z druhé strany z konce D7 od Knovíze, přibližně z 18. kilometru. D5 směrem z Plzně do Prahy zůstává ucpaná od Rudné z 6. kilometru. V obou pruzích se jede krokem bezmála 50 minut až na okruh za Ořech na 18. kilometr. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: Dnes bude slunečný, ale větrný den. Během dne začne na našem území zesilovat vítr ze slabého nebo mírného na čerstvý a foukat bude od jeho východu. A hlavně v Jizerských horách a také ve Frýdlantském výběžku se budou vyskytovat nárazy větru o rychlosti až 70 km v hodině. Proto vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, která varuje právě před silným větrem. Platí už od dnešní půlnoci a její platnost skončí zítra v poledne. Během zítřejšího odpoledne už bude vítr pozvolna slábnout. Hezký den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: tak všechno mám.
1: Ranní radiožurnál Sportovní okénko. Mladá Boleslav je na domácím ledě stále bez bodu. Začal také nový ročník zámořské hokejové NHL. Útočník David Pastrňák svůj první zápas v roli kapitána Bostonu vyhrál. Sám se proti Rangers neprosadil, ale přesto jeho tým porazil Rangers 3-0. No a brankář Jakub Dobeš dresu Montrealu vychytal v Torontu výhru 3-2. No a ještě fotbal méně slavný. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů zůstávají i nadále po včerejšku bez bodu. Po porážce 1-2 s Chorvatskem, tentokrát doma, tedy na stadionu v pražském Edenu, podlehli Anglii, a to v poměru 0-2. Oba góly dostali v oslabení. Už totiž v prvním poločase se za nešetrný zákrok rozhodl rozhodčí vyloučit Pavla Šulce.
2: Pavel Šulc šel kolíkama napřed, to nevypadá tedy vůbec dobře, a Pavel Šulc půjde do
3: kabiny.
4: Nebyla to chyba, takové momenty fotbal přináší. Ztratil míč a chtěl ho hned získat zpět. Šulcovi věříme, je pro tým důležitý. Ne pro další zápas, ale do budoucna určitě. Je to velmi dobrý hráč.
5: Řekl reprezentační kouč Santi Denia o Pavlu Šulcovi, pro kterého souboj s Anglií skončil už v 25. minutě. Záložník Lyonu ve skluzu trefil nad kotník Andersona. Sudí mu nejprve ukázal žlutou kartu, zhlédnutí videa ale své rozhodnutí přehodnotil a udělil kartu červenou.
6: Podpoříme ho, protože může se to stát každému. Já jsem si mohl dát vlastně nějaká, trefil jsem tyč. Příště Pavel může vyhrát ten souboj a můžeme z toho dát gól, takže určitě mu nebudeme nic vyčítat.
5: Zastal se Šulce kromě trenéra Denny i reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Ještě v kompletním složení Češi Angličanům dokázali vzdorovat a hned v 5. minutě šel zmiňovaný Šulc sám na gólmana, ale na poslední chvíli si míč moc předkopl. Po vyloučení domácího záložníka už hosté zápas kontrolovali a díky trefám Gordona s Kaneem dokráčeli k výhře.
7: Je to škoda, no, že jsme si takhle to stížili, ale myslím si, že i tak jsme ukázali prvky, které v té hře chceme mít a že pořád máme na čem stavět. Ve spoustě věcí jsme se tam dostali kombinačně po zemi i o jednoho hráče míň, a to je přesně to, co tam chceme vidět teďka.
5: Těšilo obránce Štěpána Chaloupka. Další utkání Ligy národů se hrají čeští fotbalisté v sobotu v Oviedu proti mistrům světa ze Španělska, kteří v úterý porazili Chorvatsko 4-1 a ve skupině jsou dál 100%. Z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:45.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 28. ročník Pražské mezinárodní výstavy a festivalu Design Block se blíží od 7. do 11. října ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, jízdárně a kapli svatého kříže na Pražském hradě a dalších místech. Můžete být u toho stejně jako náš moderátor Martin Balucha se svými hosty ve Veletržním paláci a můžete u toho být se vstupenkami od Radiožurnálu. Pište nám vstupenky zavináč rozhlas.cz, chci na Design Block, 10. e-maily vyhrávají.
1: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí ohlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo mě koučké. Si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
0: Radiožurnál 9:30. A teď se zprávami s Terezou Tomáškovou.
5: Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě Polska obnovila provoz. Byla dočasně uzavřená kvůli vojenským operacím v polském vzdušném prostoru. Vojenské letouny preventivně vzlétly v reakci na ruské útoky na Ukrajinu. Podle polské armády jsou ve stavu pohotovosti i pozemní systémy protivzdušné obrany. Ukrajinské úřady informovaly o úderech ruských raket a dronů na Kyjev a Kyjevskou oblast, při kterých zahynuli nejméně 3 lidé. Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát roli konkrétní okres, ve kterém žadatel žije. Díky tomu bude podle Ministerstva práce a sociálních věcí podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Hůlého z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit. Slavný italský lyžař Alberto Tomba přijede do Liberce na mezinárodní festival Sportfilm, který dnes začíná. Akce až do neděle nabídne na 50 tuzemských i zahraničních snímků i besedy s tvůrci. Chystá se výstava z letošní olympiády z Milána a Cortiny a návštěvníci si budou moct prohlédnout taky plakáty všech dosavadních zimních olympijských her od roku 1924.
2: Sport.
5: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů v pražském Edenu s Anglií 0-2 a zůstávají bez bodu. V dalším utkání nastoupí v sobotu ve Španělsku, které porazilo Chorvaty 4-1. Do sobotního zápasu už by mohla zasáhnout i nová posila českého týmu, útočník skotských Rangers Ryan Nadery. Narodil se v Drážďanech a kromě německého má i české občanství po matce. Vedení reprezentace už pro něj vyřídilo potřebné dokumenty.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D6 nehoda u Kladna, zavřená sedmička u Lotouše. Na dálnici D6 z Varů do Prahy čekejte zdržení před nehodou u Kladna. Aktuálně se brzdí za sjezdem na Velkou Dobrou na 15. kilometru a více než půl hodiny zabere trasa na 11. Tam po hromadném střetu sedmi vozidel zůstává průjezdný pouze pravý pruh. Ucpaný nadále hlavní průtah Unhoští, také cesta od Kyšic i 101 mezi dálnicí a Unhoští. Sedmička z Prahy do Chomutova a trvající obří komplikace kvůli nehodě u Lotouše. Silnice je v obou směrech neprůjezdná, extrémně dlouhé zdržení jak od Panenského Týnce, tak od Knovíze. Silnice 38 na příjezdu do Havlíčkova Brodu od Jihlavy a téměř půlhodinová kolona na východní části městského obchvatu. Kousek před kruhovým objezdem u komerční zóny jste hlásili nepojízdný kamion a velmi pomalý kyvadlový provoz. Před Brodem se značně ucpává i silnice 34 směrem z Humpolce od Stavebnin k OMV, je to na 20-25 minut. A zdržení naberete i na výjezdu z města směrem na Čáslav na silnici 38. V delším úseku až k Radostínu pracují na opravách vozovky, jede se kyvadlově pomocí semaforů. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: I dnes bude pokračovat babí léto, čekáme jasnou nebo polojasnou oblohu bez deště s teplotami mezi 20 a 24 stupni. A babí léto bude na našem území přetrvávat i v prvních říjnových dnech. Vydrží nadprůměrně vysoké teploty a to po většinu měsíce a také nečekáme moc dešťových kapek. A žádné velké deště to prozatím nevypadá ani v ostatních říjnových dnech. Naopak, první říjnová půlka bude podle předpokladů meteorologů přímo suchá. A teploty vysoké, tento týden den ještě kolem 20, ale i nad ní, dnes například až 24 stupňů. V příštím týdnu se pak bude teplota pohybovat kolem 15 stupňů, až v druhé půlce října budou teploty klesat k dlouhodobému průměru pro tento měsíc, tedy na teploměrech uvidíme kolem 12 stupňů Celsia. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. V pondělí by bylo Václavu Havlovi 90, a tak na neděli chystáme speciální vysílání přímo z Lán, a to s řadou Havlových přátel a také spolupracovníků. No a vzpomínku na Havla exkluzivně pro radiožurnál zaslal také tibetský duchovní vůdce Dalaj Lama. Detaily k tomu Lucie Špetová, vítej.
8: Hezké ráno. Pozvání do vysílání přijala například Anna Frajmanová, která pečuje o Havlova díla, prezidentův osobní fotograf Tomky Němec, jeho bývalý mluvčí Michal Žantovský i Magda Vašáriová. A jak už jsme říkali, na svého přítele zaspomínal pro radiožurnál taky Dalaj Lama. Jeho vzkaz načetl herec Jan Vlasák. Tady je ukázka.
9: Stále mám jeho fotografii v mé rezidenci. Zde, v Dharamsale, jako trvalou připomínku našeho přátelství.
8: Celou Dalajlámovu vzpomínku si už teď můžete přečíst na našem webu i rozhlas.cz. Uslyšíte ji taky v neděli a můžete být přímo u našeho vysílání. Vysíláme z Lánské zámecké zahrady od 10 hodin dopoledne s moderátory Janem Pokorným a Liborem Boučkem.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Den po smrtícím útoku na základní škole ve Staškově by se slovenský parlament měl zabývat zákonem, který má pomoct dříve zachytit rizikové chování mladých lidí. 13-letý žák včera podle policie zaútočil nožem na dvě učitelky a spolužačku. Jedna z žen zemřela. Poslanci přitom měli návrh projednat už včera večer, nakonec ale několik hodin řešili odvolání ministra životního prostředí. Podrobně

0: ní tedy nakonec dopadlo?
1: Ministr Taraba ztratil důvěru parlamentu, pro jeho odvolání hlasovalo 77 poslanců a potřebných bylo 76. A rozhodující je, že se k opozici přidala i vládní strana SNS Andreje Danka, která přitom Tarabu původně do funkci prosadila. Od jara už ale žádala jeho konec. Podle slovenské ústavy teď prezident Pellegrini ministra Tarabu odvolá a ten se tak stane poslancem a i v takovém případě může Ficovu kabinetu komplikovat vládnutí. Koalice má totiž jen křehkou většinu 3 hlasů a Taraba už předem jasně avizoval, že bude hlasovat podle vlastního uvážení.
0: Situace po útoku na škole ve Staškově, Bára Vránová ze Slovenska. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Ranní radiožurnál Linkin Park. Už jen do pondělí se můžou školáci hlásit do mise Zero G. Ti vybraní si pak vyzkouší, jaké to je na chvíli zapomenout, kde je nahoře a kde je také dole. No a to právě díky letu ve speciálně upraveném letadle, kde zažijí stav bez tíže jako opravdoví astronauti. Informace zájemci najdou na webu Česká cesta do vesmíru CZ.
1: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Nejmladší z nich byla 13-letá Anna Čapková.
2: Nepopsatelný, trošku šme teď blbě.
1: Stejnou šanci teď mají další mladí nadšenci do vesmíru. Než se ale dostanou do letadla, čeká je několik kol výběru, popisuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
3: První bude představovací video a druhé už bude trošku specifičtější video s konkrétním zadáním. Dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec rozhovor s psychologi.
1: Organizátoři hledají mladé lidi, kteří si poradí nejen s biflováním, ale i s fyzickou a psychickou zátěží.
3: Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní

0: schopnosti perfektně na tom fyzicky.
1: Přesto zájem o druhý ročník už teď překonal loňská čísla, říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
2: Z celé České republiky, a to i z větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste. Je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
1: Do mise Zero G se můžou přihlásit školáci ve věku od 13 do 18 let. Čas na to mají už jen do 5. října. Hned o den později se naopak otevře výběr pro učitele a dva z nich se připojí k vybrané posádce. Společně pak na konci dubna příštího roku vyrazí do vzduchu a na chvíli okusí svět bez gravitace. Karolína Burdová, Radiožurnál.
3: Jsme tam, kde se něco děje.
4: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
3: Aktuality v regionech po celé zemi.
4: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
3: Hlavní zprávy Radiožurnálu.
4: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
3: Denně ve 12 a v 18 hodin.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál je 8:45. Už za 15 minut, tedy v 9 hodin, se poslanci vrátí k jednání o případném vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka v příštím roce a možnému střetu zájmu premiéra. Kabinet včera přes 2 hodiny obhajoval sám předseda vlády. Dnes má vystoupit přes 50 poslanců a naši reportéři se samozřejmě přihlásí ze sněmovny i do našeho vysílání. Ředitel pařížské Eiffelovy věže odejde na konci roku ze své funkce. Patrick Bronco Rubio čelí internímu vyšetřování. Začátkem září totiž při návštěvě hinduistické náboženské delegace sám nařídil zaměstnankyním opustit Eiffelovu věž. Ředitel přiznal, že poupravil protokol, protože to prý hinduisté žádali, ti to ale odmítají.
6: Nehody na D10 u Radonic, na D6 u Kladná, stále uzavřená sedmička u Lotouše. Na D10 před Prahou směrem z Turnova těsně za sjezdem na Radonice na 3. kilometru havarovalo osobní auto. Projíždí se pouze jedním pruhem a kolona od Brandýsa z 10. je na minimálně půl hodiny. D6 z Varů do Prahy, tam už se fronta pomalu krátí. Aktuálně se prudce brzdí za sjezdem na Velkou Dobrou na 14. kilometru. Na 11. k místu hromadné nehody se jede půl hodiny, blokovaný zůstává levý pruh. Na sedmičce z Prahy do Chomutova u Lotouše máme naši motohlídku Jakuba Vodičku, pečlivě tam sleduje dnešní velmi nepříznivou situaci.
7: Za pomoci těžké techniky se stále vyprošťuje havarovaný kamion, silnice je neprůjezdná v obou směrech.
6: A doplníme, že kolony jsou velice dlouhé, táhnou se jak od Panenského Týnce, tak i z druhé strany už téměř z úrovně Brandýsku ze 17. kilometru D7. Čekejte hodiny navíc. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Poslední zářijový den nabídne ještě krásné, dalo by se říct, dokonce letní počasí, bude slunečno, jasno až polojasno s velmi příjemnými nadprůměrnými teplotami, které se budou odpoledne pohybovat mezi 20 a 24 stupni. A stejné budou i zítra, bude ale větrno. Slabý nebo mírný vítr se na českomoravské vrchovině rozfouká na čerstvý, který může mít nárazy až 55, ve frýdlantském výběžku až 70 km v hodině. Během zítřejšího odpoledne pak bude vítr slábnout, začne se ale také od západu nebe zatahovat. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou středu.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Existují problémy, které starostové nemohou změnit, ani kdyby se rozkrájeli, tak jedním z nich je například obchod s chudobou. Ať komunální volby v obcích s vyloučenými lokalitami vyhraje kdokoliv, tak na kšeftování s nájmy pro chudé nemá přímý vliv. Typickým příkladem je Rovná na Sokolovsku, kterou postavili komunisté coby socialistický experiment, a to uprostřed Slavkovského lesa. V ukázkové obci měly bydlet 3000 lidí, dnes jich je tam zhruba asi 300 a k volbám chodí asi tak 100. A letos mají na výběr jedinou kandidátku.
1: Stojím před panelákem, kterému se říká Barevnej. Tady bydlí zhruba 100 lidí, ale nikdo z nich není volič. Nemá tady trvalé bydliště. Rozmácené sklo ve dveřích, nefunkční výtah. Voda tady teče jenom studená, a to i v zimě. A nájmy jsou tu luxusní.
2: Dobrý den. Můžu se podívat?
3: Pojďte se podívat. Všude plíseň. Všude, lína nejsou dobrý, dveře vám nedá a za to chtějí 13-14 000. Říká, když mu nezaplatíme, že nás vyhodí. Všechny byty jsou takhle, i ze zdola až nahoru. To my musíme si topit na elektriku.
4: Říkám, to jsou lidi z Prahy, kteří to tady skoupili a jenom to tady pronajímají a vtahají ze státu prachy.
1: Starosta Rovné Tomáš Vimr do čela obce nastoupil před 4 lety.
4: Protože tyhle lidi, že, co tady bydlej, tak žijou z dávek a dostávají vlastně všechno, to jde vlastně tomu majiteli pronajmout.
1: Starosta je bývalý dlouholetý policista, což se tady hodí. Do obce sehnal asistenty prevence kriminality a prostranství sleduje kamerový systém.
4: Takhle, od té doby, co jsme udělali kamerový systém a zabezpečení, tak tady je prakticky nulová kriminalita.
1: Typickým rysem Rovné je socialistická architektura a předimenzované veřejné budovy. Kdysi to byla pošta, kino, různé služby a dokonce bazén. K tomu základní škola, odborné učiliště a státní statek.
5: Když tady byla práce, kravíny, všechno fungovalo, tady bylo lidí, jo, sranda, ale teď je to tady, teď je to tady takový tuhý, no.
1: Penzista pokuřuje na sluníčku a popíjí pivo, které mu prodala Kristýna. Ta je naopak úplně nová. Přistěhovala se nedávno z Chomutova.
6: A líbí se mi tady, je to trošku zvláštnější obec, ale má to své kouzlo, si myslím.
7: Tady jsou stejný problémy jako kdekoliv jinde. Je to vesnice jako každá druhá. Není drsná.
1: Zapojuje se do debaty mladý muž s dlouhými černými vlasy, jmenuje se Filip a vypadá jako kytarista z metalové kapely.
7: Snažíme se, vidíte sám okolo sebe, že to je posekaný, udržovaný, je to normální vesnice, jako všechno možný ve své podstatě jako město.
5: Kdyby se mi tu nelíbilo, tak jsem se odstěhoval, ale já zkrátka mám rád přírodu, chodím na houby, zahradu tady mám, já už bych jako do města nechtěl jít. Jako fajn, říkám, kdyby tady tam ten panelák, jo, trošku nějak se uklidnil.
1: Starosta Tomáš Vimr se ale snaží ukázat i jinou Rovnou. Začíná prohlídkou kulturního sálu, kde někdy hrají kino, občas uspořádají koncert a jednou ročně rokový festival. Restaurace je ale přes léto zavřená.
4: Občané chodí pít na zahrádky a posezení na zahrádkách a do restaurace se tady chodí spíš v zimě. Podzim, zima, jaro.
1: Život ve vesnici uprostřed Slavkovského lesa není snadný a na obchod s chudobou je starosta krátký. Jeho dlouholetým plánem je aspoň změnit špatnou pověst obce.
4: Když budeme dělat kulturu, budeme se snažit tady prostě lidi, aby se sem nebáli jezdit, tak já si myslím, že by to časem možná šlo. Ale je to složitý.
1: Zrovna na Sokolovsku Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál Praha je planeta, je to absurdní svět. Ukázka z jednoho textu kapely PSH, ale přestože přijde jeden z jejich významných členů, tak rap necháme spíše na okraj. Libor,
1: já bych řekl, že to fakt bude okrajové téma, neb Vladimír 518 je, řekl bych, opravdu renesanční člověk 21. století a navíc před pár dny na Českém rozhlasu stanici Vltava odstartoval seriál Betonoví lidi, který se týká sídlišť, která jsou, řekl bych, velkým svědectvím toho, co se v Česku, ale i v Evropě dělo v 20. století. Ten seriál je úchvatný, myslím si, že kohokoliv, koho zajímá architektura 20. století a obecně způsob života, tak by ho měla zaznamenat, takže aplikace Můj rozhlas nebo Vltava a o tom se budeme bavit s Vladimírem.
0: Inu, i žák město snů.
2: Hovory zlán se vrací.
3: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
2: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
3: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
2: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
3: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů zlán.
2: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
3: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
5: Azurit a jeho vůně.
0: Radiožurnál je 9 hodin. A zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
6: Poslanci se vracejí k debatě o případném vyslovení nedůvěry vládě. Nové rozbory u Odoleny vody neprokázaly nadlimitní množství olova. Voda se ale zatím dál nesmí používat jako pitná. Čeští fotbalisté v Lize národů podlehli Anglii 0-2. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je u Lotouše dál v obou směrech neprůjezdná a bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Právě se scházejí poslanci k pokračování debaty o případném vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka i možnému střetu zájmů premiéra. Večer jednání poslanci přerušili. Dnes by mělo na plénu vystoupit ještě přes 50 řečníků. Vzhledem k tomu, že opozice nemá ve sněmovně dost hlasů, kabinet pokus o vyslovení nedůvěry pravděpodobně ustojí. Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát roli konkrétní okres, ve kterém žadatel žije. Díky tomu bude podle Ministerstva práce a sociálních věcí podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit.
7: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
6: Od zítřka se taky rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných domácností, kam nově patří i rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Polský vzdušný prostor dnes ráno během ruského ostřelování Ukrajiny nebyl narušený. Informovala o tom polská armáda. Předtím preventivně vzlétly polské vojenské letouny. Ve stavu pohotovosti byly taky pozemní systémy protivzdušné obrany. Krátkodobě přerušila provoz letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě země. Ukrajina informovala o nejméně 3 mrtvých po útocích na Kyjev a Kyjevskou oblast. Nové rozbory u Odoleny vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Radiožurnálu to potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda se tak stále nesmí používat jako pitná. Asi 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí dál využívat cisterny. Vodárny se teď podle Soukupa snaží zbytky kontaminované vody vypustit.
8: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže je jenom otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
6: Znečištění prověřuje i policie kvůli možnému ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
2: Sport.
9: Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas pod vedením španělského trenéra Santiho Denny. V Lize národů podlehli Anglii 0-2, góly dali Gordon a Kane. Češi hráli od 25. minuty bez vyloučeného Šulce. Další utkání je čeká v sobotu ve Španělsku. Hokejisté Třince v extralize stále nestratili ani bod, Kladno porazili 6-4, přestože dvakrát prohrávali o dva góly. I ve čtvrtém domácím utkání tak oceláři otočili nepříznivé skóre. K obratu pomohl dvěma góly útočník Matěj Kuběsa.
10: My tady máme tu mentalitu, že jedeme do poslední minuty a domácí zápasy jsou vždycky pro nás skvělé. My jsme rádi, že jsme to otočili, ale budeme se soustředit na to, aby jsme měli lepší vstupy do těch zápasů a nemuseli jsme každý zápas doma otáčet.
9: Ve zbývajících duelech Pardubice zvítězili nad Českými Budějovicemi 5-2, Hradec Králové nad Spartou 4-3, Litvínov nad Libercem 5-4 po nájezdech, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4 a Olomouc Vítkovicím 3-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Divišov. Na 37. kilometru blokuje stoupací pruh nepojízdný kamion. Na místo už dorazila světelná šipka silničářů. Na kamerách vidíme, že nákladní vozidla vybočují na poslední chvíli. D1 ještě jednou, teď z Prahy do Brna, zdržení čekejte z úrovně Velké Bíteše. Kamiony brzdí už na stém 62. kilometru a příčinu vysvětlí náš zpravodaj.
12: Na 168. kilometr tam jsou silničáři. Zavřeli pravý jízdní pruh, jezdí jenom levým.
11: Osobní auta zpomalí v okolí odpočívky 9 křížů, nabíráte 10 až 15 minut navíc. Na D1 dál směrem do Brna trvá silnější provoz od Kývalky, nákladní soupravy chvílemi zastavují už před Ostrovačicemi a vše se nesouvisle posouvá až do zúžení u D2. A zpátky do Čech, D6 z Varů do Prahy a krátící se kolona před hromadnou nehodou u Kladna na 11. kilometru. Stále se tam projíždí pouze pravým pruhem ze 13. ztratíte okolo 20 minut. A situaci na 7. z Prahy do Chomutova u Lotouše stále monitoruje naše motohlídka Jakub Vodička.
13: Havarovaný kamion už se podařilo vytáhnout na vozovku, aktuálně už stojí na kolech. V tuto chvíli se začíná pracovat na jeho odtažení. Vozovka je stále v obou směrech neprůjezdná.
11: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude slunečno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20 a místy bude foukat čerstvý vítr. Tolik zprávy. A teď už je tu Libor Bouček a jeho host.
1: Patří mezi nejvýraznější umělce naší generace, je člověkem, který pojem konceptuální nezneužívá, ale dotahuje. V 90. letech byl vůdčí postavou moderního městského umění, dále se street art a hip-hop a rap sloučit do toho obecného označení. Je umělcem, kurátorem, producentem, iniciátorem a nebál bych se říct hybatelem veřejného prostoru i společnosti. Na Vltavě, tedy na stanici Českého rozhlasu Vltava, máte nyní možnost poslouchat unikátní projekt Betonoví lidi, zaměřený na život na sídlištích, která utvářela život několika desítek procent nás všech. Asi možná vyšších desítek procent, ne, když to tak vezmu. Vladimír 518, ty hostem Radiožurnálu.
14: Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno. Asi dá se říct, každého se to sídliště dotklo.
14: Ne? Nevyhnutelně. A pokud jsou lidi, kteří nežili na sídlišti, tak chodili do budov, které byly udělané tímhle prefabrikovaným způsobem. Takže já si myslím, že jako panelová výstavba se dotkla v podstatě úplně každýho.
1: No, je to prostě záležitost všech generací, protože někteří záviděli, byla tam i závist. Já myslím, že záviděli tomu, že lidi žili na sídlišti. Aspoň pro moji generaci čtyřicátníka. Byl i tamhle moment, že ten pocit exkluzivity, což možná jde v kontrastu s tím, jak se teď díváme na sídlišti, tak to tam bylo.
14: Ale my se na ně nedíváme nakonec tak kriticky ani v té současnosti. Jo. Furt je to svým způsobem jako adresa, kde lidi chtějí žít, což je docela jako dobrý zjištění. A těch vln obdivu nebo chuti tam začít bydlet bylo několik, jo, protože když se podíváme na ty rané sídliště, jako je experimentální sídliště Invalidovna, například od architektů Šalda Polák, tak to je opravdu takové jako, to je bílý město v zelení. Oni to navrhovali kolem toho slavného roku 1958. Myslím si, že tam je cítit velký vliv jako i severské architektury a dohromady to vytváří jako území, kde ty lidi, kteří žili třeba ve starých zanedbaných činžácích nebo na vesnicích, v nějakých polorozbořených domech v té době, tak pro ně to opravdu muselo být absolutně futuristický se přestěhovat do takového baráku, kde bylo na dosah jako centrum města a zároveň žili jako mezi stromama, jo. A mělo to velice solidní estetiku, do toho to bylo vlastně komplexní myšlenka, nebyla to myšlenka jednoho dobu, ale byla to urbanistická myšlenka celého toho území, včetně té takzvané občanské vybavenosti, což znamenalo mít tam obchod a mít tam školku jako, a byla tam to, prádelna jako, a prostě ono to ze začátku vypadalo opravdu jako velice logická myšlenka, která se vůbec netýkala takzvaného socialistického bloku, ale byla to prostě poválečná myšlenka, která byla založena už vlastně v meziválečných avantgardách. Jo. To prostě bylo nevyhnutelné, že se tohle musí vyzkoušet.
1: Jak moc blízko se to k utopii dostalo, tak to pochopitelně probereme, protože betonový lidi je téměř nevyčerpatelné téma. Vladimír 518, hostem Radiožurnálu.
3: Host Radiožurnálu.

0: Vladimír 518 je hostem Radiožurnálu a povídáme si o betonových lidech. Shodou okolností dneska, jestli dobře počítám, je středa, takže dnes je ten den premiéry dalšího dílu. K tomu i v aplikaci Můj rozhlas máte možnost si poslechnout bonus. Proč k něčemu tak vizuálnímu si zvolil vlastně tu audioformu? Proč rozhlas? To mě tak napadlo, protože když člověk se zaposlouchá do těch architektů, kteří o tom mluví, do Rostislava Koryčánka, který vlastně se objeví v tom prvním díle, tak chce vidět, chce vidět ten obrázek, tak trochu.
1: No, já jsem vždycky pracoval i s obrazotvorností slova, jo? Že mám pocit, že naopak ve mně od dětství dokonce rádiopořady vzbuzovaly jako velice silnou obrazotvornost, takže mám pocit, že poslouchat o něčem, co je sice vizuální, ale zároveň jako hodně haptický, hodně takový nutno k prožití, bych to tak nazval, tak si myslím, že ta představa taky je jako silná. Jo? A představa je perfektní český slovo, je to ten představ předtím, než se stane. Takže jako mnohdy popisovat utopii skrze slova je docela zajímavý, protože lidi si to opravdu představují.
0: Funkční to je, nedá se vystoupit z auta, to je moje vlastní zkušenost. Jak moc ten projekt vnímáš generačně? Je to vlastně pro tebe návrat k tomu základu, protože to umění, který reprezentuješ, se sídlištěm souvisí a najednou se vracíš k tomu základu. Vnímám to správně, že najednou jdeš k tomu zrodu.
1: Jo, vnímáš to velice dobře. Pro mě to má dvě roviny. Jo. Jedna z těch rovin je to, že jsem taky najednou z malých sídlišť vyrost a že jsme následně tam vlastně točili tu hudbu jako s Orionem a vznikla tam opravdu nějaká jako subkultura, která dneska je vlastně obrovská a rozvrstvaná do stovek různých podob. To je jedna rovina. A druhá rovina je to, že když jsem se zhruba od roku 2001 věnoval jako sběru informací o pováleční architektuře a završil jsem to společně s mnoha různými kamarády a kolegama projektem Architektura 58 až 89, tak tam jsme ty sídliště jako museli vynechat, protože už i tak ten objem byl obrovský. A řekli jsme si, že ta sídlištní architektura, ta sídlištní stavebnictví je něco jiného, než to, co jsme jako sledovali v těch jiných kapitolách. Takže na jedné straně je to návrat do dětství, na druhé straně je to i vzpomínka na ten vznik toho repu a zároveň i takový jako radostný dostudování si toho tématu vzniku sídlišť.
0: A upřímně, ta tvoje osobní bezprostřední zkušenost je fakt sídlištní, protože jestli se nemýlím, tak to jsou Hostivice.
1: Ale tam nahoře je sídliště, kde jsou ulice Na Pískách.
0: No.
1: A to je takový právě jako sídliště, kde jsou sice jenom dvojpatrový domy, ale je to, tam jde hlavně o ten urbanismus, si myslím, jo? Že to jsou prostě řady, jo? A člověk se opravdu připadá jak nějaká jako součástka, nebo že se narodíš do nějaký součástky. Takže je to takový jako sídliště, který bylo samozřejmě někde mezi jako vesnicí a lesem, a za humny byly řepy a to už bylo to velký sídliště, že jo? A prostě tu periferní zkušenost člověk jako ze sebe nevymaže a vlastně mě to vždycky přitahovalo, jako tomu nějak hlouběji rozumět.
0: Jak moc z toho, když jsi sledoval ty betonoví lidi, tak jak moc najednou fakt to určuje ten způsob života, nároky, potřeby, jak moc to člověka ovlivní v tom, co ho pak definuje na celý život?
1: To si myslím, že člověk zkoumá celý život právě, jo? Že to jsou takový jako vlny rezistence nebo nadšení nebo naopak jako ztráty zájmu jako o to, ale každopádně narodit se na sídlišti znamená třeba toužit po centru, jo. Jakože v tu chvíli, kdy člověk žije na tom sídlišti, tak najednou mu připadá hrozně romantický jako vidět ty čtvrtě, které vznikly na přelomu 19. a 20. století. Zároveň, když se tam odsaď odstěhuje, tak začne zjišťovat, že ty kvality to taky má. Já jsem pak bydlel na Žižkově v paneláku na střeše v jednom z ateliérů, kde prostě, který kdysi byly postaveny skutečně jako pro umělce, takže to byly prostě ateliérový takový jako malý byty, respektive ateliéry. A to prostě má taky svý kouzlo, jo. Takže myslím si, že to je určitě věc, která člověka definuje, ty tenký stěny a ta určitá anonymita, která je na tom jako děsivá, že vlastně neznáte ani lidi z toho baráku, jako znáte jich jenom pár a některý jste nikdy jako nepotkali nebo nepotkáte a nebo si je nechcete ani zapamatovat. Takže určitě je to definující a myslím, že se k tomu všichni jako vracíme a že to období lásky k sídlištím ještě úplně neskončilo.
0: To, co vám Vladimír a betonoví lidi dají, je uvědomění si toho, že není sídliště jako sídliště a že skutečně ten rozvoj, ta velikost, ty rozměry a i ten styl se během těch dekád 20. století velmi výrazně proměňovaly. Jak? To si za chvíli prořekneme.

0: Vladimír 518 je hostem Radiožurnálu. Když jsme se bavili o tom začátku a mluvil si o těch prvních sídlištích, zmiňoval si invalidovnou, člověk asi nemůže nezmínit solidaritu, když mluvíme o Praze. Jak moc ty začátky byly utopistické? Jak moc je to fakt ta utopie?
1: No, dokavať si to člověk neprostuduje, a to doporučuji každému z vás, si prostě zakoupit nějakou knihu, vyšlo jich několik dokonce, anebo si poslechnout náš pořad, tak si ani neuvědomuje, jak hluboce odvážný ty původní koncepty byly. My tam používáme jako nejvýraznější postavu té odvážné utopie Gorazda Čelechovského, který navrhl takový futuristický projekt, který pojmenoval Etarea. A to skutečně byla futuristická vize nového města pro nového člověka. Jo. Ono to bylo vlastně sociální inženýrství se vším všudy. Protože nejenom, že to protínal vlak monorail, jo, který prostě vozil lidi jako z centra sem, ale jezdilo tam i mlíko v tubusech a byla tam potrubní pošta a samozřejmě se toho týkaly i různý jako školky a prádelny a sociální centra a místa na setkávání a spousty zeleně a novej typ jako vlastně městský přírody. Jo. Takže ty vize byly velkolepý, ale postupně bylo víc a víc zřejmé, že se je nepodaří naplnit, protože to centrální plánování omezená, takzvaná materiálová základna, jo, a prostě omezený možnosti těch panelových systémů, jo, ke kterým se vázaly samozřejmě i jeřáby, který bylo možné postavit jenom někde, jo, prostě ne ve svahu například a tak dále, nebo pokud ve svahu, tak jenom nějakým způsobem nebylo možné dělat nárožní domy a prostě takhle se to začalo vršit, jo, jedna věc za druhou, jedno omezení za druhým a v tu chvíli, kdy ty architekti dostali toho dodavatele, tak ten uměl dělat jenom s určitým systémem těch prefabrikátů a ta limitace byla na světě. Jo? Takže prostě čas, peníze, omezení jako technologie a tak dále začaly vlastně postupně skrouhávat ty vize těch lidí. A nebyl to jenom Goraz Čelechovský, on i Lasovský, který navrhoval Jižní město, nebo Ivo Oberstein, který navrhoval jeho západní město. Jo? Každý z nich může vyprávět svůj příběh a vyprávěli je a naštěstí jsou zaznamenaný, kdy prostě popisujou, jak postupně degradovala ta jejich architektura, ten jejich urbanismus směrem k té realitě.
0: Jaký to je pro ně příběh? Protože, a myslím, v těch betonových lidech je to naprosto zřejmý, protože na začátku je fakt idealistický stav a vlastně město bez ohledu na dobu, bez ohledu na propagandu, kdyby podle mě člověk fakt chtěl žít, tak jak oni pak nesli tu degradaci toho, že najednou, dávám to do závorky, tím místo nového města pro nového člověka vznikne noclehárna.
1: A nejenom noclehárna, ale místo, kde se lidi třeba ztráceli, že jo, prostě nebo když za váma někdo jel, tak vás nemohl najít.
0: Nejít,
1: lezli tam prostě přes ty hromady hlíny, což všechno je možná perfektně vidět ve filmu Věry Chytilový, a to je Panel Story, jo? To prostě jaký doporučuju, kdo neviděl z těch mladých. Každopádně, určitě to muselo být neskutečně frustrující. Mnoho z těch architektů se z těch projektů jako vypařilo, například o tom Gorazdovi se to vždycky říkalo, že jakmile se začala blížit realizace, tak z toho radši zmizel, protože věděl, že vlastně to napětí mezi tou představou a tou realitou je tak obrovský, že se tomu radši vyhnul. A my skrze tu sérii používáme často výpovědi architekta Zdeňka Helcla, který s Janem Kerelem dělal sídliště Nový Barrandov. Jo. A oni říkají, no tak jsme se prostě rozhodli, že s tím nějak budeme bojovat, zůstali jsme v tom projektu a začali jsme bojovat ty malý boje, jo. Což znamená, že třeba zkoušeli přidat před ty paneláky malý zahrádky. Jo. A to bylo úplně vlastně proti vůbec ideologie toho sídliště, protože tam vlastně žádný soukromý vlastnictví nemělo fungovat, což mimo jiné vedlo k tomu, že to území mezi těma domama vypadalo tak, jak vypadalo, jo, často, že to bylo prostě ošlapaný trávníky a někde bordel a tak dále, jo, takže ono vlastně i ten vstup toho soukromýho vztahu k tomu území je strašně důležitý.
0: Ale ten Barrandov potom v té konkurenci toho jihozápadního města, to znamená dejme tomu Lužiny, Luka, když budeme mluvit o Praze, v konkurenci Jižáku, v konkurenci, abychom nebyli pragocentrističtí a tak Máje třeba v Českých Budějovicích. tak to bylo fakt hogofogo sídliště, ne?
1: Bylo. Já myslím, že těch vlastně příjemných míst jako na život bylo několik, jo. Že musíme zmínit, jako když už nechceme být pragocentrický, tak samozřejmě Brno Lesná, jo, Viktor Rudič, to byla opravdu taková ta jako echt modernistická krásná kompozice, jako velkých domů v zeleni, jo, a prostě kvalitní umění, nesmíme zapomínat na to, že se tam objevovalo opravdu velmi často kvalitní umění, zpátky na ten Barrandov, kde ten Zdeněk Helcel s tím Kerelem vlastně byli schopní dostat výtvarníky, který byly jako na blacklistu v té době a prostě se tam ty stavby, respektive ty sochy udělaly a prostě byl to boj. Já si myslím, že není možný na ty architekty se dívat úplně na, jako na nějaký služebníky, jako nějakého monstrózního režimu. Spíš to byly velmi často jako mladí týpci v parkrových bundách, jako je nutný se podívat na ty fotky a oni se prostě snažili udělat něco dobrýho s tím, co měli v rukách. To, že jim to samozřejmě z těch výkresů klouzalo do té velice jako těžké reality, to je pravda.
0: Říkal Vladimír 518 a my se o betonových lidech budeme bavit pochopitelně i po zprávách.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál bylo 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
3: Výpočet státní podpory na bydlení se od zítřka změní. Výše příspěvku, který je součástí superdávky, bude nově záviset na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Kolik peněz lidé dostanou, si můžou ověřit v kalkulačce na stránkách ministerstva. Těm, kteří už dávku pobírají, ji úřady práce automaticky přepočítají. Mezinárodní letiště Berlín-Braniborsko zavedlo systém na odhalování dronů. Reaguje na opakované incidenty s bezpilotními letouny, které se dostaly do blízkosti runwayí. Informoval o tom německý úřad pro leteckou bezpečnost. Letiště Willyho Brandta jen v prvním pololetí zaznamenalo 28 dronů a podobných létajících objektů. Loni jich přitom bylo za celý rok jen 8. V Orlických horách začalo cvičení záchranných složek. V okolí pevnosti Hanička budou celý den zasahovat hasiči, policisté a záchranáři u simulovaného lesního požáru v těžkopřístupném terénu. Zapojí se na 200 lidí, taky vrtulník pro letecké hašení a drony s termokamerami. Sport. Čeští fotbalisté prohráli i druhé utkání v Lize národů. Tentokrát podlehli Anglii 0-2. Další zápas čeká národní tým v sobotu ve Španělsku. A bývalá světová tenisová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila sezónu. Na sociálních sítích napsala, že potřebuje doléčit drobná zranění.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A sedmička z Prahy do Chomutova. Trvající potíže u Lotouše. Po ranní nehodě kamionu se vytvořily dlouhé kolony v obou směrech. Vlečou se stále jak od Panenského Týnce, tak od Knovíze. A slovo teď předáváme naší motohlídce Jakubu Vodičkovi.
6: Stále se odstraňuje havarovaný kamion. Aktuálně se podařilo zprůjezdnit alespoň směr na Prahu.
5: A doplníme, že v koloně směr Praha na obchvatu Slaného ještě před sjezdem na Smečno zasahují u čerstvé nehody osobního auta. Podle policie je to vážnější kolize se zraněním. Na silnici 16 z Mělníka do Slaného, přesněji mezi Novou Vsí a Velvary, se sune fronta v obou směrech.
7: To je odstavený kamion. Směrem na Velvary už je ta kolona až ke Kuleťákům u Nový Vsi. Ještě k tomu tam jsou sekáči, sekají trávu a je tam dopravní značení, tam opravujou.
5: Dálnice D1 z Prahy do Brna, zdržení stále očekávejte z úrovně Velké Bíteše. Kamiony brzdí už na stém 62. kilometru. Příčinou je omezení na stém 68. Silničáři a průjezdný pouze jeden pruh. Osobní auta zpomalí v okolí odpočívky 9 křížů a nabírají 10 minut navíc. Další zelená vlna za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno, v Čechách až polojasno a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20 a místy bude foukat čerstvý vítr. Tolik zprávy. A pokračuje host Libora Boučka.
2: Tím hostem je Vladimír 518, kromě jiného autor, ale spolutvůrce podcastové série Betonoví lidi, která má premiéru každou středu na Českém rozhlasu Vltava. Najdete ji snadno v aplikaci Můj rozhlas, anebo pochopitelně v podcastových aplikacích, ale Můj rozhlas doporučujeme. Týká se sídlišť, kde žili desítky procent populace Česka, myslím si, že desítky procent evropské populace, protože někdy člověk asi nespravedlivě to označuje za socialistický experiment nebo experiment toho východního bloku, ale dá se říct, že sídliště obecně tak se dají umístit do evropského kontextu a není to jenom výsada socialistických zemí, ne?
8: Dají se umístit do světového kontextu, no. Jo? Je to prostě tam vlna pováleční vize prefabrikace. Jo? Prostě jsme si představovali, že stejně jako Ford vyráběl auta, takže budeme vyrábět domy.
2: A jo. Že to bude mít stejně jako mě linku, tak my budeme mít linku na domy.
8: V podstatě ano, jo.
2: A když odlídneme od té architektury, tak člověk musí se zaměřit na ty lidi, jak moc vlastně odvážný to byl sociální experiment. Že sestěhuješ ty lidi. Ty lidi, kteří jsou od jak živa egoističtí, jsme egoistický, tak najednou je prostě vloží do toho systému.
8: Já si myslím, že tenhle experiment musel proběhnout. Jo. Tam hraje, musím znova zmínit tu meziválečnou avantgardu, jako která byla velice silně levicová, avantgardy všeobecně jako zkoušely vlastně různý jako výstřely do různých stran, ať to byla ruská, italská nebo německá avantgarda. A bylo logický, že ve vzduchu je tady ten kolektivní duch a muselo se vyzkoušet, jak hluboce je možný ho aplikovat. Vznikaly takzvané kolektivní domy. Jo, náš nejslavnější kolektivní dům je v Litvínově od architekta Hlského a to byl vyloženě dům, kde se i jedlo dohromady, kde se děti dávaly prostě do školky a prádelny byly dole a to byl opravdu pokus o to, jako žít v jednom jako super organismu, jako na okraji jako Litvínova a mít okolo zeleň a prostě vymyslet to tak, že budeme nová společnost. A důkazem toho, když se dneska jede člověk podívat, tak je to rozparcelované na ty bytečky a prostě nefunguje to. Jo, lidem to nejde. Ale vlastně myslím si, že toho kolektivního ducha zkoušíme furt nacházet skrze různé formy. Jo, že to není jako ztracený boj.
2: Ten paradox je přece jasný, že ono to jako nejde, ale potom, když vidíš ty předzahrádky v tom sídlišti, tak tam je ta touha a poptávka po té komunitě a potom sdílení obrovská.
8: Jasně.
2: To je ten paradox. Ale jako je to, na to, co mám doma, mi nešahej, takhle se to dá parafrázovat.
8: Mně se na tom líbí, že ono to nejde, ale zároveň bez toho to taky nejde. Jo? Že to je úplně, a my vlastně furt hledáme tu míru toho, kde jsme ochotní se propojovat na nějaký dobrovolný bázi. Jo? Prostě ta dobrovolnost je hrozně důležitá, takže město a všeobecně 20. století a tvorba města, to je období jako souboju různých myšlenek, jako a když se podíváme na to území, v kterém žije, no tak to je úplná jako turbulentní jako zóna, kde po právě té meziváleční avantgardě v podobě funkcionalismu, což byla na jedné straně jako levicová myšlenka, na druhé straně, ale to bylo realizováno velice často pro velice bohatou vlastně buržoázní klientelu, jo, což je takový zajímavý jako paradox té meziváleční avantgardy, tak přichází druhá světová válka, později socialistický realismus, který jsem přivaný jako z Ruska, následně se s tím snažíme nějak vyrovnat podobně 60. a 70. let.
2: Kdy velmi odvážně.
8: Velmi odvážně, ale zároveň přesně i takhle v podobě jako sídliště, jako neskutečně obrovský výstavby, to z dnešního hlediska je úplně neuvěřitelný rozměr, jo, že ty největší developerské projekty mají jako zlomky toho, co se jako stavilo, to je prostě, to opravdu jinak než stát, to není možný stavět jinak než s centrálním státním jako plánováním, není to možný. Jo. A vlastně příchod roku 89, nenávist vůči jako panelákům, nenávist vůči všemu, ale zároveň stabilizace v podobě toho, že dnes tam lidé žijí, sice je to všechno jako zateplený, natřený na 40 různých pruhů a ta občanská vybavenost vypadá tak, že je tam 40krát přelepený jako nápis, kdo tam jako byl, jestli tam byl kebab nebo Vietnamec nebo, no, nebo pizza, jo, a prostě celý to zdegradovalo do naprosto strašného stavu.
2: K té současnosti se dostaneme, to je, myslím si, dobře, obrovský téma, který se týká i tvýho umění. Ještě jedna věc, jestli v těch betonových lidech jste narazili na absolutní fenomén a to je ta kruhová prolejzačka, ta zeměkoule. No. Která byla nedílnou součástí. Kdo ji vytvořil? Jak tohle, to víš? To je jako otázka úplně mimo, ale to mě vždycky zajímalo, kdo tohle vymyslel, protože to je symbol dětství naší generace 40-tníků, 30-tníků, 50-tníků.
8: Nebezpečný kovový pralizačky. Ano. Teda ti neřeknu, jo, ale je to speciální téma.
2: A je to tam?
8: Tohle ne, protože to se nám tam nevyšlo, ale existují jako analýzy a jako vývoje dětských hřišť, je to velmi zajímavý, i kvalitní čeští výtvarníci navrhovali dětský hřiště.
2: Jo, ale tohle, co to je

0: Hostem Radiožurnálu je Vladimír 518, doporučuji Betonový lidi. Znovu připomínám, podcastová série na Můj rozhlas nebo na Českém rozhlase Vltava. A dotkli jsme se toho, jaká je ta současnost. Myslím si, že tím příkladem opět je to pragocentrismus, ale je to živý, je galaxie. Ten prostor, který to byl první multiplex, opravdu jako hogofoko záležitost pro člověka, který mířil do hlavního města, tak když se tam šlo, tak to byl fakt jako velká událost. A to, jak to vypadá teď, tak čím to je? Je to tím negativním vztahem, který přišel na začátku 90. let, kdy se vlastně všechno odsuzovalo. Proč dochází k tomu úpadku těch sídlišť?
1: Myslím si, že v tom hraje velkou roli to drobení té drobné privatizace. Jo? Což znamená, že oni to byly velký sídlišní celky, které byly plánované vlastně tou velkou boží rukou těch urbanistů a těch architektů. V tu chvíli, kdy se to rozdrobí, jo, tak prostě začínají promlouvat různý malý zájmy, včetně těch i obchodníků a to z té občanské vybavenosti, což prostě byly jako...
0: Z prádelny uděláš prostě smíšený zboží.
1: Například, jo.
0: Nebo video půjčovnu
1: v té době. A tak dál. Jo, tak prostě začne tam promlouvat mnoho lidí. Takže my budeme muset asi do budoucna hledat nějaký způsob nějakých celospolečenských regulací, jako je prostě limitace vizuálního smogu, jako a třeba domluva na nějaký celkový jako barevnosti toho sídliště. Tak jak se to prostě dělá v těch dlouhodobých demokraciích, jako prostě člověk, když přijede do Curychu, nebo týká se to i Paříže, nebo Kodaně, prostě, tak tam ty regulace jsou, protože ta společnost se musí domluvit na těch velkých věcech jiným způsobem. My jsme to ztratili, protože se po roce 89 otevřely stavidla, jako vlastně tady ty jako drobný kreativity, která může taky způsobit, že je to uřvaný bál tisíce názorů, což znamená, že to vlastně nefunguje vůbec.
0: No a maskujeme to za tu svobodu, přece já si můžu dělat, co chci.
1: Jasně, to jako je sice pravda, ale ona ta společenská domluva taky má nějakou jako svoji hodnotu. To je jedna věc, jo. A druhá věc, my tam máme jeden díl o absolutní jako vlastně degradaci a apokalypse, jako v podstatě, kdy se to sídliště

0: může úplně zhroutit, jako úplně.
1: Sociálně. A máte příklad konkrétní?
0: Máme, všichni znají Chánov, jako dneska ten jeden z největších problémů je na sídlišti Janov u Litvínova. A to je takový sídliště, který bylo založený už samozřejmě špatně díky tomu, že se vyboural kus původního starého Janova a tam se postavilo sídliště pro lidi z vesnic, který byly zasažený těžbou hnědýho uhlí, jo, na severozápadě Čech. A ty tam nastěhovali, kdysi to byla dobrá adresa, oni to právě považovali za velký vítězství, že tam jsou, ale postupně se začali stěhovat zase dál, do toho totálně jako to dorazila ta divoká privatizace, což znamenalo, že to skoupily firmy, které tam začaly odjinud zase stěhovat už problémový sociálně jako slabší rodiny a postupně se z toho stalo ghetto. A z toho to ghetto znamená, že tam vlastně třeba polovina paneláků je vymlácených, vypálených, vedle školky tam je prostě pět blokových jako domů, který jsou prostě buď zazděný nebo vymlácený, nebo vevnitř někdo vaří pervitin. Jo, a to je sídliště, který je vlastně na hraně absolutní apokalypsy. Teď je tak někde mezi, jakože prostě polovina domů funguje, polovina ne. Může se to ještě víc jako zhoršit. A může se nám taky stát, že takovýhle problém zasáhne další sídliště někde jinde. Jo. Takže my prostě ty systémové řešení musíme hledat. A právě ta drobná privatizace nebo dokonce obchod s chudobou takzvaný, což je jako velký fenomén, jsou vlastně témata, které dříve byly ošetřeny tím centrálním plánováním a dnes jsme prostě na to náchylní, takže musíme hledat ty celkový politický nebo jako environmentální a sociální jako metodiky, jak tomu vlastně zabránit.
1: Jsou ty domy, ať už je to Janov, ať už je to Chánov, ať už jsou to další příklady, protože podobné najdeme zase v Moravskoslezském kraji podle mě a myslím si, že i v metropole, abychom tady nevylili, že myslím, že i na mnoha místech v Praze, v těch okrajových částech, může hrozit do budoucna. Dá se to revitalizovat? Dá se s tím něco udělat? Je ta architektura a obecně to, jak to bylo postaveno, dává to prostor k tomu, aby to ještě dál sloužilo bez toho opravit?
0: Dává. Jo, těch příkladů je několik. Bohužel teda na to, kolik, jak máme obrovský fond tady těch prefabrikovaných sídlišních domů, tak je neuvěřitelný, že těch kvalitních příkladů je tak strašně málo. Nedávno byly vypuštěny fotografie zrealizované rekonstrukce na slovenském sídliště v Košicích Luník 2. Jo, a tam Atrium architekti zrekonstruovali takovou jako panelovou ubytovnu. Jako podívejte se na to na internetu, za mě je to naprosto špičková jako rekonstrukce, která ukazuje, že není nutný z toho baráku dělat něco jiného, jo, to je první jako premisa toho, aby se to podařilo, že vlastně ten původní design má v sobě a původní architektura má v sobě vlastně kvalitní modernistický myšlení, jo, a to se týká i různých detailů, jako jsou terasový prostě podlahy a jako schody, zábradlí, který má takovou jednoduchou, ale velice elegantní estetiku. I ten celek vlastně je jednoduchá Mies van der Rohe mřížka, jo, to všechno je taková ta inženýrská poválečná architektura. Ono to v sobě má prostě svý kvality. A když k tomu přistoupí architekt, který to dobře chápe a je schopný do toho jako inzertovat jenom nějaký jako kvalitní současný vstupy, tak z toho nevznikne opulentní architektura, ale vznikne to z toho jako skromná, velice elegantní architektura. A věřím tomu, že kdyby takovýhle Atrium architekti dostali zakázku, aby vlastně vyřešili jako jedno celé sídliště nebo alespoň kus sídliště, tak vznikne něco, co bude opravdu perfektní a lidi tam budou šťastní, že tam můžou bydlet.
1: Obzvlášť v době, kdy poptávka po bytech je enormní. Vladimír 518 je stále hostem Radiožurnálu.

0: Tohle jsou PSH, jsem šťasten, že zní na Radiožurnálu. Člen skupiny PSH Vladimír 518 je hostem. Bavíme se o betonových lidech, což je jeho podcastová série o sídlištích. Když zazněla právě skladba tu PSH, tak je to přirozený, že vlastně díky tomu, že jste měli kontakt se sídlištěm, přišel street art, přišel rap a přišla ta vlna, která musí ti dělat radost, protože v těch devadesátkách, kdy člověk měl vlastně jednu tu adresu, což jste byli vy, pak možná se objevila nějaká druhá, tak teď tahle kultura má tolik vrstev, tolik druhů, tolik žánrů a je to samostatná hudební scéna, možná věc, o který jsme tehdy, nechci říct, ani nesnili, ale ani jsme s ní neuměli představit. Můžu za to sídliště?
1: Je to tak, jo. Prostě to, co se děje dnes, je obrovská rozvrstvená superkultura, hlavně co se týká té hudby. Jo. Co se týká graffiti, tak na tom je dobrý, že to zůstalo furt v undergroundu ze svý samotný jako roviny a myšlenky. A ty ostatní aspekty jako hip-hopový kultury není potřeba zmiňovat. Takže myslím si, že ta urban kultura, když to nazvu takhle, ke který může klidně patřit i jungle jako a jakýkoliv jiný hudební formy. Jo. Jako pro mě kytarovky jako městský jsou vlastně furt ta urban kultura. Vlastně městská kultura mladých lidí je zajímavý, že se pojmenovala jako urban. To je jenom krok od toho urbanismu. A mimo jiné, když se bavíme o sídlištích, tak ten rozvolněný urbanismus těch sídlišť, dneska se bavíme, je to vůbec město? Jo, je to vůbec ta městská jako krajina, protože vlastně dneska za město hlavně považujeme ty semknutý jako starý čtvrtě, že jo, to považujeme za ten vyloženě městotvorný a i kulturně jako nabušený prostor, ale ty sídliště určitě stály minimálně za tou emocí, když si vzpomenu jako na nás a na naše studio Jižák, na Trosky, na Slovensku.
0: Na Slovensku.
1: No jasně, jako i poprvé, když jsem potkal Kontrafakt, tak to bylo na sídlišti. Název stavby, že jo, to je Bratislava a tak dále, jo. To prostě všechno byly vlastně sídlištní kapely ve finále, jako nebo minimálně jsme na těch sídlištích hráli.
0: Když to tak vezmu a zazněla ta píseň, tak já se musím PSH trošku dotknout, protože myslím, že lidi zaznamenali někdo jiný ten klip. V jakém stavu vlastně kapela je teď?
1: Ve stavu takový jako vlastně kamarádský radosti, jo. Že rádi jezdíme koncerty, to nás furt baví, byť se snažíme jich brát míň než v minulosti, protože dřív jsme byli jako non-stop na turné. A baví nás takhle občas udělat single. Jakože se neženeme do ničeho velkého, ale furt to má nějakou jako vnitřní radost a když děláme na něčem společně, tak nás to hrozně baví. Teďko například s Orionem jsme natočili dva tracky na desku DJ Viče. Stejně tak já jsem natočil nedávno track na jeho solovou desku, takže furt něco jako vzniká.
0: To je skvělý. To je skvělá zpráva a je úžasný se potkávat takhle po dekádách a vidět, že to prostě pořád žije a já myslím, že nestárnem, že maximálně jako jsme trošku víc vintage. A to je dobrý.
1: Já jsem naprosto spokojený člověk. Já bych takhle ještě promiň na závěr, jelikož jsme dlouho mluvili o tom podcastu a nebo o tom vlastně jako rádio pořadu, protože on to není úplně typický podcast, poslechněte si to, je to jako komponovaný tvar. Tak já bych hrozně chtěl poděkovat spoluautorce a dramaturgyni Veronika Rupert, která to samozřejmě iniciovala, je to strašně jako důležitý člověk v rámci tady toho projektu. A když se bavíme o zvuku a o muzice, tak je nutný zmínit i 8Kida, který tomu udělal naprosto fantastický jako sound design.
0: Ano, je to tak, mohu to jen potvrdit a díky za to. Dnes premiéra Vladimír 518 byl hostem. Díky moc.
1: Děkuji za pozvání.

0: Socher slaví 100 let.
1: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
2: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: Senátoři budou jednat o návrhu na nepromlčitelnost vraždy. Policie varuje před podvodníky s palivovým dřívím. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií a zatím jsou bez bodu. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou dlouhé kolony před nehodou u Lotouše v obou směrech. A bude skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Senátoři začnou projednávat vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Právě začíná jejich poslední schůze před senátními volbami. Policie ročně vyřeší asi 90% případů vražd. Promlčenící doba je aktuálně 30 let. To ale podle předkladatelky senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL nestačí.
4: Zájem společnosti i obětí na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
3: Podobný návrh předložila ve sněmovně taky koaliční většina. Jednotlivé návrhy teď schvalují obě komory parlamentu odděleně. Vedení německého koncernu Volkswagen se v Hanovru sejde s odboráři. Mají mluvit o plánu, který začátkem září přijala dozorčí rada koncernu. Předpokládá rušení 10 000 pracovních míst.
5: Takzvané kontrolní rozhovory iniciovali odbory, chtějí při nich zjistit, jestli se Volkswagen ještě pořád drží kompromisu pracně vyjednaného před 2 lety. Tehdy zaměstnanci ustoupili ve finančních nárocích nebo akceptovali zrušení asi 35 000 pracovních míst. O zavírání továren a propouštění pro nadbytečnost ale nebyla řeč a koncern naopak sliboval nové investice do provozu. Volkswagen tvrdí, že jsou potřeba změny nad dohodnutý rámec, ale zároveň odmítá, že by kompromis porušoval. Případný konflikt se může přesunout do příštího roku. Od ledna mohou odbory stávkovat. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Policisté varují před falešnými nabídkami prodeje dřeva a dalšího topiva v jihomoravských Boskovicích a okolí. Vyšetřují několik případů a nevylučují, že se můžou objevit i další. Podvodníci inzeráty zveřejňují na sociálních sítích a inzertních portálech. Po zájemcích chtějí peníze předem a po zaplacení nereagují. V jiných případech dřevo opravdu přivezou a využijí jinou podvodnou strategii, varuje policejní mluvčí Lenka Petrželková.
6: Dřevo skutečně přivezou, následně však využijí psychologického nátlaku a snahy zákazníka přimět k rychlému zaplacení. Ten si často v danou chvíli řádně neskontroluje množství dodaného dřeva. Až po zaplacení a odjezdu skupiny pracovníků, zákazník zjistí, že skutečné množství dodaného dřeva je výrazně menší, než za jaké zaplatil.
7: Sport. Čeští fotbalisté podlehli v Lize národů Anglii 0-2, když od 25. minuty hráli bez vyloučeného Pavla Šulce. Po dvou zápasech v reprezentační soutěži jsou bez bodu. V dalším duelu nastoupí v sobotu ve Španělsku. Výhra hokejistů Floridy na ledě obhájců trofeje z Caroliny 1-0 v prodloužení otevřela nový ročník NHL. Obránce Filip Hronek přispěl 2 asistencemi k výhře Vancouveru 6-5 v prodloužení v Edmontonu. Gólman Jakub Dobež vychytal v brance Montrealu výhru 3-2 v Torontu a Boston porazil New Yorkské Rangers 3-0. Útočník Bruins David Pastrňák byl poprvé kapitánem svého týmu.
8: Byl to skvělý den, jsem šťastný, že jsme vyhráli. Fanoušci tady pro mě znamenají mnoho. Hraju hokej, protože ho miluju. Miluju Boston. Je to místo, kde jsem vyrostl, takže být jeho kapitánem byl opravdu speciální moment.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna popojíždí fronta od Čestlic z 8. kilometru. Okolo 15 minut ztratíte na cestě za čerpačku Orlen na úrovni újezdu. Na 4,5. kilometru překáží v levém pruhu nepojízdná dodávka, velmi špatně označená. D1 v opačném směru, tedy z Prahy do Brna, a první zdržení kousek za Velkou Býteší. Na 62. kilometru brzdí kamiony, osobní auta až poblíž odpočívky 9 křížů. Odtud se sunou čtvrt čtvrt hodiny k omezení na STM 68. Tam je kvůli pracím silničářů průjezdný pouze levý pruh. A už těsně před Brnem směrem z Prahy nabírají zpoždění převážně nákladní soupravy. Zastavují kousek za Kývalkou na STM 82. kilometru a v pravém pruhu pokračují chvílemi jen krokem až ke zúžení u D2. Osobní auta už jedou v celku plynule. A na sedmičce na trase z Prahy do Chomutova u Lotouše zůstává naše motohlídka Jakub Vodička. Sleduje situaci, která od brzkého rána působí potíže řadě řidičům.
10: Stále se ještě nepodařilo odtáhnout havarovaný kamion. Místo se podařilo zprůjezdnit alespoň jedním pruhem a provoz je řízen kyvadlově.
9: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou jasno v Čechách až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: A je to poslední zářijový dopolední Radiožurnál v tomto roce. Je 30. Krásné dopoledne, vítejte, 5 minut po 10. hodině. Česko si příští pondělí připomene 90 let od narození Václava Havla. A Radiožurnál chystá speciální vysílání už na neděli, kdy budeme prakticky celý den vysílat z Lánského zámku. A tak vám za malou chvíli řekneme, co ve speciálním vydání hovoru z Lán zazní a kdo ze světových osobností na prezidenta Václava Havla zavzpomíná. Nechte se pozvat už za malou chvíli. Vítejte.
0: Dopolední Radiožurnál
1: a Jiří Chum.

0: Září na Radiožurnálu patří Václavu Havlovi. Památku prvního českého a posledního československého prezidenta připomínáme denně krátce po čtvrt na tři odpoledne v sérii Svět podle Havla. Ale není to všechno. Na neděli ještě chystáme speciální vysílání z Lánského zámku, kde navážeme na tradici rozhlasového pořadu Hovory z Lán. A o tom speciálním vysílání vám teď řekneme víc s Lucí Špetovou z domácí redakce. Lucie, pěkné dopoledne.
1: Hezký den.
0: Na co se můžeme v neděli těšit?
1: Na Václava Havla přijdou zavzpomínat jeho nejbližší spolupracovníci, známí nebo rodina. Vysílání začne v 10 hodin dopoledne a do Airstreamu za moderátory Janem Pokorným a Liborem Boučkem zavítají například Havlův osobní fotograf Tomky Němec, editorka z někdejší knihovny Václava Havla Anna Frajmanová, dva bývalí mluvčí prezidenta Ladislav Špaček a Michail Žantovský nebo Magda Vašáriová.
0: To jsou tedy česká nebo československá jména. Můžeme se těšit i na některé osobnosti ze zahraničí?
1: Ano, na dálku na prezidenta Havla zavzpomíná třeba tibetský duchovní vůdce Dalaj Lama. Pro Radiožurnál se psal vzpomínku, jak se s českým prezidentem poznal. Vzkaz načetl herec Jan Vlasák, tady je ukázka.
2: Poznal jsem prezidenta Havla jako realisticky uvažujícího, odvážného, morálně silného lídra. Choval jsem k němu největší obdiv a úctu pro jeho neochvějnou oddanost budování spravedlivého, otevřeného a klidnějšího světa.
1: Celou vzpomínku v originálním znění najdete už teď na webu iRozhlas.cz.
0: Mimochodem, jak složité bylo se k Dalajlámovi dostat?
1: Kvůli jeho vysokému věku bylo náročné se s ním vůbec spojit. Nepřijímá už ani návštěvy. Pomohlo ale, že se jednalo právě o osobu Václava Havla, popisuje šéf-editor zpravodajství Českého rozhlasu Petr Bušta.
3: My jsme v prvé řadě vlastně žádali o nějakou zvukovou nahrávku nebo o videonahrávku. To oni odmítli. Nicméně v poslední větě toho e-mailu bylo, že pokud by nám stačil text, tak by to možné asi možná bylo. Tak jsem samozřejmě hned odepsal, že nám stačí i text. Další asi den nebo dva se nic nedělo. A pak přišla odpověď a kontakt na osobního tajemníka Dalajlámy.
1: Výsledek, který uslyšíte na Radiožurnálu v neděli mezi 10. a 18. hodinou ve speciálním vydání Hovoru z Lán.
0: Lucie Špetová z domácí redakce, díky.
1: Díky, naslyšenou.
0: A pokud se chcete vy stát součástí našeho živého vysílání, dorazte do zámecké zahrady osobně. Těšíme se na vás.

Výplata superdávky se od zítřka změní. Polepšit by si měli rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. No a nově se bude vypočítávat dávka na bydlení podle cen v jednotlivých okresech. Jak na tuto změnu reagují neziskové organizace, které s lidmi v nouzi pracují přímo v terénu, i to od nás ještě uslyšíte do 10:30.

0: Superdávku po dvou měsících fungování čekají další změny. Náklady na bydlení se budou nově vypočítávat podle jednotlivých okresů a výpočet se změní i pro rodiče samoživitele. Do takzvaných zranitelných domácností budou patřit všichni s dítětem do 15 let. Doteď byla ta hranice 7 let, což pro zbytek samoživitelů znamenalo nižší podporu.
1: Kateřina z Prahy má 7letou dceru, takže do zranitelné skupiny spadala už dřív. Díky tomu má výhodnější výpočet podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Zároveň ale Kateřina pracuje a kvůli tomu jí stát podporu snížil.
2: V práci v podstatě cokoliv, co dostanou navíc, tak mi stát okamžitě sebere. Každý 3 měsíce oni vám přepočítávají příjem a cokoliv, co se vybočí z normálu, tak prostě vám je z jistý dávky.
1: Podle ministerstva práce se rozšíření okruhu zranitelných týká víc než 28 000 samoživitelů a v průměru si přilepší zhruba o 2200 korun měsíčně. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že mezi zranitelné nepatří taky třeba někteří seniori v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Podle Lenky Desatové z Rady seniorů je problém taky v tom, že se zatím nemění výpočet podpory na bydlení podle ceny energií.
3: Začínají postupně energie zdražovat. Tam není u těch energetických normativů automatismu. Je tam v případě, že energie vzrostou o 5%, tak vláda může ten normativ zvýšit. Takže tam je otázka, co se s energetickým normativem v dalších týdnech a měsících stane.
1: Změna výpočtu normativů by podle Desatové měla přilepšit hlavně seniorům ve větších městech. Úřady práce počítají nově normativy podle okresů, kde lidé žijí. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu, zároveň ale kritizuje mechanismus výpočtu.
4: Stát v tuhle tu chvíli ty normativy nepočítá z dat Českého statistického úřadu, ale vychází z žádostí o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět, to znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
1: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Noví žadatelé si můžou nárok na podporu ověřit na kalkulačce na webu ministerstva. Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že menší částku dostávají třeba lidé v azylových domech, říká Michaela Lochmanová z pobočky Charity v Severočeském Mostě.
5: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
1: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo. Aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Andrle, Radiožurnál,

0: Boris Lán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
0: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
1: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů z Lán.
0: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
1: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. It's gonna be a good night.

0: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Ruské ostřelování kyjevské oblasti i ukrajinského hlavního města nepřežili nejméně 3 lidé. Dalších minimálně 8 je zraněných. Informovali o tom ukrajinské úřady. Na několika místech vypukl požár. Podle ukrajinské energetické společnosti DTEK ruské útoky v Kyjevě poškodily energetickou infrastrukturu. Elektřinu se podařilo obnovit pro 8 000 domácností. Naopak ruské úřady informují o jednom mrtvém a jednom zraněném po ukrajinském dronovém útoku v Bryanské oblasti. Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně, minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli výraznému zdražování. Od zítřka se taky sníží spotřební daň z nafty. A v Uherském Hradišti už za chvíli slavnostně otevřou nový zimní stadion. Má 2 ledové plochy a kapacitu 500 diváků. Jeho součástí je taky ubytovna pro 80 lidí. Starý zimní stadion museli dělníci zbourat kvůli narušené statice. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií 0-2. Svěřenci kouče Santiho Denny tak jsou po 2 zápasech v reprezentační soutěži bez bodu. V sobotu je čeká duel ve Španělsku s domácími úřadujícími mistry světa, kteří porazili Chorvatsko 4-1. A čeští fotbalisté do 21 let budou hrát klíčový duel v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V 18 hodin přivítají v Hradci Králové Bulhary. Radiožurnál Sport odvysílá utkání živě.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 konec omezení u 9 křížů a zdržení v okolí Brna. Na D1 směrem z Prahy do Brna u Domašova na 68. kilometru ukončili o něco dříve omezení. Opět se jede oběma pruhy a kolony se celkem rychle dávají do pohybu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zpomalují už hlavně kamiony. Jejich nesouvislá fronta začíná za Kývalkou přibližně na 82. kilometru. Vše se rozjíždí jako obvykle až v zúžení u D2 na kilometru 196. Od Vyškova trvá o něco silnější provoz z úrovně Slatiny z kilometru 201, na D2 z Bratislavy pak od Modřice ze 3. kilometru. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova dnes panují velké komplikace, a to od brzkého rána, kdy u Lotouše havaroval kamion. Silnice byla dlouho v obou směrech uzavřená. Jak to vypadá aktuálně, prozradí Jakub Vodička, motohlídka Zelené vlny.
5: V místě nehody se stále pracuje na odtažení havarovaného kamionu. Místo je průjezdné stále pouze jedním pruhem a provoz je řízen kyvadlově.
4: Kolony na desítky minut se vlečou jak od Panenského Týnce, tak z druhé strany od Knovíze z 18. kilometru D7. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno v Čechách až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16, na Šumavě i 20. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
6: Krásné středeční dopoledne je 30. září, dnes pokračuje série našich předvolebních speciálů. Zaměříme se na nadcházející volby do třetiny Senátu, které strany nebo hnutí v nich mohou nejvíc získat a taky nejvíc ztratit. Prokázal Senát za 30 let své existence, že je pojistkou demokracie a mohou senátoři skutečně pomáhat obvodu, ve kterém kandidují, které souboje v letošních volbách jsou nejzajímavější. Zeptáme se ústavní právničky Andreje Procházkové, politologa Lubomíra Kopečka a komentátorů Miroslava Koreckého a Petra Hartmana. Začínáme po zprávách v 18 hodin.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Hasičské cisterny, vrtulník ve vzduchu a desítky zasahujících v lesích Orlických hor. Okolí pevnosti Hanička dnes na několik hodin připomíná místo skutečného rozsáhlého požáru. Hasiči si tam při velkém taktickém cvičení zkoušejí koordinaci zásahu v těžko dostupném terénu. Vydáme se za nimi za malou chvíli na Radiožurnálu.

0: V okolí pevnosti Hanička v Orlických horách dnes hasiči nacvičují zásah u rozsáhlého lesního požáru. Do tohoto cvičení se zapojilo kolem 200 hasičů, policistů a záchranářů z Česka i Polska. Na místě je i náš reportér Jiří Hofman. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak já jsem teď s hasiči a ostatními kolegy novináři nedaleko stanu velitele zásahu, kde je zázemí celé operace. Hasiči tady dnes simulují rozsáhlý lesní požár v těžko dostupném terénu, kde navíc není v blízkosti dostatek vody. A právě doprava vody na místo zásahu je proto jedním z hlavních témat dnešního cvičení. Hasiči přitom využívají i moderní technologie, například drony s termokamerami, které pomáhají sledovat situaci z výšky. Na místě je také vrtulník letecké služby policie.
0: Proč je důležité takový rozsáhlý zásah nacvičovat?
1: Tak tím důvodem jsou především zkušenosti z rozsáhlých požárů v přírodě, například z Českého Švýcarska z roku 2022. Hasiči si tady ověřují, jak by dokázali společně zasahovat u velkého požáru v těžko dostupném terénu. Velkým tématem je takzvaný management vody, tedy jak dostatek hasební vody na místo zásahu dostat i z větší vzdálenosti. Hasiči tak mají nataženo asi 8 km hadic z Bartošovic až k místu cvičného zásahu. Součástí cvičení je i stan velitele zásahu, který má k dispozici záběry z dronu. Pro hasiče je podle jednoho ze zasahujících důležité, že si vyzkouší nové technologie, jako právě zásahy z drony, protože mají převážně všichni zkušenosti s těmi menšími požáry. Do cvičení se zapojili kromě hasičů z Královéhradeckého kraje i hasiči z Olomouckého a Pardubického kraje, dobrovolní hasiči nebo policisté, včetně letecké služby.
0: Co dopravní omezení a kdy ta skončí?
1: Tak hlavně lidem, kteří se pohybují v okolí pevnosti Hanička, dojde od hasičů varovná SMS-ka. Co se týče toho omezení dopravy, týká se především silnice 2/319 mezi Rokytnicí v Orlických horách a Bartošovicemi, která je kvůli tomu cvičení uzavřená. Uzavřené jsou také některé turistické trasy v okolí Haničky, Neratova a Mezivrší. Omezení potrývají po dobu cvičení, skončit by měli podle jednoho ze zasahujících policistů mezi 15. a 16. hodinou. Takže pokud se dnes lidé chystají do okolí Haničky, musí počítat nejen s uzavřenou silnicí, ale také s omezením na turistických trasách.
0: Z Orlických hor Jiří Hofman, díky.
1: Naschledanou, naslyšenou.

Kristýna a její novinka Slamky, 11:45 na Radiožurnálu. Další reportér bude z Prahy. Do základní školy v Újezdě nad Lesy se dnes mohli vrátit vyléčení žáci. Řada z nich ale zůstává doma s příznaky salmonelózy, která se tam, jak víme, rozšířila minulý týden. Tak právě tam se ještě vydáme s Josefem Benedou do 11. hodiny v dopoledním vysílání za ten 30. září roku 2026. Zůstaňte u nás, krásné dopoledne.

0: základní škole v Újezdě nad Lesy se už zase učí po tom, co se tam rozšířila nákaza salmonelózou. Do lavic se dnes vrátili vyléčené děti i někteří učitelé, část z nich ale přesto zůstává s příznaky nemoci doma anebo i v nemocnici. Ve znovu otevřené škole je teď náš reportér Josef Beneda. Dobrý den.
1: Hezký den. Do výuky se dnes vrátilo zhruba 60% žáků. Podle ředitele školy Libora Skaly se jedná převážně o ty děti, které se salmonelózou nenakazily. Spousta nakažených dětí se tak nadále léčí doma, případně v nemocnicích. Kvůli nemoci dnes do školy nemohlo přijít také 25 učitelů a učitelek z celkových 60. Vedení městské části požádalo pražský magistrát, aby zajistil dodatečnou psychologickou pomoc pro žáky, kteří se budou vracet do školy po nemoci. Celkem se salmonelózou nakazilo 393 dětí a dospělých. Nákaza se začala šířit minulý týden.
0: Salmonelóza se rozšířila poté, co zaměstnanci jídelny použili, jak víme, prošlá vejce. Jak to bude vedení školy řešit?
1: Tak škola v tuto chvíli hledá nové vedení jídelny. Ředitel Skala popsal, že už mu na inzerát ozvali někteří zájemci. Obě kuchyně jídelen jsou dnes zavřené. Ta v budově ve Staroklánovické ulici by se nejspíš měla otevřít od pondělí. Kuchyně v Polesné ulici, odkud se začala salmonelóza šířit, prý zůstane zavřená nejméně 2 až 3 týdny. Mimo jiné, protože celý personál je nemocný. Škola prozatím zajistila náhradní stravování od externích dodavatelů. Městská část dnes také oznámila, že se přidá k trestnímu oznámení na neznámého pachatele. Případ už prošetřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.
0: V základní škole v Újezdě nad Lesy se byl podívat náš reportér Josef Beneda. Díky za to a nashledanou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Vy posloucháte Radiožurnál 8 minut před 11. hodinou. Už pro vás chystáme další aktuální zprávy. Nenechte si je ujít. Zpravodajství dostanete i online, kdykoliv potřebujete na zpravodajském serveru Českého rozhlasu i rozhlas.cz. 30. tedy posledního září tohoto roku. Přejeme dobrý den, krásné dopoledne.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Benjamin Netanyahu pod tlakem. Před Hamásem ho varovali, píšou média. Tak proč Izrael hrozbu teroristického útoku před 3 lety tak brutálně podcenil?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 9:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Poslanci už druhý den projednávají návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Izrael vyvrátil obavy z možného únosu letadla. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna v omezení na Šmejkalce blokuje dopravu osobní auto. A bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Mimořádná schůze k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě pokračuje druhým dnem. Zatím se z opozičních zástupců dostal ke slovu jen předseda ODS Martin Kupka. Poté začali vystupovat koaliční zástupci s přednostním právem. Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová to přirovnává k autoritářským systémům.
3: Vládní hnutí se tam zajistila, pořadí lidí jenom za sebe, mají tam naprostý monolitický blok, jako to bývalo v tom Orbánově Maďarsku. Zvalcovali si to způsobem, který neumožňuje, abychom tam my jakýmkoliv způsobem vstoupili. A ještě je dobré si říci, že znemožnili, aby zaznívaly ty protiargumenty.
1: Izrael vyvrátil, že by letadlo, které vyslalo nouzový signál a změnilo směr, někdo unesl. Oznámil to mluvčí izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Letoun s asi 180 cestujícími na palubě původně mířil z Dubaje do Tel Avivu. Přistál ale v Saudské Arábii. Podle webu Times of Israel stroj změnil náhle směr poté, co se jeho piloti pohádali. Letoun dopravce Fly Dubai zároveň vyslal několik nouzových signálů, které můžou znamenat únos letadla. Podrobnosti incidentu zatím nejsou známé. Bezpilotní stroje od více než 70 výrobců ze 17 zemí testuje česká armáda při mezinárodním cvičení ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Cílem je získat přehled o současných technologiích na trhu. Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Zavádění nových technologií je třeba urychlit, říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
4: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli v řádu měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
5: Sport. Čeští fotbalisté prohráli s Anglií v Lize národů 0-2. Po dvou duelech v elitní skupině tak mají 0 bodů. Už v 25. minutě byl vyloučen záložník Pavel Schulz. I přesto Češi inkasovali až krátce po začátku druhé půle. Gólu po příchodu ze šaten litoval kapitán Ladislav Krejčí.
6: Určitě to mrzí, ještě když vlastně se nám to opakovalo, že i zápas s Chorvatama jsme dostali brzo na začátku poločasu, teď se nám to opakovalo, ale je to proces, snažíme se hrát, ty chyby se budou stávat, na nás je jenom, aby ta naše kvalita a individuální provedení bylo lepší a lepší a ty chyby budou mizet.
5: Další zápas v Lize národů čeká českou reprezentaci v sobotu ve Španělsku. A hokejisté Vítkovic opustili poslední místo Tipsport Extraligy. V šestém kole zvítězili v Olomouci 4-3 a na dně tabulky je vystřídala Mladá Boleslav, která podlehla Plzni 1-4. Vedoucí Třinec porazil Kladno 6-4, Hradec Králové Spartu 4-3, Pardubice vyhráli nad Českými Budějovicemi 5-2 a Litvínov nad Libercem 5-4 po nájezdech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 na Šmejkalce a zdržení před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna vzniká kolona před sjezdem na Benešov. Okolo 17. kilometru přes 20 minut se jede do omezení na Šmejkalce. Přímo v něm na 24. a 5. kilometru blokuje pravý pruh porouchané osobní auto. D1 o kus dál směr Brno plní kamiony. Délka kolony se průběžně mění. V těchto okamžicích zastavují za Ostrovačicemi na stém 78. kilometru. Osobní auta zpomalí, jak je zvykem, až v okolí Kývalky na kilometru 182. A D1 do Třetice teď ve směru z Brna do Prahy opatrně stále za sjezdem na Divišov. Na 37. kilometru zůstává neprůjezdný stoupací pruh, v něm už na odtahu porouchaný kamion, vše označené světelnou šipkou. A na sedmičce z Prahy do Chomutova trvá dlouhé zdržení před Lotoušem. Kvůli odklízení následků po ranní nehodě kamionu popojíždí v obou směrech dlouhé kolony v řádech desítek minut. Od Prahy se brzdí před sjezdem na Knovíz od Chomutova za Třebí. Informace doplní naše motohlídka Jakub Voděčka.
8: V místě nehody se stále odstraňuje havarovaný kamion, projíždí se jedním pruhem, provoz je řízen kyvadlově.
7: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno v Čechách až polojasno, teploty většinou 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. A pozor, na Českomoravské vrchovině a ve Frýdlantském výběžku bude foukat čerstvý vítr. Místy bude mít v nárazech kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. A teď už posloucháte Život k nezaplacení a slovo má Jan Pokorný.
9: Dobrý den, a kde jsme? Rodič chce po narození dítěte znovu pracovat, jenže potřebuje najít hlídání a spočítat, kolik mu z výdělku po zaplacení péče skutečně zbude. Co z toho dokáže stát usnadnit a pomůže víc vyšší rodičovský příspěvek, dostupná školka nebo něco jiného? U mikrofonu Radiožurnálu je Daniel Prokop ze společnosti PAK Research. Dobrý den.
10: Dobrý den.
2: Život k nezaplacení.
11: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
9: Ono to má řadu rozměrů, například ten, že když se dvě děti narodí, řekněme, několik hodin od sebe, jedno na konci prosince a druhé v lednu, tak jejich rodiče můžou dostat o 50 tisíc korun rozdílnou podporu. Proč jsme u toho rodičovského příspěvku odkázáni na takovéhle skoky?
10: No, tam opravdu, jako u části rodičů, kteří mají třeba porod císařským řezem a podobně, nebo ho můžou nějak naplánovat, tak se jako je snaha o odklady, aby stihli ten rodičovský příspěvek. Tam je vidět takový mírný skok v těch porodech, v době, když takhle dělají ty skoky v tom rodičovském příspěvku. A jako jsme na to odkázání, protože tam neexistuje automatická valorizace, že se ten rodičovský příspěvek nezvyšuje v čase podle nějakého ukazatele. Ale každá vláda se snaží trošku jakoby zalíbit těm voličům, tak ho zvýší. A když to zvyšujete, tak aby to bylo vidět, tak abyste to mohlo prodat politicky, tak to musíte udělat minimálně o 50 tisíc. Takže tam jsou takové velké skoky. Potom se řeší, jestli má uznat zpětně, nebo částečně zpětně a podobně. Takže je to systém, který je jako nespravedlivý v čase, ani není jako předvídatelný, že byste, když plánujete tu rodinu, tak byste věděl, kolik dostanete nakonec a podobně. Jako no.
9: Tak co, to, co navrhujete vy, jako PAK Research, tedy každoroční růst podle průměrné mzdy, nejvýš o 5%, to by bylo takové jako pozvolné, předvídatelné, nikoli skokové.
10: Já jsem kdysi k tomu byl skeptický, protože jako jeden argument proti tomu je, že my dáváme docela dost na ty podpory rodin, málo na školky v rámci Evropské unie a podobně. Takže jako vůbec nejlepší by bylo, aby ten rodičák rostl pomaleji a zároveň jsme to dávali hodně do těch služeb, jo? Aby jsme to vyrovnali tu disbalanci, aby ty rodiče, kteří chtějí pracovat, mohli jít pracovat a měli nějaké služby pro ty děti a podobně. Ale potom ta realita je taková, když to vidíte, že ty skoky v tom dělají ty nespravedlnosti, tu nepředvídatelnost a zároveň jakoby to ti politici tím valorizují rychleji, než kdyby tam byl nějaký normální valorizační mechanismus. Takže my jsme spočítali asi tři možnosti a vlastně všechny jsou pomalejší, než to dělají ty politici, protože se chtějí zalíbit těm voličům. No a zároveň jako ten stát by neměl plýtvat energii politickou na takové jako banality, jo, že něco zvyšujete, hádají se tom ministerstvo a politici, rozpočtuje se to a podobně. Kdyby tam byl nějaký automatický mechanismus, tak ušetří jakoby spoustu hodin práce ty top politici a ministři a podobně, jako, kterou můžou věnovat fakt složitých věcí, ne to, že si zvyšujete něco 5% ročně.
9: Jasně, ale zavést něco takového má taky úskalí, protože je otázka, jestli by se zvyšoval už ten přiznaný nárok nebo jenom částky pro nově narozené děti.
10: Musí se to zavést podle nějakého ukazatele, takže my tam ukazujeme, jak by se to zvyšovalo, kdyby to šlo podle inflace a průměrné mzdy. Zároveň tam můžou být nějaké stropy. My v těch valorizacích, včetně důchodů, vlastně nemáme žádné stropy, ale v zahraničí existují mechanismy valorizace, které jdou třeba podle průměrné mzdy nebo inflace a zároveň tam nějaký strop, že když jde ten ukazatel třeba nad 5%, jo, tak se to zastropuje na 5% a nezvyšuje se ty důchody nebo ty rodičáky o víc než 5%. Takže my navrhujeme to valorizovat třeba podle průměrné mzdy s nějakým stropem a určitě jenom, nebo lepší by to bylo pro nově narozené děti, ne pro ty, které už prostě čerpají ten příspěvek, protože vy valorizujete nějaký přiznaný rodičovský příspěvek, takže když se vám narodí dítě, tak vám ho přiznají a každoročně by se to zvyšovalo prostě o 3 až 5%. Jako.
9: A navíc, jestli jsem to dobře pochopil, tak z toho vašeho modelu vychází varianta, která je v průměru o 400 milionů levnější?
10: No, jedna je o 400 milionů, jedna je o 1 miliardu skoro. kdyby tam to valorizovali podle inflace s nějakým stropem, tak to je vůbec nejlevnější, to by bylo i o miliardy levnější, takže jako ten stát může ušetřit, může si ušetřit zbytečné hodiny a může udělat spravedlivější systém, který je předvídatelný pro ty rodiny. Jako no.
9: Loni se v Česku narodilo asi 77,5 tisíce dětí. Je ten ubytek dětí příležitost zajistit místo pro péči už od 2 let?
10: No, za chvíli budeme opravdu v situaci, že ty 4 ročníky před školou budou mít zhruba stejnou velikost jako 3 ročníky v nějakém jako době, kde je hodně těch dětí. Jo. Takže ty místa budou. Dokonce už teďka se v některých jako místech republiky uvažuje o nějakém omezení těch školek a podobně. Jo. Samozřejmě se velmi liší ta místa v Česku. Jo. Kolem Prahy, kolem velkých měst nebo i v Praze je těch míst pořád jako na hraně. Někde už vlastně ty školky jsou poloprázdné a podobně, takže je to regionálně trošku odlišné podle toho, jak migrují lidé. Ale opravdu teda bude příležitost, podle mého názoru, zvažovat jako větší garanci třeba o 2 let, protože výzkumy, které existují, jako jak akademické, tak třeba výzkum, který dělá taková organizace MAMDU, tak ukazují, že opravdu výrazně víc žen v tom věku 2 až 3 roky chce pracovat, než pracuje, jako jo, než může pracovat. Takže tam je poptávka potom vracet se aspoň na částečný úvazek na trh práce. A v řadě míst republiky chybí ty školky. Takže teď, když je těch dětí málo, tak aby se udržely ty kapacity vůbec, tak já bych navrhoval určitě zvažovat nějakou garanci od 2 let. A potom, jak to má vypadat? Že?
9: No. To znamená garanci, aby ten člověk jasně věděl, že může přijmout tu nabízenou práci a že místo pro to 2leté dítě najde. Prostě. Najde.
10: A to může být dětské skupiny, jesle. Náš jsem byl ve veřejných jeslích, jo, to je v Praze a byly dobrý. Samozřejmě to vyžaduje úpravy, jako víc trošku těch tét nebo těch učitelek na žáka.
9: Starostové pravděpodobně nějakou místnost najdou, ale kdo jim zaplatí lidi, kteří se mají o to 2leté dítě starat?
10: Tak tam by s tím šlo muselo jít financování státní, takže ten personál stejně jako ve školkách by měl platit stát a ty příspěvky obcí by měly jít z rozpočtového určení daní, kde jsou placeny za počet žáků ty obce. Jo. Takže financování zařídit jde, samozřejmě jde o to, že tam jsou potřeba i nějaké jiné specializace, takže ty můžou nějaký čas chybět, ale podle mě ta garance by mohla být širší, že by můžu být v dětských skupinách a v nějakých jako jiných typech méně formálních zajištěná ta péče.
9: Pak je tu ještě jedna možnost, když není veřejná péče dostupná, tak se nabízí přispět rodině nějakou částkou na hlídání.
10: Ty příspěvky té rodině, to spíš má jakoby i nevýhody, protože v zahraničí se ukazuje, že když ty služby děláte jako stát, přestože dáváte ty peníze rodičům, tak oni zdražují ty služby. Jo. A to prostě je v řadě oblastí. Ve školkách v zahraničí se to ukázovalo. Když dáváte nějakou podporu na dentální hygienu, tak se zvýšila cena dentální hygieny. Prostě, jo. Jako ty bohužel jako ty dotace přes tu poptávkovou stranu, přes ty lidi, kteří to platí, vedou ke zvýšení těch cen, takže jako je to možnost, ale podle mě je lepší posilovat kapacitu těch služeb veřejných.
9: Takže někdy by ty peníze přivedly nové pečující a někde při nedostatku nabídky by asi jenom zdražily to hlídání.
10: Někde by zdražily to hlídání, prostě projevilo by se do cen to hlídání. Samozřejmě může to být nějaká kombinace, jo, že například, že by to bylo majoritně do zajištění té nabídky a potom rodiče, kteří se třeba nemůžou dovolit nějaký, protože tam se platí v těch 2 až 3 letech dneska i v těch jeslích státních, tak tam platíte víc než v té školce od 3 let. Takže by tam ten poplatek byl odpuštěn někomu, kdo jako se to nemůže dovolit a podobně. Jako.
9: Pořád se bavíme o možném návratu rodičů do práce. Řekněme, že hlídání už si ta rodina našla. A teď potřebuje vědět, jestli se jí ten návrat do práce opravdu finančně vyplatí. U slevy na manžela či manželku rozhoduje hranice vlastního příjmu, tak 68 tisíc korun za rok. Co se stane s rodinným rozpočtem, když ji rodič tím návratem do práce překročí?
10: No dneska opravdu, když to dítě jde třeba v září do té školky, tak ta žena nejčastěji, nebo rodič obecně, ten druhý rodič, tam má 3 měsíce práce, říjen, listopad, prosinec a často překročí 68 tisíc. A vlastně to má dva efekty. On jako ten druhý rodič, nejčastěji ta žena teda, nevyčerpá všechny slevy, protože některé slevy v Česku nemůžete vyčerpat, vám jenom vynulují daně, ale nejdou do mínusu. Takže ona nevyčerpá tu slevu na poplatníka a zároveň ta rodina ztratí tu slevu na nepracující manželku. Takže návrat těch žen na trh práce v Česku je často zdaněn i efektivně 60%, jo, že vlastně ta rodina z toho, co vydělá ta žena, tak odevzdá 60% státu díky nevyčerpání a ztrátě těch slev. Takže to je velká demotivace nějak jako se vracet i na částečný úvazek do té práce. A tohle se samozřejmě dá změnit, protože tohle ta slova je, jako stojí dost peněz stát a zároveň má ty negativní dopady na trh práce, jo, a na motivace těch lidí nějak se do ní vracet a podobně.
9: Možná i z toho pramení ten návrh slevu na manžela zrušit a zvýšit daňové zvýhodnění na dítě do 3 let o 1000 korun měsíčně?
10: No, to jsme navrhovali v tom projektu Chytřejší daně s těmi dalšími ekonomickými think tanky. Teďka to si to vzali starostové, myslím, do nějakého návrhu a zároveň to je jako věc, která existuje v zahraničí, navrhovali ji třeba Kamala Harris v Americe a podobně. A její idea je, že dáváte větší slevu na to mladé dítě, kde každý rodič ví, že to je jako nejtěžší v té době prostě, protože máte velké nové náklady a nemůžete tolik pracovat. Ale je to sleva na to dítě větší. Jo? Není to podmíněno tím, že jste manželé, že jete ve dvou, nepracuje jeden. Jo? Jde to prostě jakoby na to dítě. Takže to vyčerpají i lidé, kteří pracují, samoživitelky, lidé, kteří nejsou se zdaní a podobně. Jako.
9: Posloucháte Radiožurnál a rozhovor v rámci projektu Život k nezaplacení.
2: Život k nezaplacení.
9: U mikrofonu je Daniel Prokop ze společnosti Pack Research. Od 1. října, od zítřka, se znovu mění pravidla takzvané superdávky. Mají prý lépe zohlednit ceny bydlení a pomoci samoživitelům, některým domácnostem ale může podpora na bydlení i klesnout. Začneme ale tím, co lidé, kteří už jednou slyšeli na pomoc, nemáte nárok. Mají žádat znovu?
10: Jsou tam skupiny lidí, které byly odmítnuty a po těch změnách parametrů té dávky mají na ní nárok. Jo. A jsou to některé samoživitelky, které teďka jakoby jsou považovány, když jste samoživitelka nebo samoživitel a máte dítě mezi 7 a 15 lety, tak jste nebyl považován za zranitelného nebo zranitelnou a nově jste prostě od 1.10. A tam se s tím váže trošku větší podpora v bydlení, některé ty samoživitelky mohly být odmítnuty a teďka ten nárok mají, takže bych řekl samoživitelkám s dětmi mezi 7 a 15 lety, tak aby to zkusili. Druhá věc jsou malé domácnosti, zejména jednočlenné, takže samostatně žijící důchodci zejména a podobně, tak tím se zvýšilo životní minimum a díky tomu taky můžou mít nárok a neměli předtím. A třetí skupina jsou lidé, kteří bydlí v nějakých regionech, kde je drahý nájem. A předtím ten systém do 1.10. to nezohledňoval, ty ceny, ty lokální ceny těch nájmů. A teďka to zohledňuje. Takže
9: že to bude nějak podle jednotlivých okresů?
10: Tak, podle okresů, jo. No, to má svoje chyby, ale jako jde to správným směrem v tom, že prostě v Mladé Boleslavi nebo v těch regionech kolem Prahy, v Říčanech, jsou dražší nájmy než v Ostravě a v Ústí nad Labem, jo. A předtím ten systém k tomu přistupoval podle velikosti města, takže paradoxně v tom Ústí a v té Ostravě dával větší podporu na bydlení než v Mladé Boleslavi a v Říčanech. Teďka se to obrací a jde to podle toho okresu. Takže zejména ty lidé kolem Prahy, v takových těch bohatých regionech, tak můžou mít nárok a předtím neměli prostě na tu podporu.
9: Takže se vyplatí znovu požádat.
10: Takže těm skupinám samoživitelky, jednočlenné domácnosti, lidé v dražších regionech s nájmy, tak se vyplatí požádat. Jako negarantuju, že to vyjde, ale můžete mít nárok, když jste předtím byli odmítnuti.
9: Ještě si upřesněme, jak do toho výpočtu se má promítnout změna životního minima.
10: No, ta dávka je ta strašně složitá, to bohužel je její nevýhoda, takže nejde spočítat z hlavy prakticky. Jo. To musíte jít na web Ministerstva práce nebo organizace SPOT, má takovou kalkulačku, nebo nějaké webové kalkulačky a spočítat si ten nárok. A teďka životní minimum se tam projevuje tím, že podle toho ta dávka klesá v řadě případů. Ona má jako dobrou ideu v tom, že nemá cenu lidem platit říkat, my vám zaplatíme bydlení, aby nepřekračovalo více než 30% vašich příjmů. Protože když máte prostě, když berete, ta rodina má 100 000 příjem a dává 30 000 za bydlení nebo 35, tak je to naprosto v pořádku. Jo. Takže ona, aby jakoby ušetřila u těch středně a vysokopříjmových lidí nebo středně příjmových, tak ta dávka klesá podle toho, jak roste ten příjem, podle, který je vyjádřil nějaký násobci životního minima. Teďka to životní minimum bylo špatně určeno pro malé domácnosti, to se opravuje, proto tam může být větší podpora nebo vzniknout i nárok nějakým lidem v těch malých domácnostech. No.
9: Byste řekl, to se opravuje, když se podíváme na úpravy a opravy té superdávky během léta, co podstatného se podařilo napravit, ale to jsme si možná už řekli, ale co podle vás zůstává stále nedostatečné?
10: Tak je tam ta extrémní složitost, že jako i když teďka o tom mluvím, tak prostě jako je to jako mentálně zahlcující ta složitost té dávky, bohužel.
9: Můžu
10: prostě
9: potvrdit.
10: Takže se omlouvám, ale prostě je to jako tom konstrukcí. Tak to je jako možná chyba, kterou dlouhodobě musíme přehodnotit, jo? Že ten systém má být nějak transparentní pro lidi a teďka asi moc není. Druhá věc je, jako pořád tam je taková ta věc, že když máte exekuce nebo jste v oddlužení a máte tu dávku a pracujete a snažíte se a vyděláte si třeba o 10 000 víc, tak vám klesne čistý příjem, protože vám 2/3 srazí ten exekutor nebo insolvenční správce a potom přijdete o tu dávku částečně. Jo. Takže jako je tam velká demotivace lidí v exekucích a potom nějaké jako drobnější chyby, které se dají jakoby vyladit časem, ale řekl bych, že zejména ta velká složitost a ta demotivace lidí v exekucích a insolvenci jsou jako systémové chyby.
9: Vy pracujete hodně s daty, s ověřitelnými a uvěřitelnými daty. Daniel, jsou už data o tom, kolik lidí na takovouhle pomoc má nárok, ale nečerpájí?
10: No tak zhruba nárok má zhruba 20% domácností v Česku. Teďka, nebo 20 až 23. A teďka někteří mají nárok fakt jako na pár stovek, takže kdybychom brali ty, kteří mají nárok na podstatnou část, tak je to kolem 15-18%. No a čerpá to nějakých 7% domácností. Jo. Takže čerpá to nějakých 30-40% lidí, kteří mají nárok. Takže menšina malá.
9: Mě pořád vrtá v hlavě ti, co byli odmítnuti. Je to úkol tedy státu, respektive ministerstva, aby udělal nějakou informační kampaň a řekl, helejte, změnili jsme to takhle, jestli jste byli minulé odmítnuti, neváhejte a obraťte se, anebo radši by to měl tajit, aby ušetřil.
10: Tak nevím, co chystají, jo, ale tam jsou prostě lidé, tisíce lidí, kteří byli odmítnuti, proč jim nevychází ten nárok. A ten stát má od nich ty informace, takže by mi to mělo přepočítat podle mého názoru, podle těch nových pravidel a poslat těm lidem.
9: Jako revokovat.
10: Revokovat třeba. Vlastně, jakoby se. A poslat těm lidem podle toho, jak jsme to spočítali, tak teďka máte nárok a potvrďte nám, že platí ty údaje, prostě, které jste tam dali předtím. Jo. Takže myslím se, že není správné někoho nutit, nebo nutit ne, ale jako provést ho tím tou žádostí, odmítnout ho a potom po 2 měsících změnit ty podmínky a nedat mu tu dávku, když by na ní měl nárok.
9: Protože jsem to já, stát, který změnil ty podmínky.
10: Tak, jsem to já a dokonce to ten stát věděl. Některé věci jakoby byly plánované rok dopředu, ta změna toho životního minima. Jo. Takže řadu těch věcí ten stát věděl, že bude měnit. Takže to bych řekl, že by bylo hodně nefér určitě lidem. A taky to. Já bych řekl, že bychom se měli snažit, ať ty systémy fakt jako by jsou nastaveny tak, ať podporují jenom ty, kteří to potřebují, jo? Ať jako jsou zacílené. Ale potom to dostanou skoro ke všem lidem, aby ty lidé měli jako by dobrou zkušenost z kontaktu s tím státem. Nejenom v těch dávkách, ale i v dalších věcech. Jo? Protože na tom se láme ta důvěra v tu demokracii. Jestli se musíte doprošovat o něco, anebo jestli když máte něco nárok, tak vám to dají, protože jste odváděl daně celoživotně jako, a podobně.
9: U mikrofonu byl Daniel Prokop ze společnosti PAK Research. Děkuju za odpovědi, mějte se hezky.
10: Díky.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Senátní volby 2026. Češi vybírají své zástupce do horní komory v 27 obvodech po celé republice.
0: Speciál Radiožurnálu k senátním volbám.
2: Dnes se zaměříme na volby do třetiny Senátu. Které strany nebo hnutí v nich mohou nejvíc získat a nejvíc ztratit? Prokázal Senát za 30 let své existence, že je pojistkou demokracie? Mohou senátoři skutečně pomáhat obvodu, ve kterém kandidují? A které souboje v letošních volbách do horní komory jsou nejzajímavější? Debatovat budou ústavní právnička Andrea Procházková, politolog Lubomír Kopeček a političtí komentátoři Miroslav Korecký a Petr Hartmann. Poslouchejte dnes po 18. hodině.
1: Speciál Radiožurnálu k senátním volbám.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik. Od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na laputika.cz. Už na to koukáte. A teď. Okamžik. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
4: Radiožurnál, 11:30. A zprávy má Kateřina Causidisová.
5: Výpočet státní podpory na bydlení se od zítřka změní, bude součástí superdávky. Výše příspěvku bude nově záležet na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Podle ministerstva práce tak bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Kolik peněz lidé dostanou, si můžou ověřit na stránkách ministerstva. Těm, kteří už dávku pobírají, úřady práce automaticky přepočítají. Slovenská policejní inspekce prověřuje, jak policisté postupovali po trestním oznámení ze základní školy ve Staškově. Informuje o tom agentura TASR. Škola oznámení podala už ve čtvrtek, tedy 5 dní předtím, než tam 13-letý žák nožem napadl spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich zemřela, chlapec měl prý problémy s chováním už dříve. V Moldavsku explodoval cizí bezpilotní letoun. S odvoláním na tamní ministerstvo obrany o tom informovala moldavská veřejnoprávní stanice Moldova 1. Podle té se dron do vzdušného prostoru země dostal ráno při ruských masivních útocích na Ukrajinu. Havaroval a vybuchl nedaleko Kišiněva. Úřady nehlásí žádné oběti.
0: Sport.
5: Fotbalová Premier League potvrdila, že nezávislá komise prokázala vinu Manchesteru City ve všech bodech kauzy porušování finančních pravidel. Liga zároveň uvedla, že se klub provinil i narušováním vyšetřování a nespolupracoval s vedením soutěže. Ta společně s komisí případné tresty teprve stanoví. Manchesteru City hrozí pokuta, odpočet bodů i vyloučení z Premier League. Tým napsal na svém webu, že se proti závěrům vyšetřování odvolá.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení od Popovic a nehoda před Prahou. Na D1 z Prahy do Brna narůstá zdržení kvůli překážce v omezení na Šmejkalce. Na 24. a 5. kilometru stále v levém pruhu překáží nepojízdné osobní auto. Na místo už dorazila i policejní hlídka. Půlhodinová kolona se vleče od Popovic z 15. kilometru. Brněnská ulice, tedy příjezd od D1 do Prahy, na 3. a 5. kilometru čerstvá větší nehoda dvou kamionů a dvou osobních vozidel. S opatrností se jede pouze levým pruhem, blokovaný pravý, prostřední i odstavný. Kolona začíná za průhonicemi přibližně na 5. kilometru. Na D5 z Plzně do Prahy čekejte zdržení od Cerhovic. Do kolony se dojíždí okolo 40. kilometru. Provoz zpomaluje jednak omezení, pak i následky nehody kousek za sjezdem na Žebrák. Na 34. kilometru bourala dvě osobní auta. Na D11 z Prahy do Hradce v omezení před Chlumcem na kilometru 54,5 se srazila v levém pruhu dvě osobní auta. Brzdí se na 52. zdržení zatím 10 minut. A na D35 z Olomouce do Mohelnice zvolněte těsně za sjezdem na Mladeč. Na kilometru 245 havarovalo nákladní vozidlo. Podle policie na vozovku vyteklo i množství kapaliny. Projíždí se pouze levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude jasno, v Čechách až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách dnes většinou naměříme kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
4: Poslední zářijový v tomto roce je 30. 3 minuty po půl 12. Krásné dopoledne.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Jelen a Jana Kiršner, 7 minut po půl 12. v dopoledním radiožurnálu. Vztahy mezi Severní a Jižní Koreou jsou znovu o něco horší. Došlo k dalšímu vojenskému incidentu a obě strany se vzájemně obvinují ze lží. Mluvit o tom budeme za chvíli, do 3:15.

0: Vztahy mezi Severní a Jižní Koreou se v posledních dnech znovu zhoršily. Přispěl k tomu incident, který se odehrál na hranici těchto zemí. Tři jihokorejské vojáky tam těžce zranila severokorejská protipěchotní mina. Podle Soulu se to stalo ve chvíli, kdy jeho vojáci prováděli běžnou hlídkovou činnost na jihokorejském území. A jde o další vážné porušování mezinárodních úmluv a dohod ze strany KLDR. Spojili jsme se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Vysvětleme si přesně, co se stalo a kde. To je důležité.
1: Tak hranici mezi oběma korejskými státy tvoří dvě pásma. Jedno se jmenuje vojenská demarkační linie a je to de facto státní hranice. Podél ní patrolují vojáci obou zemí a podle mezinárodních úmluv ji nesmějí překročit. No a druhou linií, mnohem známější, je ta takzvaná demilitarizovaná zóna. Ta sahá od demarkační linie 2 kilometry směrem do severní a 2 kilometry do Jižní Koreji. De facto nárazníkové pásmo silně zaměřené.

0: Jinak Severní Korea dlouhodobě staví na té vojenské demarkační linii mohutné zdi, také zátarasy, a právě při těchto pracích byly ty protipěchotní miny ilegálně na jihokorejském území položeny. Tak to tedy tvrdí jihokorejské ministerstvo obrany.
1: Nutno říct, že zhoršení vztahu mezi oběma korejskými státy přichází ve velmi nevhodnou chvíli. Vysvětli proč.
0: No, jde o to, že Jižní Korea chce využít relativně dobrých vztahů Donalda Trumpa s Kim Jong-unem a změnit ten konfrontační tón směrem ke KLDR na více přátelský. Slibuje si od toho, že Pchjongjang se potom vrátí k vyjednávacímu stolu a podaří se v dalších letech dohodnout nějaká forma jaderného odzbrojení na korejském poloostrově. Severní Korea ale opakovaně prohlašuje, že takovému řešení mohou věřit prý jen hlupáci, že Severní Korea navždy zůstane jadernou mocností a nikdy se nevzdá svých jaderných zbraní.
1: Zpravodaj fáze David Jakš. Davide, díky.
0: Naslyšenou.

Tady je Radiožurnál. Pokud bychom hledali ve včerejším zápase českých fotbalistů z Anglií dvě hlavní postavy, obě bychom našli v týmu Santiho Denie. Záponákem by byl záložník Pavel Schulz, který byl už v 25.

páté minutě vyloučen. Naopak pomyslným hrdinou by mohl být Matěj Kovář, který i přes prohru 0-2 chytil několik vyložených šancí a samotní hráči kvitovali jeho výkon. Ohlédneme se za ním za pár minut.

0: 4 minuty po 11:15, dopolední Radiožurnál, za chvíli fotbal, teď ještě doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 nebezpečí u Koberovic a těžká nehoda před Prahou. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy velice opatrně těsně před nájezdem od Koberovic. Na kilometru 75,5 zasahují do stoupacího pruhu větve ze spadlého stromu. Podle našeho zpravodaje kamiony na poslední chvíli vybočují. D1 na příjezdu do metropole od Brna a dlouhá kolona téměř na půl hodiny od Průhonic z 6. kilometru. Příčinou je těžká nehoda na 3. a 5. Střetu dvou kamionů a dvou osobních aut je průjezdný pouze levý pruh. Na místě zasahují hasiči. A D1 do Třetice z Prahy do Brna trvá zdržení kvůli překážce v omezení na Šmejkalce. Na 24.5. kilometru stále blokuje teď už levý pruh. Nepojízdné osobní auto, půlhodinová kolona se vleče od Popovic z 15. kilometru. Další zelená vlna nejpozději v hlavních zprávách.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i s Anglií, v Edenu jí podlehli 0-2. A mohlo být i hůř, kdyby znovu národnímu týmu nezachytal brankář. Tím byl v začínající éře trenéra Santiho Denii, tentokrát poprvé Matěj Kovář.
3: Kane se dostává k míči, pálí Harry Kane, skvělý Matěj Kovář, už je pokutovém území, zpětná přidávka, ještě Eze, pálí a skvělý zákrok Matěje Kováře, který teď chytil jasný gól.
4: Skvělý, myslím, že chytil třeba 3-4 góly, je to neuvěřitelná pomoc a na těch golmanských postech máme neuvěřitelnou kvalitu a kluci ukazují, proč jsou taky na té světové úrovni a tak jako Horny podržel první zápas, teďka Kovala nám pomohl strašně moc, takže jsou rád.
5: Pochvaloval si výkon Kovyho, tedy brankáře Matěje Kováře, reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Zmiňovaný Horny je Lukáš Horníček, který chytal v zápase proti Chorvatsku. Zatím tedy platí, že se golmani v brance točí a touto logikou by měl následující duel ve Španělsku chytat Antonín Kinský. Trenér Santi Denia ale nechtěl ani naznačit.
6: What do you think? Denia
5: řekl, že je možné, že ve Španělsku bude chytat Kinský. Věří všem třem golmanům, kteří dle jeho slov předvádí na trénincích neuvěřitelné výkony. Jisté ale je, že se nominaci daný brankář dozví až na poslední chvíli. Denia totiž i svým svěřencům prozrazuje základní jedenáctku pár hodin před zápasem, jak řekl Matěj Kovář.
7: Je to už nějaký mesec víkend, trenér to má rád takhle, takže vždycky 2 hodiny před zápasem vyvěsí, kdo na to jde. Beru to tak, jak to je to fotbal. Někteří trenéři to nechávají na poslední chvíli, někteří si to odkryjou ty karty dřív, ale říkám, je to prostě sport a beru to tak, jak to je a taky nevadí.
5: Čeští fotbalisté mají dnes den volna. V pátek je čeká přesun do Španělska, kde v sobotu nastoupí na půdě úřadujících mistrů světa. Kdo bude v brance české reprezentace čelit střelám od hráčů z nejlepšího národního týmu planety, se dozvíte v přímém přenosu na této stanici. Z Edenu Karol Schamberger, Radiožurnál.

0: Za 5:12 Věra Štechrová a pozvánka k poslechu polední publicistiky. Vítej.
1: Dobrý den. Tak máme zajímavé téma, protože slovenský parlament včera odvolal ministra životního prostředí Tomáše Tarabu a pikantní na tom je, že ty potřebné hlasy opozici dodala strana, za kterou Taraba kandidoval ve volbách. Já se zeptám, jak tahle situace může rozkolísat vládní koalici a jaké možnosti má teď premiér Fico. Prezident Trump zase podepsal s lídry AI dohodu o regulaci. Ta má spočívat v tom, že se firmy budou kontrolovat sami. A tak mě bude zajímat, jak tahle regulace bude pro firmy závazná a jak se jim daří už teď kontrolovat sami sebe. No a Spojené státy a jejich koaliční partneři taky oficiálně ukončili válku, tedy vojenskou misi v Iráku. Budeme mluvit o tom, v jakém stavu je teď Irák a jak silná je teroristická organizace Islámský stát.
0: Poslechněte si hlavní zprávy ve 12, pak Věra Štechrová a publicistika. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
2: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
3: Ve sněmovně pokračuje jednání o nedůvěře vládě.
4: My jsme připraveni tvrdě kritizovat, když neřeší Andrej Babiš svůj střet zájmu, ale současně víme, že prostě v zájmu naší země, aby na dobrých věcech jsme se shodli.
3: Slovensko po smrtícím útoku ve škole řeší radikalizaci mladých i omezení sociálních sítí.
5: Ty žiaci jednoducho to nezvládají a je tam obrovský psychický stres.
3: Čeští fotbalisté podlehli Anglii a v Lize národů zůstávají bez bodu. Na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna popojíždí kolona od Čestlic a bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Je středa 30. září. Hezké poledne přeju zpráv Kateřina Cousedisová.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Letadlo společnosti Fly Dubai muselo kvůli potyčce pilotů nouzově přistát Saudské Arábii. Nejmenovaný izraelský činitel deníku Times of Israel řekl, že se jeden z pilotů pokusil havarovat. O incidentu jednal mimořádně taky izraelský premiér s ministrem obrany.
7: Deník Jerusalem Post s odvoláním na svůj zdroj uvádí, že se do potyčky mezi piloty zapojili i cestující, kterým se podařilo převzít kontrolu. Times of Israel k tomu dodává, že šlo o piloty v civilním oblečení, kteří po potyčce převzali řízení stroje. Let FZ-1073 z Dubaje do Tel Avivu během letu prudce klesl asi o 4 kilometry a vyslal několik nouzových signálů. Jeden z nich naznačuje pokus o únos, další pak obecné ohrožení. Kvůli obavám z únosu Izrael vyslal do vzduchu stíhačky. Boeing 737 nouzově přistál na letišti Tabuk ve Spojených arabských emirátech. Podle společnosti je všech 180 pasažérů v pořádku. Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Poslanci už druhý den jednají o vyslovení nedůvěry vládě. U řečnického pultu se střídají hlavně ministři a koaliční zástupci s přednostním právem. Ke slovu už se dostala taky opozice. Jednání ve sněmovně sleduje reportérka Daniela Brichtová.
8: Do debaty je přihlášeno ještě zhruba 60 řečníků. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se chce dnes znovu pokusit o dohodu s opozicí.
9: Občané chtějí, aby se tady přijímali hlavně zákony a nikdo se tady nehádal.
8: K hlasování ale nejspíš dojde až zítra. Poslankyně Olga Richterová z Pirátů kritizuje způsob jednání.
4: My jsme připraveni tak, jak to vyjde, tak jak to dopadne hlasovat současně, o co nám jde, aby proběhla alespoň nějaká debata.
8: Po necelých 3 hodinách jednání se dnes ke slovu dostal první opoziční zástupce Jan Jakob z TOP 09, Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Po šíření salmonelozy se dnes do základní školy v Újezdě nad Lesy vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 dál zůstává kvůli nákaze doma anebo v nemocnici.
10: Salmonelóza se začala šířit poté, co zaměstnankyně školní jídelny v Polesné ulici podávaly vejce po datu minimální trvanlivosti. Kuchyně se zatím neotevře, říká ředitel školy Libor Skala.
11: Kuchyně tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle, 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
10: Do školy přišlo zhruba 60% žáků. Městská část se pro nakažené děti snaží získat dodatečnou psychologickou pomoc. Popisuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
12: Diskutujeme teď, jakou formou poskytnout lidem právní pomoc v případě, že budou žádat odškodnění.
10: Salmonelózou se od minulého týdne nakazilo celkem 393 dětí a dospělých. Josef Beneda, Radiožurnál.
3: Složení Rady vlády pro lidská práva se už nejspíš měnit nebude. Řekla to vládní zmocněnkyně Taťána Malá z hnutí ANO. Nové složení rady přitom kritizovaly nevládní organizace. Před úřadem vlády je Františka Rohlíčková.
13: Rada zasedala poprvé od odchodu odborníků na konci června. Nových členů je 7 z 36. Hlavně proti třem z nich se ohradily lidskoprávní organizace. Aktivistovi Danielu Blekovi, modelce Taťáně Kuchařové a právníkovi organizace Hnutí pro život Jakubovi Křížovi. On sám v petici za odvolání problém nevidí.
14: Je svoboda mít názor, svoboda brát se za něj, svoboda psát petice a svoboda protestovat. Myslím si, že řada těch výhrad jako není věcná, ale jako v této rovině je to naprosto v pořádku.
13: Se jmenováním některých členů nesouhlasila ani zmocněnkyně vlády pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO.
15: Volalo se po pluralitě názorů, tak je tam teď máme. Nech si to přebere každý sám.
13: Složení už se ale měnit s největší pravděpodobností nebude. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Slovenská policejní inspekce prověřuje postup policistů před smrtícím útokem ve Staškově. Základní škola už minulý čtvrtek podala trestní oznámení kvůli jinému incidentu. 13-letý žák včera zaútočil nožem na dvě učitelky a spolužačku. Jedna z nich zemřela. Inspekce teď zjišťuje, jestli policisté postupovali správně.
16: Poslanci dnes zároveň projednávají zákon, který má pomoci předcházet radikalizaci mladých a zlepšit spolupráci škol, policie i psychologů. Zahrnuje také omezení sociálních sítí. Podle ministra vnitra Matouše Šutaje Eštoka je potřeba problémy zachytit včas.
17: Aj po té včerejší udalosti se nám spustila jako keby se séria dalších hlásení od ředitelů škol, že ti žiaci jednoducho to nezvládají a je tam obrovský psychický stres aj směrem na nich.
16: 13-letého chlapce policie zadržela a případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Napadená žákyně zůstává v kritickém stavu. Druhá zraněná učitelka je mimo ohrožení života. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Americká armáda oficiálně ukončila misi v Iráku. Vedla tam vojenskou koalici proti takzvanému Islámskému státu. Irácká vláda označuje odchod zahraničních vojsk za den samostatnosti. Irán za historické vítězství.
18: V zemi podle irácké armády nezůstanou žádné zahraniční vojenské základny. Stažení přichází 23 let poté, co americké síly svrhly iráckého diktátora Saddáma Husajna. Americká armáda se po krátké pauze mezi roky 2011 a 2014 do země vrátila, protože nepokoje a chaos po americké invazi vyvrcholily vzestupem Islámského státu. Teroristickou organizaci Mezinárodní koalice pod vedením Spojených států porazila na území Iráku v roce 2017. Roky později i v Sýrii. Irácký premiér Ali Zajdi ukončení mise původně spojoval s termínem pro složení zbraní všech nestátních ozbrojených skupin v Iráku, včetně pro iránských milic. Úplné odzbrojení teď ale země posunula na konec příštího června. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Už jen několik dní se můžou školáci přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Uchazeče čeká několikaměsíční výběrové řízení. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a zažije simulovaný stav bez tíže.
19: To je úplně crazy, malý pohyb, absolutně jinde.
20: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Letos se o místo v misi hlásí dvojnásobek dětí, co loni, říká za organizátory Jan Spratek.
21: Ze všech možných koutů České republiky, a to i z malých i větších měst, ale i z malých obcí, opravdu nezáleží na tom, odkud jste, je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
20: Přihlašování do Zero G je otevřené do 5. října. Stav bez tíže pak vybraná posádka zažije na konci dubna příštího roku. Karolína Burdová, Radiožurnál.
22: Sport. Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas pod novým koučem Španělem Santim Diniou. V Lize národů podlehli po Chorvatsku i Anglii, tentokrát 0-2. Od 25. minuty hrál národní tým bez vyloučeného záložníka Pavla Šulce, který tak vynechá sobotní duel ve Španělsku. Na závěrečný souboj v Anglii by ale měl být podle Denii připravený.
23: Šulcovi věříme, je pro tým důležitý. Ne pro příští zápas, ale do budoucna ano. Do Španělska s námi i přes červenou kartu odletí a aspoň si odpočine před zápasem v Anglii. Budeme ho potřebovat.
24: We need for the England.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Na D1 před Prahou směrem z Brna se kolona natáhla až k Čestlicím, brzdí se na 8. kilometru a přes půl hodiny se jede krokem k nehodě na 3. a 5. Tam u hromadné kolize dvou kamionů a dvou osobních aut zasahuje několik vozidel záchranářů. Průjezdný ze 3 pouze levý pruh. D1 a trvající potíže i ve směru z Prahy do Brna. Fronta už před Popovicemi na 13. kilometru. 40 minut zabere trasa na Šmejkalku v omezení. Na 24. a 5. kilometru blokuje pruh Porouchan. Osobní auto. A na závěr pozitivní zpráva ze 7 od Lotouše. Slovo má Jakub Vodička, motohlídka Zelené vlny.
26: Před několika minutami už se podařilo odtáhnout havarovaný kamion a silnice už je opět průjezdná bez omezení v obou směrech.
25: A další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dál odpoledne bude většinou jasno, v Čechách polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách naměříme kolem 16, na Šumavě i kolem 20. Na Českomoravské vrchovině a ve Frýdlantském výběžku bude foukat čerstvý vítr. Místy bude mít nárazy až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
0: Proč ve Ficově vládě skončil ministr životního prostředí Taraba a může to znamenat předčasné volby? Povede dohoda prezidenta Trumpa s představiteli firem v oboru AI k větší kontrole tohoto sektoru? Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku, v jakém stavu je blízkovýchodní země. I o tom budeme mluvit. Slovenský prezident Pellegrini dnes odpoledne odvolá ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, kterému sněmovna vyslovila nedůvěru. Kromě poslanců opozice odvolání Taraby podpořila i vládní strana SNS, za kterou Taraba kandidoval v posledních volbách. Strana jeho odchod z vlády požadovala už od jara. Pro konec Taraby ve funkci ministra hlasovalo 77 poslanců, potřebný byl souhlas alespoň 76 zákonodárců ve 150 člené sněmovně. My o tématy teď budeme mluvit s politologem z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě Pavlom Babošem. Dobrý den.
2: Dobrý den, prajem.
0: Je jisté tedy, že prezident dnes ministra životního prostředí opravdu odvolá, musí to udělat?
2: A striktně vzaté nemusí, ale keďže sám oznámil, že to dnes urobí, tak ja nevidím žiadny dôvod, aby od toho ustúpil. Navyše to hlasovanie bolo jasné a v našom politickom systéme je to veľmi jasný signál, že jednoducho takýto minister by nemal pokračovať.
0: Sněmovna na Slovensku má na rozdíl od České sněmovny pravomoc odvolat ministra, ale už se to někdy na Slovensku stalo?
2: Takýmto spôsobom, to znamená, že bez toho, aby to ten samotný minister alebo hlavná vládna strana chcela, sa to stalo iba raz a to bolo na začiatku 90. rokov.
0: A proč tedy strana SNS požadovala, aby Fico odvolal jejich vlastního ministra a když to neudělal, podpořila jeho odvolání spolu s opozicí ve sněmovně?
2: A o tom skutočnom dôvode sa dá iba špekulovať, ale ich vzťahy boli napäté dlhodobo. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko požadoval stiahnutie alebo odvolanie tohto ministra už niekoľko mesiacov a podľa koaličnej zmluvy tvrdil a argumentoval, že tento post patrí Slovenskej národnej strane a oni by tam chceli vidieť niekoho iného. Na pozadí sa hovorilo o jednak osobných animozitách, o zlých vzťahoch medzi predsedom Slovenskej národnej strany a týmto ministrom, ale aj o mnohých iných rozhodnutiach, s ktorými Slovenská národná strana nesúhlasila v zmysle verejných politik, ale aj pre rozdeľovanie a rozhodovanie o peniazoch napríklad v plánu obnovy.
0: A bylo to tedy tak, že minister životního prostředí Taraba zvolený za stranu SNS neprosazoval jako minister politiku SNS?
2: Myslím si, že v niektorých rozhodnutiach sa mohlo stať, že predseda SNS Andrej Danko mal iný záujem, než presadoval minister Taraba. Ale treba zároveň dodať, že minister Taraba nebol členom Slovenskej národnej strany a dostal sa vlastne do parlamentu síce na kandidátke SNS, ale nikdy nebol jej členom a v minulosti sa takto dostal aj na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko. Čiže nebol viazaný akoby tou disciplínou.
0: Z Tomáše Taraby sa tedy teď stane poslanec. Co to znamená pro ten pomier sil ve slovenské sněmovně?
2: Jedným slovom znamená to zmetok alebo chaos a pomerne ťažko sa to vysvetľuje v jednej vete, ale
0: môžete i ve dvou, vládna, i ve třech.
2: Dobre, skúsim. Táto vládna koalícia nie je 100% disciplinovaná a tým pádom nemá v Národnej rade, a teda v parlamente, stabilnú väčšinu, o ktorú by sa mohla oprieť pri každom hlasovaní. Pretože sú tam poslanci, ktorí z rôznych dôvodov v priebehu posledných troch rokov prestali podporovať koalíciu, respektíve ju podporujú v štýle ad hoc, to znamená od hlasovania k hlasovaniu, ale necítia sa byť viazaní. A to súvisí s nejakou stranickou príslušnosťou, spôsobom, akým sa dostali do parlamentu a tak ďalej. No a práve SNS je tou stranou, ktorá do parlamentu priniesla najviac takýchto poslancov a kedysi na začiatku fungovania sa dohodli s Robertom Ficom, ktorý sa stal premiérom, že z mnohých z týchto poslancov urobia členov vlády a tým pádom za nich do parlamentu nastúpia náhradníci, ktorí už sú členmi strany, pretože na rozdiel od Českej republiky v našom systéme, ak sa stane poslanec členom vlády, teda ministrom, štátnym tajomníkom, tak za neho do parlamentu prichádza náhradník. Čiže takýmto spôsobom vyriešili tú stabilitu. Teraz, keď sa Tomáš Taraba, prípadne iný, pretože sa hovorí ešte o štátnom tajomníkovi Šalitrošovi, ak sa vrátia do parlamentu, tak to budú tí poslanci, ktorí budú laicky povedané rebelovať a nemusia podporovať vládnu koalíciu.
0: A má, nebo řekl už stále ještě ministr, ale zítra pravděpodobně už poslanec Taraba, důvod nepodporovat tu současnou koalici? Vyjádřil se on sám už v tom směru, jestli ji bude dál podporovat nebo ne?
2: A nezachytil jsem od včera žádné radikální vyjádření, ale tie kroky, ktoré robil už aj počas leta, pretože ten konflikt trval, minimálne otvorený konflikt trval od júna, tak naznačujú, že plánuje vytvoriť akúsi skupinu poslancov, ktorá bude mať, nazvime to, vydieracký potenciál. To znamená, že bez nich nebude možné zostaviť väčšinu a schvaľovať dôležité zákony, napríklad štátny rozpočet.
0: No a jak chce tedy tú současnou situaci řešit premiér Fico ze strany Smer? On dokonce připustil, že by mohli být předčasné volby.
2: Áno, to zaznelo aj v televíznych diskusiách, aj to spomínal na tlačovej konferencii. A momentálne nie je jasné, akú možnosť by preferoval. V minulosti vedel veľmi efektívne riešiť spory aj medzi koaličnými partnermi. A dokonca aj také, ktoré sa netýkali priamo jeho strany. Preto sa aj dnes špekuluje o tom, že prečo sa silnejšie nezasadil do riešenia tohto sporu. On v minulosti odkázal pánom Dankovi a Tarabovi, aby si to vyriešili sami. On očividne k tomu nedošlo. A vieme len to, že dnes sa má zísť predsedníctvo strany Smer, kde majú diskutovať o možných riešeniach.
0: Áno.
2: Prepáčte, dlho som rozprával, nech sa páči.
0: Ne, vôbec ne, ale chtěla som jen dodat, že poté se možná dozvíme víc o plánech premiéra Fica. To byl Pavol Baboš, politolog z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Děkuju, naslyšenou.
2: Ďakujem za pozvanie a pekný deň všetkým.
0: Americký prezident Donald Trump podepsal s firmami v oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto sektoru. Ještě tento týden by měl být jmenován zmocněnec pro AI. Děje se tak v době, kdy mnozí představitelé AI a také odborníci varovali před překotným vývojem a rizikem, že by se umělá inteligence mohla vymknout kontrole a vést v konečném důsledku k ohrožení lidstva. Na jednání s Trumpem se sešli generální ředitel společnosti Anthropic Dario Amodei, šéf OpenAI Greg Brockman, zakladatel Amazonu Jeff Bezos a Elon Musk, jehož sociální síť X zahrnuje vlastní model umělé inteligence Grok. My jsme teď ve spojení s Danielem Sklářem, expertem na umělou inteligenci ze společnosti Lexicon Labs. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Tak podle agentury AFP se lídři oboru AI zavázali vytvořit, teď cituji, odpovídající ochranná opatření pro tuto rychle se rozvíjející technologii. Co si pod tím představit? V čem by ta regulace mohla a měla spočívat?
4: Představme si nějaké bezpečnostní testy před nasazením a kontrolu během provozu. To znamená, zkoumá se například, jestli systém nepomáhá s nebezpečnými kybernetickými útoky, nezneužívá biologické znalosti nebo nepronikat do systému, kam nemá přístup. Ta samotná Trumpova dohoda počítá se 4 vrstvami, to znamená vnitřní technické kontroly, vnitřní kontrolní tým, nezávislý externí auditor a výbor správní rady firmy. Ty technické kontroly, a ty se zejména dívají na tu kybernetickou, biologickou a chemické rizika a nežádoucí přístup do systému, a ty vnitřní kontrolní týmy ověřují, že ochranné mechanismy fungují a odhalené problémy se napravují. Je tam i nezávislý externí auditor, který to zvenčí posuzuje, a ten výbor správní rady firmy přijímá zprávy od kontrolních týmů a auditorů a dohlíží na nápravu.
0: Není to něco, co ty firmy, aspoň tedy ty americké, dělají už teď, nebo to dělají jen částečně?
4: Pravděpodobně to dělají jenom částečně. Oni to samozřejmě kontrolují, ale nemají na to nějakou výraznou povinnost. A to, že to teďka Trump se snaží vynucovat, tak je krok dopředu, ale opět je třeba si uvědomit, že to není regulace v, jako v plnohodnotném významu, a je tam velká část prostě na těch firmách samotných.
0: Ono je to zhruba 14 dní, co prezident Trump kritizoval. Ty návrhy regulovat umělou inteligenci, řekl, že jedinou regulací měl být by on sám. Tak jak to jde dohromady s tou včera uzavřenou dohodou?
4: Tak je třeba si uvědomit, že Trump samozřejmě hraje hru o to, kdo bude jako nejblíže té, nebo bude mít nejlepší technologii v umělé inteligenci, jestli to bude Amerika, USA a nebo Čína. Proto Trump je proti té regulaci, která by ten vývoj v Americe zpomalila. A nicméně asi chápe, že něco třeba dělat je, a tudíž se snaží tlačit na ty firmy, aby si to kontrolovali alespoň sami, a zavadí tam nějakého toho externího auditora. Kolik ten externí auditor bude mít a jako pravomocí, to se ještě ukáže.
0: A jakou roli by měl sehrát ten americký vládní zmocněnec pro AI? To už jasnější je? Bude mít nějaký vliv?
4: Bohužel to taky není úplně jasné ve smyslu, jaké jsou konkrétní pravomoci a jaký bude mít přístup k informacím. A zároveň to není regulátor, který prostě může uložit nějaké sankce a vynutit informace. Nicméně ten zmocněnec obecně může koordinovat úřady, spojovat odborníky z VARu, sjednocovat postup při incidentu nebo právě předkládat prezidentovi nějaké návrhy.
0: Je jasné, co by se dělo nebo co by hrozilo firmám, pokud by tuto dohodu jaksi neplnili nebo plnili jen částečně?
4: Není. Dnes vlastně žádný konkrétní sankční systém tam není a je to spíš o tom, že by to měli kontrolovat, ten zmocněnec by pravděpodobně o tom tomu prezidentovi měl říkat a posléze by se řešilo, a co se s tím má dělat. Samozřejmě za nějaké, když někde něco poškodí nějaké jiné firmy, tak tam platí běžné zákony.
0: A jak daleko jsou tedy teď nějaké snahy o důslednou kontrolu ze strany státu, ať už v USA, nebo v Evropě, nebo v Asii?
4: A v Evropě je to o něco přísnější. Tady je nějaký AI Act, který je už v nějaké účinnosti a stále se rozvíjí. Tuším, že v prosinci se bude dále rozšiřovat. A co se týče Asie, to vám bohužel momentálně neřeknu, ale určitě tam není taková úroveň regulace, jako je v Evropě a při tom AI aktu.
0: Dá se předpokládat, že Čína jako stát, čínská vláda si tu regulaci AI hlídá nějak po své linii, aby ani ji nepřerostla přes hlavu případně?
4: Pravděpodobně ano. Oni dneska, ta Čína s Spojenými státy navazují nějakou spolupráci minimálně, že si řekli, že vytvoří nějaký společný komunikační kanál, kde bude prováděn dialog o různých incidentech, které se staly a pravděpodobně si to taky nějakým způsobem kontrolují sami, do jaké míry a jak moc, to samozřejmě nevíme.
0: Daniel Sklář, expert na umělou inteligenci ze společnosti Lexicon Labs. Děkujeme, naslyšenou.
4: Díky moc, naslyšenou.
0: Spojené státy dnes oficiálně ukončily svou vojenskou misi v Iráku. Ta byla zaměřená na boj proti teroristické organizaci Islámský stát. Ukončení mise je součástí dohody USA a Iráku ze září 2024. Spojené státy v roce 2003 podnikly invazi do Iráku, při které svrhly režim prezidenta Saddáma Husajna. V roce 2011 se z Iráku stáhly, o 3 roky později se ale do něj američtí vojáci vrátili v reakci na vzestup Islámského státu, který dobyl v Iráku a v sousední Sýrii rozsáhlá území. Teď je ve vysílání Josef Kraus, politolog a bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
5: Pěkné poledne.
0: Je to tedy tak, že v zemi po dnešku nebudou žádní američtí vojáci ani například vojenští poradci a podobně?
7: Ono vlastně jde o stažení opravdu těch amerických bojových vojenských sil, nicméně pořád se očekává, že ta americko-irácká spolupráce na té bezpečnostní úrovni bude zachována právě na úrovni třeba vojenských výcvikových instruktorů, velice pravděpodobně bude zachována i nějaká zpravodajská komunikace, ale už zde nebudou působit jednotky nebo síly, které by měly být opravdu nasazeny někde v nějakých bojových úkolech přímo v iráckém terénu.
0: Jak stabilní je tedy dnes situace v Iráku a má tamní vláda pod kontrolou celé území?
7: Situace v Iráku je v kontextu téhleté země za posledních 25 let relativně stabilní, ale zároveň je nutno dodat, že celý ten region je teď hodně problematický vzhledem k té izraelsko-americko-iránské válce, což je konflikt, který vlastně postihuje celý ten region, včetně právě Iráku, a to z toho důvodu, že zaprvé zde je poměrně čilá iránská aktivita a za druhé zde působí celá řada nestátních ozbrojených aktérů, těch šítských milic, z nichž mnoho je napojeno právě na Irán. A právě Irán tyto milice využívá právě k prosazování svých zájmů a třeba i také k útoku na americké vojenské cíle v téhleté oblasti. Ostatně od začátku vypuknutí této války, tak dobře polovina těch amerických přiznaných ztrát na lidských životech amerického vojenského personálu se nacházela fyzicky právě na iráckém území a tyto oběti neměly vlastně na svědomí přímo nějaké iránské rakety, ale právě ty irácké šítské ozbrojené milice ovládané, kontrolované nebo přímo řízené z Teheránu.
0: No a jak se Spojeným státům a jeho spojencům za těch 12 let podařilo eliminovat právě organizaci Islámský stát, kvůli které se do země oficiálně vrátili?
7: Islámský stát do značné míry eliminován byl alespoň v té podobě, jak si ho právě pamatujeme před těmi 10 lety, kdy opravdu ovládal nemalou část syrského a iráckého území a vytvářel tu kvazistátní entitu, proto Islámský stát. Na druhou stranu tady ta organizace v podzemí nadále vlastně funguje a existuje, ať už na území Iráku, nebo třeba v Afghánistánu a v jiných lokacích, ale jeho síla je někde úplně jinde. A vlastně o pád Islámského státu, a to je třeba tady dodat, se přičinili nejenom vlastně spojenecká vojska a kurdské síly, ale právě především Irán, který z toho pak do značné míry sám politicky a vlastně také mocensky těží v Iráku dodnes.
0: No a dá se předpokládat, jak se bude chtít Teherán, možná i prostřednictvím právě iránských milic, chtít angažovat v Iráku? Co je tam jeho cílem?
7: Velice pravděpodobně se angažovat nadále bude. Přece jenom o té americké invaze z roku 2003 došlo k tomu, že dveře Teheránu se do Iráku v podstatě otevřely. V určitých dějinných etapách já bych klidně hovořil o tom, že z Iráku se stal jakýsi iránský protektorát a ten iránský vliv je tady opravdu značný. Tím, že se Iráncům podařilo fakticky vojensky vystrnadit Američany z oblasti Perského zálivu likvidací jejich základen v Bahrajnu, Kataru nebo v Kuvajtu, tak ten potenciál růstu iránské politické i vojenské moci v Iráku samozřejmě jenom sílí s tím, že Američané odchází odsud. Na druhou stranu Irák jako takový je poměrně složitou a stále ještě politicky nestabilní zemí a existují zde také politické i náboženské proudy, které by se chtěly emancipovat vůči vlivu Teheránu a vlastně mnohem více tlačit nějakou iráckou státnost nezávisle na tom, co vlastně po Iráčanech chce iránské vedení.
0: No, bezpečnost země mají teď zajišťovat irácké bezpečnostní síly, včetně kurdských jednotek pešmergů. Tak jak jsou silné? Jsou dostatečně silné na to, aby udrželi v Iráku klid?
7: Jsou dostatečně silné k tomu, aby se ta země nezhrutila do občanské války, případně aby nedošlo k erozi něčeho podobného, jako byl ten takzvaný Islámský stát před zhruba těmi 15 lety. Nejsou samozřejmě dostatečně silné k tomu, aby vlastně zabránili nebo ochránili vnější bezpečnost země právě před třeba případnou iránskou nebo jakoukoliv jinou vojenskou infiltrací. A zároveň v momentě, kdy tady máme sice nějaké standardní ozbrojené síly, to znamená iránskou armádu a kvazistátní armádu pešmergu, i když v tom iráckém Kurdistánu jsou v podstatě dvě taková tělesa, to znamená dvě paralelní armády, tak pořád nám po zemi právě pobíhá ohromné množství těch nestátních aktérů, těch milic, z nich často jsou prostě napojeny právě na Irán a po hřichu jsou to dost často vlastně tělesa, která jsou mnohem bojeschopnější, lépe vybavenější a organizovanější než samotná irácká armáda. Takže pokud bychom to měli stáhnout k tomu tématu iránského vměšování do země, tak standardní irácká armáda nebo kurdští pešmergové vlastně nepředstavují tu sílu, která by skutečně mohla garantovat zcela a úplnou nezávislost Iráku.
0: A kdo všechno se bude snažit využít odchodu USA z Iráku a posílit tam svou moc, kromě tedy iránského Teheránu?
7: Mimo Teherán určitě bude možné sledovat nárůst vlivu Saudské Arábie, jakési protiváhy, regionální protiváhy v oblasti Perského zálivu vůči Iránu, ale své si určitě budou chtít ukrojit také Turci, ale to už prostřednictvím právě iráckého Kurdistánu, respektive posilování vazeb na Erbil, a nebo také přímou diplomacii na Bagdád. Otázkou je...
0: Ano, už jsou tady aktuální zprávy. Josef Kraus, politolog a bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. O tématu určitě nemluvíme naposledy. Děkuji vám, naslyšenou.
8: Díky za pozvání, pěkný den všem.
0: A za pár vteřin jsou tady aktuální zprávy. Věra Štychrová přeje dobré odpoledne.
9: Radiožurnál je půl jedné. Kateřina Caustidisová a zprávy.
3: Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku stoupla o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Na konci srpna přitom statistici předpovídali o 0,1% rychlejší růst. Hrubý domácí produkt stoupl meziročně o necelá 2%. Domácnostem rostly mezi dubnem a červnem příjmy, ale i spotřeba. Polsko dnes kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny. Podle polské armády ale nebyl vzdušný prostor země narušený. Ve stavu pohotovosti byly taky pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu. Krátkodobě přerušila provoz letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě země. Švédská vláda by se měla omluvit sámům za historické chování vůči této menšině. Vyplývá to z dnes představené zprávy parlamentní komise. Dokument vznikal 5 let a odpoledne ho formálně dostane švédský parlament. Podle zprávy se stát na původních obyvatelích Laponska dopouštěl diskriminace nuceného vysidlování anebo jim odebíral území a omezoval tradiční způsob vzdělávání dětí. V okolí pevnosti Hanička v Orlických horách dnes celý den zasahují hasiči, policisté a záchranáři při speciálním cvičení. Simulují rozsáhlý lesní požár v těžko dostupném terénu. Do cvičení se zapojilo zhruba 200 lidí z několika krajů. Hasiči využívají také vrtulník pro letecké hašení a nebo drony s termokamerami.
9: Sport.
3: Fotbalisté Bohemians budou hrát o postup do osmifinále MOL Cupu. 12. celek šance ligy se představí v domácím poháru ve Vsetíně. Na stadionu třetiligového celku se začne hrát v 15 hodin a 30 minut.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Na D1 zdržení od Čestlice a obnovený provoz na Šmejkalce. Na D1 na příjezdu do metropole směrem z Brna trvá dlouhé zdržení. Kolona od Čestlic z 8. kilometru se vleče přes půl hodiny k nehodě před Opatovem. Na 3,5. kilometru odklízejí následky střetu dvou kamionů a dvou osobních aut. Na místě zasahuje několik vozidel záchranářů a ze 3 pruhů zůstává průjezdný jen ten levý. Na D1 v opačném směru, tedy z Prahy do Brna, se aktuálně brzdí už kousek za nájezdem od Říčan na 12,5. kilometru. Příčinou až 40-minutového zdržení byla překážka v omezení na Šmejkalce. Na 24,5. kilometru už se nepojízdné osobní auto z pravého pruhu podařilo odtáhnout. D5 z Plzně do Prahy zůstává plná už kousek za Loděnicí. Nákladní soupravy se posouvají zhruba z 9. kilometru a pokračují až na okruh za Ořech na 18. A na silnici 16 na trase z Mělníka do Slaného, přesněji v úseku mezi Novou Vsí a Velvary, popojíždí fronty v obou směrech. Hlásili jste nepojízdné nákladní vozidlo, kyvadlový provoz, navíc i údržbu zeleně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dál bude jasno, v Čechách polojasno, teploty většinou 20 až 24 stupňů a na horách kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
10: No a soutěž bude dnes o tom, jak bude Česko vybírat vesmírné kadety. Chcete zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti a je vám mezi 13 až 18 lety. Ještě několik dní pak máte na to přihlásit se do druhého ročníku mise Zero G. O té budeme mluvit v odpolední soutěži a reportáži za chvíli. A hrát dnes budeme třeba o poukaz v hodnotě 2,5 tisíce korun na domácí potřeby anebo sadu novinkových knížek. Za chvíli víc, dobré odpoledne a hodně štěstí.
9: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.

0: Už jen několik dní se můžou školáci hlásit do mise Zero G. Ti vybraní se pak vyzkouší, jaké to je na chvíli zapomenout, kde je nahoře a dole. Díky parabolickému letu ve speciálně upraveném letadle dostanou jedinečnou šanci zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti. Informace najdete na webu českacestadovesmíru.cz.
1: Crazy, že malej pohyb absolutně jinde.
2: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Nejmladší z nich byla 13-letá Anna Čapková.
3: Nepopsatelný, trošku šme teď blbě.
2: Stejnou šanci teď mají další mladí nadšenci do vesmíru. Než se ale dostanou do letadla, čeká je několik kol výběru, popisuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
4: První bude představovací video a druhé už bude trošku specifičtější video s konkrétním zadáním. Dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi.
2: Organizátoři hledají mladé lidi, kteří si poradí nejen s biflováním, ale i s fyzickou a psychickou zátěží.
4: Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, musí být perfektně na tom fyzicky.
2: Přesto zájem o druhý ročník už teď překonal loňská čísla, říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
5: Máme tedy už více registrací, než bylo v tom prvním ročníku dětí z celé České republiky, a to i z větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste, je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
2: Do mise Zero G se můžou přihlásit školáci ve věku od 13 do 18 let. Pro ty mladší má ale Česká cesta do vesmíru připravenou jinou možnost, jak se k českému vesmírnému programu přidat, popisuje Jan Spratek.
5: Aleš Svoboda, český astronaut, příští rok na oběžnou dráhu sebou poveze fyzicky 20 děl od dětí. A takováto soutěž právě běží a běží až do 30. listopadu.
2: Do Zero G se studenti můžou hlásit už jen do 5. října. Hned o den později se naopak otevře výběr pro učitele a dva z nich se připojí k vybrané posádce. Společně pak na konci dubna příštího roku vyrazí do vzduchu a na chvíli okusí svět bez gravitace. Karolína Burdová, Radiožurnál.
0: A vy můžete mezi tím zkusit své štěstí. 221 552 255. Soutěž za chvíli.

0: Roman z Nového Jičína dnes bude soutěžit. Romane, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Ať při vás stojí všichni andělé Robbieho Williamse. Tři správné odpovědi dnes znamenají dárek od české firmy Tescoma, poukaz v hodnotě 2,5 tisíce korun, který můžete uplatnit jak na Tescoma.cz, tak v prodejnách po celé České republice. Za dvě správné odpovědi pak mám sadu novinkových knížek, třeba severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johanna Theorina, druhou knihu Patrika Hartla pro děti s názvem Andulčina Andulata a je tam i sbírka básní Záchranné lano od Renaty Kratochvílové. Jedna správná odpověď, to je překvapení od Radiožurnálu a cena útěchy. Mluvíme dnes o misi Zero G. Poslouchal jste reportáž, Romane?
1: Ano, poslouchal.
0: Po cestě, jste v autě, slyším.
1: Ano, přesně tak.
0: Stojíte nebo řídíte?
1: Řídím, ale přes hands-free, takže vlastně.
0: Dobře, soustřeďte se na oboje. Mám pro vás první otázku, 5 vteřin na ideálně správnou odpověď. Můžeme začít?
1: Ano.
0: Romane, kolik let musí být školákům, aby se mohli přihlásit do mise Zero G?
1: 13. Jakoby 13 až 18 let.
0: Ano, ten rozsah jsme chtěli slyšet. 13 až 18 let, správná odpověď. Ale 13 bych vám musel uznat taky, protože 13 tam patří. Otázka druhá. Kolik výtvarných děl od mladších dětí vezme astronaut Aleš Svoboda na oběžnou dráhu? Kolik výtvarných děl?
1: 20.
0: Zaznělo v reportáži 20 a ten počet sedí. Druhá správná odpověď. A do třetice, Romane, kdy vybraná posádka druhého ročníku mise Zero G zažije stav bez tíže?
1: Ty brďo, tak... No, příští rok, ale...
0: Tak zkuste aspoň trefit roční období.
1: Jaro
0: 2027, neboli konec dubna, je třetí vaše správná odpověď a poukaz od Tescomy v hodnotě 2,5 tisíce korun půjde e-mailem za vámi. E-mail máme. Romane, gratuluju, dobře dojeďte. Hezký den.
1: Děkuji moc.
0: Naschledanou.
1: Krásně. Naschledanou.

0: 12.47 odpolední radiožurnál ve středu 30. září. Pěti zápasy odstartoval nový ročník NHL a na led se dostali i čeští hokejisté. O první české body v sezóně se postaral obránce Filip Hronek, který dvěma asistencemi pomohl Vancouveru k výhře 6-5 v prodloužení na ledě Edmontonu. Mluvit o tom budeme teď s Veronikou Šlajsovou ze sportovní redakce. Veroniko, pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Mluvili jsme o Filipu Hronkovi. Jak se dařilo ostatním českým hráčům?
1: Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem na dresu má za sebou útočník David Pastrňák. Boston totiž porazil New York Rangers 3-0, a to i přesto, že sám Pastrňák v zápase nebodoval.
2: Byl to skvělý den, jsem šťastný, že jsme vyhráli. Fanoušci tady pro mě znamenají mnoho. Hraju hokej, protože ho miluju. Miluju Boston, je to místo, kde jsem vyrostl, takže být jeho kapitánem byl opravdu speciální moment.
1: Boston tak potvrdil, že zahajovací zápasy sezóny na domácím ledě zvládá skvěle. Úvodní duel ročníku totiž vyhrál před domácími fanoušky po 11. v řadě. No a vyrovnal tak rekord NHL, který od roku 1963 drží Montreal. Dařilo se taky brankáři Jakubu Dobešovi, ten pomohl Montrealu 26 zákroky a úspěšností přes 92% k obratu ve skóre a vítězství 3-2 na ledě Toronto. Ještě doplníme výsledky zbylých zápasů. Vegas Golden Knights porazili Chicago Black Hawks 5-2 a Florida zvítězila 1-0 v prodloužení na ledě Caroliny, která ovládla minulý ročník NHL.
0: Veroniko, nová sezóna přinesla i několik zajímavých čísel, třeba co se týče počtu hráčů jedné země na soupiskách klubů v NHL. Rozveď to.
1: Je to tak, Švédsko totiž vytvořilo nový rekord. Z evropských zemí má v zámořské soutěži historicky nejvyšší počet hokejistů, celkem 75. Finsko se 37 hráči pak vyrovnalo své maximum ze sezóny 2018-2019. Naopak Češi na tom nejsou z tohoto pohledu moc dobře. Na soupiskách týmu NHL totiž aktuálně najdeme jen 18 českých hokejistů, přitom v rekordních sezónách 2000-2001 a 2001-2002 jich bylo hned 650.
0: Říká Veronika Šlajsová ze sportovní redakce. Veroniko, díky za to, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Tak to byl sport ještě před 13. hodinou. Po 13. už nabídneme další aktuální zprávy. Podmínky superdávky se od zítřka změní. Podpora na bydlení se bude nově určovat podle okresu. Detaily k tomu ve zprávách pro vás máme, anebo taky na webu i rozhlas.cz v zpravodajském serveru Českého rozhlasu. Dobré odpoledne.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Vyplatilo se opozičním stranám svolávat mimořádnou schůzi sněmovny a pokoušet se vyslovit vládě nedůvěru? Neměl pravdu premiér Andrej Babiš, když předem označil schůzi za velký předvolební meeting? Vladimír Kroc se zeptá místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru, poslankyně hnutí STAN, Věry Kovářové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Senátní volby 2026. Češi vybírají své zástupce do horní komory v 27 obvodech po celé republice.
1: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
2: Dnes se zaměříme na volby do třetiny Senátu. Které strany nebo hnutí v nich mohou nejvíc získat a nejvíc ztratit? Prokázal Senát za 30 let své existence, že je pojistkou demokracie? Mohou senátoři skutečně pomáhat obvodu, ve kterém kandidují? A které souboje v letošních volbách do horní komory jsou nejzajímavější? Debatovat budou ústavní právnička Andrea Procházková, politolog Lubomír Kopeček a političtí komentátoři Miroslav Korecký a Petr Hartmann. Poslouchejte dnes po 18. hodině.
0: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Sousidisová a zprávy. Podmínky superdávky se od zítřka změní, podpora na bydlení se bude nově určovat podle okresů. Spojené státy oficiálně ukončily vojenskou misi v Iráku. České fotbalisty do 21 let čeká klíčový souboj v kvalifikaci o evropský šampionát. Po nehodě vzniká kolona na příjezdu do Prahy před Chodovem a bude polojasno až skoro jasno, teploty většinou do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát roli konkrétní okres. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Huleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit, říká Hule.
4: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
3: Od zítřka se taky rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných domácností, kam nově patří rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Neziskové organizace tuto změnu vítají. Projekt Fandi mámám ale zároveň upozorňuje, že nižší podporu můžou mít třeba matky, které pracují. Spojené státy a jejich koaliční partneři dnes oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku. Informoval o tom Pentagon. Po 12 letech tak skončil boj proti teroristické organizaci Islámský stát, která ovládala rozsáhlá území v Iráku. Stažení amerických vojáků vychází z dohody, kterou Bagdád s Washingtonem uzavřeli v roce 2024. I když má odchod amerických vojsk z Iráku v zemi podporu, část Iráčanů považuje stažení za předčasné. Podle iráckých bezpečnostních expertů to v zemi může posílit vliv Iránu a zároveň umožnit návrat odpůrců Spojeného státu. Opravy hráze brněnské přehrady ovlivňují řidiče i chodce. Objížďku pro auta popisuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
5: Objízdná trasa pro osobní dopravu povede ulicí Rekreační přes Kníčky jednosměrně k přístavišti. V opačném směru od přístaviště povede objížďka přes Rozdrojovice a ulici Rozdrojovickou zpět na ulici Hrázní.
3: Rekonstrukce za 640 milionů korun potrvá do prosince příštího roku.
6: Sport. Čeští fotbalisté do 21 let nastoupí k důležitému zápasu kvalifikace na evropský šampionát. V Hradci Králové budou hrát od 18 hodin s Bulharskem a v případě výhry si můžou zajistit minimálně baráž. Brankář českého výběru Jan Koutný si kvalitu soupeře uvědomuje.
7: Myslím si, že nálada je dobrá. Víme, že Bulhaři jsou šikovní technicky, snaží se hrát po zemi a když ten prostor dostanou, tak určitě fotbal hrát umí a umí se dostávat do nebezpečných příležitostí a to se jim budeme snažit.
6: Utkání Česko-Bulharsko začne v Hradci Králové v 18 hodin a radiožurnál Sport ho odvysílá živě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před i za Prahou. Na příjezdu do Prahy z dálnice D1 směrem z Brna počítejte s kolonou od okruhu z 9. kilometru. Zabere to asi 3/4 hodiny na kilometr 3,5. Tam se po srážce dvou kamionů a dvou osobních aut stále projíždí jenom levým pruhem ze tří. A jak se řidiči vyhýbají, čekejte silný provoz taky na pražském okruhu i na průjezdu u Hřiněvsí jsou kolony. Taky na D1 za Prahou směr Brno je kolona od sjezdu na okruh z 10. kilometru, ještě se sune zhruba 45 minut do omezení na Šmejkalce. Hlavní příčina, porouchané auto už je sice z 24. kilometru přes půl hodiny odtažené, no zatím se to moc nerozjíždí. Na D1 před Brnem směrem z Prahy čekejte dlouhou kolonu kamionů v pravém pruhu před zúžením. U D2 začíná za Domašovem kolem kilometru 174. A na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně v kopci za Loděnicí na 7. kilometru opatrně dojíždějte do kolony. Osobní auta se za sjezdem na Rudnou rozjedou, dál se táhnou kamiony pravým pruhem k okruhu. Na něm je potom velmi silný provoz zase v obou pruzích od D5 k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude většinou skoro jasno, v Čechách polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 16, na Šumavě má být tepleji i kolem 20 stupňů. A pozor, na Českomoravské vrchovině a taky ve Frýdlanském výběžku bude foukat čerstvý vítr. Místy bude mít nárazy až kolem 70 km za hodinu. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A posloucháte odpolední radiožurnál a Hanku Schánělovou.
9: Přeji dobré odpoledne. Poslanci druhý den jednají o nedůvěře vládě. Včerejší schůzi po 7 hodinách přerušili. Ani po dnešních dalších 4 hodinách na hlasování nedošlo. A tak se ze sněmovny za chvíli přihlásí náš reportér. Hezké odpoledne.
1: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánělová.

0: druhým dnem poslanci jednají o vyslovení nedůvěry vládě. 7 jednacích hodin včera a 4 dnes mají za sebou, stále bez závěrečného hlasování. Svolání schůze opozice zdůvodnila například výšší schodku státního rozpočtu na příští rok anebo údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů. Ve sněmovně je náš reportér Jakub Vik. Jakube, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak vypadá ta dnešní schůze?
1: Vystupující mluví po celý dnešek k téměř prázdnému sálu, zatím už od včerejška řečnili zejména členové vlády a koaliční poslanci, kteří chválili a vyzdvihovali dosavadní kroky vlády. Jako zatím poslední z nich vystoupil Patrik Nacher z ANO, který kritizoval práci opozice a jejich motivy ke svolání schůze označil za slabé.
2: Jestli existuje nějaká zpětná měřitelná vazba, tak jsou to průzkumy veřejného mínění. A tam i přes určitou nespokojenost s vládou a s některými politickými subjekty v ní, tak opozice propadla ještě víc než ta vláda. Takže ti lidé jsou nespokojeni s váma, jak vy to děláte. Že nenabízíte ty alternativy, že jenom kritizujete.
1: Těsně před polednem koaliční řečníky vystřídal zástup opozičních poslanců. První z nich šéf klubu TOP 09 Jan Jakob.
3: Tato vláda hazarduje s budoucností příštích generací. Ohrožuje nezávislost médií veřejné služby a svým dvěma hlavním představitelům zajistila ochranu před trestním stíháním. Za takovou bilanci se důvěra neprodlužuje, za takovou bilanci se odchází.
1: Právě teď mluví předseda Pirátů Zdeněk Hřib, před ním zase předseda hnutí STAN Vít Rakušan, ten například kritizoval vládu za plánovaný státní rozpočet na příští rok.
0: Jakube, kdyby mohli poslanci začít hlasovat?
1: Přihlášených do rozpravy, když se teď podívám na obrazovku, je stále kolem 60 poslanců, jak z koalice, tak opozice. Z kuloárních informací zatím vyplývá, že se jednání protáhne do zítřka a k hlasování by se poslanci mohli dostat právě nejdřív zítra odpoledne. Zatím taky není jasné ani, jestli si zákonodárci prodlouží ten dnešní jednací den po 21. hodině.
0: Až to bude jasné, Jakub Vik nám dá vědět. Díky a naslyšenou.
1: Dám naslyšenou.

V Maroku poprvé v dějinách země sestavuje vládu žena Fátima Zahra Mansúriová. Premiérkou ji jmenoval král. Její strana získala v nedávných volbách nejvíc hlasů. Na parlamentní většinu ale nedosáhla. A my si o tom víc řekneme za pár minut.

0: Je 13 hodin, téměř 19 minut a je s vámi odpolední radiožurnál. Jdeme do zahraničí. Marocký král Muhammad VI. Poprvé v dějinách země jmenoval do čela vlády ženu Fátimu Zahru Mansúriovou. Tato označila za historický mezník a jejím prvním úkolem bude sestavit koaliční kabinet. Její strana autentičnosti a modernosti sice získala minulý den v parlamentních volbách nejvíc hlasů, ale na parlamentní většinu to nestačí. Z detaily je ve studiu Helena Berková z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Kdo je tedy Fátima Zahra Mansúriová?
1: Její 50 let, vzděláním je právnička, studovala na Univerzitě Muhammada V. v Rabatu a pak taky obchodní právo ve Francii a ve Spojených státech v New Yorku. Před 17 lety se jako první žena stala starostkou rodné Marrákeše a pak opakovaně. Má zkušenosti z práce poslankyně i z vládní funkce. Posledních 5 let byla ministryní pro územní rozvoj a bydlení, takže měla na starost reformy a taky třeba zajištění bydlení pro lidi, které před 3 lety postihlo velké zemětřesení v centrálním Maroku v oblasti Al-Haus. Ona sama se ohradila, když ji před 5 lety stranický časopis označil za ženu ze železa. Odmítla to tehdy s tím, že není ani z oceli, ani ze železa, ale že je svobodná aktivistka.
0: Možná představme blíž její stranu autentičnosti a modernosti a asi začneme tím, že je to liberálně orientované monarchistické uskupení.
1: Přesně tak, skoro před 20 lety tu stranu založil králův přítel a taky poradce, důvěrník Fuad Ali Hima v roce 2008. Strana se označuje zkratkou PAM a na rozdíl od ostatních uskupení nemá jednoho lídra, ale kolektivní vedení teď druhým rokem. A v tom vedení je právě i Mansúriová. Na marocké politické scéně tvoří PAM jakousi sekulární protiváhu islamistické strany spravedlnosti a rozvoje, PYD.
0: Mansúriová musí sestavit koaliční vládu, už je jasné s kým?
1: No, vyjádřila ochotu spolupracovat se všemi, ale některé strany, jako ti umírnění islamisté PYD a taky Federace demokratické levice, už ohlásili, že budou v opozici. Je otázka, jak to bude s bývalým koaličním partnerem strany PAM, s liberálně centralistickým národním sdružením nezávislých, RNI má zkrátku, které vedlo tu minulou vládu. Obě strany se navzájem obvinily z toho, že se nepodařilo zastavit růst cen potravin, ale Mansúriová už uvedla, že při vyjednávání o koaliční vládě nemá žádné hranice, že je třeba obrátit list, jak řekla.
0: A je to jmenování Mansúriové překvapení?
1: No, to je otázka. Král Muhammad VI. Každopádně upřednostnil Mansúriovou před dalším významným členem strany PAM, politikem a zároveň prezidentem Marocké fotbalové federace Fawzím Lekdžou. Mansúriová už minulý týden před tím jmenováním premiérkou označila krále za největšího zastánce žen. V odcházející vládě byly 4 ministryně.
0: A do Maroka nás teď vzala Helena Berková z naší zahraniční redakce. Děkuji.
1: Naslyšenou.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
1: Radiožurnál je 13.30. Zprávy a Kateřina Causidisová. Oba piloti odkloněného letadla společnosti Fly Dubai jsou zraněni v nemocnici. Informovalo o tom saúdsko-arabské letiště Tabuk. Tam muselo kvůli potyčce pilotů nouzově přistát letadlo s asi 180 cestujícími na palubě. Původně stroj letěl z Dubaje do Tel Avivu. Podle nejmenovaného izraelského činitele se letoun pokusil havarovat jeden z pilotů. Nasvědčují tomu i důkazy a výpovědi svědků. Podle izraelských úřadů by to mohl být pokus o teroristický útok a incident dál vyšetřují. Boeing 737 během letu prudce klesl asi o 4 kilometry a vyslal několik nouzových signálů. Jeden z nich naznačuje pokus o únos letadla. Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně, minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli výraznému zdražování. Od zítřka se taky sníží spotřební daň z nafty. V Tennessee by měla být popravena Krista Pajková za vraždu z roku 1995. V 18 letech brutálně zavraždila svou spolužačku. Guvernér státu Tennessee její žádost o milost zamítl. Pajková tak má po 31 letech ve vězení dostat smrtící injekci. Obhájci odsouzené ženy se snaží popravu do poslední chvíle zvrátit.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Fruvirtová postoupila do druhého kola turnaje v Pekingu. Domácí Číňanku Chuo San porazila 2-0 na sety. Další Češka Daria Vidmanová vypadla po porážce 2x3-6 s Timofejevovou z Uzbekistánu. Jiří Lehečka v úvodním kole v Tokiu vybojoval první sadu poměrem 6-3 v souboji s Belgičanem Berksem. Utkání ale přerušil déšť a dohraje se až zítra.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehoda před Prahou a kolona i před Šmejkalkou. Dálnice D1 u Prahy je ucpaná od křížení s Pražským okruhem na obě strany. Ve směru z Brna do Prahy je kolona z 10. kilometru před sjezd na Chodov na 3.5. Uklízejí tam po kolizi dvou kamionů a dvou osobních aut. Projíždí se pořád jenom levým pruhem ze tří a zdržení je až 50 minut. A na D1 ve směru z Prahy na Brno se auta z 10. kilometru vlečou ještě až 40 minut do omezení na Šmejkalce na 24. Je to důsledek už před hodinou odtaženého porouchaného auta, krátí se to jen pomalu. Na D1 před Brnem z Prahy kolona kamionů v pravém pruhu za Domašovem z kilometru 177,5 až k D2. Na D4 z Prahy na Příbram za sjezdem na Dobříš čekejte kratší frontu na 30. kilometru. V zúžení se tam srazilo nákladní vozidlo a auto je řáb zdržení do 5 minut. Na D5 před Prahou z Plzně kolona kamionů začíná za Loděnicí a 7. kilometru sune se na Pražský okruh k Ořechu. A na příjezdu do Prahy Boleslavskou D10 se tvoří kolona z 0. kilometru od nájezdu od Černého mostu. Je to na necelých 10 minut ke sjezdu na Satalice, tam uklízí po nehodě v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno, v Čechách polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16, na Šumavě o něco tepleji, tam naměříme kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Schánělovou.
4: Hezké odpoledne. Jestli chcete jít do kina na film Milovník ne bojovník a jste z Brna nebo okolí, chystáme pro vás v odpoledním Radiožurnálu soutěž. Ta šance vyhrát bude velká, protože pro vás mám celkem 20 vstupenek a stačit k výhře bude jenom jeden jediný e-mail.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Letadlo společnosti Fly Dubai mířící z Dubaje do izraelského Tel Avivu dnes nečekaně přistálo v saudsko-arabském Tabuku. A důvodem byla potyčka mezi piloty. Podle izraelských médií chtěl jeden z pilotů s Boeingem 737 havarovat. Kvůli vážnému incidentu už jednal izraelský premiér s ministrem obrany. A další informace má teď ve studiu Jiří Kordík z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ten incident zatím provází hodně spekulací. Nejdřív ale k těm potvrzeným informacím. My víme, že to samotné letadlo typu Boeing 737 vyslalo několik nouzových signálů. To se odehrálo potom, co se 180 cestujícími na palubě prudce propadlo ve vzduchu. To potvrzují i data webu Flight Radar 24. Ten letoun klesl za půl minuty o zhruba 4 kilometry, pak se zase vrátil do původní výšky a znovu ještě jednou prudce klesl. Kvůli tomu taky Izrael podle webu Times of Israel vyslal do vzduchu stíhačky. Jeden z těch mezinárodních nouzových signálů totiž označoval nezákonný zásah anebo únos. V zápětí ale mluvčí kanceláře izraelského premiéra řekl, že vše nasvědčuje tomu, že to nebyl únos, ale incident, cituji, jiného typu. Na ta další vyjádření i od aerolinky Fly Dubai stále čekáme. Izraelská televize Channel 12 nicméně tvrdí, že izraelské úřady se teď kloní k tomu, že to mohl být pokus o teroristický útok.
0: Co se stalo na palubě letadla, které muselo nouzově přistát v Saudské Arábii?
1: Tak izraelská média jako Jerusalem Post s odvoláním na cestující přímo z paluby mluví o potyčce pilota s kopilotem. Oba podle saudsko-arabských úřadů skončili v nemocnici. Times of Israel cituje jednoho z pasažérů. Ten tvrdí, že pilot se zřejmě pokusil úmyslně havarovat. Matka další cestující Jasmin Abakasisová zase agentuře AP popsala, že lidé slyšeli volání pilota o pomoc, když letadlo ztrácelo kontrolu. Pasažéři pak jednomu muži údajně sebrali nůž a spacifikovali ho. Další pasažéři mluvili o tom, že všude na podlaze byla krev. Všichni cestující jsou teď v pořádku v Saudské Arábii, odkud by je měl brzy dopravit do Tel Avivu nový speciální let.
0: Díky za informace a už chystáme další. Tohle byl Jiří Kordík. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Jirny a Úvaly na 15. kilometru hlásíte v levém pruhu nebezpečnou překážku.
1: V levém rychlém pruhu dva kusy jakoby skelní vaty, něco takového.
0: Brzdí se tam prudce a vybočuje D11 směr Hradec za Jirny 15. kilometr. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na zápasy fotbalové ligy národů proti Španělsku a Anglii by měl s národním týmem odcestovat i Ryan Nadery. Na hráče v českém dresu narozené v cizině v samostatné historii nejsme zvyklí. Jinak to bylo za dob Československa, které reprezentovali třeba i rodáci z Vídně, Budapešti nebo Sofie. A jsou to velká jména. My si je připomeneme s Tomášem Petrem z naší sportovní redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Ryan Nadery se narodil v Drážďanech, je mu 23 let a v Německu strávil většinu života. Na koho, co by cizinec se bude navazovat v českém národním týmu?
1: Takové případy musíme hledat v poměrně dávné historii až v Československu. Tím největším jménem je jednoznačně Josef Bican. Pepi, jak se mu přezdívalo, nastřílel v oficiálních zápasech 821 gólů. V období kolem druhé světové války skóroval i za Československo, které reprezentovat chtěl, přestože byl původem Rakušan. Jak pro Český rozhlas dříve vysvětlil fotbalový historik Zdeněk Zikmund.
2: Řadě lidí se to asi nebude líbit, ale byl víc Rakušan. On se ve Vídni narodil, pocházel z české rodiny, no a Pepi potom, co mu tragicky na následky zranění z fotbalu zemřel otec, tak v jejich rodině se mluvilo německy. Takže Josef Bican, když přišel v roce 1937 do Československa, tak on měl problémy s češtinou.
1: S tím nováček v národním týmu Ryan Nadery patrně nebude mít problém, ukázal nám to v srpnu, když hrál s Rangers v konferenční lize proti Jablonci.
3: Moje mamka je z Česka, babička tam bydlí, když mám prázdniny, nebo jak jsem byl ve škole, tak to ještě byly prázdniny, tak jsem často tam byl. Umím česky, už ne tak dobře, jak to bývalo, ale je to v pohodě.
1: Ale zpátky do československé historie, v ní najdeme i rodáka z Budapešti Ladislava Kubalu. Ten nastupoval i za Barcelonu a lákal na její utkání tolik lidí, že klub prý i kvůli tomu postavil nový stadion Camp Nou, který slouží vlastně dodnes. Mezi další cizince v reprezentaci Československa patřili třeba Bulhar Božin Laskov nebo Rakušan Karl Kanhäuser.
0: A jaké jsou ty nejznámější případy ze světového fotbalu?
1: Zmínil bych Miroslava Klózeho. Narodil se v polském Opolí. Do letoška byl nejlepším střelcem historie mistrovství světa, to ale díky gólům v dresu Německa. V dávnější minulosti díky hráčům ze zahraničí těžili hodně i Španělé. V jejich národním týmu se ukázali Maďar Ferenc Puškáš nebo dvojnásobný vítěz zlatého míče původem z Argentiny Alfredo Di Stefano.
0: No a Tomáš Petr dnes trochu pátral v historii. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Senátní volby 2026. Češi vybírají své zástupce do horní komory v 27 obvodech po celé republice.
1: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
2: Dnes se zaměříme na volby do třetiny Senátu. Které strany nebo hnutí v nich mohou nejvíc získat a nejvíc ztratit? Prokázal Senát za 30 let své existence, že je pojistkou demokracie? Mohou senátoři skutečně pomáhat obvodu, ve kterém kandidují? A které souboje v letošních volbách do horní komory jsou nejzajímavější? Debatovat budou ústavní právnička Andrea Procházková, politolog Lubomír Kopeček a političtí komentátoři Miroslav Korecký a Petr Hartmann. Poslouchejte dnes po 18. hodině.
0: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Zločin je jednoduchý. Vyrůstá pořád ze stejných zákonitostí. Dokázala by si zjistit, jak a proč?
2: Pravdu je to bestiální čin.
1: Skoro jako rituál.
3: Vysílá tím signál, že by se mu mělo věnovat víc pozornosti.
4: Budu dělat s tebou. Major Holina je rizikový faktor.
5: Vyšetřujeme vraždy.
1: Dvě vraždy a v obou hrajete nějakou roli.
6: Kriminální seriál.
1: Nezapomeňte na polehčující okolnosti.
6: Vraždy v kruhu. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla bude 14. listopadu koncert v Nové spirále na výstavišti s otáčivým pódiem. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Pro velký zájem o tento výjimečný zážitek byl přidán druhý koncert 15. listopadu. Více informací na novaspirala.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
7: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Sausidisová a zprávy. Sociálním organizacím v Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz, hrozí omezení některých služeb. V Moldavsku vybuchl cizí dron. Začal nový ročník NHL, Hronek pomohl k výhře Vancouveru dvěma asistencemi. Po nehodě je kolona na dálnici D1 před Prahou a bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před kolapsem sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun méně než loni. Náklady přitom stoupají. Podle armády spásy hrozí do konce roku omezení provozu azylových zařízení pro lidi bez domova. Ostravsko-opavská charita varuje, že nebude mít na konci roku dost peněz na výplaty všech zaměstnanců. Ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková upozorňuje, že nedostatek peněz ohrožuje služby pro lidi s handicapem.
9: Pokud se situace nezlepší, tak pobytové služby, které ve Slezské diakonii máme, je jich 27, budeme muset uzavírat postupně a u ambulantních služeb dojde k tomu, že omezíme provoz. A to výrazně zhorší kvalitu života i pečujících osob, protože oni chodí do práce.
7: Reakci kraje a ministerstva práce a sociálních věcí zjišťujeme. Do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze se dnes vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 stále zůstává doma, většinou s příznaky salmonelózy, která se tam rozšířila minulý týden. Kvůli nemoci zůstalo doma taky 25 z celkem 60 učitelů. Ve školní jídelně se zatím nevaří, pokračuje ředitel školy Libor Skala.
10: Kuchyně ve Staroklánovické věřím, že začneme vařit příští týden. V kuchyni tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle. Můj odhad je 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
7: V Moldavsku explodoval cizí bezpilotní letoun. S odvoláním na tamní ministerstvo obrany o tom informovala moldavská veřejnoprávní stanice. Podle té se dron do vzdušného prostoru země dostal ráno při ruských masivních útocích na Ukrajinu. Havaroval a vybuchl nedaleko Kišiněva. Úřady nehlásí žádné oběti. Na místě zasahovala policie i armáda. Moldavské vojenské letectvo dál sleduje vzdušný prostor země. Dva drony se na území Moldavska zřítily už minulý týden. Pracovníci veterinární univerzity Brno našli na Vysočině uhynulé mládě orla mořského. Někdo ho zastřelil, případ proto šetří policie. Veterináře na to upozornili francouzští kolegové, kteří GPS vysílačky zjistili, že se orel vypuštěný ve Francii náhle přestal pohybovat. Vědci tyto technologie používají při sledování ohrožených druhů zvířat, pokračuje Šimon Krejčí z veterinární univerzity Brno.
11: Jsou z toho velice přesná data jednak pro vědecké účely, ale druhotně právě se díky tomu dá i zjišťovat úhyn těch jedinců, jestli se jedná o nějaké přirozené predace, nebo jestli vlastně dochází k tomu, že to může být i nějaký člověkem zapříčiněný úhyn.
12: Sport. Výhra hokejistů Floridy na ledě obhájců trofeje z Caroliny 1-0 v prodloužení otevřela nový ročník NHL. Obránce Filip Hronek přispěl dvěma asistencemi k výhře Vancouveru 6-5 v prodloužení v Edmontonu. Gólman Jakub Dobeš vychytal v brance Montrealu výhru 3-2 v Torontu a Boston porazil New Yorkské Rangers 3-0. Útočník Bruins David Pastrňák byl poprvé kapitánem svého týmu.
13: Byl to skvělý den, jsem šťastný, že jsme vyhráli. Fanoušci tady pro mě znamenají mnoho. Hraju hokej, protože ho miluju. Miluju Boston. Je to místo, kde jsem vyrostl, takže být jeho kapitánem byl opravdu speciální moment.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zdržení na D1 před Izaprahou a nehoda na D4 u Dobříše. Na příjezdu do Prahy brněnskou dálnicí D1 vzniká kolona od nájezdu z okruhu z 10. kilometru. Ještě je to na půl hodiny před sjezd na Chodov. Na třetím a půltém tam uklízejí po hromadné nehodě. Teď už k levému pruhu uvolnili i střední. Postupně se to zlehka krátí. Na D1 taky na výjezdu z Prahy na Brno zůstává ucpaný úsek od sjezdu na okruh z 10. kilometru do omezení na Šmejkalce na 24. I když odtamtud porouchané auto už před hodinou a půl odtáhli, moc se provoz nevzpamatovává, pořád se tu jede kolem 3/4 hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává silný provoz za exitem Rosice ze 180. kilometru. Osobní auta brzdí krátce, hlavně kamiony se pak vlečou pravým pruhem k D2. A na dálnici D4 z Prahy na Příbram za sjezdem na Dobříš pozor na kolonu v zatáčce na kilometru 29,5, v omezení pak na 31. Řeší srážku autojeřábu a nákladního auta, zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude jasno v Čechách až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 16, na Šumavě i kolem 20. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a je s vámi Hanka Schánělová.
15: Dobré odpoledne vám přeji. Ani nové členy, ani petici proti jejich jmenování Rada vlády pro lidská práva na dnešním setkání neřešila. Obsazení se už pravděpodobně měnit ani nebude. A více o prvním jednání rady v novém složení chystáme pro vás v odpoledním Radiožurnálu.
8: Odpolední Radiožurnál
16: a Hanka Schánělová.

0: Maximální prodejní cena nafty ve čtvrtek bude 48,72 haléře za litr, cena benzínu 46 korun 14 haléřů za litr. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Cenové stropy určí denně až do konce října. Dál nás posloucháte v Radiožurnálu. Poprvé v novém složení dnes zasedala Rada vlády pro lidská práva a právě to, kdo patří mezi její nové členy, vzbudilo vášně a také odpor. Proti jmenování několika z nich se ohradily některé lidskoprávní organizace. S několika návrhy nesouhlasila ani vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO. Více o prvním jednání v nové podobě teď s naší reportérkou Františkou Rohlíčkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Ty jsi byla dnes přímo na úřadu vlády. Jak na kritiku reagovali noví členové?
1: Těch je celkem 7. Kritika a volání po jejich odvolání ale míří především ke třem z nich. Aktivistovi Danielu Blekovi, modelce Taťáně Kuchařové a právníkovi protipotratové organizace Hnutí pro život Jakubovi Křížovi. Ten po jednání řekl, že vyjádřit svůj názor může každý, klidně peticí.
2: Je svoboda mít názor, svoboda brát se za něj, svoboda psát petice a svoboda protestovat, čili je to jejich svaté právo a myslím si, že řada těch výhrad jako není věcná, ale jako v téhle rovině je to naprosto v pořádku.
1: Taťána Kuchařová odešla ještě krátce před koncem rady, řekla ale jen, že spěchá, že to bylo dlouhé. Rada se protáhla totiž asi o 3/4 hodiny. Aktivista Daniel Blek na otázky vůbec nereagoval. S některými vybranými členy prý nebyla spokojená ani vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO.
3: Volalo se po pluralitě názorů, tak je tam teď máme. To, že nejsem zrovna jejich sympatizantem, nicméně neznamená, že nemohou zasednout v té radě vlády.
1: Obsazení rady se už ale pravděpodobně měnit nebude.
0: Jak vlastně vypadalo to dnešní jednání, co se na něm řešilo a jak ho popisovali členové rady?
1: Setkání bylo naplánované na 2 hodiny. V úvodu premiér Andrej Babiš z ANO nové členy prý pouze představil, potvrdila předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Šach.
4: To jsme neprojednávali vlastně a noví členové se zapojovali dneska spíše mírně a myslím si, že se rozkoukávají.
1: Jinak bylo jednání standardní. Na programu dnešní rady byla například diskriminace romských dětí na školách nebo umělé oplodnění pro samotné ženy bez partnera.
0: Možná ještě připomeň, Františko, proč vlastně k těm změnám došlo.
1: Přes 50 odborníků totiž odešlo ze svých postů v 6 vládních radách v červnu letošního roku na protest proti rozdělení a přesunu lidskoprávní agendy pod 3 různá ministerstva. Celkem se zatím kabinetu podařilo obsadit 30 volných míst. Jen v Radě vlády pro lidská práva je nových členů 7 z 630.
0: Jak vypadalo dnešní zasedání Rady vlády pro lidská práva, to nám popsala Františka Rohlíčková. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zdraví Václava Havla bylo v 90. letech častým tématem. Zprvu se jednalo zejména o ozdravné pobyty. S postupem času ale přibývalo relací, kdy prezident musel rozhlasové hovory z Lán natáčet doma v Županu anebo dokonce přímo v nemocničním pokoji. A my vám teď připomeneme některé zdravotní problémy prvního českého prezidenta v sérii Svět podle Havla.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů z Lán.
3: Jedním z nejčastěji zmiňovaných témat v hovorech z Lán byl zdravotní stav prezidenta Havla. Třeba v lednu 1991 popsal, že kvůli celkovému vyčerpání ho lékaři přesvědčili, aby absolvoval 3týdenní rehabilitaci.
2: Skutečně se povedlo, že jsem 3 týdny byl na jedné klinice německé, takové špičkové v Lesích, kde jsem velmi zdravě žil, kde mě nutili chodit na procházky do sauny, plavat, kde jsem i lyžoval, dokud byl sníh, než roztál, a kde jsem byl důkladně diagnostikován. Projel jsem různými takovými tunely zvláštními, které mě skrz naskrz prosvítili a prohledali, a velmi mi to pomohlo.
3: Opakovaně také prezident přiznal, když ho skolila chřipka. Konkrétně v březnu 1994 o tom mluvil takhle.
2: Popravdě řečeno, nepříliš rád zveřejňuji takové privátní věci, jako jestli mě bolí hlava, nebo jestli mám teplotu, nebo jaká jim antibiotika. Nicméně vyzradím, že krátce po té, co mě přestalo bolet žebro zlomené v Thajsku, mě se zmocnili jacísi zákržní virové nebo bacily, nebo kdo to byl. A má to za následek, že se tu tak všelijak motám a spím a potím se.
3: A bacily se ho nepustili ani po 3 týdnech. V dubnu 1994 se snažil Václav Havel vyležet nemoc u sebe na Hrádečku.
2: Já mám pocit, že jsem naprosto vzorný pacient, protože beru všechny předepsané léky, ležím v posteli, jak mám, dokonce kouřím méně. Já ale skutečně nerad moc o svých problémech zdravotních nebo fyzických mluvím, a vzpomínám-li si dobře, už před 3 týdny jsem o svých virech obsáhle pohovořil v hovorech z Lán, takže bych se nerad o tom moc šířil, snad jenom to bych měl dodat, že ti virové jsou jacísi vytrvalí. Prostě nepodařilo se je zničit, proto opět se tu léčím a doufám, že už se definitivně doléčím brzy.
3: V prosinci 1996 už dokonce Václav Havel musel absolvovat natáčení hovorů z Lán přímo v nemocničním pokoji.
2: Já tu jsem proto, že se připravuju na tu operaci, která by příští týden měla být a která by měla odstranit jakousi nedobrou tečku či puntík, který byl nalezen na mých plících a o jehož povaze se zatím nic neví. Ale i kdyby to bylo něco zlého, tak je to tak malé a tak výhodně umístěné, že to vypadá, že nějaké vážnější nebezpečí mi nehrozí. Ale důležitější než mé komentáře mého zdravotního stavu či různé spekulace o něm je, že bych strašně chtěl poděkovat občanům, kteří mají opravdu enormní zájem a posílají mi květiny, dárky, a pozoruju a cítím, jak mi drží palce, aby to se mnou dobře dopadlo, a to mě přirozeně dojímá a využívám této příležitosti k tomu, abych jim poděkoval za jejich zájem.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů z Lán.

Cyklistická hvězda Tadej Pogačar, který se stále zotavuje z následků pádu na Vueltě, se nepředstaví na domácím mistrovství Evropy v Lublani. V nominaci Slovinců totiž chybí. Za chvíli uslyšíte zprávy a v nich také o cvičení záchranných složek, které pokračuje v Orlických horách.

0: Radiožurnál je 14.30. Kateřina Sousibisová a zprávy. Litr nafty bude zítra v Česku stát maximálně 48 korun a 72 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 640 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude nové cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím taky zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu. Irán dostal oficiální odpověď Spojených států na návrh mírové dohody. Informovala o tom agentura AFP. Bližší informace zatím nejsou známé. Americký prezident Donald Trump dříve řekl, že návrh odmítá. Nejnovější plán na ukončení války a obnovení plavby v Hormuzském průlivu představil minulý týden iránský ministr zahraničí. Podle něj by Spojené státy měly splnit jisté podmínky a porozumění, které Washington a Teherán podepsali v červnu. Mezinárodní letiště Berlín-Braniborsko zavedlo systém na odhalování dronů. Reaguje tak na opakované incidenty s bezpilotními letouny. Ty se dostaly do blízkosti runwayí. Informoval o tom německý úřad pro leteckou bezpečnost. Letiště jen v prvním pololetí zaznamenalo 28 dronů a podobných létajících objektů. Loni jich přitom bylo za necelý rok jen 8. A v Orlických horách pokračuje cvičení záchranných složek. V okolí pevnosti Hanička budou celý den zasahovat hasiči, policisté a záchranáři, a to u simulovaného lesního požáru v těžko přístupném terénu. Zapojilo se 200 lidí, vrtulník pro letecké hašení a drony s termokamerami. Sport. Fotbalový klub Girondin Bordeaux má nového majitele. Tradiční francouzský celek má finanční problémy a aktuálně taky zastavenou činnost kvůli insolvenci. Na svém webu oznámil, že se dohodl na převzetí za symbolickou částku 1 euro s investiční společností Park Bench. Mohl by tak odvrátit hrozbu bankrotu a vrátit se do fotbalových soutěží. Šestinásobní francouzští mistři uvedli, že součástí dohody je taky převzetí dluhu klubu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 při Šmejkalkou i Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno se před omezením na 24. kilometru na Šmejkalce pořád tvoří dlouhá kolona, přestože porouchané auto je už 2 hodiny odtažené. Fronta zůstává od pražského okruhu z 10. kilometru až na 50 minut a navíc se v ní teď na kilometru 11,5 porouchalo jiné auto, stojí tam ve středním pruhu. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna před sjezdem na Chodov na kilometru 3,5 dokončují úklid po dopolední hromadné nehodě, ještě zabírají pravý pruh, kolona od Česlic ze 7. kilometru pro osobní auta na 15 minut, konečně se to krátí. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se táhne fronta kamionů pravým pruhem od exitu 182 Popůvky do zúžení u D2. Na dálnici D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna se dojíždí do kolony před sjezdem na Rudnou kolem kilometru 354, zabere to asi 10 minut na 356, tam překážejí nabouraná auta v zúžení. Na D4 ve směru z Prahy na Příbram se za sjezdem na Dobříš dojíždí do kolony kolem 30. kilometru na 31. v omezení, řeší srážku autojeřábu a nákladního vozidla, zdržení mezi 5 a 10 minutami. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Večera v noci bude jasno až polojasno a v noci teploty klesnou na 14 až 9 stupňů. Při uklidnění větru můžeme naměřit jen kolem 5. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Skáňalová.
3: Krásné odpoledne vám přeji. Kdo by chtěl jít 8. října do kina na film Milovník, ne bojovník? Mám pro vás teď 20 lístků. Vstupenky jsou na 8. října do Brna, tak pokud to nemáte daleko, napište nám právě teď e-mail. Do textu ještě vpište chci do kina a pošlete ho na adresu vstupenky@rozhlas.cz. Vyhrává každý 10. e-mail až do vyčerpání vstupenek. Tak pište a hodně štěstí.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: se podíváš.
1: Tak tohle říká Pokáč, teď mi 14 hodin 37 minut a posloucháte odpolední radiožurnál. Původně to vypadalo na velkolepý úspěch při zmaření teroristického útoku. Kolem incidentu u vojenské letecké základny v anglickém Fairfordu se ale množí nejasnosti. A stále víc to vypadá, že o terorismus asi vůbec nešlo. Více vám řekneme za chvíli.

0: Byl to teroristický útok nebo spackaná akce zlodějů nafty. Kolem víkendového incidentu u základny britského letectva ve Fairfordu je stále víc nejasností. Vyšetřovatelé nejenže propustili 5 zadržených mužů na kauci. Teď se navíc ukázalo, že jeden z nich sám zavolal na tísňovou linku. A z detaily už je ve studiu Ondřej Himer z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ta původní informace byla, že policii přivolala žena, když se pozdě večer vracela domů a náhodou narazila na skupinu maskovaných mužů nedaleko základny. Jenže Timesy a po nich i další britská média zjistila, že první telefonát na tu tísňovou linku 999 přišel už hodinu předtím a že na ní volal jeden z později zadržených mužů. To by mohlo částečně vysvětlit jednu docela zvláštní okolnost, protože ta žena zavolala na tísňovou linku už po 2:30 ráno uprostřed noci a přesto za pouhých 15 minut byl na místě velký počet policistů, včetně zásahového týmu, a ty podezřelé zadržela. A ministr obrany Wes Streeting také poté oznámil, že policie měla o pohybu těch osob informace už předtím, což by tedy mohl možná být tenhle ten první telefonát.
0: Jak je ale možné, že přišel od jednoho z těch zadržených?
1: To je věc, kterou nevíme. Policie 5 mladých mužů na místě zatkla, prohledala jejich bydliště v Londýně a okolí. Na místě činu našla sice velké množství paliva, ale žádné výbušné zařízení. Můžeme třeba teoretizovat o tom, že jednomu z těch pachatelů nějakým způsobem povolili nervy a obrátil se na policii, nebo že ten člověk mohl být rovnou třeba nastrčený informátor. V tom případě by ale otázka byla, jestli takový člověk by volal na tu veřejnou tísňovou linku.
0: A přiblížili jsme se alespoň k tomu, co mohl být motiv těch maskovaných mužů?
1: Americký minister zahraničí Marco Rubio potom celém napsal, že to byl incident s jasným zapojením zahraniční síly.

0: Tak to byly Craig David a Sting, Rise and Fall v odpoledním radiožurnálu. My vás za chvíli pozveme do hokejové síně slávy v Lánech. Scházejí se tam bývalí i současní úspěšní sportovci napříč generacemi. Samozřejmě hlavně hokejisti, ale taky třeba tenista Kodeš, judista Krpálek nebo oštěpařka Špotáková.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Mistři světa, olympijští vítězové a vítězky se nepotkávají jen na sportovištích nebo na stupních vítězů, ale pravidelně také v obci Lány na Kladensku u místního nadšence a sběratele sportovních artefaktů Josefa Hoška, a to přímo v jeho hokejové síni. Je to setkání například generacemi, napříč generacemi a zpravidla není jen čistě hokejové.
1: Lukáš Krpálek byla hlavní osoba, která je ještě činná, a tak Lukáš je vždycky oslovuje jako prvního a on mi říkal: Pepo, jo, přijedu v Grónsku, přijedu z ryb. To je tak úžasný kluk, že když něco slíbí, že přijede, přijede byť i na otočku.
2: Lukáš Krpálek odjel dříve, dostal výslužku.
1: Lukáš Krpálek dostal výslužku, protože nejed, tak mu Ivana manželka udělala takovou mísu, bramborový salát a řízky, protože potřebuje sílit a potřebuje ještě podávat výkony.
3: Říká o nejlepším českém judistovi sběratel Josef Hošek. Ze setkání bývalých, hlavně kladenských hokejistů, se stal postupem času sraz napříč sporty i generacemi. A tak si Lány oblíbili třeba hokejisté František Kaberle nebo Bohuslav Eberman, oštěpařka Barbora Špotáková, olympijský vítěz na dráze z roku 1964, cyklista Jiří Deller jezdí pravidelně z Brna. Z tenisového prostředí pak Helena Suková nebo další vítěz Wimbledonu Jan Kodeš.
4: Nevídám třeba, já nevím, Báru Špotákovou, to vidím jenom za rok, já v atletikou nikam nepřijdu. Teď jsem viděl Jirku Dallera, to jsem viděl vůbec poprvé, že jo, po těch dlouhých letech, akorát no, samozřejmě vím, jak vypadá, vím, kdo to jsou úžasné věci, že jo.
3: Říká Jan Kodeš, který má v hokejové síni také svoji vitrínu. To vše v bývalé prodejně potravin, kde jsou teď za sklem třeba medaile, starý doktorský kufr z hokejové střídačky, oštěpy Dany Zátopkové, tretry Barbory Špotákové nebo brusle a hokejky z Nagana od Jaroslava Špačka. Hlavně ale dva dlouhé stoly, kde se minimálně jednou za rok setkají různé generace úspěšných sportovců. Z Plzeňska rád znovu dorazil hokejista Bohuslav Eberman.
5: No, protože nás to baví. To, že jsou tady ostatní sportovci, je bezvadný. Já jsem kdy sportovce znal, počínají paní Zátopkovou, teďka je tady Bára, že je tady Suková, tyhle ty všechny, ty hráči, je tady Svoboda, Novej Krpálek a to, tak já jen tady vidím rád.
3: Až se takhle ve velkém sejdou sportovci znovu, chystá Josef Hošek další poctu. Svoji vitrínu bude mít olympijský vítěz z Londýna 2012, moderní pětibojař David Svoboda. Z hokejové síně v Lánech František Kuna.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Vyplatilo se opozičním stranám svolávat mimořádnou schůzi sněmovny a pokoušet se vyslovit vládě nedůvěru? Neměl pravdu premiér Andrej Babiš, když předem označil schůzi za velký předvolební meeting? Vladimír Kroc se zeptá místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru, poslankyně hnutí STAN, Věry Kovářové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik. Od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na laputika.cz. Už na to koukáte. A teď Okamžik. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová. Poslanci budou nejspíš hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě zítra. Izraelské úřady vyšetřují incident v letadle společnosti Fly Dubai. Fotbalisty Bohemians čeká zápas českého poháru na hřišti třetiligového Vsetína. Dlouhá kolona je na dálnici D1 z Prahy na Brno před Šmejkalkou. A zítra bude jasno až polojasno, později čekáme přibývání oblačnosti a teploty až kolem 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Hlasování o nedůvěře vládě čeká poslance nejspíš až zítra. Ve sněmovně chce ještě vystoupit několik desítek řečníků. Opozice nechala mimořádnou schůzi svolat kvůli rozpočtové anebo bezpečnostní politice současného kabinetu a také kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba je důležité, aby po řadě vystoupení ministrů promluvila taky opozice.
3: Nedodrželi pravidlo ZIPu tak, aby se při této schůzi střídali vládní politici s těmi opozičními. Takže jsme se dočkali celý včerejšek až téměř do poledne dnešního dne plejády nudných, dlouhých vystoupení představitelů vlády, takže předpokládám, že to dneska nestihneme.
1: Izraelská ministryně dopravy Miri Regevová chce dočasně pozastavit lety společnosti Fly Dubai do Izraele. Důvodem je dnešní incident, při kterém letadlo mířící do Tel Avivu nouzově přistálo v Saudské Arábii. Podle cestujících se nejspíš jeden z pilotů pokusil převzít nad letadlem kontrolu a havaroval s ním. V tom mu zabránil kapitán letadla a někteří pasažéři. Oba piloti jsou zranění v nemocnici. Sporo bezúplatný převod podílů k družstevním bytům ve Slezské Ostravě se přesouvá do dalšího volebního období. Výstavbu podpořil před více než čtvrtstoletím stát. Teď se lidé dohadují s městem, jestli slib, že po 20 letech řádné péče budou byty jejich platí.
4: Nedočkali jsme se vůbec ničeho. Vlastně tomu městu nevěříme, no, je to hodně smutné.
5: Zuzana Raková neví, jestli byt město převede nebo ho bude muset koupit a ani za kolik by to bylo. Město se chce rozhodnout s pomocí analýzy. Podle vedoucí právního odboru magistrátu Renaty Kolkové ji ale zatím nezadalo.
6: Ta analýza by mohla být koncem letošního, počátkem příštího roku, no a potom bychom začali činit další kroky.
5: Kvůli slibu města, že chce věc vyřešit mimo soudně, družstevníci stáhli před žalobní výzvu. Stále jsou připraveni jít k soudu. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Bohemians se po druhé představí v tomto ročníku MOL Cupu. V prvním utkání v domácím poháru vyhráli 3-2 v zápech a v boji o osmifinále je čeká třetiligový Vsetín. Zápas začne na hřišti ve Lhotě u Vsetína za necelou půl hodinu. Pro valašský klub půjde o první střetnutí s účastníkem nejvyšší soutěže po 61 letech a o výjimečnosti okamžiku mluví trenér Lukáš Pazdera.
8: Samozřejmě užít si to na to hřiště nejdeme, čeká nás opravdu těžká písemka, ale jsme za tu písemku nesmírně rádi a je to taková odměna pro takový, když to řeknu, menší klub a hlavní město, který je hlavně proslavené hokejem.
7: Boje o osmifinále čekají z prvoligových týmů v říjnu ještě Plzeň a Jablonec. S výjimkou Olomouce už všechny ostatní kluby šance ligy do osmifinále MOL Cupu postoupily.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Šmejkalkou, Brnem i Ostravou. Na D1 za Prahou směr Brno zůstává kolona od okruhu z 10. kilometru. Na 11. a pultem překáží porouchané auto ve středním pruhu a fronta potom pokračuje dál celkem až 50 minut do omezení na Šmejkalce na 24. Na D1 před Brnem z Prahy od exitu 182 popůvky se vlečou kamiony pravým pruhem k D2. Kolem exitu 194 Vídeňská se brzdí i v levém pruhu. Chvíli tam stál nabouraný kamion a osobní auto už je odstavili. Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna těsně před sjezdem na Rudnou čekejte kolonu z kilometru 354 na 356. K nehodě v omezení je to na 10 minut. Na D4 z Prahy na Příbram zpozorněte za sjezdem na Dobříž. Vzniká tam kolona z 29. kilometru k nehodě v omezení na 31. do 10 minut. Na D5 z Plzně směrem do Prahy za Žebrákem pozor na kolonu ze 33. kilometru k nehodě v omezení na 31. a pultem, zatím je to na 5 minut. A v Praze silný odpolední provoz, navíc na městském okruhu v tunelu Mrázovka směr Barandovský most se v pravém pruhu porouchalo nákladní auto, regulují proto vjezd už do Blanky v Troji, k tunelu fronty z Libně i ze zhora od Bulovky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 16, na Šumavě i kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál a Hanka Schánělová.
10: Dobré odpoledne vám přeji. Jak zvládnout stále rostoucí počty turistů na Sněžce nebo v Českém Krumlově nebo třeba v Adršpachu? A proč jsou pro obce jednodenní turisté problém? O takzvaném overturismu v Česku budeme mluvit už za chvíli a také v naší zítřejší předvolební debatě. Zdravím vás všechny a přeji hezké odpoledne vám všem.
2: Odpolední radiožurnál
11: a Hanka Schánělová.

0: Přeplněná parkoviště, kolony aut v ulicích, odpadky v přírodě i nedostatečná infrastruktura. Nadměrná návštěvnost, takzvaný overturismus, trápí v Česku řadu oblíbených míst. Problémy dlouhodobě řeší například v Českém Krumlově, Českém ráji na Jihomoravské Pálavě anebo třeba pod Kralickým Sněžníkem v Dolní Moravě. Nápor zažívá také Krkonošský národní park a vrchol Sněžky. Některá města a obce se pokouší množství turistů nějak omezit. Konkrétní zkušenosti s tím mají v Adršpašských Skalách. A právě tam chystáme naši další předvolební debatu. Vy ji uslyšíte zítra od 17 hodin. A novinky přímo v Adršpachu teď už zjišťuje reportér Václav Plecháček. Václav, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Do Adršpašských skal míří ročně stovky tisíc turistů. Dřív to znamenalo plné skály i dopravní kolapsy v okolí. Jak to změnil rezervační systém zavedený před 5 lety?
1: No, podstatně rezervační systém situaci v samotném skalním městě výrazně sklidnil. Vstupenky i parkování si lidé kupují dopředu na konkrétní hodinu. Kapacita okruhu je omezená na 400 návštěvníků za hodinu, to znamená maximálně 4000 lidí za den. Díky tomu odpadly ty nekonečné fronty u pokladen i nejhorší dopravní zácpy na příjezdových silnicích. Třeba teď je u skal klid, vstupenek na odpoledne dostatek. Na zítřek je při pohledu do rezervačního online systému nejvíc prodaných lístků od 11 dopoledne. Pokud lidé přijedou bez předchozí rezervace a stane se, že už je tedy plno, tak následně hledají náhradu v okolí a právě tam se potom problém přesunuje.
0: Tak na která místa v okolí Adršpachu odjíždí návštěvníci, kteří nemají tu předchozí rezervaci?
1: No, část turistů míří do sousedních Teplických skal, kde sice kapacita okruhu omezená není, ovšem naráží tam na problém s parkováním. Další lidé jedou třeba tam, kde nejsou vlastně připraveni na takový nápor. Jde například o nedalekou Stolovou horu Ostaš nebo Broumovské stěny. V těchto lokalitách ale chybí dostatečná kapacita parkovišť, sociální zařízení, občerstvení a vlastně jakákoliv regulace návštěvnosti. Problém se tak, jak už jsem říkal, z části přesunuje z jednoho místa na druhé.
0: Sezónní nápor turistů řeší také jinde v Česku. Jaké nástroje k regulaci tedy mají obce a samosprávy?
1: No, například na Sněžce správa KNAPu usměrňuje dav pěších turistů pomocí plastových sítí a strážců, aby neničili vzácnou přírodu. Ale to je jenom nahoře. Fyzický počet lidí stoupajících z té české a vlastně i polské strany nikdo neomezuje. Dolní Morava zase u Vysotého mostu využívá časové rezervace vstupenek, ale v obci zůstává nápor aut na parkovištích. Český Krumlov zase usměrňuje turisty s poplatněním a regulací vjezdu zájezdových autobusů. Žádný speciální zákon o regulaci turismu ale v Česku neexistuje. Obce navíc narážejí na ekonomický paradox. Ti jednodenní návštěvníci jim přinášejí minimální příjmy, protože neplatí poplatky z ubytování obecním rozpočtům, ale vznikají vysoké náklady na úklid odpadků, opravy silnic nebo třeba posilování kapacity čističek odpadních vod.
0: A jak se s tím vypořádávají v Adršpachu a jak zlepšit život tamních obyvatel, tak to budeme probírat zítra od 17 hodin v další předvolební debatě se zástupci tamních kandidujících uskupení. Bude u toho pochopitelně také reportér Václav Plecháček. Díky a posíláme pozdravy do Adršpachu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Eva Farná, neříkej, co má se stát. Teď je 15:45 přesně. Za chvíli už budeme mluvit o ekonomice. Ta česká sice v letošním druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 1,8%, ale tempo růstu se zpomalilo. Jaké jsou k tomu důvody, za chvíli uslyšíte.

0: Česká ekonomika roste, ale pomaleji než na začátku roku. Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu tuzemská ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla o 1,8%. A přitom na konci srpna statistici odhadovali o 0,1% bodu rychlejší růst. Hrubý domácí produkt byl ve srovnání s tím předchozím čtvrtletím vyšší o 0,3%. Ve vysílání je s námi hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Kde nacházíte vy ty hlavní důvody, proč se růst české ekonomiky zpomalil?
1: Tak jednoznačně je to opatrnost na straně českých spotřebitelů, kteří neutrácejí tak, jak by odpovídalo růstu jejich reálných příjmů. Je stále vidět, že české domácnosti výrazně šetří a už fakticky od začátku covidu si zhruba pětinu svých vydělaných příjmů nechávají bokem jako úspory.
0: No a čeho se podle vás české domácnosti bojí?
1: Já myslím, že to je pořád to stejné. Bojíme se vyšších cen, bojíme se, že se o nás na stáří nikdo nepostará a zároveň se obáváme, že bydlení bude čím dál tím dražší, tak se snažíme co nejrychleji na něj ušetřit. A teď se k nám vlastně do té situace ještě trochu komplikuje s tím, že vidíme, jak rychle rostou ceny energií, takže raději spoléháme na to, že si vytváříme rezervy.
0: A teď mi řekněte, jak velký problém to je pro ekonomiku, když domácnosti prostě víc spoří.
1: Tak je to problém, řekl bych, krátkodobě, protože nám opravdu tu ekonomiku trošičku brzdí. Na druhou stranu, z hlediska dlouhodobého vývoje máme alespoň jistotu, že část domácností, něco přes polovinu, bude alespoň zajištěna do dalších let. Čili je to něco za něco. Z krátkodobého pohledu to vypadá hůř, z dlouhodobého pohledu je to pozitivní.
0: A co z pohledu lidí? Není přece jen dobře, když mají větší rezervu, zvlášť teď před zimou a v době rostoucích cen energií?
1: Je to samozřejmě tak, ale na druhou stranu je to opravdu individuální a musíme si vzít v potaz, že přece jenom to jsou velká čísla, která vlastně zahrnují všechny domácnosti dohromady. My bychom se museli podívat na jednotlivé typy domácnosti, příjmové skupiny a najednou bychom zjistili, že vlastně více než 40% českých domácností nemá našetřeno ani 100 000 korun a potom už ten obrázek vypadá mnohem barevnější než těch 20% míry úspor, který tady každý čtvrtletí vidíme.
0: Tak díky za ten obrázek, který jste nám teď namaloval v odpoledním radiožurnálu. To byl Petr Dufek, hlavní ekonom banky Creditas. Díky moc a naslyšenou.
1: Krásný den.
0: Teď je 15 hodin 22 minut a vy posloucháte odpolední radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Senátní volby 2026. Češi vybírají své zástupce do horní komory v 27 obvodech po celé republice.
1: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
2: Dnes se zaměříme na volby do třetiny Senátu. Které strany nebo hnutí v nich mohou nejvíc získat a nejvíc ztratit? Prokázal Senát za 30 let své existence, že je pojistkou demokracie? Mohou senátoři skutečně pomáhat obvodu, ve kterém kandidují? A které souboje v letošních volbách do horní komory jsou nejzajímavější? Debatovat budou ústavní právnička Andrea Procházková, politolog Lubomír Kopeček a političtí komentátoři Miroslav Korecký a Petr Hartmann. Poslouchejte dnes po 18. hodině.
0: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Budiž světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Ze státní kasy mají více peněz získat rezorty vnitra, práce, školství a nebo průmyslu. Vyplývá to z podrobného návrhu schváleného vládou. Kabinet chce snížit výdaje na všeobecnou pokladní správu. Ta mimo jiné zahrnuje i vládní rozpočtovou rezervu, která je pojistkou na nečekané výdaje. Návrh počítá s celkovým schodkem 386 miliard korun. Jde o druhý největší deficit v historii Česka. 25 let vězení dnes na Slovensku vyměřil soud Mladíkovi, který loni v lednu nožem zaútočil na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi. Zabil zástupkyni ředitelky a jednu studentku. Několik dalších lidí zranil. V době útoku mu bylo 18 let. Obviněný se proti rozsudku může odvolat. Na ostravské vysoké škole báňské dnes začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíce přiblížili reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem. Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun. Z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací. Sport. Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví proto, že se stále zotavuje z pádu na nedávné Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a taky před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se před omezením na 24. na Šmejkalce tvoří kolona stále až na 50 minut od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru. Navíc v ní na 11. a pultem překáží ve středním pruhu porouchané auto. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na Rosice čekejte ze 180. kilometru kolonu, kamiony pravým pruhem až k D2, osobní v levém se za exitem 182 popůvky trochu rozjedou a pak je čeká další fronta v Brně před sjezdem na Vídeň ze 193. do zúžení na 196. Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna u sjezdu na Rudnou z kilometru 354 fronta do omezení k nehodě na 356. už je to jenom kolem 5 minut osobním autem. Na dálnici D5 z Plzně na Prahu hned za sjezdem na Žebrák na 34. kilometru se tvoří kolona do omezení na 31. a pultem, tam došetřují nehodu v levém pruhu, popojíždí se 10 minut. Na D4 z Prahy na Příbram za sjezdem na Dobříš kolona z 29. kilometru k nehodě v omezení na 31. do 10 minut. A silnice 35 z Hradce na Olomouci před Litomyšlí ucpaná kolona od Tršku i na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Skáňalová.
4: Hezké odpoledne. V následující půl hodině našeho vysílání uslyšíte, kterého českého hráče chválí kouč naší fotbalové reprezentace Santi Denia.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Oscarovou píseň jste poslouchali teď v odpoledním radiožurnálu. Co předcházelo smrtícímu útoku 13-letého žáka na Slovensku? Už několik dní před tragédií podala škola trestní oznámení a celé to dění prověřuje také policejní inspekce. Podrobnosti k tomu za chvíli uslyšíte. Oh, Father, tell me.

0: Slovenská policejní inspekce prověřuje, jak policisté postupovali před včerejším útokem na základní škole ve Staškově. Škola totiž už minulý týden podala trestní oznámení kvůli dřívějšímu incidentu. O několik dní později 13-letý žák zaútočil nožem na dvě učitelky a spolužačku a jedna z žen zemřela. Další informace už má zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co se, Báro, přesně dělo před útokem a proč teď inspekce prověřuje policisty?
1: Víme, že škola podala trestní oznámení už minulý čtvrtek a inspekce teď prověřuje, jak s ním policisté naložili. Čeho se to oznámení týkalo, ale není jasné, potvrzené je jen to, že v pondělí, tedy den před útokem, přišli do školy psychologové. Server Aktuality.sk nicméně tvrdí, že to oznámení souviselo právě s tím 13-letým zadrženým chlapcem. Jeho spolužačka měla upozornit na příspěvek na sociálních sítích, kde použil záběr z koncentračního tábora a vložil do něj fotografii. Učitelek. A právě tuto spolužačku pak včera při tom útoku vážně zranil. Oficiálně ale úřady tuto informaci Aktualit.sk nepotvrdili.
0: Co prozatím víme o 13-letém útočníkovi?
1: Policie ho zadržela už včera a úřad boje proti organizované kriminalitě ho nyní vyšetřuje, potvrdil to ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok.
2: Má 13 rokov, viete veľmi dobre, že tá trestnoprávna zodpovednosť je u nás od 14 rokov, čiže je v rámci, myslím, že som bol informovaný, v rámci psychologického nejakého detenčného ústavu, v mysle zákona, je tam zadržaný.
1: I u takhle mladého pachatele ale může zasáhnout soud, pokud dítě mezi 12 a 14 lety spáchá trestný čin, za který může dospělý člověk dostat do životí, pak zákon počítá s ochranou výchovou, i když je mu teprve 13. Ta zpravidla trvá nejdéle do 18 let, potom tato ochrana. Policie mezitím prohledala chlapcovo bydliště a zajistila tam věci, které nyní zkoumá. Vyslechla také několik svědků, nicméně motiv zatím stále neznáme.
0: Parlament se dnes má také zabývat zákonem, který má podobné rizikové chování zachytit dříve. Co konkrétně má změnit?
1: Hlavně to, aby jednotlivé instituce, jako třeba policie nebo poradny, nezbíraly informace každá zvlášť, ale aby dokázali vše společně vyhodnotit a hlavně zareagovat včas. A důležitou součástí má být také omezení sociálních sítí mezi mladistvými. Zákon nevznikl kvůli tomu včerejšímu útoku ve Staškově, vláda ho připravuje zhruba rok. Po té včerejší tragédii ale chce jeho přijetí ještě urychlit.
0: Co tedy předcházelo útoku na Slovensku, o tom mluvila naše zpravodajka Bára Vránová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Kouč fotbalové reprezentace Santi Denia chválí útočníka Adama Hložka. Dokonce o něm říká, že jde o jednoho z nejlepších hráčů, které kdy trénoval. Adam Hložek patří do základní sestavy španělského kouče a zatím se mu odvděčuje spolehlivými výkony. My se mu chceme věnovat v odpoledním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Zatím bez bodu jsou čeští fotbalisté v náročné skupině Ligy národů. Na začátku éry nového reprezentačního kouče Santi Denii prohráli s Chorvatskem i s Anglií. Španělský trenér ale stále zdůrazňuje, že jsou teprve na začátku cesty a hráči musí věřit procesu. Další zkouška bude v sobotu ve Španělsku proti mistrům světa i Evropy. A i tam bude poznávat Denia hráče, mezi kterými ho přesvědčil třeba Adam Hložek.
1: Jde o neuvěřitelného hráče, který v sobě spojuje kvalitu více pozic v ofenzivě. Pro nás je důležité Adamovo odhodlání a oddanost. Pracuje na 100%. Myslím, že patří mezi nejlepší hráče, které jsem v životě trénoval.
2: Oceňuje Hložkův přístup a fotbalový přínos reprezentační trenér Santi Denia. Španěl, který teď od začátku svého působení u českého národního týmu spoléhá i na ofenzivního hráče Hoffenheimu. Postavil ho od začátku do obou zápasů s Chorvatskem i s Anglií a Hložek patřil k nejvýraznějším reprezentantům.
3: Na Hložka, který se dokázal zbavit Guardiola a také Vuškoviče. Hložek už je ze strany u pokutového území. Karabec to má nabité na ránu. Gól!
4: Hložek natáhl svůj dlouhý krok a po levé straně má volného Ambrose. Stále Adam Hložek zatím to bere na sebe a zřejmě se vystřelí. Hložek pálí.
5: Obzvlášť Adam Hložek předvedl obrovskou sílu a udržel ty balóny a vyjel s tím.
2: Chválil fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Zejména proti Anglii, ale musel Hložek hodně pomáhat i při bránění. Národní tým hrál od 25. minuty po vyloučení Schulze proti favoritovi o 10.
6: Asi si nepamatuju, kdy jsem hrál těžší zápas. Pár náznaků šanci tam bylo, jo, ale nebyly to úplně čisté šance.
2: Říkal Adam Hložek pro Českou televizi. Ve 24 letech patří podle reprezentačních startů k nejzkušenějším fotbalistům v národním týmu, kde se mu ale ne pokaždé dařilo prodat svoje schopnosti a talent. Pokaždé ale přijel s touhou pomoct.
6: Samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
2: Pronesl Adam Hložek na konci května před mistrovstvím světa, kdy se dostal do týmu i přes předchozí zdravotní problémy, kvůli kterým vynechal většinu minulé sezóny. Teď patří mezi fotbalisty s nejlepší formou v aktuální reprezentaci a také k hráčům, na které trenér Santi Denia spoléhá. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: 60. bývá čas na bilancování. Loufanánek Hagen ale místo klidného ohlížení přichází s novým albem a písní, ve které se potkává víno, marihuana, starý zákon i Morava. Jak se z punkového rebela stal šedesátník a co všechno se vejde do jeho hudebního života? Loufanánek Hagen bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: nenechte si ujít v České televizi. Malebné bílé Karpaty.
1: To když kvete, tak to je krása.
0: Krajina plná života a příběhů. Dokumentární série Přírodní divy Bílých Karpat. Premiérový díl ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
2: Posloucháte Radiožurnál 16 hodin. Zprávy připravila Eliška Zábrocká.
3: Superdávka má od zítřka nová pravidla. Ukrajině podle jejího premiéra chybí peníze na příští rok, aby se mohla bránit proti Rusku. Čeští fotbalisté do 21 let si můžou výhrou nad Bulharskem zajistit baráž na evropský šampionát. Kolony jsou na dálnici D1 před Šmejkalkou i Brnem. A zítra bude jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet třeba u podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Nově se taky bude podpora pro všechny žadatele počítat na základě cen bydlení v jednotlivých okresech. Výše podpory podle nových pravidel si můžou lidé ověřit na stránkách Ministerstva práce, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
4: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
3: Lidem, kteří už podporu pobírají, ji úřady práce přepočítají automaticky. Ruský podnik pro správu majetku v zahraničí neuspěl se stížností na zmrazení víc než 60 nemovitostí v Česku. Jeho kasační stížnost zamítl nejvyšší správní soud. Podnik nesmí s nemovitostmi nakládat. Po ruské invazi na Ukrajinu byl totiž zařazený na sankční seznam. Už v červenci podnik neuspěl se stížnostmi proti zablokování českého bankovního účtu a jedné nemovitosti v Praze v Bubenči. Ukrajinské vládě chybí na obranu proti Rusku v příštím roce 27 miliard dolarů, to je skoro 600 miliard korun. Ukrajinský premiér Serhii Korecký uvedl, že válka s Ruskem bude zemi stát v přepočtu téměř 3,5 bilionu korun. Ukrajina zveřejnila odhad celkových ročních nákladů na obranu země poprvé od začátku ruské invaze. Podle ukrajinských představitelů je důvodem rostoucích výdajů větší využívání raket a dronů. Kyjev je v obraně země plně závislý na finanční podpoře západních spojenců. V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Jak dodává generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády.
5: My teď máme hotovou dokončenou technickou studii na rozšíření tohoto mostu, na kompletní přestavbu mostu. De facto víme, jak ten most je náročný, nebo jak je to velká stavba a složitá stavba, takže teďka tuto chvíli teprve připravovat další projekty, povolovací procesy a tuto chvíli si myslím, že ta realizace přijde nejdříve, tak za 3-4 roky dříve ne.
6: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let nastoupí v 18 hodin ke klíčovému utkání kvalifikace na evropský šampionát. V Královéhradecké aréně se utká s Bulharskem a v případě výhry si zajistí minimálně účast v baráži. Trenér Michal Bílek věří, že to jeho tým zvládne navzdory tomu, že ho oslabilo doplňování reprezentačního A týmu.
7: Já mám výhodu, že tohleto mužstvo má velmi kvalitní široký kádr, takže si myslím, že je téměř jedno, kdo nastoupí, ale věřím tomu, že ta základní jedenáctka, která vyběhne, tak tu utkání dobře rozehraje a může se stát, že rozhodne hráč z lavičky.
6: Utkání Česka s Bulharskem v kvalifikaci na mistrovství Evropy do 21 let odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Šmejkalkou i Brnem. Na D1 za Prahou směr Brno počítejte s kolonou od okruhu z 10. kilometru. Kolem porouchaného auta na 11. a půtem ve středním pruhu se vleče dál do zúžení na Šmejkalce na 24. Celkem je to na 40 minut. Na D1 před Brnem z Prahy za exitem Rosice vzniká kolona ze 179. kilometru do zúžení u D2 kamiony v pravém pruhu krokem. V levém pruhu je ta fronta různě roztrhaná, celý úsek je osobním autem asi na 40 minut. Na D4 ve směru z Prahy na Příbram opatrně za sjezdem na Dobříš, za pravotočovou zatáčkou se na kilometru 29,5 dojíždí do kolony, popojíždí se potom 10 minut k nehodě v omezení na 31. Na tahu 35 Hradec Králové Olomouc se před Litomyšlí vlivem silného provozu tvoří kolona skoro od řídkého a je to i navíc jak půl hodiny. A v Praze silná odpolední špička, řada kolon, mimo jiné na okruhu od D5 k Ořechu 20 minut, na východním okruhu od Hradecké D11 k nehodě za sjezdem na Dolní Počernice taky kolem 20 minut, ve Strakonické z centra nehoda před Barandovským mostem, kolona od Mrázovky a v důsledku regulace vjezdů do tunelů se před nimi stojí i v Patočkově před Kajetánkou nebo před Blankou v Troji. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po nich dál pokračuje odpolední radiožurnál, teď už se Zuzanou Burešovou.
2: Dobré odpoledne. V této necelé půl hodině nás bude zajímat, jak pokračuje jednání v poslanecké sněmovně a taky co navrhuje Evropská komise, aby umožnila záchranným složkám bezpečnou komunikaci v krizových situacích. Přeji vám všem dobrý poslech radiožurnálu.
0: Odpolední radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.

0: Poslanecké sněmovně druhým dnem pokračuje jednání o nedůvěře vládě. Koaliční kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce opozice svrhnout už podruhé během necelého roku. Tentokrát kvůli plánovanému hospodaření Česka v příštím roce. Jak se zatím jednací den vyvíjí, to už si povíme s reportérkou Adélou Burešovou, která je v tuto chvíli ve sněmovně. Dobré odpoledne.
1: Hezký den, ta schůze začala už dopoledne, nějak zvlášť se ale jednací den zatím neposunul. Tady na tabuli stále svítí teď aktuálně 58 poslanců, kteří chtějí promluvit v obecné rozpravě. První dva, konkrétně Michal Zuna z TOP 09 a Olga Richtrová z Pirátů, se už dostali ke slovu před malou chvílí. Řada na tyto poslance totiž přišla až po vyčerpání přednostních práv, které mají ministři a předsedové jednotlivých stran a klubů. I kvůli tolika přihlášeným a dlouhým projevům některých poslanců se podle předsedy klubu TOP 09 Jana Jakoba schůze pravděpodobně protáhne i do zítřejšího dne.
2: Vzhledem k té délce vystoupení vládních politiků tak a tomu, že jsme měli v podstatě několik desítek minut, abychom se my vyjádřili, takže předpokládám, že to dneska nestihneme a že budeme pokračovat i zítra.
1: Nad výsledkem toho zítřejšího hlasování se během svého vystoupení ve sněmovně odpoledne zamýšlel ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka takto.
3: Jiná otázka je, zda někdo vůbec v této místnosti skutečně očekává, že vláda padne. To asi víme všichni, jak to dopadne. Takže si asi nemusíme hrát na to, že jsme se dnes sešli v nějaké mimořádné chvíli ohrožení republiky.
1: Většina poslanců svá vystoupení od rána pronáší před poloprázdným sálem. Kolik jich je třeba teď aktuálně na plénu, tak to by se skoro dalo spočítat na rukou.
0: Kabinet ustál hlasování o nedůvěře naposledy v únoru, jednalo se tehdy dva dny. Jak by tedy ta aktuální schůze mohla dál pokračovat?
1: Hlasovat by se mohlo podle některých poslanců až během zítřejšího odpoledne. Na rozdíl od toho posledního hlasování o nedůvěře se totiž jednací den protahuje i kvůli tomu, že si poslanci zatím ani jeden den neodhlasovali jednání přes noc. Včera a pravděpodobně i dnes, tak schůze skončí 9:00 večer. Co se týče toho možného výsledku, tak připomenu, že opozice potřebuje 101 hlasů k vyslovení nedůvěry vládě a muselo by se k ní tak přidat 9 koaličních poslanců, a to se ale nejspíš nestane.
0: Poslanci tedy druhým dnem jednají o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Mluvili jsme o tom s reportérkou Adélou Burešovou toho času v poslanecké sněmovně. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Voda v oblasti Odolena, voda nadále není pitná. Nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřížině při úterním odběru v Datlové ulici. Laboratoř ve vzorku naměřila téměř trojnásobek hygienického limitu. Všechna dosavadní opatření proto zůstávají v platnosti. Místo nadlimitního odběru dnes vodárny znovu proplachují a nové vzorky zkontroluje laboratoř.

0: Teroristické útoky, velké požáry, povodně a další přírodní katastrofy nerespektují hranice států Evropské unie. Nutná je tedy přeshraniční spolupráce záchranných složek. Ta ale podle Evropské komise teď často pokulhává, protože komunikační kanály nejsou propojené. Unijní exekutiva proto představila návrh nového evropského komunikačního systému pro krizové situace. Podrobnosti teď probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Zdeňko, jak si můžeme tedy ten jednotný komunikační systém představit?
1: Bude to vlastně takový systém systému, který postupně propojí záchranné složky ve všech členských státech. Nyní je jejich schopnost vzájemné komunikace omezená, protože ty komunikační systémy nejsou propojené a přestávají například fungovat při překročení státní hranice. Přitom to je zásadní, aby fungovaly v situacích, jako jsou ty zmiňované velké požáry, povodně nebo třeba hrozby dronů pro kritickou infrastrukturu. Nový systém by měl tuto situaci napravit, jak uvedla místopředsedkyně Evropské komise Hena Virkunenová.
2: Posílí schopnost Evropy reagovat nejen na rozsáhlé krize související s terorismem, ale také na každodenní incidenty, nehody, požáry, případy pohřešovaných osob a trestné činnosti.
0: A jak to celé tedy bude v praxi fungovat?
1: Všechny členské státy mají podle plánu Evropské komise přejít z úzkopásmových rádiových systémů na širokopásmové technologie, jako je 5G, a unijní satelity pak budou poskytovat zálohu pro situace, kdy jsou pozemní systémy nefunkční, například během výpadků proudu. Neznamená ten nový systém ale to, že by členské státy ztratily kontrolu nad svými vlastními komunikačními systémy, které fungují dosud. Pokračuje Virkunenová.
2: Náš přístup je zde velmi pragmatický. Evropská unie nevytvoří jeden centrální systém pro správu všech dat. Členské státy si i nadále budou plně kontrolovat své vlastní kritické komunikační infrastruktury. Zároveň budou ale povinně zajišťovat interoperabilitu systémů na evropské úrovni. A to bude platit pro všechny záchranné složky.
1: Eurokomisař pro vnitřní věci a migraci Magnus Brunner na tiskové konferenci dnes zmínil také jeden konkrétní příklad, kde by ten systém nový byl užitečný, a to byla střelba z loňského roku na hranici Nizozemska a Belgie, kdy tehdy policie pátrala po pachateli, ale policisté z Maastrichtu se nemohli rychle spojit se svými kolegy v Belgii, v Lutychu, čili toto je například situace, v které by ten nový propojený systém měl pomoci. Ten návrh toho nového komunikačního systému nyní půjde do klasického legislativního procesu, takže ho projedná Evropský parlament a Rada.
0: Evropská komise tedy navrhla vytvoření nového evropského komunikačního systému a my jsme o tom mluvili s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin 30 minut. A to je čas na zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Ministerstvo zdravotnictví podá kvůli hospodaření ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra trestní oznámení. Tamní manažeři dostávali nadstandardní odměny i konkurenční doložky, často bez zdůvodnění. Ukázala to kontrola ministerstev a všech 7 zdravotních pojišťovnách. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí rezortu Naďa Chatová. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z ANO jsou zjištění mimořádně závažná. Radiožurnál už dříve upozornil, že má například bývalý výkonný ředitel pojišťovny ministerstva vnitra po odchodu nárok na celkem 23 milionů korun. V jiných pojišťovnách se to podle rezortu nedělo. Litr nafty bude zítra v Česku stát maximálně 48 korun a 72 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím taky zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu. Izraelská ministryně dopravy Miri Regevová chce dočasně pozastavit lety společnosti Fly Dubai do Izraele. Důvodem je dnešní incident, při kterém letadlo mířící do Tel Avivu nouzově přistálo v Saudské Arábii. Podle cestujících se nejspíš jeden z pilotů pokusil převzít nad letadlem kontrolu a havarovat s ním. V tom mu zabránil kapitán letadla a někteří pasažéři. Oba piloti jsou zranění v nemocnici. A v Uherském Hradišti otevřeli dopoledne nový zimní stadion. Sportoviště má 2 ledové plochy, jedna je malá, tréninková. Vybudování stadionu pro 500 diváků vyšlo na necelých 447 milionů korun. Jeho součástí je taky ubytovna pro 80 lidí. Starý zimní stadion muselo Uherské Hradiště zbourat kvůli narušené statice.
2: Sport.
1: Z kádru španělských fotbalistů před sobotním utkáním Ligy národů proti českému týmu vypadl obránce Alejandro Grimaldo. 31-letý bek Atletika Madrid má svalové problémy na pravé noze. Trenéři úřadujících mistrů světa i Evropy místo něj povolali Frana Garciu z Betisu Sevilla, který se do národního mužstva vrací po necelých 3 letech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdražení na D1 před Šmejkalkou a stále i před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se před zužením na Šmejkalce na 24. kilometru sune pořád velmi dlouhá kolona od pražského okruhu z 10. kilometru až 50 minut. V té frontě na 11. a pultem stojí ve středním pruhu porouchané vozidlo. Na D1 před Brnem z Prahy se poprvé brzdí za Domašovem kolem 177. kilometru. Kamiony to mají pravým pruhem na hodně dlouho k D2. Osobní auta v levém tvoří různě se trhající kolonu, místy jedou i plynulej. I tak celý úsek ke sjezdu na Bratislavu asi 40 minut. Nejvíc to vázne přímo přes Brno. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy za sjezdem na Židlochovice se tvoří kolona kamionů pravým pruhem z 8. kilometru k D1 a u Olympie je kratší fronta i v levém pruhu na prvním kilometru, řeší srážku autobusů s dodávkou. Na D4 z Prahy směrem na Příbram za sjezdem na Dobříš se stále brzdí před kolonou na 29. kilometru nebezpečně v pravotočivé zatáčce, na 31. došetřují nehodu v omezení zdržení 10 minut. A na D5 před Prahou směrem z Plzně za Rudnou ze 4. kilometru se sune kolona až na okruh směr D1 k Ořechu osobním autem 35 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte odpolední Radiožurnál a Zuzanu Burešovou.
0: Dobré odpoledne, mám pro vás pozvánku na sever Čech na festival Sport Film Liberec. 50 filmů soutěží v 6 kategoriích o postup do světového finále v Miláně. Mezinárodní přehlídku sportovních filmů navštíví filmaři i sportovci, třeba bývalý italský sjezdař Alberto Tomba. Projekce filmů doplní i další program. Detaily najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: lásky čas.
1: A teď už je čas na další téma. Zdravotní pojišťovny budou klinikám posílat víc peněz na umělé oplodnění. Počítá s tím návrh úhradové vyhlášky pro rok 2027. Detaily povíme v odpoledním radiožurnálu už za malou chvíli. Well,

0: Na příští rok chystá ministerstvo zdravotnictví další změny v umělém oplodnění. Nedávno ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch představil plán, že i ženy bez partnera mohou podstoupit umělé oplodnění. Nyní Radiožurnál z připravované úhradové vyhlášky zjistil, že kliniky získají i víc peněz od zdravotních pojišťoven. Téma probereme s naším investigativním reportérem Vítem Kubantem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak co přesně mění úhradová vyhláška?
1: Ta první změna je, že pojišťovny by měly začít proplácet stupni vyšetření páru a diagnostiku, což dosud nedělali. Doteď také nehradili přenos zmražených embryí do dělohy pacientky, jak říká předseda sekce asistované reprodukce Štěpán Machač.
2: Takže koncept nové úhradové vyhlášky vychází z toho, že po 25 letech jsme konstatovali, že velká většina dětí se rodí z mražených embryí, neboli z takzvaných kryotransferů a ne z těch čerstvých. A ta úhradová vyhláška, jak byla napsána před nějakýma 25 lety, tak preferovala ty čerstvé transfery.
1: Když přijde pár na reprodukční kliniku a podstoupí kompletní pokus pomocí metody IVF, od pojišťovny by zařízení mělo získat částku až 44 213 korun. V letošním roce za stejnou službu to bylo o 4440 korun méně. Nadále pak bude platit, že žena může na pojišťovnu podstoupit maximálně 4 pokusy.
0: A už je jisté, že budu od příštího roku opravdu platit?
1: Tak během letošního roku se na tom shodli zástupci Center asistované reprodukce a zdravotní pojišťoven, což nám potvrdil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
3: Jako největší změna je nový způsob vykazování a obsah jednotlivých balíčkových výkonů, které vlastně přesně reflektují, řekněme, jednotlivé etapy vývoje toho umělého oplodnění dle aktuální klinické praxe. Současně došlo i k drobnému navýšení úhrad v daném segmentu.
1: Plánované změny ale musí ještě stvrdit ministerstvo zdravotnictví tím, že vydá úhradovou vyhlášku na příští rok. Ta už prošla mezirezortním připomínkovým řízením, kde se nesetkala s odporem jiných úřadů. Na rozdíl od jiné chystané změny, už zmíněné, a to návrhu zákona, který by umožnil umělé oplodnění ženám bez partnera. My už jsme nedávno informovali, že se změnou nesouhlasí koaliční partneři, třeba ministr pro sport a zdraví za motoristy Boris Šťastný. Návrh i přesto předloží ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v nejbližší době na vládu. Vládní špičky se ale domluvili, že nechají poslance, aby ve sněmovně hlasovali podle svého uvážení.
0: Zdravotní pojišťovny tedy budou klinikám posílat víc peněz na umělé oplodnění. Téma jsme probrali s Vítem Kubantem z našeho investigativního týmu. Díky za to, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Do 17. hodiny, než začnou další zprávy radiožurnálu, probereme ještě jedno téma. Fotbalový Manchester City 9 let zásadně porušoval finanční pravidla v anglické Premier League. Co to pro klub znamená a jaké postihy ho můžou čekat, tak to povíme už za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Velké pokuty, odpočet bodů i vyloučení ze soutěže. To všechno mohou být tresty pro fotbalový Manchester City za dlouholeté porušování finančních pravidel anglické Premier League. Z čeho je klub obviněn a co to pro něj může znamenat? To nám teď poví Lukáš Antoš ze sportovní redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezký den. Podle vedení fotbalové Premier League uznala nezávislá komise Manchester City vinným ze všech obvinění, která se týkala porušení finančních pravidel během 9 sezon, a to mezi lety 2009 až 2018. Podle agentury Reuters vytvářel Manchester City takzvané fiktivní smlouvy s partnery, aby tak navyšoval příjmy klubu a snížil jeho náklady. Zároveň komise potvrdila, že část sponzorů zaplatila jen část poplatků uvedených ve smlouvách a zbytek doplácel vlastník klubu. K tomu všemu se připočítávají desítky případů, kdy City vyšetřování v uplynulých letech aktivně zdržovalo a odmítalo poskytnout požadované dokumenty.
0: A co tato obvinění můžou pro úřadujících šampiona ligy znamenat?
1: Rozsah možných trestů je v historii moderního fotbalu zcela nevídaný. Britský server Sky Sports ve své analýze zdůrazňuje, že reálnou variantou je masivní bodový odečet v probíhající sezóně. Pokud by klub dostal natolik vysoký bodový trest, mohl by být z Premier League dokonce vyloučen.

0: Pochodem, britské sázkové kanceláře aktuálně rapidně snížily kurzy na sestupy z Premier League. Pokud by k němu došlo, tak se dostanete jen přibližně na trojnásobek vkladu. Deník Manchester Evening News zmiňuje i další možné tresty, jako je nařízení finanční kompenzace nebo pozastavení účasti klubu v ligových zápasech. Jednou z možností je i odebrání titulu, které Manchester City mezi lety 2009 a 2018 získal. Podle BBC, ale tato varianta není příliš reálná.
1: A jak na to všechno, co jsme si právě teď spolu řekli, klub reaguje?
0: Vedení Manchesteru City obvinění odmítá a plánuje se odvolat.
2: Klub obvinění odmítá a má nespochybnitelné důkazy, které toto stanovisko podporují. Odvoláme se a budeme postupovat nekompromisně. Řízení vedené Premier League nadále pokračuje. Spoustu klíčových bodů ještě nebylo uzavřeno.
0: Uvádí City v oficiálním prohlášení. Vedení klubu zároveň dodává, že rozhodnutí komise obsahuje zjevná a zásadní pochybení, a to jak právní, tak faktická. Na odvolání má Manchester City čas do pátku.
1: Tak tedy fotbalový Manchester City 9 let zásadně porušoval finanční pravidla v anglické Premier League a my jsme si o tom v odpoledním radiožurnálu řekli s Lukášem Antošem ze sportovní redakce. Díky za to a naslyšenou.
0: Hezký podvečer.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Vyplatilo se opozičním stranám svolávat mimořádnou schůzi sněmovny a pokoušet se vyslovit vládě nedůvěru? Neměl pravdu premiér Andrej Babiš, když předem označil schůzi za velký předvolební meeting? Vladimír Kroc se zeptá místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru, poslankyně hnutí STAN, Věry Kovářové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. A poslechněte si také zprávy s Eliškou Zábrockou.
5: Izrael i Saúdská Arábie vyšetřují dnešní incident, při kterém chtěl pilot havarovat s letadlem společnosti Fly Dubai. Poprvé v novém složení zasedala Rada vlády pro lidská práva, kritiku nových členů neprojednala. České fotbalisty do 21 let čeká klíčový souboj kvalifikace mistrovství Evropy s Bulharskem. Kolona vzniká na dálnici D1 za Prahou na Šmejkalku. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti. Teploty do 25 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Vyšetřovatelé v Saúdské Arábii vyslýchají podezřelého pilota, který se dnes pokusil havarovat s letadlem společnosti Fly Dubai. Kapitána stroje v kokpitu napadl a zranil. Boeing 737 nouzově přistál v saúdsko-arabském Tabuku, poté co cestující a část posádky muže přemohli. Vyšetřování incidentu potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Zároveň poděkoval těm, kteří útočníka spacifikovali a zabránili tak tragédii.
7: Mluvil jsem s jedním z izraelských cestujících. Řekl mi, že letadlo se dostalo do vývrtky a začalo klesat. Navzdory všem očekáváním se mu podařilo spolu s jedním z členů posádky vniknout do kokpitu a společně zneškodnili pilota, který se nožem pokoušel sabotovat systémy letadla.
5: Ministr obrany Izrael Katz podle izraelských médií řekl, že dnešní incident byl podle prvních informací pokusem o džihadistický teroristický čin. V Maďarsku poprvé od pádu komunismu skončil ve vazbě bývalý ministr. Miklós Šesták měl ve vládě Viktora Orbána na starosti národní rozvoj. Podle vyšetřovatelů přijal úplatky za v přepočtu přes 650 milionů korun. Šesták obvinění odmítá. Poslanecké imunity ho parlament zbavil tento týden. O kritice nových členů dnes Rada vlády pro lidská práva nejednala. Několik lidskoprávních organizací se ohradilo proti jejich výběru a chce, aby vláda odvolala z rady aktivistu Daniela Blacka, modelku Tatianu Kuchařovou nebo právníka Hnutí pro život Jakuba Kříže. Ten po jednání řekl, že mají právo na to vyjádřit svůj nesouhlas.
8: Oni říkají, že chci omezovat, ano. No, tak oni si to říkají, jako je to jejich problém. Já prostě můžu vykázat svoji praxi, které si myslím, že svědčí o tom, že se za lidská práva beru, že je nechci nikomu omezovat. Myslím si, že řada těch výhrad jako není věcná, ale jako v téhle rovině je to naprosto v pořádku.
5: Noví členové usedli v radě poté, co v červnu odešly desítky odborníků jako protest proti přesunu lidskoprávní agendy z úřadu vlády pod tři různá ministerstva. Začal 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. V Liberci a Jablonci nad Nisou do neděle nabídne 50 tuzemských i zahraničních snímků a besedy s tvůrci. Festival navštíví například bývalý italský sjezdař Alberto Tomba. Mezi filmaři byl o festival rekordní zájem, přihlásili 490 snímků. Kromě projekcí je připravený i doprovodný program, říká ředitelka festivalu Renata Balašová.
9: Výstava fotografií z olympiády z Milána z Cortiny. Představíme všechny plakáty všech zimních olympijských her od roku 1924 Šamony. Budeme pořádat už tradičně konferenci na téma duševní zdraví.
6: Sport.
10: Česká fotbalová reprezentace do 21 let nastoupí k důležitému zápasu kvalifikace na evropský šampionát. V Královéhradecké aréně přivítá Bulharsko a pokud vyhraje, zajistí si minimálně baráž. První vzájemné utkání ve skupině ale v Bulharsku Češi prohráli 1-2 a brankář českého výběru Jan Koutný si kvalitu soupeře dobře uvědomuje.
11: Myslím si, že nálada je dobrá. Víme, že Bulhaři jsou šikovní technicky, snaží se hrát po zemi a když ten prostor dostanou, tak určitě fotbal hrát umí a umí se dostávat do nebezpečných příležitostí a to se jim budeme snažit znepříjemnit.
10: Zápas fotbalistů Česka s Bulharskem v kvalifikaci na Euro do 21 let začne za necelou hodinu. Radiožurnál Sport odvysílá utkání živě. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D52 za Pohořelicemi a kolona na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D52 z Mikulova směrem na Brno spozorněte za Pohořelicemi. Na kilometru 12,5 leží kusy prasklé pneumatiky. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno se před zúžením na Šmejkalce na 24. tvoří teď kolona, začíná kousek za Pražským okruhem kolem 13. kilometru. Ještě je to pořád zhruba na 35 minut. Na D1 před Brnem z Prahy, kus za Domašovem, nejdřív kolem 177. kilometru první část kolony kamionů v pravém pruhu, potom za sjezdem na Rosice ze 179. se plní i levý pruh, různě pomalu jedoucí místy roztržená kolona osobních aut je do Brna k D2, ještě asi na 25 minut. V Brně na městském okruhu se tvoří kolona v Žabovřeské směr Pisárky od výjezdu z Královopolského tunelu, je to na čtvrt hodiny ke srážce dvou osobních aut před Kníničskou. Na D4 z Prahy na Příbram za Dobříší je kolona z 29. kilometru na 10 minut k nehodě v omezení na 31. D5 před Prahou z Plzně ucpaná od Rudné ze 4. kilometru na okruh k Ořechu osobním autem 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A po nich začíná 20 minut Radiožurnálu, moderuje Vladimír Kroc.
13: Až dnes odpoledne zahájila sněmovna běžnou debatu o opozičním pokusu o pád Babišovy vlády. Předtím mluvili pouze politici s přednostním právem, celkem 13,5 hodiny. Co opozice získala svoláním mimořádné schůze k vyslovení nedůvěry vládě? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Věra Kovářová, místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN a místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru. Vítám vás v našem sněmovním studiu. Dobrý den.
14: Hezký den, děkuji za pozvání.
13: Jaký smysl má mimořádná schůze o nedůvěře vládě? Hlasovat se má zítra odpoledne, ale výsledek je přece předvídatelný.
14: Samozřejmě jsme si vědomi toho, že vládní koalice má 108 hlasů, my máme pouze v uvozovkách 92, ale to neznamená, že se s tím smíříme a nebudeme dělat nic a čekat na to, až naši voliči nám dají jasně najevo, že bychom něco dělat měli. To znamená, že ta schůze dává smysl. To není žádná opoziční taškařice, jak se nám snaží kdekdo z koalice namluvit, ale ty důvody jsou opravdu velmi vážné. Mohu jmenovat absolutně rekordní schodek, druhý nejvyšší v historii České republiky. Vláda slibovala, že dodrží deficit pod 3% a je vidět, že máme 3,5%. Bezpečnostní situace ve světě je velmi vážná, vláda mlčí. A třetím hlavním důvodem je to, že vláda se obouvá do justice, do nezávislosti soudů, do Národní rozpočtové rady jako nezávislého orgánu. A to si myslím, že jsou důvody, které nás vedou k tomu, že je třeba na to upozornit.
13: Upozornit ano, ale řeší to mimořádná schůze poslanecké sněmovny?
14: A kdy jindy, v okamžiku, kdy jde do sněmovny takto velikánský rozpočet, kdy není opravdu síly, abychom vysvětlili vládní koalici, že takto zemi zadlužovat nemůže. Budou to platit naše děti, a naši vnuci a to nechceme dopustit.
13: Podle zastánců koalice jste jako opozice chtěli takto mobilizovat svoje voliče před blížícími se volbami. Ono vlastně by to z těch vašich předchozích slov se dalo i vyčíst. Připouštíte to tady?
14: Samozřejmě, mimořádná schůze a hlasování o nedůvěře vlády před volbami nám jako opozici dává určité výhody. Samozřejmě, že o tom můžeme strategicky jak si takto přemýšlet, ale ty důvody, proč jsme tu schůzi svolali, jsou opravdu vážné. Je to fiskální politika vlády, opakované útoky na nezávislé instituce a samozřejmě také nenaplněné programové prohlášení vlády a na posledním místě ignorování bezpečnostních hrozeb.
13: Například Martin Zvěřina v Lidových novinách klade řečnickou otázku, jestli po pondělní demonstraci Milionu chvilek není té mobilizace až příliš.
14: Já myslím, že důležité je mobilizovat zde v Poslanecké sněmovně na právě půdě sněmovny, protože ta možnost, aby vystoupili nejenom poslanci s přednostním právem, ale také řadoví poslanci a jasně zdůvodnili, proč vláda nemá naši důvěru.
13: Andrej Babiš tvrdí a včera to ve sněmovně zopakoval, že opozice nemá jiný program než antibabiš, ale nemá svým způsobem v tom pravdu?
14: Pan premiér říká ledacos a když mu dojdou argumenty, tak používá tento argument. Jméno Andrej Babiš v souvislosti s vládou zkrátka dobře musíme zmiňovat, protože on je premiérem této země a vyslovit jméno Andrej Babiš, tomu se zkrátka dobře nevyhnete. Ne z důvodu, že je to náš program, ale z důvodu, že on jako premiér je zodpovědný za vládnutí v této zemi.
13: Premiér Babiš před schůzí řekl, že to bude pro všechny strany, cituje jeho slova, obrovský volební meeting na jednom místě. On se vnucuje pocit, že měl pravdu. Mají politické strany agitovat před volbami a navíc tedy komunálními a částečně i senátními právě prostřednictvím poslanecké schůze?
14: Jak jsem již zmínila, ty důvody pro svolání jsou opravdu vážné. Pan premiér, a teď mohu říci Andrej Babiš, a není to antibabiš, si říká mnohdy ledacos. A tak to bych mohla oponovat tím, že ten předvolební meeting, to bylo těch 8 posledních měsíců, kdy vláda schvalovala zákony a naslibovala různé předvolební dárečky, které skutečně vedly k tomu, že se zvyšuje deficit, že si na to vláda musí půjčovat. A tak to bychom také mohli označit. Vládnutí této vlády 8 měsíců bylo předvolební a tím to mohu zakončit.
13: Mezi vládou a opozicí byla dohoda o průběhu schůze. Proč padla pod stůl?
14: No, byla to docela pro mě překvapující zjištění, že věc, na které bychom se celkem shodli, bylo to projednávání návrhu zákona o lepším penzijním připojištění a v podstatě všechny kluby opoziční dávaly jasně najevo, že tento zákon nemají problém pustit do druhého čtení. S čím jsme ovšem nesouhlasili, bylo zkrácení lhůt, které nebylo avizováno. Bývá zvykem, že zkrácení lhůt pro projednávání ve výborech se avizuje a domlouvá předem. Zde to bylo načteno zcela bez jakéhokoliv dřívějšího seznámení s tímto návrhem a my jsme jasně dali najevo, že s tímto nesouhlasíme a že bychom byli rádi, kdyby si paní ministrně ještě tento návrh rozmyslela a mohli jsme dojít k nějakému kompromisu. Vládní koalice bohužel zde neměla 67 poslanců, zkrátka dobře nepřišli do práce, aby si tento návrh mohla prohlasovat. Ovšem netušila jsem, že když dojde následně k určitému vyjednávání, protože se čekalo na poslance, aby dorazili, bylo jich jenom 63, tak jsem se domnívala, že pokud paní ministryně chce protlačit tento návrh, že dojde k určitému kompromisu a že se ta lhůta zkrátí ne na 30 dnů, ale na 45. Absolutně dohoda možná nebyla, jenže překvapilo mě, když tedy po půl hodině poslanci do práce dorazili, myslím koaliční, že došlo k takové vypjaté situaci, která měla za následek to, že se ruší všechny dohody, že zkrátka dobře to, že se bude při projednávání o nedůvěře vystupovat zipem, to znamená jeden koaliční, jeden opoziční poslanec, že všechny dohody padají. Já myslím, že tento způsob není dobrý. Zkrátka dobře, poslanecká sněmovna je o kompromisech a to by si měly uvědomit všechny strany. Jak ta koaliční i opoziční. A my jsme si toho vědomi.
13: Letos je to druhý pokus, nebo spíš druhé gesto. Nemělo by se s takovým institutem, jako je pokus o vyslovení nedůvěry vládě, nakládat šetrněji?
14: Samozřejmě, ale jsou-li ty důvody tak závažné, jak jsem je zmiňovala, tak si myslím, že to bylo na místě svolání této schůze.
13: Ruku na srdce, i kdyby se vám to podařilo, co by následovalo i v případě předčasných voleb, by v nich podle aktuálních preferencí opět zvítězilo hnutí ANO?
14: To je možné, ale vzhledem k tomu, že když se podíváte na určité průzkumy, například to, že ten schodek téměř 400 miliard korun, tak vadí 62% občanů, což je velmi překvapivé číslo, které jsem nečekala absolutně. Tak je vidět, že ta situace se může změnit, protože vláda, která dělá dojem na občany, že se nechová zodpovědně ke generacím budoucím, tak to je zajímavý signál a může dojít k určitému obratu.
13: Hostem 20 minut radiožurnálu je poslankyně Starostů a nezávislých Věra Kovářová. Šéfka úřadu vlády Tinde Bárta rozeslala na jednotlivá ministerstva pokyn, aby připravila propuštění 10% zaměstnanců k začátku nového roku. Jak si ten krok vysvětlujete, když návrh vláda po projednání neschválila s tím, že mnozí úředníci jsou vázáni na různé evropské projekty, že to zkrátka nejde?
14: Tak musíme si říci, kdo tedy tam vládne na té vládě. Nicméně samozřejmě snižovat počet úředníků je snem každého premiéra, každé vlády. Na druhou stranu ze dne na den zřejmě nelze takovéto opatření udělat a to, co na ministerstvech zaznívá, je prostě pravda. A pokud toto opatření někdo chce udělat, tak by to měl být krok promyšlený.
13: A má to být plošné a proč právě 10%?
14: To netuším, já se omlouvám, ale já jsem tento záměr jsem nějakým způsobem nezaznamenala. Plošně každý ministr musí říct, jakým způsobem může postrádat své úředníky a tak to by mělo být po dohodě spíše než jakýmsi příkazem.
13: Jak se díváte na zmrazení platů politiků?
14: To je takový evergreen a tady skutečně je to vždycky předvolební evergreen, který někteří poslanci navrhují. Já jsem zažila dohodu o automatu, co se týče zvyšování platu, nebo respektive i nezvyšování, protože ten automat dýchá s tím, jak rostou či klesají platy a mzdy v národním hospodářství, to znamená u všech občanů. A ten automat byl dohodnut mezi Andrejem Babišem, sociální demokracií a Tomiem Okamurou. Takže mě překvapuje, že potom přichází Tomio Okamura s tímto návrhem, když s ním souhlasil. Ten důvod, proč je automat, je ten, aby sněmovna nerozhodovala, aby si poslanci nerozhodovali o svých platech. Nikomu to dobře rozhodně nedělá.
13: Když se vrátíme k návrhu státního rozpočtu, jak se bude podle vás dál vyvíjet jeho podoba?
14: Jeho podoba přišla dnes do poslanecké sněmovny, kdy víme, jaké budou příjmy, jaké budou výdaje a jaký bude schodek. Ten je 386 miliard. Následně dojde, když to zkrátím vlastně k projednávání v prvním čtení, kdy je možné vrátit vládě návrh k přepracování, což my jako starostové určitě tak učiníme. A v prvním čtení se schvalují příjmy, celkové výdaje a schodek. Pak následuje projednávání ve výborech a ve druhém čtení i v těch výborech se mohou navrhovat pozměňovací návrhy. Nicméně výše příjmu a výdajů už se nemůže měnit.
13: Vy jste řekla, že za STAN budete navrhovat tady vrácení toho rozpočtu, ale to s velkou pravděpodobností neprosadíte.
14: Ale to neznamená, že to nemůžeme navrhnout. Jasně avizujeme, jaký důvod k tomu máme, že chceme, aby ten schodek byl nižší a budeme přinášet argumenty, jak takový schodek snížit.
13: A budete se vy sama třeba snažit prosadit nějaké konkrétní změny?
14: Samozřejmě, jako to dělám od roku 2013. Bývala jsem docela úspěšná, co se týče pozměňovacích návrhů z opozice. V posledních letech se to až tak nedaří. Heslo ministryně financí v těch předchozích letech vždy znělo neprojdou, tedy ty pozměňovací návrhy opozice. Já osobně jsem chtěla podat pozměňovací návrh na peníze na výstavbu velkých svazkových škol v obcích, kde jsou nedostatečné kapacity, ale po několika měsících vyjednávání, které jsme prováděli společně se starosty a řediteli škol z oněch obcí, tak se nám podařilo, že vláda v pondělí na poslední chvíli schválila finanční prostředky na tyto školy, takže to považujeme za veliký úspěch a budeme sledovat, jak se bude vyvíjet dotační titul. Jinak, co se týče nás starostů, tak rozhodně budeme dávat pozměňovací návrhy, které se týkají silnic druhých a třetích tříd. Od roku 2015 bude to poprvé, kdy kraje na tyto silnice nedostanou finanční prostředky. Jsou to silnice v regionech a to vidíme jako velmi špatný signál. Samozřejmě sociální služby, tam je nedostatek peněz a pak budeme připravovat ještě další, především ty, které povedou k hospodářskému růstu, to znamená výdaje na vědu, výzkum a inovace.
13: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s poslankyní STAN Věrou Kovářovou. Na Facebooku jste napsala, chce to odvahu popravdě říct voličům, že stávající příjmy na zachování služeb státu a nezbytné investice do budoucnosti nestačí. Nejim lhát, že všechno vyřeší EET. Mimochodem, ale nepřevažují u tohoto opatření spíš klady?
14: Myslíte EET?
13: Ano.
14: Tak to, co jsem tam napsala, pořád zatím si stojím. Je potřeba voličům říct pravdu, že máme nějaké veřejné služby, jejíž rozsah je pro nás důležitý a pro všechny občany, ale jsou to vysoké výdaje. A příjmy na tyto výdaje zkrátka dobře nestačí a proto je potřeba udělat opravdu společně napříč politickým spektrem si říci, jakým směrem se Česká republika vydá ohledně udržitelnosti veřejných financí. My jako starostové připravujeme strukturální změny daňové, které samozřejmě představíme a budeme rádi, když se s tím bude, o nich budeme bavit s ostatními. Co se týče EET, ano, EET je nějaký směr, který přinese odhadem 14 miliard korun. Problém je, že tato vláda si okamžitě tento příjem, mimochodem takový příjem nezachrání veřejné finance, tak si okamžitě odškrtne, když zruší veškeré úpravy z konsolidačních balíčků, které vedly ke konsolidaci veřejných financí a jsou to v podstatě opět takové dárečky.
13: Já jenom jsem chtěl vědět, jak se k tomu opatření stavíte. Byla chyba EET tedy v minulosti rušit?
14: Musím říct, že jako starostové jsme byli pro, aby byla zachovaná ta první a druhá vlna a samozřejmě, že tato úprava jde zcela jiným směrem, který je přijatelný i pro, kromě snad ODS, pro všechny strany.
13: Vy jste v tom postu, rozumím, pokračovala větou, my tu odvahu máme, ale nabízí se cynická otázka, co vám je to odvaha platná, když to významná část voličů nechce slyšet?
14: Nechce to slyšet, je to pravda. A proto si myslím, že pokud chceme udržet skutečně veřejné finance tak, aby to nemuseli platit naše děti a naši vnuci, aby jsme se nedostali do řízení s Evropskou komisí, aby jsme byli schopni ufinancovat to, co je pro nás skutečně jako výjimečné, rozsah těch veřejných služeb, tak je třeba to lidem vysvětlit. Pokud samozřejmě to budeme říkat, my tu odvahu máme, my to prostě řekneme a bude na voličích, jak to posoudí. Ovšem nejlépe by bylo, kdybychom si to řekli všichni dohromady. Řekli si, že 30% bude ten směr, který zachrání ty veřejné finance a že to bude směr navždycky, který nepovede k tomu, že se bude roztáčet dluhová spirála. A těch zbývajících třeba 70% bude něco, co už bude součástí toho politického soupeření.
13: Třeba kandidát na pražského primátora za STAN Petr Hlaváček tvrdí, že zdražení parkování a MHD v hlavním městě je nutnost. A věříte, že s takovou uspěje?
14: No to samozřejmě asi ví, co říká. A pokud se zdraží... Na jednu stranu, cena veřejné dopravy v Praze je opravdu velmi jako pozitivní a dobrá. Na druhou stranu, ty peníze, které Praha musí doplácet na veřejnou dopravu, jsou mimořádně vysoké a pak chybí na třeba výstavbu parkovacích plot na okraji Prahy, tak, aby ty středočeši dojeli jenom na kraj Prahy a pak už pokračovali tou veřejnou dopravou.
13: No, jak si starostové věří v senátních volbách? Jaký výsledek byste považovali za úspěch?
14: No my bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo obhájit všech, myslím, že 11 míst v Senátu. Samozřejmě, že jsou volební okrsky, které budou velmi těžké, ale věříme si, naši senátoři jsou známí ve svých regionech, můžu mluvit o Petrovi Štěpánkovi, mohu mluvit o Ivo Trešlovi, třeba ve středních Čechách, o Martinu Vojpůtovi, jsou to kandidáti, kteří prošli buď komunální politikou, krajskou politikou, nebo zase byli úspěšní, například Ivo Trešl, lékař, ale zároveň i znalec komunální politiky. Jsou to dobří kandidáti. Úspěchem samozřejmě počítám, že mezi 7 až 11, tak bychom byli spokojeni.
13: A bylo prozíravé, že jste se lépe nedomluvili například s ODS a nasazujete kandidáty proti sobě? Šéf občanských demokratů Martin Kupka tvrdí, že jste tam nedodržel dohodu.
14: Já o tom příliš nevím, zda dodrželi nebo nedodrželi. Každopádně ve většině těch regionů jsme se domluvili a myslím, že jsou tak 2-3 regiony, kde se to nepodařilo a prostě dojde k tomu politickému souboji, který někde vidím jako velmi nešťastný.
13: A byla by potom myslitelná případná povolební spolupráce ODS a STAN v Praze?
14: ODS a STAN, no nevidím důvod, proč by nebyla, protože tam ta spolupráce by mohla fungovat, nevidím důvod, proč by neměla.
13: No a potom váš předseda Vít Rakušan výslovně úplně nevyloučil možnou spolupráci s hnutím ANO v Praze. Pro vás by to bylo přijatelné?
14: Já to vidím tak, že v té komunální politice skutečně se rozhoduje v tom místě a leckdy ta spolupráce je možná, protože je to spolupráce opravdu konkrétních lidí a nevidím v tom nějaký problém. Někde to fungovat může.
13: Vaše stranická kolegyně, místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová, mluvila o tom, že cestou, jak víc posílit, je přetahovat voliče ANO. Myslíte si to taky?
14: No samozřejmě.
13: A jak to udělat?
14: Myslím, že můžeme konstatovat to, co zaznívá i na této schůzi. Vážení voliči, ANO vám slibovalo modré z nebe a spousta těch slibů není schopno dodržet. A to si myslím, že když voličům vysvětlíme, že bychom mohli mít šanci na úspěch.
13: Ona také řekla, že starostové mají ambici stát se lídrem příští vlády. Není to optimismu příliš?
14: No musíte mít, obecně platí, že musíte mít touhu jako po vítězství a není to nic nelegálního, nic špatného. Každopádně volič rozhodne o tom, kdo se stane lídrem příští vlády.
13: To je jasné, ale ty současné preference naznačují. Já vím, že starostové rostou, ale přesto nevím, jestli takovým tempem, jak byste si přáli, nebo jakou máte představu.
14: Myslím, že úlohou celé opozice je bojovat za voliče, tak, aby každá ta strana měla lepší a stoupající výsledky v těch preferencích a zároveň postupovat jednotně a tak, abychom skutečně, než půjdeme do nějakých voleb, tedy do těch poslaneckých, aby bylo zřejmé, že jsme schopni dosáhnout těch 50%, a pak to půjde.
13: No a je ta jednota dostatečná? Třeba právě tím, že STAN soupeří s ODS v různých směrech.
14: To si všichni musí jasně uvědomit. Pokud chceme mít více jak 50%, chceme vládnout, no tak zkrátka a dobře, je to vždycky o lidech, o vyjednávání, o dohodě. Samozřejmě, že nějaký souboj, protože každá ta strana má rozdílné názory, ten souboj tam je přirozený, ale pokud chceme porazit tuto koalici, tak se musíme sjednotit.
13: Poslední otázka. Aktuální senátoři za Starosty připraví návrh ústavního soudu na zrušení celé novely stavebního zákona. Měli by jí předložit v listopadu. Máme poslední půl minutu. Co je k tomu vede?
14: Vede je k tomu to, že ten zákon zkrátka a dobře nepovede ke zrychlení stavebního řízení, povede k rozvratu celého toho systému, který v současné době, jaké já mám informace ze stavebních úřadů, funguje docela dobře.
13: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Věrou Kovářovou, místopředsedkyní poslaneckého klubu STAN a místopředsedkyní sněmovního rozpočtového výboru. Děkuji za rozhovor, naschledanou.
14: Také děkuji a přeji hezký den.
13: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
4: Posloucháte Radiožurnál, je půl šesté. Zprávy připravila Eliška Zábrocká.
5: Reprodukční kliniky by měly dostat od zdravotních pojišťoven víc peněz za umělé oplodnění. Radiožurnál to vyčetl z návrhu úhradové vyhlášky pro příští rok. Platba za jeden kompletní cyklus by se měla zvýšit o 4,5 tisíce korun. Změny ještě musí vyhlásit ministerstvo zdravotnictví. Jeden ze včerejších odběrů vody v okolí Odoleny vody znovu ukázal nadlimitní množství olova. Vzorek z hydrantů v Datlové ulici v obci Prostřižín obsahoval skoro 29 mikrogramů této látky na litr vody. Maximální povolená hodnota je 10 mikrogramů. Lidé v oblasti pořád nemůžou vodu pít ani ji používat na vaření. Na 25 let poslal slovenský soud do vězení mladíka, který loni v lednu zaútočil nožem na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi. Zabil tehdy spolužačku a učitelku a další studentku zranil. Rozsudek zatím není pravomocný. Podle soudu začal 18-letý mladík útok připravovat poté, co ho škola přeřadila na individuální studijní plán. Lovecký nůž si koupil několik dní před činem. Motivem byl podle soudu pocit křivdy a hledání viny u ostatních. Prokurátor žádal do životí. Podle soudu pro něj ale nebyly splněné zákonné podmínky. Mladík proto dostal 25 let vězení s maximálním stupněm ostrahy. Prokurátor se proti rozsudku odvolal. A českého dirigenta Jakuba Hrušu čeká v Londýně 15-hodinový Wagnerovský maraton. V Královské opeře bude příští rok dirigovat kompletní prsten Nibelungů Richarda Wagnera, tedy všechny čtyři opery od Zlata Rýna až po Soumrak bohů. Celý cyklus navíc provede během října hned čtyřikrát. Jde o jeden z nejnáročnějších projektů operního repertoáru. Sport. Fotbalisté pražských Bohemians vyhráli na hřišti třetiligového Vsetína 5-0 a postoupili do osmifinále domácího poháru. 4 branky Pražanů dal útočník Ladislav Krobot. Bohemians jsou 13. prvoligovým týmem, který si zahraje osmifinále MOL Cupu. Zápasy o postup ještě čekají Plzeň a Jablonec. Jako jediná neuspěla Olomouc, která na penalty vypadla s Prostějovem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 před Šmejkalkou i Brnem. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno pořád vzniká kolona kousek za nájezdem z okruhu ze 13. kilometru do omezení na 24. na Šmejkalce. Je to ještě na půl hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona začíná za Domašovem kolem 176. kilometru. Osobní auta jedou rychleji, za popůvkami i plynulé, aby pak brzdili zase v Brně u sjezdu na Vídeň. Celý úsek jedou k D2 ještě asi 25 minut. V Brně v Žabovřeské směr Pisárky řeší nehodu před Kníničskou, kolona od Královopolského tunelu a z Hradecké zabere až čtvrt hodiny. Na dálnici D4 z Prahy směrem na Příbram za Dobříší pozorně dojíždějte do kolony. Na 29. kilometru čekejte 10 minut navíc kvůli nehodě v zúžení na 31. Na D5 se před Prahou směrem z Plzně se pořád usunou auta od Rudné ze 4. kilometru, ta osobní na Pražský okruh Ořechu kolem půl hodiny. V Praze řada dalších podvečerních kolon, hlavně na městském okruhu, třeba na jižní spojce směr Černý most, po dřívější nehodě před Průmyslovou, je teď kolona před Lanovým mostem už z Brněnské z 0. kilometru od Chodova až na půl hodiny. A fronty jsou dlouhé i v okolí vjezdů do tunelů před Mrázovkou i Blankou v Libni. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál a znovu taky Zuzanu Burešovou.
4: A v této necelé půl hodině budeme mluvit o tom, jaké drama zažili cestující během letu z Dubaje do izraelského Tel Avivu. Představíme práci kaplanů v nemocnicích a pak se moderátora Tomáše Pancíře zeptám, se kterými hosty bude debatovat ve speciální publicistice věnované senátním volbám. Ta začne po skončení hlavních zpráv krátce po 18. hodině. No a vám teď popřeji dobrý poslech.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Cestující během letu z Dubaje do izraelského Tel Avivu zabránili tragické havárii. Potvrdil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu, podle kterého v kokpitu pobodal pilot kapitána a pokoušel se s letadlem havarovat. Boeing 737 Aerolinek Fly Dubai pak musel nouzově přistát v Saudské Arábii. Izrael to prověřuje jako pokus o teroristický útok. Budeme o tom mluvit s Jiřím Kurdíkem ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Benjamin Netanyahu řekl, že lidé na palubě letu FZ-1073 zabránili obrovské katastrofě, že saudsko-arabské úřady zadrželi pilota, který v kokpitu útočil nožem a že ho teď vyslýchají. Izraelská média taky tvrdí, že ten zadržený muž pochází z Ománu, což zatím úřady oficiálně nepotvrdili, a jeho motiv taky dosud není známý. Ministr obrany Izrael Katz se už nechal slyšet, že podle prvotních informací všechno nasvědčuje pokusu o terorismus.
0: Co všechno v tuto chvíli tedy přesně víme o tom, co se stalo na palubě?
1: My teď víme, že po 2 hodinách a 15 minutách toho letu začal stroj, který v tu dobu vezl asi 180 pasažérů, náhle klesat. Podle dat webu Flightradar24 to bylo o 4 kilometry za necelou minutu. Pak zase začal stoupat a pak znovu prudce klesl. Následně se ale už udržoval až do toho nouzového přistání stabilní výšku. Tohle si analytici leteckého webu vysvětlují tím, že po spacifikování toho útočníka převzali kontrolu nad strojem jiní piloti v civilu, kteří v tu dobu shodou okolností byly v letadle. Boeing 737 taky vyslal několik nouzových signálů, a to i o možném únosu. Všichni cestující už jsou teď v tuhle chvíli na cestě do Tel Avivu a v saudsko-arabské nemocnici zůstávají oba ti původní piloti.
0: No a jak vypadala ta jejich potyčka?
1: Právě tím se teď zabývá vyšetřování aerolinek Fly Dubai, spolupracují s izraelským ministerstvem dopravy. Izraelská média nicméně zveřejnila záběry lidí přímo z letadla, která se po přistání objevily na sociálních sítích. Na videu, které slyšíme v pozadí, je muž, který má krev na obličeji. Hebrejsky říká, že potřebuje jí pomoct, že letadlo bude přistávat v Saudské Arábii a že jsou v pořádku všichni, kromě pilota. Objevila se taky fotografie muže, který stojí u svého místa v letadle se skvrnou od krve na bílém tričku, na té spodní části toho trička. Další video, které se objevilo na sociálních sítích, ukazuje, jak cestující propuknou dvě jásot, když to letadlo přistane. Situaci ilustruje taky dosud neověřený záběr přímo z letadla, jak cestující ošetřují těžce zraněného pilota nebo muže v té dopravní uniformě. Ty rozhodující chvíle potom pak stanici BBC popsal pasažér Almok Itali. Podle něj pohotově převzali kontrolu nad řízením právě piloti v civilním oblečení, přičemž jeden byl podle něj britské národnosti.
0: Drama tedy na nebi, které díky zásahu cestujících a posádky vyústilo v nouzové přistání. Tak o tom jsme mluvili v odpoledním radiožurnálu s Jiřím Kurdíkem ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Blíží se pomalu 18. hodina, začnou hlavní zprávy. Budeme v nich třeba mluvit o tom, že od zítřka platí pro všechny čerpací stanice v Česku znovu cenový strop na ceny paliv a taky o tom, že německý Volkswagen vypoví většinu dohod o podmínkách práce, od nových se slibuje nižší náklady a za chvíli budeme mluvit o práci nemocničních kaplanů.

0: tobě.
1: Kaplani, kteří působí v nemocnicích po celé republice, přijeli už po 21. do Velehradu na Uhersko-Hradišťsku na vzdělávací setkání. Tématem těch letošních přednášek je jejich role v podpůrných a taky paliativních týmech.
2: Setkání nemocničních kaplanů začíná modlitbou a následně duchovní obnovou.
3: Což je velice důležité vlastně pro nás jako kaplany, abychom měli kde čerpat.
2: Vysvětlil přednášející salesiánský kněz Antonín Pražan. Téma odborné části zaměřené na práci kaplanů v paliativních týmech má jeden cíl.
4: Podpořit naše nemocniční kaplany, aby byli těmi, kteří přinášejí do týmu duchovní potřeby svých pacientů, s kterými se setkávají.
2: Vysvětluje koordinátorka nemocničních kaplanů z Olomoucké arcidiecéze Marta Hošťálková. V České republice poskytuje duchovní péči kolem 160 kaplanů. Do Velehradu jich zamířilo 108, mezi nimi i Martin Weisbauer z Hradce Králové.
5: Tak já se těším v podstatě na všechny přednášky, nedá se říct, že bych některou preferoval.
6: Proč myslíte, že je důležité se takhle s kolegy setkávat?
5: To si myslím, že je úplně klíčové, protože člověk načerpá mnoho nových nápadů, zkušeností a vzájemně se můžeme obohatit jak v té duchovní praxi, tak i v té odborné.
2: Program 21. vzdělávacího setkání nemocničních kaplanů ukončí ve čtvrtek v poledne mše svatá. Z Velehradu Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: A ve studiu odpoledního radiožurnálu už je se mnou moderátor Tomáš Pancíř, který chystá kulatý stůl se svými hosty. A mě tedy, Tomáši, dobrý den, nejdřív samozřejmě si popřejeme hezký den.
1: Dobrý den.
0: Tak mě zajímá, věřím, že i naše posluchače, kdo tedy přijde a jaká témata proberete, o čem budete debatovat.
1: Dnes završíme seriál předvolebních kulatých stolů, ve kterých jsme se věnovali blížícím se komunálním a senátním volbám, respektive zatím jsme se věnovali těm komunálním a právě dnes se budeme věnovat senátním volbám, tedy volbám do třetiny Senátu, které strany nebo hnutí v nich mohou nejvíc získat a nejvíc ztratit, jak se může změnit poměr sil mezi vládní koalicí a opozicí v horní komoře parlamentu, jestli prokázal Senát za 30 let své existence, že je opravdu pojistkou demokracie, jestli mohou senátoři pomáhat svému obvodu, tak jak obvykle v kampani slibují, a které souboje v těch letošních senátních volbách jsou nejzajímavější, tak o tom všem a nejenom o tom všem budou debatovat tentokrát čtyři hosté. Ve studiu přivítám ústavní právničku z Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy Andreu Procházkovou. V Brně, nebo z Brna, se k nám připojí politolog, zástupce vedoucího katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček, a přivítám také dva politické komentátory, Miroslava Koreckého z deníku Mladá fronta Dnes a také domácího Petra Hartmana, tedy komentátora Českého rozhlasu.
0: Tak vy hosty přivítáte, já se s vámi teď rozloučím a přeji samozřejmě příjemnou debatu. Tolik moderátor Tomáš Pancíř, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Senátní volby 2026. Češi vybírají své zástupce do horní komory v 27 obvodech po celé republice.
1: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
2: Dnes se zaměříme na volby do třetiny Senátu. Které strany nebo hnutí v nich mohou nejvíc získat a nejvíc ztratit? Prokázal Senát za 30 let své existence, že je pojistkou demokracie? Mohou senátoři skutečně pomáhat obvodu, ve kterém kandidují? A které souboje v letošních volbách do horní komory jsou nejzajímavější? Debatovat budou ústavní právnička Andrea Procházková, politolog Lubomír Kopeček a političtí komentátoři Miroslav Korecký a Petr Hartmann. Poslouchejte dnes po 18. hodině.
0: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Dva gurmáni.
5: To je krása.
4: Opět vyráží do prosluněné Itálie.
6: Já už jsem se na tebe, kamaráde, strašně
5: těšil. Já taky.
4: Za novými místy, novými zážitky.
6: Bary v nos a kutě.
7: Buon appetito.
4: A hlavně skvělými novými recepty.
6: Jak vám hustne? Nádhera.
4: Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
6: Já se grande.
5: Okay. Já tady chci žít.
4: Premiéra 8. října na ČT2 a v iVysílání.
8: Posloucháte radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
9: Stát začne od zítřka znovu regulovat ceny pohonných hmot. Petroliáři počítají ztráty.
10: Čerpacím stanicím jsou v podstatě přeceněny zásoby a budou na to doplácet.
9: Cestující během letu z Dubaje do Tel Avivu nejspíš zabránili katastrofě. Pilot chtěl poslat letadlo k zemi.
11: Jeden z pilotů pobodal druhého a zřejmě se pokusil havarovat s letadlem se všemi na palubě.
9: Česká fotbalová 21. hraje v kvalifikaci mistrovství Evropy s Bulharskem. Kolona zůstává na dálnici D1 směr Brno před Šmejkalkou. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti. Teploty do 25 stupňů. Je středa 30. září. Klidný podvečer přeje u hlavních zpráv Eliška Závrocká.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Od zítřka platí pro všechny čerpací stanice v Česku znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzinu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
12: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
13: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
12: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
14: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
12: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Radiožurnál.
9: Na bývalé vedení zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra míří další trestní oznámení. Podá ho ministerstvo zdravotnictví. Při kontrole odměňování manažerů zjistilo vážné prohřešky.
15: Kontrola ukázala, že dostávali manažeři ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra nadstandardní odměny a konkurenční doložky, často bez zdůvodnění. Například bývalý výkonný ředitel Otakar Smolík, který skončil letos na jaře, měl podle zjištění radiožurnálu po odchodu nárok na vyplacení celkem 23 milionů korun. Pokračuje mluvčí Naďa Chatová.
16: Předběžné srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti srovnatelně závažná jako ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.
15: Odměny i smlouvy schvaloval do letošního jara generální ředitel David Kostka, který skončil po 11 letech. Na dotazy redakce nereagoval. Současné vedení pojišťovny podalo na své předchůdce už dříve také trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
9: Cestující během letu z Dubaje do Tel Avivu podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahua zabránili tragické havárii. Jeden z pilotů v kokpitu zaútočil na druhého a s Boeingem 737 se chtěl záměrně zřítit. Letoun musel nouzově přistát v Saudské Arábii. Izraelská vláda nevylučuje pokus o terorismus.
17: Podle izraelského premiéra pilota útočícího nožem spacifikovala skupina cestujících, když letadlo začalo strmě klesat dolů. Řízení se potom pochopili piloti v civilu, kteří byli shodou okolností na palubě. Záběry cestujících přímo na palubě zachytili pasažéry, kteří ošetřují zraněného muže v dopravní uniformě. Útočníka po nouzovém přistání zadrželi saúdsko-arabské úřady. Aerolinka Fly Dubai slíbila, že incident vyšetří ve spolupráci s izraelskou vládou. Jiří Kordík, Radiožurnál.
9: Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal z funkce ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Nedůvěru Tarabovi už včera vyslovil parlament. Opozici při hlasování podpořila i vládní strana SNS, která o jeho odvolání usilovala od jara. Koaliční partneři to označují za porušení smlouvy. Prezident Pellegrini popřál Tarabovi úspěšné působení v parlamentu, kam se vrací jako poslanec.
7: Ministrovi vyslovil parlament nedůvěru naposledy před 33 lety. Taraba je teprve druhým takovým případem v historii Slovenska, jak připomněl i prezident Peter Pellegrini.
18: Splnil jsem si proto svoju ústavnou povinnost a odvolal jsem vás z funkce, kterou jste doteraz zastávali.
7: Kdo Tarabu nahradí, zatím není jasné. Premiér Robert Fico prezidentovi žádného nástupce nenavrhl a ministerstvo proto dočasně povede sám. Hlasování v parlamentu zároveň dál vyhrotilo spor uvnitř vládní koalice. Fico už dřív varoval, že pokud se strany nedohodnou, mohly by Slovensko čekat předčasné volby. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
9: Německá automobilka Volkswagen chce výrazně snížit náklady. Ke konci roku proto vypoví většinu kolektivních dohod upravujících pracovní podmínky. Největší evropská automobilka o tom dnes informovala po jednání s odbory. Ty se chtějí bránit.
19: Dva roky platné kolektivní podmínky už podle vedení Volkswagenu neodráží složitou situaci na zahraničních trzích. Podle deníku Handelsblatt tak může podnik požadovat po zaměstnancích například delší pracovní dobu, prodloužení 35-hodinového pracovního týdne bez náhrady, jak o tom jedná teď například i Mercedes. Odbory se brání, že i kdyby si zaměstnanci zkrátili mzdy o polovinu, tak auta stejně nezlevní víc než o 5%. Od ledna mohou odbory stávkovat. Pozice firmy Škoda Auto se nemění. Restrukturalizace Volkswagenu s cílem zvýšit marže by se podle mladoboleslavské značky neměla relativně výnosné české automobilky dotknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
9: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě stále pokračuje. Ministry dnes vystřídali z projevy zástupci opozice. Jednání sleduje reportérka Adéla Burešová.
20: Obecná rozprava, do které se hlásilo skoro 60 převážně opozičních poslanců, se otevřela zhruba před 2 hodinami. O důvodech, proč by kabinet měl důvěru ztratit, mluvila třeba předsedkyně poslanců Pirátů Olga Richterová.
21: Kvůli pokřiveným prioritám Andreje Babiše a jeho extremistických partnerů tato vláda naráží na limity státního rozpočtu.
20: Podle koalice je schůze zbytečná a zdržuje sněmovnu od práce, pokračuje předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
22: Nevím, proč tu schůzi vůbec opozice svolávala. Možná se domnívali, že budou exhibovat před komunálními volbami.
20: Hlasovat by se mělo až zítra odpoledne. Ke svržení kabinetu potřebuje opozice 101 hlasů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
9: Poslední výrobní závod firmy Baťa ve střední Evropě příští rok ukončí provoz. O práci přijde skoro 100 lidí. V Dolním Němčíně na Uhersko-Hradišťsku šili boty víc než 50 let.
23: Já jsem tam také pracovala, ale to už je roku. Naši cídilně, potom jsem byla u krabic, jak je balení.
24: 70-letá paní Františka vzpomíná na pracovní léta v obuvnické továrně v Dolním Němčí. Ta by měla příští rok úplně ukončit provoz. Pokračuje mluvčí společnosti Baťa Petr Souček.
25: Rozhodnutí o ukončení výroby v Dolním Němčí bylo pro společnost Baťa velmi obtížné. Bohužel jde ale o takový typ provozu, který nelze za současných podmínek na trhu udržet jako rentabilní. Utlumení činnosti bude probíhat postupně v několika fázích a firma teď bude s každým z 92 zaměstnanců řešit budoucí působení v závodě individuálně.
24: Situaci spolu s vedením společnosti řeší už i krajská pobočka úřadu práce ve Zlíně. Z Dolního Němčí Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
26: Sport. Čeští fotbalisté do 21 let hrají s Bulharskem předposlední skupinové utkání kvalifikace o mistrovství Evropy. Pokud Češi v Hradci Králové vyhrají, zajistí si minimálně účast v baráži o šampionát. Podrobnosti ze zápasu přidá reportér Tomáš Borovec.
2: Začátek 7. minuty utkání Česko-Bulharsko zatím 0-0, ale je to tak, že si Češi jsou vědomi toho, že vítězství jim zaručí baráž. Jsou aktivnější, především vepředu se snaží být hodně aktivní trojice Škrkoň, Mašek, Šín, ale zatím tedy to je bez gólového efektu. Takže v 7. minutě Česko-Bulharsko hráčů do 21 let 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
26: Kluby hokejové Tip Sport Extraligy se budou podrobněji zabývat případným vstupem Slovanu Bratislava do nejvyšší soutěže. Slovenský klub představil na valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje svou vizi připojení do extraligy. Zástupci asociace se po prezentaci a diskuzi shodli na tom, že záměr má smysl dál analyzovat. Asociace o tom informovala na svém webu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnici D1 z Brna na Prahu pozor za sjezdem na Sázavu. Kolem 32. kilometru hlásíte pobíhající srnku u dálnice. Na D1 za Prahou směr Brno za sjezdem na Velké Popovice se postupně rozjíždí kolona ze 17. kilometru do omezení na Šmejkalce, je to ještě na 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy roztrhaná kolona kamionů v pravém pruhu začíná za Domašovem kolem 176. kilometru, v okolí sjezdu na Popůvky na 182. je kratší fronta i v levém pruhu. Na D2 z Brna na Bratislavu dejte pozor, za Břeclaví na 55. kilometru leží kusy prasklé pneumatiky. A na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně kolona odrůdné ze 4. kilometru na okruh k Ořechu stále až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději po kulatém stole.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
20: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. A po nich začíná speciál k senátním volbám. Slovo má Tomáš Pancíř.
4: V dnešní předvolební debatě se zaměříme na blížící se volby do třetiny Senátu, které strany nebo hnutí v nich mohou nejvíc získat a nejvíc ztratit. Prokázal Senát za 30 let své existence, že je pojistkou demokracie? Mohou senátoři skutečně pomáhat obvodu, ve kterém kandidují, a které souboje v letošních volbách do horní komory parlamentu jsou nejzajímavější? O tom všem budeme mluvit v příštích 50 minutách.
1: Volby 2026, kulatý stůl aneb debaty s experty.
4: A hosty dnešního kulatého stolu jsou Andrea Procházková, ústavní právnička z Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Do Brna zdravím politologa, zástupce vedoucího katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lubomíra Kopečka. Dobrý den.
6: Krásný den.
4: Přes internet bychom měli být ve spojení s Miroslavem Koreckým, politickým komentátorem deníku Mladá fronta Dnes. Dobrý den.
8: I podvečer.
4: A ve studiu je také politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Hezký podvečer.
10: Dobrý den.
4: Ze všeho nejdříve si připomeňme, v jakém složení je a jak fungovala horní komora v posledních dvou letech. Ve studiu je náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Dobrý večer.
27: Dobrý večer. V Senátu dnes mají jasně navrch opoziční strany. Jejich kluby dají dohromady 65 hlasů, což je drtivá většina ze všech 81 senátorských mandátů. Nejsilnějším z nich je společný klub ODS a TOP 09. Následují Starostové a nezávislí, pak Lidovci. No a nejmenší je jak v těch opozičních řadách, tak i v celé horní komoře klub SEN 21 a Pirátů. Jediným klubem s účastí současných vládních koaličních stran je senátorský klub Hnutí ANO. Ten posiluje, dnes už je tak třetím nejsilnějším, jednak který získal nové mandáty při těch minulých volbách, ale taky za poslední dva roky přivítal dříve nezařazené senátory.
4: Jak se síla jednotlivých klubů odráží na zastoupení ve vedení horní komory?
27: Obsazení těch nejvyšších pozic tomu odpovídá. Předsedou je tak už od roku 2020 Miloš Vystrčil z ODS. Ty místopředsedy má horní komora celkem čtyři. Jedno křeslo nejnověji připadá právě taky Hnutí ANO, kterého získalo po úspěchu v minulých volbách. Mandát předsedy i místopředsedů je tedy samozřejmě dvouletý, až se v říjnu tedy třetina senátu obmění, bude se to vedení volit znovu. Vystrčil zřejmě bude post druhého nejvyššího ústavního činitele v zemi obhajovat, naopak už je jasné, že nebude pokračovat místopředsedkyně za Lidovce Jitka Seitlová, to končí senátorský mandát a už nekandiduje. Strany opozice taky, připomeňme, drží posty předsedů klíčových výborů, jako je třeba ústavně právní nebo hospodářský.
4: V poslanecké sněmovně často vidíme ostré střety mezi koalicí koalicí a opozicí. Jak je to v tomto směru v Senátu?
27: Ta atmosféra tam není tak vyhrocená, jako bývá ve sněmovně, nicméně i v horní komoře střety pochopitelně jsou. V minulých dvou letech jsme tak viděli takovou debatu třeba o zvýšení rozhlasových a televizních poplatků, které prosadila minulá vláda, o novele školského zákona, no a nejnověji teď třeba taky o stavebním zákonu, který prosadil stávající kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO i přes ten senátní odpor. Horní komora vracela zákony i vládě Petra Fialy z ODS, teď je ale to tempo odmítání zákonu, řekněme, rychlejší. Část senátorů taky občas upozorňuje, že premiér Andrej Babiš od svého nástupu do funkce v Senátu nebyl a posílá místo sebe své vicepremiéry.
4: Říká zatím kolega, náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek, díky, naslyšenou za chvíli. Naslyšenou. Než se dostaneme k roli a fungování horní komory parlamentu, tak se přece jenom zeptám na aktuální dění v dolní komoře, protože podle mnohých to s těmi blížícími se volbami souvisí. Poslanecká sněmovna od včerejška jedná na popud opozice o vyslovení nedůvěry vládě. Vzhledem k tomu, že opoziční strany mají pouze 92 hlasů, tak je výsledek podle všeho předem jasný. Úvodní hodiny jednání opanovali členové vlády, kteří mluvili o tom, co se jim podle nich podařilo. Až dnes v průběhu dne se dostali ke slovu také opoziční politici, kteří naopak současnou vládu kritizují. I ve sněmovně zaznívá, že je to celé součástí předvolební kampaně. Může sněmovní jednání o nedůvěře vládě ovlivnit výsledky senátních voleb, pane Kopečku?
5: Já bych to trošku dal do kontextu. To, co tady máme několik posledních volebních období, je využívání možností české ústavy při různých příležitostech, včetně té předvolební situace. A v podstatě ve chvíli, kdy tady byl v opozici Andrej Babiš z ANO, tak jenom připomenu, že před sněmovními volbami tady v podstatě relativně krátce, bylo to samozřejmě trošku s větším odstupem, ale bylo to už ve volební kampani, uspořádal podobnou akci, která byla mediálně a samozřejmě i politicky hodně vidět. Takže to, co se teď děje, je z mého hlediska samozřejmě způsob, jak může opozice zviditelnit některé své priority, jak může kritizovat Andreje Babiše za některé věci. A je to samozřejmě součást té kampaně, co jsou před volbami, a samozřejmě to může fungovat jako určitý nástroj, který bych ale samozřejmě nepřeceňoval z hlediska vlivu na voliče.
4: Pane Korecký, může to, pokud bychom tedy připustili, že to nějaký vliv bude mít, může to pomoci spíše opozici, která to vyvolala, anebo koalici, která využila ty první hodiny k tomu, aby tam jednotliví ministři prezentovali, co se podle nich podařilo?
6: Těžko říct, on je to opravdu takový mix důvodů a motivací, které doprovázejí zejména tento typ voleb, jednak tedy volby komunální, ty ještě méně samozřejmě, zejména v těch menších sídlech a městech, obcích, ale i v tom Senátu, jako přesně vyvozovat z toho, jestli to někomu pomůže, nepomůže. Přece jenom ty senátní volby jsou, probíhají na úplně jiném formátu, je to v malých jednomandátových obvodech, lidé tam znají většinou svého senátora. Ti senátoři se tuto chvíli samozřejmě neúčastní té debaty, která probíhá ve sněmovně, byť tam několik poslanců, tuším, kandiduje do Senátu, ale to je marginální věc. Takže úplně přesný nějaký překryv, že by tam byl, nevím. No, samozřejmě opozice si myslela, že jí to výrazně pomůže, že se velmi zviditelní. Vláda na ní použila tu samou zbraň, kterou ona v minulém volebním období používala, ta dnešní opozice v roli vlády nad dnešní vládu v roli opozice, čili uzurpovala si ten řečnický prostor nejprve sama pro sebe a udělala si z toho takovou one-man show a přehlídku skvělých úspěchů svých, které, ať skutečných či domnělých, takže mám pocit, že to minimálně může být taková nějaká plichta.
4: Petře Hartmane, může ta aktuální schůze o vyslovení nebo o hlasování o možném vyslovení nedůvěry vládě, může sehrát roli mobilizační, že by se ať už koalici nebo opozici podařilo díky tomu zmobilizovat víc voličů pro senátní volby?
10: Tak já bych si pomohl příměrem, že tonoucí se stébla chytá. Problém je v tom, že se chytá stébla v momentu, kdy mu to moc nemůže pomoci, aby se neutopil, protože skutečně záleží na charakteru těch voleb. Pokud by to byly volby se blížily sněmovní, tak by takováto událost ve sněmovně mohla mít velký dopad na rozhodování voličů, ale co se týče voleb komunálních, tak ty jsou velmi specifické, byť třeba v těch větších městech se lidé přece jenom rozhodují na základě těch stranických preferencí, ale myslím si, že dlouhá debata ve sněmovně o vyslovení nedůvěry vládě nemůže přebít třeba ty přímé zkušenosti lidí, kteří žijí v tom konkrétním městě, v té obci s tím, jak to vedení toho města nebo obce tu danou lokalitu spravovalo. A když bychom to stáhli na ta největší města, tak tam je ještě jedna složitost, že tady sledujeme urputný souboj mezi vládou a opozicí, a když se podíváme, kdo vládne nebo vládne ne, nejenom v Brně, ale třeba v Ostravě, tak je to hnutí ANO, nebo v Brně už teďka ne, ale bylo to dlouhodobě.
11: I v Ostravě je primátor z ODS.
10: No dobře, ale byli schopni dát dohromady prostě vládní koalici nad tím městem ve spolupráci se současnou opozicí, takže to je sporné. A co se týče voleb do Senátu, tak je to většinový volební systém, kde mnohdy hraje větší roli než stranická příslušnost kvalita toho kandidáta, té osobnosti, nakolik je veřejně známá, jakou má pověst v tom regionu nebo v tom volebním obvodu a podobně. A myslím si, že ta stranická příslušnost hraje roli větší, především v momentech, kdy ti kandidáti nejsou tak výrazní a kdy se lidé spíš rozhodují na základě té stranické příslušnosti. Takže si myslím, že velký vliv to dění ve sněmovně na rozhodování voličů mít nebude.
11: Tak díky, my se k jednotlivým kandidátům a co u nich bude hrát nebo nebude hrát, nebo může hrát a nemusí hrát roli, dostaneme v další fázi. Pojďme teď k té roli Senátu. Senát máme v České republice funkční 30 let. Celou dobu se říká, že to je pojistka demokracie. Teď v té probíhající kampani to dokonce můžeme číst i na některých billboardech. Jak se Senát za těch 30 let osvědčil jako pojistka demokracie, Andreo Procházková?
12: Tak ono je už problematické to sousloví pojistka demokracie, protože dá se říct, že Senát do určité míry brání sněmovně, aby to, a té vládní většině, která je vlastně napojena na tu sněmovní většinu, aby to neměla tak jednoduché. Takže dá se říct, že Senát je pojistkou demokracie v tom slova smyslu, že zabraňuje rychlému uzurpování moci skrz nějakou legislativu, bez jeho souhlasu nemůžou projít ústavní změny, změny ústavy. Takže to, tady v téhle roli může plnit tu pojistku demokracie. Já si myslím, že velký přínos Senátu taky spočívá v tom, že se čím dál tím víc v případě, že nemá třeba dostatek hlasů na přehlasování sněmovny, obrací na ústavní soud, kde žádá přezkoumání prošlých zákonů právě z hlediska té ústavy. Vidíme, že ten Senát je jako čím dál tím úspěšnější a čím dál tím aktivnější a té sněmovně komplikuje tu legislativní tvorbu ex post, což je důležité i v tom, že ta pojistka nemusí být jenom o tom, že nedáme souhlas k něčemu, k čemu musíme dávat souhlas, anebo aspoň stížíme ten proces tím, že to vrátíme do té sněmovny a tato musí přihlasovat 101 hlasy, ale také to, že mají nějaké nástroje a využívají je poté. A pak můžeme se bavit o dalších věcech, jako jsou nějaké kontrolní funkce. Do určité míry se podílí na výběru ústavních soudců. Viděli jsme to teď nedávno s prezidentem Pavlem, takže vlastně Senát dává souhlas s výběrem, který prezident dělá. Takže v tomhle ohledu já bych řekla, že ten Senát se snaží být aktivní a využívá všechny nástroje, které k tomu má. Tím pádem by se mohli říct, že se osvědčuje v té své roli.
11: Kde se podle vás osvědčil nebo v jaké situaci se osvědčil nejvíc?
12: To je strašně těžká otázka. Já si myslím, že záleží taky, kdy my vnímáme to, že Senát něčemu brání jako dobré nebo špatné.
11: A nebo špatné, mohou na to být různé úhly pohledu.
12: Přesně, máme tu třeba to, že nedal souhlas Istanbulskou úmluvou, která do určité míry bojovala proti domácímu násilí a obecně vlastně genderově podmíněnému násilí a Senát to zablokoval, ačkoliv to poslaneckou sněmovnou prošlo. Na druhou stranu zase třeba poslal k ústavnímu soudu na přezkum mezinárodní smlouvu se Svatým stolcem, kde panovaly ve veřejnosti velké pochybnosti o tom, jestli jestli zvýhodňuje určitou církev a zároveň třeba ruší jakékoliv pojistky proti tomu, že by ve chvíli, kdy je někomu oznámeno v rámci zpovědi nějaký trestný čin, aby vlastně došlo k tomu oznámení na policii. Takže mám pocit, že tomhle je těžké se na tu roli Senátu koukat tak, jako v čem se osvědčil, v čem ne. Já myslím, že naplňuje ty svoje funkce, které má z ústavy a že podle toho, jaká je tam zrovna názorová většina, tak brání něčemu, co považuje, že by nemělo být třeba součástí českého právního řádu.
11: Ona je to samozřejmě těžká ústava, zvlášť pokud by otázka role Senátu jako ústavní pojistky, pokud bychom měli hodnotit celých těch 30 let, ale přece jenom se zeptám i Lubomíra Kopečka, je nějaký moment, který vy byste vyzdvihl v tomto směru?
5: Já nevím, jestli vyzdvihnout opravdu to, co říkala moje předřečnice, dají se identifikovat určité momenty, kdy Senát sehrál docela zásadní roli v zastavení něčeho. A můžeme to hodnotit pozitivně či negativně. Já bych třeba zmínil v době opoziční smlouvy tehdy v letech 98-2002 dvě strany, které byly tehdy přesvědčeny, že je potřeba změnit český ústavní systém a potažmo i politický systém, chtěli provést poměrně rozsáhlou změnu ústavy, mluvím o ČSSD a ODS, které to tehdy protlačili poslaneckou sněmovnou, ale uvízlo to v Senátu, kde to nezískalo potřebnou ústavní většinu. Ta tehdejší ústavní změna spočívala mimo jiné ve výrazné redukci pravomocí prezidenta, který by třeba byl velmi omezen z hlediska toho, koho by mohl po volbách jmenovat předsedou vlády. Já to teďka nenahlížím ani pozitivně, ani negativně. Ono by to samozřejmě s českým ústavním systémem dost zahýbalo a změnilo by to chování českých prezidentů, když vezmu jenom tenhle aspekt, on tam nebyl jenom tento. Je otázka, jaký by to mělo dlouhodobě efekt. Můžeme se třeba bavit o tom, že by to třeba pro Miloše Zemana, který se občas choval, když to nepříliš nepřeženu jako car, vytyčilo úplně jasné mantinely, ale stejně tak se můžeme bavit, máme-li trochu jiné politické preference, že by to třeba stávajícímu prezidentovi docela zúžilo možnosti, jak v některých věcech postupovat.
11: Andrea Procházková doplní.
12: Já jsem chtěla ještě dodat možná k tomu, co zmiňoval můj předřečník, tak to, že Senát za mě sehrál důležitou roli minimálně v artikulaci nějakých jako myšlenek a mantinelů té ústavy v době prezidentství Miloše Zemana, což vlastně Senát byl dvakrát instituce, která se snažila nějakým způsobem spustit do provozu tu žalobu na prezidenta pro to porušení ústavního pořádku či jeho části, ačkoliv to vlastně nebylo úspěšné a nikdy to ústavnímu soudu nedošlo, tak já vnímám jako důležité, že instituce se ozvala, že vlastně vnímá, že tady někde jsou ty limity, a ačkoliv bychom vlastně řekli, že to nebyl úspěch z hlediska toho, že jsme se teda nedozvěděli ten výsledek, tak i ta debata okolo toho byla důležitá. Rozhodně si nemyslím, že aktérům, který budou chtít překračovat nějaké mantinely v rámci ústavního práva a ústavy, takže ulehčila tu situaci.
11: To nejčastější, o čem se mluví v souvislosti s rolí Senátu jako pojistky, tak je vracení zákonů poslanecké sněmovně. Když se podíváme do historie, tak a budeme to brát podle vládních nebo sněmovních volebních období, tak Senát nejvíc norem, tedy novel a zákonů, vrátil dolní komoře v letech 2002 až 2006. Bylo to tehdy 45 zákonů za 4 roky. Teď v tom aktuálním volebním období, tak už Senát vrátil 6 norem. Předpokládá Miroslav Korecký, že ten rekord z před 20 let v tomhle volebním období může být ohrožen?
7: Netroufám si odhadnout, ale v každém případě to číslo bude vysoké a to, že Senát evidentně tady se postupuje jinak, než postupoval za minulé vlády, to vede mě, který v 90. letech byl velkým stoupencem Senátu v těch časech, kdy se diskutovalo vůbec o naplnění Senátu, o tom, jaký bude mít volební systém, kdy tam nebyla velká vůle části politické scény vůbec Senát uvést do života, tak jsem ho velmi hájil. Postupně jsem v tom nadšení trošku, se to nadšení zeslabilo právě z důvodu toho, že podle mě se nenaplnil Senát tak, jak byl projektován jako shromáždění vynikajících žen a mužů tohoto národa, kteří budou mít trošku jiný vhled na jednotlivá témata, jednotlivé zákony, než má poslanecká sněmovna. Vidíme, dneska je tam sformováno několik senátorských klubů, které byť o něco méně přísně stranicky, tak v podstatě velmi podobně naplňují nějakou vůli svých politických stran. Ten konflikt je tam o něco méně drsný, také jsou to lidé trošku už jako vyzrálejší, staršího věku, ale právě, že v situaci, kdy vládne tady, senát je dlouhodobě poměrně konzervativně naplněn, vyjímá nějakých krátkých časů, kdy byl oranžový, v dobách oranžové revoluce, ale většinou je právě konzervativní a v dobách, kdy vládne konzervativní vláda nebo nějaká, řekněme, pravicová vláda, tak funguje trošku jako průtokový ohřívač. Málo který zákon vrátí, málo který zákon nějak zdržuje, ale v situacích, která je zrovna teď, kdy vládne vláda jinak, jiného politického zabarvení, tak naopak funguje jako takový automat na vracení zákonů, což nemyslím, že úplně odráží kvalitu vždycky těch zákonů, že v tom je prostě politický kalkul, snaha znepříjemnit té vládě život, a to nevím, jestli úplně otcové zákon, ústavodárci měli na mysli, když projektovali senát jako druhou komoru parlamentu.
11: Petře Hartmane, opravdu funguje takhle politicky ten senát, že jednotliví senátoři hlasují podle toho, která strana je tam vyslala nebo ve kterém klubu jsou?
10: Já si to úplně nemyslím a právě i senát byl koncipován takovým způsobem, aby tomu tak zdaleka nebylo, a pokud by některý senátor slyšel, že je automat převodník politických názorů, tak by se asi urazil dokonce. Podle mě je dáno to, že senát vznikal jako de facto nechtěné dítě, takže jeho pravomoci nejsou rozsáhlé a myslím si, když se tady hovořilo o chybách senátu, tak jedna zásadní byla, že se přistoupilo na přímou volbu prezidenta s tím, že se pak stížila možnost podávat vlastně žalobu na prezidenta, kdy si to byla výlučná pravomoc senátu a později do toho byla zamontována i poslanecká sněmovna. Ale abych se vrátil k tomu vracení zákonu, tak vzpomeňme si, když byla u moci bývalá vláda, tak řešila novou podobu pandemického zákona. Musela kvůli tomu absolvovat desítky hodin obstrukcí. Velmi obtížně je překonávala. Pak to poslala do senátu, kde tedy by měla být politická vůle taková, že automaticky by senát měl ten zákon přijmout a nevracet ho zpátky. Ono vrátil zpátky a dostal vládu do situace, že znovu si prošla těmi nepříjemnými obstrukcemi a tak dále. A rozhodně ti senátoři nejsou poslušní, straničtí, dá se říci pěšáci, ale jsou to lidé, kteří mají svůj názor a někdy právě vedení těch politických stran má velmi těžkou pozici, aby je třeba přesvědčili v některých věcech, aby byli loajální a aby podpořili to, co oni chtějí.
11: Na druhé straně jenom doplním, ten pandemický zákon, to byla výjimka, protože jinak opravdu té minulé vládě senát zákony nevracel. Andrea Procházková.
12: Já jsem chtěla reagovat na tu otázku s tím, že tuhle analýzu vlastně dělal i rozhlas, najdete ji na webu, nevím, jestli z roku 2025 nebo 2024, ale ukazuje se, že poslední tři volební období sněmovny prochází čím dál tím méně zákonů, protože ta sněmovna je čím dál tím více zablokovaná. To znamená, že ten senát měl mnohem menší šanci v minulých letech cokoliv blokovat. Tím bych teda vysvětlila i to, že možná jako tehdy vlastně ta vláda byla mnohem, a tu dobu zrovna to bylo to reformní období, kde jako ta vláda měla velkou většinu ve sněmovně a byla schopná prosazovat spoustu zákonů, takže ten senát měl spoustu příležitostí, který prostě poslední dvě volební období neměl, a vidíme to u současné sněmovny, že ta zákonodárná iniciativa a to, jak to rychle prochází tou sněmovnou, je velmi jako špatná na to, že by ten zákonodárný proces měl fungovat lépe. A pak bych se asi chtěla vyjádřit tomu, jak byl zamýšlen senát, to, co zmiňoval kolega. Já bych vlastně chtěla, aby jsme i v té diskuzi kladli úplně stejné nároky na tu poslaneckou sněmovnu. Jo? Že mi přijde, že my říkáme, že teda senát měl být to těleso, kde teda jako kdy měly být, jak to přesně nevím, bylo řečeno, ale nějaký ušlechtilí lidé, ale vlastně vůbec nekoukáme takhle na tu sněmovnu. Protože já mám pocit.
11: Pardon, já jsem chápal to, co říkal Miroslav Korecký, že bylo tak, že to nejsou až tak stranické osobnosti, že nejsou až tolik vázáni, nebo ta idea byla, že nebudou tolik vázáni stranickým programem, že nebudou tolik reprezentovat stranickou politiku a stranickou linii, ale že tam budou víc za sebe. Alespoň tak jsem chápal Miroslava Koreckého. Chápal jsem to dobře, pane Korecký?
7: Ano, v podstatě jsem měl na mysli jakousi radu starších, takovou prostě lidi, kteří jsou skutečně už svým věkem a vzhledem k tomu, že by to, já jsem si to představil, že to budou skutečně osobnosti z veřejného života, univerzitní profesoři, významní lékaři a já nevím, lidé prostě, kteří mají nějaký význačný životopis, že to nebudou, jako jsou to v současné době často vesměs starostové malých obcí, učitelé a já nevím, kdo, koho se povede těm stranám nakonec dostat na kandidátku v tom daném obvodě.
11: Tak Andrea Procházková, jestli dokončí?
12: Já asi mám pocit, že ten Senát není tak politicky vyhraněný jako sněmovna a zároveň si myslím, že souhlasím s tím, že tam jsou vlny různých profesí, které se tam dostávají v nadprůměrném počtu, ale mám pocit, že to zároveň souvisí s tím, že jsou to volby a lidé volí ve volbách a kandidují za nějaké strany, takže těžko předpokládat, že budou úplně mimo to politické dění.
11: Tak Petr Hartmann podle gestikulace chtěl říct něco podobného.
10: Chtěl jsem to podpořit, že pokud bychom chtěli mít radu moudrých, tak bychom nemohli mít volby tímto způsobem, ale museli by být ti senátoři nějakým způsobem jmenováni a pak by se strhla hádka, kdo je dostatečně moudrý a kdo je méně moudrý a podobně.
11: Tak to bychom se možná dostali do filozofické debaty, jestli není možné, aby voliči zvolili moudrého člověka. To nechme stranou, to nechme opravdu na nějakou jinou debatu. V tomhletom bloku, než se rozloučíme s ústavní právničkou Andreou Procházkovou, protože má potom jiný program, tak se zeptám ještě na jednu roli senátorů, o které se hodně mluví a která se hodně akcentuje v kampani. A sice to, že senátor by měl být jakýmsi vyslancem a zastáncem toho konkrétního volebního obvodu. Má senátor v tom, jak je to nastaveno, nějaké reálné možnosti, aby opravdu pomáhal volebnímu obvodu, ve kterém byl zvolen?
12: Já si myslím, že ne. Že vlastně může akcentovat nějaká ta témata a když pro ně najde nějakou systémovou úroveň ve smyslu toho, že se to netýká pouze toho volebního obvodu, tak je tam samozřejmě prostor. Zároveň myslím, že tohle je špatný pohled na to, co je rolí senátora reprezentovat daný volební obvod. I když tak to máme jako nastavené ty volby, tak senátoři tam jsou od toho stejně jako poslanci, aby nějakým způsobem snažili se systémově řešit problémy české společnosti a nejen pouze jejich volební obvodu. To neznamená, že nemají poslouchat podněty voličů ze svého obvodu, ale nelze řešit nic konkrétního přímo na tom místě z pozice senátora.
11: Pane Kopečku, jak vy vidíte tu regionální roli senátorů? Je možnost opravdu pomoci tomu svému regionu a je to úloha pro senátora?
5: Když se dívám v čase, tak se potvrzuje ta tendence posilování přítomnosti starostů, hejtmanů a obecně s tím daným místem spojených politiků. Oni hodně argumentují a je pravda, že to je částečně pravda tím, že tím můžou lépe zviditelnit ten zájem, specifika, něco, co je pro ten daný obvod důležité. Ale já úplně souhlasím s tím, co říkala moje předřečnice, že to vlastně nemůžou udělat přímo, ale spíš nepřímo. Opravdu tím, že to vznášejí do veřejné debaty, případně i na fóru Senátu, že tady můžou nějakým způsobem fungovat jako linka, která to směřuje i směrem k exekutivě, pokud tedy vládní politici chodí do Senátu, ale vlastně chybí jim nějaká silná páka, která by skutečně umožňovala ten daný obvod reprezentovat. Jenom možná ještě jedna věc, když se vlastně dívám na tu trošku živelnou regionalizaci Senátu. Ono to podle mě zase tolik nevadí. Ono fakt je dobré připomenout, že když Senát vznikal, tak byly různé úvahy, co má vlastně hrát za roli. A jedna z těch docela podstatných myšlenek, že by to skutečně měla být nějaká reprezentace těch daných lokalit. A to, že nám to tak trochu živelně takhle vzniklo, bez toho, že by to bylo nějakým způsobem promítnuté, jako třeba ústavně daný princip, tak samozřejmě může být vnímáno trošku problematicky, ale ve chvíli, kdy ti primátoři, starostové, hejtmani jsou vlastně viditelní i díky tomu, tak to může fungovat podle mě pozitivně. Ta negativní stránka věci, to nepopírám, že potom tu danou funkci můžou trošku vykonávat jako vedlejšák, to jest, že to pro ně nemusí být zase tak důležité, ale upřímně přiznejme si, že skutečně ta nutnost sedět v Senátu, pobývat v Praze, když to řeknu tímhle způsobem, je při koncepci téhle komory mnohem menší než u sněmovny, která je v tomhle směru mnohem víc vytěžující.
4: Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dnes mluvíme o Senátu před letošními volbami do třetiny horní komory. Našimi hosty byla a už nás opustila ústavní právnička z Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy Andrea Procházková, ale až do 19. hodiny zůstávají našimi hosty politolog z Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček, také politický komentátor deníku Mladá fronta dnes Miroslav Korecký a také politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
1: Volby 2026, kulatý stůl aneb debaty s experty.
4: A ve studiu je opět také náš politický reportér Vojtěch Tomášek. Ještě jednou dobrý večer.
27: Dobrý večer.
4: O co přesně v těch nadcházejících senátních volbách jde?
27: Ono to funguje trošku samozřejmě jinak u těch voleb než ve sněmovně. Senát se nemění celý najednou jako poslanecká sněmovna, ale každé dva roky po třetinách svého zástupce v horní komoře, tak letos vybírá celkem 27 obvodů. Ona o tom před chvílí také byla řeč. Tyto volby jsou zásadní pro opozici i vládní koalici, alespoň tedy podle vyjádření šéfů stran. Je ale pravda, že ustávající opozice je možná důvod k nervozitě o něco větší. Z těch 27 obvodů totiž obhajuje křeslo v 26, no a nejde tady jenom o ty počty. Mandát totiž končí řadě opozičních senátorů v důležitých funkcích. Třeba třem ze čtyř předsedů opozičních klubů. No a ten mandát budou obhajovat taky šéfové hospodářského a ústavně právního výboru.
4: Pokud je o to celkové rozložení sil v současné době opozice, tedy pokud to bereme z poslanecké sněmovny, tak opozice drží většinu, 65 křesel z 81. Je možné, že by o tu většinu opozice přišla?
27: Spíš teoreticky, musela by ztratit 25 mandátů. Předejít takové situaci se opozice pokouší dohodami v těch jednotlivých obvodech. Někde tak postavili společné kandidáty, aby jim nehrozilo, že do druhého kola žádný jejich člověk nepostoupí. Oni sami zmiňují ten takzvaný scénář Kroměříž, tedy v roce 2022 se v tomto obvodu opozice nedohodla, do druhého kola postoupila kandidátka ANO a spolu s ní Jana Zvirtek-Hamplová, která se nakonec tedy stala senátorkou a později taky následně vstoupila do senátorského klubu Hnutí ANO. Těm dohodám ostatně odpovídá i ten celkový počet kandidátů v letošních volbách, bude se totiž ohlasy ucházet 154 kandidátů, průměrně tedy ani ne 6 uchazečů v každém obvodu a to je nejméně od roku 1980. Od 1998. I tak se nicméně někde opoziční kandidáti střetnou třeba v Praze 9 nebo v Hradci Králové.
4: Dá se čekat, že bude někde rozhodnuto už v prvním kole?
27: Nejméně v jednom obvodu s největší pravděpodobností ANO, konkrétně v Rychnově nad Kněžnou, kde jsou jen dva kandidáti. Bude to poslanecko-senátorský duel, mandátem chce obhájit Jan Grulich z klubu ODS a TOP 09 a vyzve ho poslanec hnutí ANO Petr Sadovský. Dva roky zpátky bylo jasno už v prvním kole v celkem 5 obvodech o 5 nových senátorech, kde všude ty senátní volby za těch 10 dnů jsou a kdo tam kandiduje, tak to najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz.
4: Říká náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek, díky, naslyšenou.
27: Naslyšenou.
4: My jsme slyšeli, jaký je poměr sil. Lubomíre Kopečku, která strana nebo hnutí může nejvíc ztratit v těch nadcházejících volbách a kdo naopak může nejvíc získat?
5: Tak kdo může získat, je v celku jednoznačné a myslím si, že to může být asi ta nejviditelnější zpráva těchto voleb, to jest ANO Andreje Babiše je v tuto chvíli v situaci, kdy obhajuje jediný mandát a má kandidáty ve 24 z těch 27 obvodů. A je vysoká pravděpodobnost, to je dobré zdůraznit, že strana, která má celostátně přes 30% hlasů, a byť je to samozřejmě napříč republikou vždycky trošičku jinak, tady bude mít svoje kandidáty ve většině z těch 24 obvodů v druhém kole. Ta pravděpodobnost je opravdu hodně vysoká a myslím si, že to druhé kolo bude v tomhle smyslu možná i zajímavější než to kolo první. Kdo může nejvíc ztratit, tak když to vezmu jenom z hlediska těch obhajovaných mandátů, tak jako čistě numericky nebo čistě početně Starostové a nezávislí, kteří jich obhajují 11, respektive v rámci toho senátorského klubu, který mají. Nicméně tady bych to bral jako velmi opatrně, protože protože v tuto chvíli třeba senátorský klub ODS TOP 09 se může také zmenšit minimálně o 9, nebo může se zmenšit o 9 členů, protože 9 tady obhajuje právě senátoři tohoto klubu. Ten rozdíl je vlastně relativně malý, takže fakt si myslím, že tady je zjevné, kdo může nejvíc získat, a je otázka, jestli to tak po druhém kole opravdu bude vyznívat, že tu máme dominantní stranu, která to potvrdí i v senátních volbách, dal bych nad tím otazník, a ta stávající opozice bude asi někým, kdo bude skutečně bojovat, aby moc nestratil.
11: Vojtěch Tomášek už říkal, že letošní volbám předcházela jednání mezi opozičními subjekty tak, aby nekandidovali tolik proti sobě. Přesto tedy na některých místech vidíme proti sobě kandidáty třeba ODS a Hnutí STAN. Miroslave Korecký, je to opravdu tak, že jde o obvody, kde si obě strany myslí, že si to mohou dovolit, kde je prakticky jisté, že minimálně jeden z těch opozičních kandidátů postoupí do druhého kola?
7: Ono je to hodně odlišné obvod od obvodu. Byly tam různé situace, jednak někde obhajuje senátor některé z těch dvou stran, tak tam to bylo jasné, že ten člověk obhajuje. Byla tam tendence nestavit proti němu druhého kandidáta, někde se to podařilo, někde nikoliv. Vidíme to, je to skutečně, každý obvod má nějakou jinou historii, jiné osobní vztahy jsou tam, jiné i stranické vztahy těch dvou stran, třeba v dané oblasti. Takže víme, že třeba velkou nelibost vzbudilo v řadách ODS to, když Hnutí STAN nakonec postavilo bývalého náčelníka generálního štábu pana Řehku v Plzni proti senátorovi, který obhajuje za ODS panu Aschenbrennerovi, což je bráno velmi nelibě. V jiných obvodech to naopak větší nějaký rozruch nevzbudilo, ale ta tendence minimálně tedy ODS a TOP 09 a často i lidovci, aby se tady nevystříleli navzájem, tam byla, ale ani tam se to vždycky nepodařilo. Vidíme v Praze 5 třeba jde pan Sáblík, kandidát ODS, a proti němu jde pan Šarapatka z TOP 09, jakkoliv se ODS z TOP 09 třeba v rámci zrovna probíhajících komunálních voleb v Praze snaží ukazovat nerozbornou jednotu ODS a TOP 09, tak v těch senátních volbách je to prostě zase jiná liga, jiná hra. A jsou tam jiní lidé a ne vždycky se to prostě povedlo domluvit.
11: Na Vyškovsku kandiduje do Senátu nový předseda lidovců Jan Grolich. Petře Hartmane, jak důležité je pro něj a pro celou stranu lidovců, aby uspěl pokud možno co největším rozdílem?
10: No, důležité je, aby uspěl, a pak samozřejmě je důležité, aby uspěl přesvědčivě, a je to z toho důvodu, že když jste předseda strany, která má ambici stát se silnou stranou na té parlamentní úrovni, myslím tím z hlediska sněmovních voleb, kdy lidovci zatím se pohybují kolem 3%, tak je to životně důležité, protože kdo byl na sjezdu KDU ČSL, tak tam mohl sledovat, že lidovci vložili vlastně veškeré naděje do Jana Grolicha, že mu vyšli ve všem maximálně vstříc. Očekávají od něj to, že skutečně lidovce pozvedne na takovou úroveň, aby měli lepší výchozí pozici pro sněmovní volby z hlediska případného vyjednávání o nějaké koalici, nebo aby mohli, dejme tomu, kandidovat sami, a pokud by takto ambiciozní předseda, který startuje projekt nových lidovců, neuspěl v senátních volbách, tak by to byl jeho konec. Takže tam není o čem de facto diskutovat a tam Jan Grolich nemá na vybranou. Prostě buď to uspěje, anebo končí.
11: Tak Lubomír Kopeček se tomu směje, že nemá na vybranou. My jsme teď mluvili o opozičních kandidátech a opozičních kandidátkách. Když se podíváme na stranu současné vládní koalice, tak Lubomír Kopeček už mluvil o Hnutí ANO, které postavilo 24 kandidátů. Naopak Motoristé nepostavili své kandidáty a to, co původně se o tom mluvilo a mluvili o tom politici vládních stran, tak se nepodařilo domluvit společné kandidáty mezi SPD a mezi Hnutím ANO. Je tohle to všechno, Lubomíre Kopečku, výhoda pro ANO?
5: Tak určitě.

0: že ty senátní volby, i kdyby Jan Grolich získal těch hlasů méně, než se čeká, byly zase tak zásadní?
1: Tak Petr Hartmann chce reagovat?
2: Je možné, že lidovci nemají, nebo je jisté, že nemají za Jana Grolicha alternativu, ale pokud byste prohrál senátní volby jako předseda takovéto ambiciozní strany, tak pak těžko byste mohl, dá se říci, mobilizovat jak straníky, tak i voliče té strany nebo případné nové voliče s tím, že máte v čele člověka, který je úspěšný, jak je známo z minulosti, tak třeba lidé, kteří nejsou rozhodnutí, tak se někdy rozhodují na základě toho, kde cítí, kdo by mohl být vítěz. Takže to si myslím, že by byl velký handicap, byť souhlasím s tím, že lidovci vložili veškeré naděje do Jana Grolicha, nemají k němu momentálně žádnou alternativu.
1: Tak Miroslav Korecký chce doplnit debatu o Janu Grolichovi.
3: No, on má poměrně štěstí na to, že kandiduje ve Vyškovském obvodu, kde se sešli pouze tři kandidáti. Jeden, tuším, že je tam z přísahy, nepříliš známý.
1: A je tam z hnutí ano kandidátka.
3: A je tam kandidátka z hnutí ano, která naskakovala na poslední chvíli, protože původní kandidát, už si nepamatuju z jakého důvodu, na poslední chvíli nebo před časem, před ne tak dlouhým časem odmítl tu kandidaturu, čili ona tam naskočila do rozjetého vlaku a jakkoliv se snažila a snaží velmi působit na sociálních sítích a já nevím kde všude, tak zase nechci křivdit, ale je na ní znát, že prostě její, že je trošku nerozkoukaná v tom světě té vyšší politiky a Jan Grolich jakkoliv zatím působil pouze na krajské úrovni, tak přece jenom jede už druhý mandát jihomoravského hejtmana a nyní je tedy předsedou parlamentní strany a jeho erudice a jeho taková ta rozkoukanost a to, že mu vlastní ten politický rybník, je na první pohled jasné, že já bych se skoro nedivil, kdyby Jan Grolich vyhrál v prvním kole.
1: Doplním, jestli se nepletu, původně za ANO tam měl kandidovat úspěšný a známý brněnský lékař, který potom řekl, že dá přednost medicíně a proto kandidovat nebude, alespoň jestli si to dobře pamatuju, tak mám pocit, že tak to bylo. Mohli bychom debatovat ještě o dalších subjektech, třeba o tom, že Piráti a SEN 21 mohou v těch nadcházících volbách přijít o svůj samostatný klub, protože by neměli dostatečný počet kandidátů, ale já se zeptám naopak na subjekt, u kterého se čeká, že by možná ten svůj klub mohl vytvořit. Mám na mysli hnutí Naše Česko, jeho českého hejtmana Martina Kuby. Petře Hartmane, je tohle jeden ze zajímavých příběhů těchto voleb, jestli uspějí kandidáti a jestli i s pomocí těch, kteří třeba teď jsou v klubu ODS, se podaří Martinu Kubovi vytvořit senátorský klub?
2: Tak senátor Fiala, který obhajuje v jižních Čechách, tak tam v tom obvodu mu nestaví proti kandidáta hnutí ANO. Možná je to náhoda, možná je to nějaký vstřícný krok vůči Martinu Kubovi a Našemu Česku a to, jak se jim bude dařit, také může ovlivnit početnost klubu ODS a TOP 09, protože nelze úplně vyloučit, že kdyby skutečně byla šance dát dohromady 5 senátorů a vytvořit nový klub, tak by někteří senátoři z řad ODS teoreticky tam mohli přejít. Takže uvidíme, jak to bude vypadat, pokud se jim klub nepodaří vytvořit, byl by třeba jenom 2 nebo 3, tak alespoň například předseda senátního klubu ODS a TOP 09, pan Nitra, hovořil o tom, že s tím nemají problém, že by je dál rádi měli u sebe ve svém klubu, že nemají zase tak rozdílné názory na ty zásadní věci a podobně. Takže to bude skutečně jeden ze zajímavých momentů těch voleb.
1: Chce k Našemu Česku něco dodat Lubomír Kopeček?
0: Samozřejmě pro viditelnost jakékoliv nové strany je dobré mít senátní klub. To je skutečně něco, co v tom veřejném prostoru můžete používat, je tomu přikládána jistá pozornost a může to být samozřejmě krok k tomu, že Naše Česko, které je v tuhle chvíli v zásadě regionální záležitost jižních Čech a komunální volby to radikálně nezmění. Oni opravdu kandidují tak jako v těch, já jsem chtěl říct příhraničních oblastech jižních Čech, ale myslím tím přiléhající oblasti, až z těch jižních Čech nedělám úplně zvláštní region.
1: Na druhé straně oni kandidují třeba v Ostravě, bychom měli dodat.
0: Je dobré být trošku opatrný, protože vlastně opravdu, když se podíváte na rozložení těch kandidátek napříč republikou, tak ono je to hodně opravdu koncentrované. Vysočina, střední Čechy, mimo těch jižních Čech, ty kandidátky mimo, řekněme,

0: jižní Čechy a přiléhající regiony jsou spíš ojedinělé. Takže samozřejmě nějaký posun ty komunální volby můžou přinést, ale já bych to označil spíš za krůček, než by to byl nějaký megakrok. Na rozdíl od toho Senátu, kde by ten klub samozřejmě mohl fungovat jako něco viditelnějšího, důležitějšího a prostě zvyšovat význam té strany, přestože v tuhle chvíli nemá zastoupení ve sněmovně. Já bych si tady dovolil upozornit ještě na jednu zajímavou věc. Vlastně jeden z těch obvodů, kde ANO nemá postaveného kandidáta, jsou nejenom ty jižní Čechy a Strakonice, o kterých jsme se bavili, ale je to i Žďár nad Sázavou, kde sice nemá naše Česko oficiálního kandidáta, ale podle mě se tam rýsuje možnost, že by bývalý docela výrazný i celostátní politik Michal Šmarda, který je vlastně v tuhle chvíli starostou Nového Města na Moravě, se tam mohl prosadit, a vzhledem k tomu, že on má takové docela zvláštní zázemí, tak si myslím, že bude hledat něco, co by mu, tak říkajíc, vyhovovalo víc než ANO, a rozhodně to nebudou strany současné vládní koalice, protože to v minulosti byl předseda sociální demokracie, takže já si myslím, že i tady se nabízí po volbách ta možnost, že se objeví tady senátor, do jisté míry nezávislý, který se k tomu klubu může přidat, jinde senátor, to jest, že ten klub jako takový může být poskládán nakonec docela zajímavým způsobem z lidí, u kterých to v tuhle chvíli nemusí být tak úplně jasné.
1: My se tím dostáváme do těch jednotlivých zajímavých soubojů různě v republice. Na zpravodajském serveru iRozhlas.cz včera vyšla velmi zajímavá analýza o tom, kde mají jednotlivé strany a hnutí své bašty. Kolegové přitom jasně ukazují, že v senátních volbách mohou uspět i kandidáti stran, které tam ve sněmovních volbách v tom stejném místě nebo ve stejné oblasti dobře nedopadají. V tom článku jsou i názory politologů, proč tomu tak je. Pane Kopečku, jak si to vysvětlujete vy?
0: Tak jako když vezmete efekt kandidáta, který je v tom obvodu známý, je tam třeba primátor, starosta, známý doktor, známý ředitel základní školy, tak ten jednomandátový obvod, kde ta míra personalizace je poměrně vysoká, tak vlastně tohle za jistých okolností umožňuje. Ale je dobré opravdu zdůraznit i ty jisté okolnosti. Ono nejde jenom o tu osobnost kandidáta, ale třeba i o tom, o čem jsme se už trochu bavili, to jest o konkurenci těch jednotlivých obvodech, když ty hlasy příliš roztříštíte mezi příliš mnoho, řekněme třeba opozičních kandidátů v tuhle chvíli, tak snižujete šanci, pokud je to obvod, který pro vás třeba voličsky není příliš příznivý z hlediska té současné opozice, ať uvedu nějaký příklad, tak mě napadá třeba Znojmo, anebo třeba Pelhřibov, což jsou takové spíš okrajovější, perifernější regiony, byť ten Pelhřimov leží spíš uvnitř Česka, ale je to taková vnitřní periferie do určité míry. Vlastně tím snižujete tu šanci, aby tam někdo z té opozice uspěl. Vy jste naše debata, co jsme tu před chvíli vedli o tom, proč opozice se snažila minimalizovat hlavně v některých opravdu těch slabších obvodech z hlediska její podpory ten počet vlastních kandidátů.
1: Vojtěch Tomášek už připomínal, že letos do Senátu kandiduje 154 kandidátů. To je druhý nejnižší počet v historii, méně jich bylo pouze před 28 lety ve zmiňovaném roce 1998. Miroslav Korecký, čím to je? Je to opravdu hlavně tou dohodou v rámci opozice, anebo se ukazuje, že politika postsenátora přestává být tak atraktivní, jako třeba byla v minulých letech?
2: Tak určitě tam hraje roli nějaké to dohadování se mezi stranami. Vidíme, že i některé tady parlamentní strany nestaví kandidáty téměř vůbec, nebo staví jenom někde, že v rámci té sněmovní opozice tam panují nějaké dohody, což samozřejmě jako snížilo počet kandidátů. Ale je možné, že skutečně jednak může být to taková už trošku únava z toho, že lidé, kteří by třeba měli tendenci kandidovat, mají pocit, že jsou výraznou osobností svého regionu, ale vidí, že nakonec si to většinou v rámci toho druhého kola rozdávají dva vyslanci těch nejsilnějších stran, že třeba v pozici nezávislého senátora tam téměř nemají šanci těch ryze nezávislých senátorů. Zažil skutečně český senát opravdu málo. Vidíme dnes, že tam je paní Daniela Kovářová a nevím, jestli ještě někdo jiný, pokud to nejsou zástupci nějakých malých regionálních sdružení. Čili možná i toto hraje nějakou roli a možná v tom může hrát i roli, jak to říct slušně nebo decentně, že ty osobnosti, které by se nabízely jako možný kandidáti, už jsou trošku přebrané v rámci těch regionů, že skutečně ten počet lidí, kteří jsou ochotní do politiky a věnovat se volební kampani, nechat si možná nadávat, nechat si nakukovat do svého soukromí a podobně, že není neomezený a ne každý skutečně významný primář, významný ředitel gymnázia a další toto chtějí podstupovat.
1: Máme poslední 2,5 minuty dnešní debaty. Otázku na závěr položím vám všem stejnou. Na co v senátních volbách jste nejvíc zvědaví? Který souboj z vašeho pohledu bude nebo může být nejzajímavější, Petře Hartmane?
3: Já nejsem zvědavý na konkrétní souboj, ale skutečně na to, jak se tentokrát bude dařit hnutí ANO získat mandáty senátorů, protože na posledním jejich sněmu kongresu, nebo teď nevím, jak se to přesně nazývá, tak tam bylo cítit, že oni vnímají tu šanci, že mohou velmi výrazně posílit a slibovali, že proto udělají maximum a slibovalo to vedení strany, které ještě před několika lety tvrdilo, že senát pro ně není tak zajímavý, že ho neumí, tak nyní pochopili, že ho umí a chtějí ho umět co nejlépe, tak jsem na to zvědavý, jak se jim to povede.
1: Na co je nejvíc zvědavý Miroslav Korecký, pokud jde o senátní volby?
2: Tak kromě těch některých konkrétních obvodů, kde se skutečně střetnou nějaké výrazné osobnosti, třeba zmíněná Plzeň, pan Řehka, pan Schembrenner, v Hradci Králové, bývalý ministr Martin Dvořák proti podnikatelce paní Petrofové a vlastně všechny ty pražské obvody jsou poměrně silně zastoupeny. Pan na Praze 9, pan Smoljak proti pěvkyni paní Peckové a další, tak souhlasím s tím, co bylo řečeno s tím, že ta pozornost je upřena hlavně na to hnutí ANO. Jemu se podařilo po letech, kdy mělo velký problém třeba sehnat výrazné osobnosti na své kandidátky.
1: Já vám do toho skočím. Mám pocit, že byste jinými slovy řekl to, co před chvílí řekl Petr Hartman a chci dát slovo ještě Lubomíru Kopečkovi. Na co vy jste nejvíc zvědaví?
0: Ale já neřeknu asi nic inovativního vůči tomu, co zmiňovali oba pánové přede mnou. Jako z mého hlediska opravdu, kolik mandátů ANO dokáže proměnit na ty úspěšné po prvním kole, je asi ta nejzajímavější věc těchhle voleb. Jestli to bude jako v roce, nebo v těch prvních vlastně senátních volbách téměř nic, anebo jestli dokáže aspoň těch 8 jako v těch posledních senátních volbách, což byl docela velký růst.
1: Uvidíme, musím vám do toho skočit, blíží se zprávy, musíme skončit, my to všechno samozřejmě budeme sledovat, chystáme volební studio. Tolik dnešní kulatý stůl, našimi hosty byli politolog Lubomír Kopeček, politický komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký a politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, krásný večer.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. Zprávy připravila Eliška Zábrucká.
5: Ministr spravedlnosti se obrátí na nejvyšší soud kvůli podmínce za sexuální zneužívání dětí ze severu Čech. Rumunský prezident se sešel s Petrem Pavlem, jednali o bezpečnostní spolupráci nebo české menšině v Rumunsku. Čeští fotbalisté do 20 let hrají proti Bulharsku o účast v baráži mistrovství Evropy. Kolona se rozjíždí na dálnici D1 směr Brno před Šmejkalkou. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti. Teploty do 25 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podá stížnost k nejvyššímu soudu v případu zneužívání dětí ze severních Čech, řekl to Radiožurnálu. Postup mu doporučilo nejvyšší státní zastupitelství. 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku dostal za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců ve věku 10 a 12 let pravomocně podmíněný trest. Tejc, stejně jako státní zastupitelství, považuje rozsudek za nezákonný.
7: Pro mě platí, a říkám to dlouho, že není možné, nechci tolerovat ukládání podmíněných trestů v případech závažného sexuálně motivovaného činu, zejména tedy u zneužívání dětí. To je pro mě nepřijatelné.
5: Nejvyšší soud už verdikt nemůže zvrátit, jeho rozhodnutí ale může být závazné pro podobné případy do budoucna. Evropa musí podle českého prezidenta zvýšit akceschopnost při reakcích na incidenty spojené s Ruskem. Petr Pavel to řekl po jednání s rumunským prezidentem Nikušorem Danem na Pražském hradě. Podle Pavla je klíčová bezpečnostní spolupráce obou zemí na bilaterální úrovni i v rámci NATO.
8: V době, kdy jsme vystaveni nejenom dopadům války na Ukrajině, ale i zesílenému hybridnímu působení Ruska, tak všichni nejenom musíme stát verbálně při sobě, ale fakticky sdílet poznatky, zkušenosti.
9: Důsledky války na Ukrajině dopadají právě i na Rumunsko. Útočící Rusko jen letos svými drony v desítkách případů narušilo rumunský vzdušný prostor. Podle prezidenta Dana by Rumunsko a Česko mohly taky víc spolupracovat ve vědě a výzkumu nebo energetice. Prezidenti zmínili taky historické vazby obou zemí. Matěj Kolář, Radiožurnál.
5: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před zhroucením sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun méně než loni. Náklady na zaměstnance i provoz přitom stoupají.
10: V letošním roce poprvé jsme v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev.
11: Upozorňuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová. Moravskoslezský kraj ale podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z ANO, který kandiduje v říjnových volbách, peníze navíc nenajde.
12: Není možné žádat z rezervy žádné peníze, protože tam jsou alokované peníze v případě živelných pohrom.
11: Se státem chtějí organizace ještě jednat, jinak by už na konci roku museli omezit třeba provoz azylových nocleháren nebo stacionářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
5: V Zoo Zlín uhynula slonice Kali. Podle vyjádření zahrady se 31-letá samice slona afrického včera neprobrala z anestezie po komplikované operaci ulomeného klu. Kali byla od roku 2021 matkou prvního úspěšně narozeného mláděte slona afrického v Česku.
13: Sport. Čeští fotbalisté do 21 let si můžou zajistit postup do baráže o mistrovství Evropy. Potřebují k tomu v předposledním zápase kvalifikační skupiny porazit Bulharsko. Duel v Hradci Králové sleduje Tomáš Borovec.
14: Před minutou a čtvrt začal druhý poločas a Česko hraje zatím s Bulharskem 0-0, ale po první půli to mohlo být mnohem pozitivnější, protože ve 24. minutě spálil velkou šanci konečný, který po rohovém kopu stál úplně sám 2 metry před soupeřovým golmanem, ale volejem přepálil příliš nahoru nad břevno. Takže ve 47. minutě hraje česká reprezentace do 21 let s Bulharskem 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
13: Francouzský jezdec Formule 1 Esteban Ocon skončí po této sezóně v týmu Haas, informoval o tom sám 30-letý závodník i americká stáj. Jméno na nástupce zatím tým neoznámil. Ocon debutoval v seriálu před 10 lety. V roce 2021 si v Maďarsku dojel pro své jediné vítězství.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážky na D5 umíta i na D1 za sjezdem na Vlašim. Na dálnici D5 ve směru z Plzně na Prahu dejte pozor, kousek před sjezdem na mýto na 51. kilometru leží upínací popruh s velkou přeskou. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu zpozorněte kus za exitem Vlašim na kilometru 44 je zabraný stoupací pruh, stojí tam porouchané osobní auto, už je před ním světelná šipka. Na D1 z Prahy směrem do Brna se teď do omezení na opravovaném mostě na Šmejkalce na 24. kilometru sune zbytek kolony od sjezdu na Benešov z 20. kilometru. Je to ještě asi na 10 minut a krátí se to. Na D1 před Brnem směrem z Prahy už jenom živější provoz, jede se plynule, pak až zbytek fronty v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu pro osobní auta na pár minut. V Praze se na okruhu směrem z letiště na D1 rozjíždí zbytek kolony mezi nájezdem z D5 a Ořechem, je to do 10 minut, i tady se to zdržení krátí. A kolony ještě čekejte v Praze na Vypichu, hlavně v Bělohorské z centra, chvílemi skoro od Kláštera. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte Radiožurnál a taky Zuzanu Burešovou.
4: Dobrý večer. Máme téma, které se možná týká i vás. Výplata superdávky se od zítřka změní. Polepšit by si měli rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. A nově se bude vypočítávat dávka na bydlení podle cen v jednotlivých okresech. Jak na tuto změnu reagují neziskové organizace, které s lidmi v nouzi pracují přímo v terénu, tak to si povíme už za malou chvíli. Dobrý večer.
6: Večerní radiožurnál
4: a Zuzana Burešová.

0: superdávku po dvou měsících fungování čekají další změny. Náklady na bydlení se budou nově vypočítávat podle jednotlivých okresů a výpočet se změní i pro rodiče samoživitele. Do takzvaných zranitelných domácností budou patřit všichni s dítětem do 15 let. Doteď byla hranice 7 let, což pro zbytek samoživitelů znamenalo nižší podporu.
1: Kateřina z Prahy má 7letou dceru, takže do zranitelné skupiny spadala už dřív. Díky tomu má výhodnější výpočet podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Zároveň ale Kateřina pracuje a kvůli tomu jí stát podporu snížil.
2: V práci v podstatě cokoliv, co dostanou navíc, tak mi stát okamžitě sebere. Každý 3 měsíce oni vám přepočítávají příjem a cokoliv, co se vybočí z normálu, tak prostě vám je zjistý dávky.
1: Podle ministerstva práce se rozšíření okruhu zranitelných týká víc než 28 000 samoživitelů a v průměru si přilepší zhruba o 2200 korun měsíčně. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že mezi zranitelné nepatří taky třeba někteří seniori v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Podle Lenky Desatové z Rady seniorů je problém taky v tom, že se zatím nemění výpočet podpory na bydlení podle ceny energií.
3: Začínají postupně energie zdražovat. Tam není u těch energetických normativů automatismu. Je tam v případě, že energie vzrostou o 5%, tak vláda může ten normativ zvýšit. Takže tam je otázka, co se s energetickým normativem v dalších týdnech a měsících stane.
1: Změna výpočtu normativů by podle Desatové měla přilepšit hlavně seniorům ve větších městech. Úřady práce počítají nově normativy podle okresů, kde lidé žijí. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu, zároveň ale kritizuje mechanismus výpočtu.
4: Stát v tuhletu chvíli ty normativy nepočítá z dat Českého statistického úřadu, ale vychází z žádostí o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět. To znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
1: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Noví žadatelé si můžou nárok na podporu ověřit na kalkulačce na webu ministerstva. Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že menší částku dostávají třeba lidé v azylových domech, říká Michaela Lochmanová z pobočky Charity v severočeském Mostě.
5: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
1: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo. Aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Andrle, Radiožurnál.

pokladní skříní, půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných dlaní za sebe.

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie cit.

polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo, svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu, zadumán sám si zůstaň, srabe.

0: Jak už víte, z našeho vysílání ve Spojených státech naplno startuje kampaň před volbami do kongresu. V terénu se do ní během října zapojí i prezident Donald Trump. Proč ho republikánští kandidáti moc nezvou na mítinky do obvodu, kde se bude rozhodovat, tak o tom vám ve večerním radiožurnálu povíme už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Za 5 týdnů už budou Američané sčítat hlasy po volbách do kongresu, které mohou změnit rozložení moci ve Washingtonu. A hned od zítřka, 1. říjnového dne, se do kampaně přímo v terénu zapojí i prezident Donald Trump. Mluvit o tom budeme s Janem Kalibou, bývalým americkým zpravodajem a taky spoluautorem našeho nového podcastu Přes Atlantik. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: První 2 říjnové předvolební mítinky, kterých se Donald Trump osobně zúčastní, ho čekají v Oklahomě a v Alabamě. To ale nejsou státy, kde se bude rozhodovat o novém rozložení sil v Senátu a ve sněmovně reprezentantů. Proč prezident míří právě tam?
1: To je otázka, která asi každého tak nějak napadne. Organizátoři tvrdí, že jsou to místa, kde má Trumpova přítomnost dobrý mediální potenciál a možnost přelít se i do sousedních oblastí. Například televize PBS, ta uvádí, že Trump si vybral silně republikánská místa, kde se i za současné atmosféry v zemi může celkem spolehnout, že ho lidé v ochozech budou obdivovat a vítat. Podpora Trumpa klesla na jeho osobní minimum za obě jeho prezidentská období podle průzkumu a blíží se i historickým minimum amerických prezidentů v období právě před kongresovými volbami, těmi mezivolbami během toho mandátu po 2 letech. A z toho plyne i další možný důvod. Řada republikánských kandidátů v obvodech, kde se čekají těsné volební souboje, tak Donalda Trumpa na svých mítincích raději nechce.
0: Zmínil jste rekordně nízkou podporu Donalda Trumpa. Můžeme říct, kdo jsou lidé, kteří se od něj odklánějí?
1: Z čísel, která máme i třeba z mé osobní zkušenosti během léta, jsou to voliči nespokojení s ekonomickou situací, s rozpoutáním války proti Íránu, což s tou ekonomickou situací dost souvisí, s postupem Trumpovy administrativy třeba ve věci zveřejňování Epsteinových souborů, a další skupinou jsou hispánští Američané, kteří Donaldu Trumpovi do Bílého domu zpět do velké míry pomohli a teď tedy dávají najevo ve velké míře nespokojenost, jak si toho přímo v terénu všímá i naše americká zpravodajka.
2: Jeden můj takový známý, dobrý, opravdu člověk, který nosil i takovou tu žlutou paruku na hlavě, tak jak má moc rád Donalda Trumpa. Jo.
3: Jsem se neviděl.
2: Já ti to ukážu. On mi ji pak jednou taky na tu hlavu dal, tak máme takovou veselou fotku spolu. Tak to je člověk, který říkal, že jej strašně mrzí to, jak se jeho administrativa chová k migrantům a k imigrantům a k Latinos. Říká, já nemůžu jít ani s kamarádama ven, oni už se bojí jít i do baru, oni se bojí prostě vycházet na ulici, aby někdo nesebral.
1: I o tom mluví Jana Cíglerová v novém dílu našeho amerického podcastu Přes Atlantik. Ten najdete v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích a uslyšíte tam i Američany, kteří naopak s Donaldem Trumpem dál neochvějně zůstávají.
0: Tolik tedy Jan Kaliba, bývalý americký zpravodaj a spoluautor našeho nového podcastu, jak jste slyšeli, jmenuje se Přes Atlantik. Taky nedíky za tyto informace. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál je s vámi v 7:30. A taky Eliška Zábrocká se zprávami.
3: Izraelská ministryně dopravy Miri Regevová chce dočasně pozastavit lety společnosti Fly Dubai do Izraele. Důvodem je dnešní incident, při kterém letadlo mířící do Tel Avivu nouzově přistálo v Saúdské Arábii. Podle cestujících se jeden z pilotů pokusil převzít nad letadlem kontrolu a havarovat s ním. V tom mu zabránil kapitán letadla a někteří pasažéři. Oba piloti jsou zranění v nemocnici. Ruský podnik pro správu majetku v zahraničí neuspěl se stížností na zmrazení víc než 60 nemovitostí v Česku. Jeho kasační stížnost zamítl nejvyšší správní soud. Podnik nesmí s nemovitostmi nakládat. Po ruské invazi na Ukrajinu byl totiž zařazený na sankční seznam. Už v červenci podnik neuspěl se stížnostmi proti zablokování českého bankovního účtu a jedné nemovitosti v Praze Bubenči. Dnešní ruský útok na ukrajinskou energetickou infrastrukturu byl nejsilnější od konce minulé topné sezóny. Na síti Telegram to oznámil ukrajinský premiér Serhii Korecký. Dnešní ostřelování nepřežilo nejméně 5 lidí a zraněných je víc než 10. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského byla hlavním cílem energetická zařízení v Kyjevě a Kyjevské oblasti. Tisíce domácností tam zůstaly bez elektřiny. A v Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Stávající sjezdy u Nového Jičína nahradí nové okružní křižovatky s napojením na plánovaný obchvat Kunína.
1: Sport.
3: Čeští fotbalisté do 21 let hrají utkání kvalifikace mistrovství Evropy s Bulharskem. Aktuální informace přidá Tomáš Borovec.
4: 74. minuta zápasu a čeští mladíci vedou nad Bulharskem 1-0, když se v 55. minutě po krásné přihrávce Kačora prosadil Mašek, pro kterého už to byl 5. gól v rámci této kvalifikační skupiny. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zbytek kolony na D1 před Šmykalkou a překážka na D8 u Nové Vsi. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna ještě od nájezdu z Benešovské silnice z kilometru 21,5 se rozjíždí poslední zbytek kolony před zúžením na 24. kilometru na Šmykalce. Zdržení už není dlouhé. Na D1 z Brna směrem na Prahu dejte pozor za sjezdem na Vlašim na kilometru 44. Počítejte se zabraným vpravo stoupacím pruhem, stojí tam porouchané osobní auto, je před ním světelná šipka. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor u exitu 18 Nová Ves, to je sjezd na Mělník a Slaný. Na začátku odbočovacího pruhu stojí nepojízdné osobní vozidlo. A na silnici 112 z Plhřimova na Červenou Račici opatrně mezi odbočkami na Milotičky a z Myšovice srazil se tam osobní auto s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte Radiožurnál a taky Zuzanu Burešovou.
2: A dál vám přeji dobrý večer a přidám ještě jednu zprávu. Dnešek byl nejteplejším dnem letošního babího léta, uvedli meteorologové. V Husinci Řeži u Prahy a v Duxanech na Litoměřicku naměřili přes 26 stupňů Celsia. Na dalších 8 stanicích pak teploměr ukázal letních 25 stupňů. Teplo podle meteorologů vydrží pravděpodobně až do poloviny příštího týdne.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one.
6: Spent the night there at my place. That night became 100 days, and I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: again.
1: V nemocnici v Těšnově na Brněnsku funguje ode dneška Baby Box. Je 94. takovou schránkou v Česku. První Baby Box začal fungovat před více než 21 lety. Dosud do nich lidé odložili 283 dětí. O zřízení dalších Baby Boxů se jedná v Žadci a v Poděbradech na Nymbursku, uvedl zakladatel Baby Boxů Ludvík Hess.

0: A ve večerním radiožurnálu už nabízíme další reportáž. Společnost Baťa oznámila, že po 56 letech ukončí provoz obuvnické továrny v Dolním Němčí nedaleko Uherského Hradiště. Jde o jedinou továrnu, kterou má Baťa ve střední Evropě. Pro místní tak končí kus obecní historie.
1: Já jsem tam také pracovala, ale to už je roku.
2: 70-letá paní Františka vzpomíná na svá pracovní léta v obuvnické továrně v Dolním Němčí.
1: Já jsem byla na přednašicí dílně, tam jsem lepila. Potom jsem byla u krabic, jak je balení. Tam jsme skládali ručně krabice nebo lepili. No, tak bude to náročné pro ty lidi zhánět si, kdo už je starší před tím důchodem nebo tak.
3: Veliký zásah tady, kolik roku to tady bylo. Tam je hodně ženský, tady mají děcka, chodí do školy. A některé ženské už mají asi před důchodem, a tak to ještě je těžší. Bude to pro ně asi těžké.
2: Doplňuje Františku paní Anna. V Dolním Němčí se vyrábí boty už od roku 1970. V současnosti jde o poslední výrobní závod firmy Baťa ve střední Evropě. Příští rok by měl ale kompletně ukončit provoz. Pokračuje starosta obce František Hajdůch.
4: Tak ve své době, ještě před převratem, firma zaměstnávala cirka 500 zaměstnanců a postupem se to po odkoupení firmou Baťa v roce 1992 se začal počet měnit. Vím, že několik vln bylo, kdy bylo nutné snížit stavy třeba 50 do 70 lidí. Dneska to skončilo na cílovém stavu kolem 90 pracovníků.
2: K ukončení provozu se vyjádřil mluvčí společnosti Baťa Petr Souček.
5: Rozhodnutí o ukončení výroby v Dolním Němčí bylo pro společnost Baťa velmi obtížné. Bohužel jde ale o takový typ provozu, který nelze za současných podmínek na trhu udržet jako rentabilní. Utlumení činnosti bude probíhat postupně v několika fázích a firma teď bude s každým z 92 zaměstnanců řešit budoucí působení v závodě individuálně. Těm jejichž pracovní místa v jednotlivých fázích zaniknou, pochopitelně poskytne maximální pomoc při hledání dalšího profesního uplatnění.
2: Krajská pobočka úřadu práce ve Zlíně už situaci řeší. Podle jeho ředitelky Miriam Majdyšové bude cílem najít lidem práci ještě dříve, než opustí současné zaměstnání. Z Dolního Němčí na Uherskohradišťsku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.

Než se vydáme na zápas českých fotbalistů do 21 let, máme pro vás na Radiožurnálu ještě tuto zprávu. Na kongresu Mezinárodní hokejové federace na Tenerife bude v pátek

0: Čeští fotbalisté do 21 let hrají předposlední duel v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. V Hradci Králové nastoupili v přímém souboji o druhé místo v tabulce proti Bulharsku. Poslední minuty utkání komentuje reportér Tomáš Borovec.
1: 93. minuta zápasu. Česko-Bulharsko 1-0 a ještě se budou hrát asi 2,5 minuty. Český výběr dostal do vedení v 55. minutě po krásné přihrávce za obranu od Kačora. Mašek a teď drží domácí fotbalisté hru daleko od své branky, i když v jeden moment už měli také na mále, nicméně přečkali nebezpečné situace a teď odehrávají zbývající minuty. Zatím na polovině soupeře je tady autové vhazování ze strany míčka a Bulhaři teď dokázali nákopem do českého fotbalisty získat aut, ale rozehrávají autové vhazování od rohového praporku. Takže v 94. minutě Česko vede nad Bulharskem 1-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.

Čeští fotbalisté do 21 let, tedy zvítězili v předposledním duelu v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. Hradci Králové nastoupili v přímém souboji o druhé místo v tabulce proti Bulharsku. Toto utkání skončilo před chvílí a už můžeme říct, je to jisté, že čeští fotbalisté vyhráli 1-0. Tak tolik jedna sportovní aktualita, ty další uslyšíte v 21 hodin a 15 minut, kdy začíná sportovní přelet Radiožurnálu. Přeji vám všem klidný poslech dalších minut večerního vysílání.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Benjamin Netanyahu pod tlakem. Před Hamásem ho varovali, píšou média. Tak proč Izrael hrozbu teroristického útoku před 3 lety tak brutálně podcenil?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál je 20 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
5: Ministerstvo zdravotnictví podá trestní oznámení kvůli hospodaření ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. Izraelská armáda v pásmu Gazy zabila podle tamních zdravotníků 5 Palestinců. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko a mají jistou baráž o mistrovství Evropy. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti. Teploty do 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověří policie. Ministerstvo zdravotnictví totiž po kontrole podá trestní oznámení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí rezortu Naděja Chatová. Kontrola odměňování odhalila nadstandardně vysoké částky vyplacené manažerům. Ty navíc často nebyly odůvodněné. Zjištění označil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO za mimořádně závažná. Ministerstvo podle mluvčí Chatové kontrolovalo všech 7 zdravotních pojišťoven v Česku.
6: Srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti srovnatelně závažná jako ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.
5: Do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze se dnes vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 stále zůstává doma, většinou s příznaky salmonelózy, která se tam rozšířila minulý týden. Kvůli nemoci zůstalo doma taky 25 z celkem 60 učitelů. Kvůli hygienickým opatřením se ve školní jídelně zatím nevaří, popisuje ředitel školy Libor Skala.
7: V kuchyni ve Staroklánovické věřím, že začneme vařit příští týden. V kuchyni tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle. Můj odhad je 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
5: Nákaza se začala šířit poté, co jídelna použila vejce s prošlým datem trvanlivosti. Izraelská armáda dnes v pásmu Gazy zabila nejméně 5 Palestinců, dalších 14 zranila. Informovali o tom palestinští zdravotníci spadající pod Hamás. Útoky Izraelci zdůvodňují tím, že cílí na ozbrojence. Izrael a Hamás se obvinují z neplnění podmínek příměří a také amerického mírového plánu. Ten počítá s odzbrojením Hamásu a stažením izraelské armády z pásma Gazy. Od vyhlášení příměří zemřelo podle palestinského ministerstva zdravotnictví přes 1400 lidí. Bezpilotní stroje od víc než 70 výrobců ze 17 zemí testuje česká armáda při mezinárodním cvičení Drone Shield 2026 ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Cílem cvičení je získat přehled o současných technologiích na trhu. Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Zavádění nových technologií je třeba urychlit, říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
8: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli v řádu měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
9: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy. V předposledním zápase kvalifikační skupiny porazila v Hradci Králové Bulharsko 1-0. V 54. minutě dal jediný gól zápasu Lukáš Mašek. Češi mají v tabulce jisté minimálně 2. místo za Portugalskem. Reprezentační A tým má novou posilu do útoku. 23-letý německý rodák Ryan Nadery se po vyřízení potřebných dokumentů připojil k národnímu týmu. Zítra ho čeká s reprezentací první trénink.
10: Byl jsem trošku nervózní, musím jako upřímně říct. To jsou úplně noví lidi, to je jako kdyby se šel k novému týmu. Znáš pár z televize a teď si tady s nimi. Je to hezký pocit, všechny byli hodně hodní ke mně. Mě přivítali hezky a jsem prostě hrozně rád, že jsem tady.
9: Čeští fotbalisté v pátek odletí do Španělska, kde je o den později v Oviedu čeká zápas Ligy národů proti domácímu výběru.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 u Mirošovic a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se už kolona před zúžením na mostě Šmejkalka rozjela. Pozor, ale u nájezdu od Benešova na kilometru 21,5 stojí kamion, řeší poruchu v odstavném pruhu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku u sjezdu na Mělník a Slaný. Na začátku odbočovacího pruhu na 18. kilometru stojí nepojízdné osobní auto. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla. Projíždí se teď ve zúžení pouze jedním pruhem, zatím ale bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou k 9 stupňům, při uklidnění větru až k 5 a zítra pak čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte večerní radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
4: Dobrý večer vám přejeme, 20 hodin, 6 minut, pokračuje vysílání radiožurnálu po zprávách. Chcete zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti a je vám mezi 13 a 18 lety, tak ještě několik dní máte na to se přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Jak bude Česko vybírat vesmírné kadety, tak to vám řekneme za chvilku v úvodu této vysílací hodiny večerního radiožurnálu. Začínáme z Bastille. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
0: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Už jen několik dní se můžou školáci hlásit do mise Zero G. Ti vybraní si pak vyzkouší, jaké to je na chvíli zapomenout, kde je nahoře a kde dole. Díky parabolickému letu ve speciálně upraveném letadle dostanou jedinečnou příležitost zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti. Informace zájemci najdou na webu Česká cesta do vesmíru CZ.
1: Je na to! Crazy.
2: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Nejmladší z nich byla 13-letá Anna Čapková.
3: Nepopsatelný, trošku jsme teď v blbě.
2: Stejnou šanci teď mají další mladí nadšenci do vesmíru. Než se ale dostanou do letadla, čeká je několik kol výběru, popisuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
4: První bude představovací video a druhé už bude trošku specifičtější video s konkrétním zadáním. Dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec rozhovor s psychologi.
2: Organizátoři hledají mladé lidi, kteří si poradí nejen s biflováním, ale i s fyzickou a psychickou zátěží.
4: Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, perfektně na tom fyzicky.
2: Přesto zájem o druhý ročník už teď překonal loňská čísla, říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
5: Z celé České republiky, a to i z větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste, je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
2: Do mise Zero G se můžou přihlásit školáci ve věku od 13 do 18 let. Čas na to mají už jen do 5. října. Hned o den později se naopak otevře výběr pro učitele a dva z nich se připojí k vybrané posádce. Společně pak na konci dubna příštího roku vyrazí do vzduchu a na chvíli okusí svět bez gravitace. Karolína Burdová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Ve večerním radiožurnálu jste poslouchali taky Briana Adamse. Nemají hollywoodské rozpočty, přesto se jejich české dokumenty dostávají až na Oscary. Tuzemská dokumentární tvorba má navíc stále výraznější ženský hlas. Co teď české autorky natáčejí, si řekneme za chvilku ve večerním radiožurnálu. We were staring down disaster.

0: Dokumenty nepatří v kinech mezi divácké hity, přesto už podruhé za sebou míří český dokument na Oscary. Letos je to snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérky Pepi Lubojacky, který v kinech vidělo za první týden přes 5000 lidí. Je to ale jen jeden z hlasů současné české dokumentaristiky, ve které mají na rozdíl od hrané tvorby výrazné zastoupení ženy. No a právě nové filmy těchto autorek nabídne třeba festival v Jihlavě.
1: 15-year-old Barbara Rankova from the Czech Republic.
2: Krasobruslení vypadá na první pohled jako balet na ledě. Za ladnými pohyby ale stojí tvrdý trénink, který začíná často už v útlém věku. Právě ve 4 letech se poprvé postavila na led i Barbora Vránková, kterou v jedné její životní etapě sleduje dokument Znovu vstaň režisérky Elišky Cílkové.
3: Na Barbořině kariéře mě zaujalo především to, že její cesta nebyla přímočará. Když jsme film začínali natáčet, tak jí bylo 15 let, ale před startem na prvním mistrovství Evropy přišly okamžiky, kdy se ten její výkon a výsledky nevyvíjely tak, jak si ona představovala. A já jsem pak dlouho přemýšlela nad tím, kde končí naše očekávání.
2: A právě očekávání hrají v příběhu Barbory důležitou roli. Nejen ta, která si na sebe klade sama, ale také ta, která přichází z jejího nejbližšího okolí.
3: Rodiče do příběhu Barbory samozřejmě patří, také jsme s nimi natáčeli a přiznám se, že některé scény můžou působit na diváka trochu vypjatě. A my jsme vlastně letos v květnu měli kontrolní projekci s rodinou Barbory a s Barborou a já jsem si tak trošku myslela, že rodiče budou chtít některé scény vystříhnout a byla jsem pozitivně překvapená, když sami řekli, že tohle tam můžeme nechat, to jsme prostě my.
2: Už za pár týdnů zamíří do českých kin také film Drazí spoluobčané, režisérky Andrej Culkové. Ta 5 let cestovala po Evropě a sledovala, jak se rodí takzvaná občanská shromáždění. Autorka vycházela ze současné nedůvěry v demokracii a k jejím institucím a zkoumá tak způsob, který mohou být občané do rozhodování o důležitých lokálních otázkách zapojeni přímo.
4: Máš pocit, že demonstruješ a nic se nemění a konečně už chceš vidět nějaký posun k lepší.
2: Koprodukci České televize vznikal také dokument s názvem Zasej obojky, sklidíš psy.
5: Udělat někde rap znamenalo prostě zavřít klub.
6: No já jsem byl takovej sebestřednej hip-hopper.
2: Dokument režisérky Alice Lackové sleduje proměny kapely VVV, která patřila od 90. let k průkopníkům českého rapu.
7: Máme já vůbec ještě co jako říct, nebo...
8: Můžeš mlčet?
2: Hudební portrét měl teď premiéru na festivalu Finále Plzeň. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: 60. bývá čas na bilancování. Loufanánek Hagen ale místo klidného ohlížení přichází s novým albem a písní, ve které se potkává víno, marihuana, starý zákon i Morava. Jak se z punkového rebela stal šedesátník a co všechno se vejde do jeho hudebního života? Loufanánek Hagen bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: věm.
1: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
2: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Olvin a Fosfa.
3: Zprávy a Eliška Zábrocká.
4: Litr nafty bude zítra v Česku stát maximálně 48 korun a 72 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovuzavedení rozhodla vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím taky zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu. Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal podle očekávání ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Poslanci mu nedůvěru vyslovili včera. Návrh podpořili kromě opozice i poslanci vládní SNS, která ministrovo odvolání požadovala už od letošního jara. Rezort životního prostředí tak dočasně povede současný premiér Robert Fico. Země Severoatlantické aliance nečelí podle Marka Rutteho bezprostřední hrozbě ze strany Moskvy. Generální tajemník aliance dodal, že hodnocení rizika představovaného Ruskem je stejné jako před rokem. Některé evropské členské země NATO v posledních měsících opakovaně upozorňují na nárůst ruských hybridních aktivit. Řadí mezi ně sabotáže, žhářské nebo kybernetické útoky i narušování vzdušného prostoru. A českého dirigenta Jakuba Hrůšu čeká v Londýně 15-hodinový Wagnerovský maraton. V Královské opeře bude příští rok dirigovat kompletní Prsten Nibelungů Richarda Wagnera, tedy všechny čtyři opery od Zlata Rýna až po Soumrak bohů. Celý cyklus navíc provede během října hned čtyřikrát. Jde o jeden z nejnáročnějších projektů operního repertoáru. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci mistrovství Evropy Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na šampionát v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 54. minutě útočník Lukáš Mašek. Svěřenci trenéra Michala Bílka mají jistou minimálně druhou příčku ve skupině, kterou zakončí za týden v Portugalsku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Komplikace na D11 za Poděbrady a nehoda na D35 u Olomouce. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy hlásíte potíže v omezení za odbočkou na Pečky. Na 34. kilometru se něco děje v levém pruhu vedeném v protisměrném pásu. Zůstaňte proto raději v pravém pruhu, ten je průjezdný plynule bez komplikací.
7: Tak ať si řidiči vyberou pravý pruh, ten v odstavným pruhu, kde v tom levým pruhu, co jede do protisměru, tak tam asi to tak vypadá, že uvízl nadměrný náklad.
6: Na dálnici D35 pozor na nehodu před Olomoucí ve směru z Mohelnice. Kus za odbočkou do náměště na Hané na kilometru 261 auto narazilo do pneumatiky z nákladního auta. I to stojí v odstavném pruhu. Pozor, zpomaluje a vybočuje se za zatáčkou. Na dálnici D11 opatrně také za Prahou ve směru do Hradce Králové. Na kilometru 6,5 stojí nouzově osobní auto. Je v odstavném pruhu, i tam vozidla vybočují. A na silnici 34 z Českých Budějovic do Třeboně pozor u obce Hůry. Na 6. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. A teď si poslechněte aktuální díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
8: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
0: Benjamin Netanyahu se v neděli setkal s prezidentem Spojených arabských emirátů.
8: Cílem podle Channel 12 bylo prezidenta přesvědčit, aby popřel, že izraelského premiéra varoval před útokem Hamásu 7. října 2023.
9: Magazín The Atlantic napsal, že Jeruzalém se snažila upozornit na možný útok rovněž Káhira. Informaci přebírá ČT24.
10: Úřad premiéra označil zjištění za absolutní lež.
11: Zbývá necelý měsíc do parlamentních voleb.
12: Budou to první volby od začátku války v pásmu Gazy.
13: Netanyahu pod tlakem, před Hamásem ho varovali, píšou média. Tak proč Izrael hrozbu teroristického útoku před 3 lety tak brutálně podcenil? A jak nové informace ovlivní říjnové volby do Knesetu? Ptám se Ireny Kalhousové, ředitelky Herzlova centra izraelských studií při Univerzitě Karlově. Dnes je středa, 30. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Necelé 2 týdny před teroristickými útoky ze 7. října 2023 mělo v Tel Avivu přistát letadlo se šéfem egyptských tajných služeb. On chtěl varovat Izrael před úderem Hamásu, alespoň to teď tvrdí magazín The Atlantic s odvoláním na blízkovýchodní americké i evropské zdroje. Je tam skutečně řada opěrných bodů, tak jak o tom Atlantic píše. Skutečně se tehdy měl sejít i s izraelským premiérem, šéf tajných služeb Egypta?
14: Tak samozřejmě podle těch zpráv, které máme právě z Atlantiku, ale i z izraelských médií, tak to není úplně jasné, ale zřejmě ano, zřejmě mělo dojít ke schůzce mezi izraelským premiérem a právě Abbasem Kamelem, šéfem egyptského zpravodajství. A ta schůzka měla být velmi krátká, vlastně to egyptské letadlo přistálo v Tel Avivu jenom na vlastně několik málo minut, dalo by se říct. Ono je strašně zajímavá zpráva už jenom to, že vlastně tam šéf egyptského zpravodajství přistál, protože ono už je skoro jakoby jedno, co přesně řekl. Ale ten fakt, že opravdu přijel na takhle velmi krátkou schůzku.
13: 67 minut píše Atlantik.
14: Přesně tak, značí, že měl opravdu velmi důležitou zprávu, kterou chtěl předat osobně.
13: Takže se nemohlo stát, že by přiletěl, 67 minut by byl v Izraeli a nesetkal by se s někým, ať už by to byl nebo nebyl Benjamin Netanyahu, tak s někým jako vysoce politicky postaveným v Izraeli.
14: No, to určitě ne, protože přeci jenom on je tak významná postava, že by se nesetkal s někým, kdo by mu nebyl roven. Samozřejmě tam je otázka, jestli to byl přímo Netanyahu, ale i kdyby to přímo Netanyahu nebyl, tak si myslím, že by se to musel dozvědět, protože ta zpráva musela být velmi naléhavá.
13: Benjamin Netanyahu byl později toho dne v Jeruzalémě na připomínce 50. výročí jomkypurské války. Bavíme se stále o tom období těsně před útoky v roce 2023, těsně před těmi útoky 7. října. A podle Atlantiku se pak Netanyahu účastnil tajné bezpečnostní schůzky, po které měl Hamásu odklepnout jakési ekonomické ústupky. Já vím, že se tehdy řešilo hodně udělování pracovních víz, demonstrovalo se kvůli tomu, byl uzavřen na čas i ten průchod nebo přechod v Eresu. Tak týkaly se ty ústupky právě tohoto tehdy?
14: Tak je potřeba říct, že vlastně už několik let, bavíme se někdy od roku 2023, probíhala jednání mezi Izraelem a Hamásem. A právě cílem mělo být uvolnění té situace, zlepšení té situace v Gaze a součástí toho právě měly být různé ekonomické programy. Dokonce se mluvilo o vytvoření nějakých zón obchodních na hranici mezi Egyptem, Izraelem a Gazou, kde by mohly být právě zaměstnání lidé z Gazy. Samozřejmě se také jednalo o to, kolik Gazanů bude moci pracovat v Izraeli, protože před 7. říjnem vlastně na těch výdělcích bylo závislých několik tisíc lidí z Gazy. Takže tam ta jednání byla a vlastně zdá se podle toho, co víme právě z různých zdrojů, především tedy za Árecu, že vše nějak se zpozdilo kvůli tomu, že součástí těch jednání mělo být, že Izrael získá zpátky 4 Izraelce, respektive jejich těla, a výměnou za to bude propuštěno a teď je otázka, kolik Palestinců zpátky do Gazy. A na tom zřejmě ta jednání ztroskotala, ale každopádně právě z toho, co jsme se dozvěděli, je, že Benjamin Netanyahu velmi otálil s těma jednáníma, že už mnoho věcí bylo dojednáno, zdálo se, že opravdu tentokrát to k něčemu povede, ale Benjamin Netanyahu, protože to je jeho styl, vlastně odkládat rozhodnutí, tak to zřejmě přetáhl natolik, až došlo, k čemu došlo, a pak už samozřejmě nebylo o čem jedno.
13: No, Kamel, prý Izraelce varoval přímo slovy, pokud něco neuděláte, vymstí se vám to, a mělo se to ten apel týkat nějakých těch ekonomických ústupků, tak mě jenom zajímalo, jestli nakonec teda Netanyahu ale skutečně nekonal, jestli něco neudělal, když teď nejenom teda Árec, ale i třeba Atlantic píše o tom, že prostě nedělal a ignoroval ty hrozby.
14: No, samozřejmě je otázka ta časová schoda, jestli už to přišlo příliš pozdě, ale vlastně co víme z těch různých zpráv právě z Atlantiku, z New Yorkských Timesů nebo za Árecu především, tak Hamas měl Yahya Sinwar konkrétně, ten autor toho 7. října, měl posílat Izraelcům zprávy, že ztrácí trpělivost a že chystá něco velkého. On používal slovo zilzal, což znamená něco jako zemětřesení, a chtěl tím zřejmě donutit Izraelce, aby opravdu už s těmi ekonomickými ústupky neotáleli. Samozřejmě je tam i nějaká další varianta, že to celé byl stejně trik, že možná prostě Sinwar chtěl jako vyzkoušet Izraelce po té, co by k nějakým ústupkům třeba došlo, tak by se vše uklidnilo a stejně tam ten plán na 7. říjen byl, ale to jsou samozřejmě všecko jenom spekulace. Každopádně zajímavá zpráva je, že vlastně Benjamin Netanyahu v těch jednáních s Hamásem postoupil poměrně daleko a můžeme jenom spekulovat, proč je nedotáhl do konce, jestli to byl třeba to byla i obava z jeho vlastních koaličních partnerů, protože samozřejmě to jsou představitelé, kteří si nepřejí příliš nějaké ústupky vůči Palestincům. Mluvíme právě o těch extremistických stranách Ben-Gvira nebo třeba i Tamara Smotriče.
13: Jenom abychom nechodili kolem a řekli to napřímo, tak Hárec psal o tom, že nejenom, že měl tedy, o čem píše Atlantic, přijet ten šéf egyptských tajných služeb do Izraele, ale že si měl Benjamin Netanyahu volat s prezidentem Spojených arabských emirátů Zaidem taky asi 10 nebo 14 dní před těmi útoky ze 7. října. A Zaid měl rovněž apelovat na ekonomické ústupky a sklidnění situace na západním břehu. Izraelská vláda odmítá, že by ta návštěva šéfa egyptských tajných služeb proběhla a že by ten telefonát taky proběhl.
0: Zprávy v médiích jsou nepravdivé. Pan premiér nedostal před 7. říjnem roku 2023 od Spojených arabských emirátů žádné varování. Pokud nějaké relevantní informace existovaly, byly předány prostřednictvím zpravodajských kanálů obou zemí.
13: Dokonce teď podle izraelského kanálu 12 měl Benjamin Netanyahu o víkendu cestovat přímo do Spojených arabských emirátů, aby jednal se Zaidem osobně a řekl mu, aby popřel ty informace o tom telefonátu jako takové. Jak moc jsou ty informace důvěryhodné, že ta varování měla přicházet a že je měl Benjamin Netanyahu tedy ignorovat, když samotná izraelská vláda říká, to se takhle vůbec nestalo.
14: No to je právě vlastně ta velká debata a zdá se, že ty informace, že ty telefonáty, respektive ta schůzka s egyptským představitelem, že proběhly, tak ty přichází z velmi důvěryhodných zdrojů. Haarec se měl vlastně odkazovat na 3 zahraniční zdroje lidi, kteří měli dokonce být u toho, u té konverzace právě s prezidentem Arabských emirátů Bin Zaidem. Potom to vlastně potvrdili New Yorkské Timesy a potvrdil to i Atlantic, takže těch zdrojů je několik a vlastně všechny přichází od médií, která opravdu jako si myslím neotisknou úplně ledacos.
13: A Hárec taky zároveň cituje vlastně informace z knihy, která teď vychází.
14: Přesně, a vlastně ten článek v Haarecu, který to celé spustil, je výsledkem 2 autorů a jejich práce a vlastně to byl ten článek je pouze zkrácená verze shrnutí té knihy. Takže myslím si, že to mají ozdrojené poměrně dobře a samozřejmě jak si Benjamin Netanyahu vše popírá, ta jeho cesta narychlo je poměrně zajímavá. Každopádně od Bin Zaida jsme žádnou reakci neslyšeli ve smyslu, že by něco popřel. On řekl, že prostě všechny kanály s Izraelem jsou otevřené a že spolu budou i nadále sdílet i citlivé informace a myslím, že více už se k tomu nevyjádřil. Ale každopádně samozřejmě je to velké téma. Je potřeba si uvědomit, že Izrael čekají volby 27. října a že se to stává tématem číslo 1 těch voleb, což si myslím, že samozřejmě Benjamin Netanyahu nechce. Možná by bylo dobré říct, že ani jeden z těch zdrojů, alespoň co víme, neřekl Netanyahovi nebo někomu vysokému v rámci izraelské politiky, přijde 7. říjen, bude to takto vypadat. Ano. Ta varování byla více obecná, byla to varování typu, prostě situace v Gaze není dobrá a něco velkého se chystá. Jo, takže aspoň z toho, co my víme. Jo, nebyly tam úplně z toho zřejmé detaily, ale pochopitelně, když to ještě spojíme s tím, jaké informace měli Izraelci ze svých vlastních zdrojů, od svých tajných služeb, ať už to byl vlastně ten plán, kterému se říká Zeď Jericha, což byl ten detailní plán vypracovaný Hamásem, který se dostal do rukou izraelského vojenského zpravodajství, anebo ty zprávy o tom, že na hranici s Gazou probíhají různá podivná cvičení a přichází tam lidi, kteří tam normálně nechodí, tak už samozřejmě jsou to indicie, které si měli Izraelci dát dohromady. A to je, myslím, vlastně to největší varování, že tam bylo velké podcenění a otázka je, proč k tomu podcenění došlo. A to si myslím, že bude předmětem těch budoucích vyšetřování.
13: A propo, tajná služba Shin Bet se už obrátila na úřad vojenského cenzora kvůli tomu, co zveřejnil kanál 12, protože ty informace měly být na veřejnosti dřív, než vůbec se vrátilo letadlo s Benjaminem Netanyahuem zpátky do Izraele, to ještě k té víkendové cestě. Vůbec by mě ale zajímalo, jak je možné, když se bavíme teda o těch dvou událostech, jednak ta návštěva z Egypta a jednak ten telefonát ze Spojených arabských emirátů. Jak to, že v Egyptě a v Emirátech o tom měli takhle dopředu vědět? Jak se to k ním dostalo?
14: Tak co se týče Egypta, tam ty informace přesně nemáme, ale můžeme předpokládat, že prostě Egypt opravdu ví velmi dobře o tom, co se děje v Gaze. Egypt byl vždycky tím prostředníkem mezi Hamásem a Izraelem a ty kontakty tam jsou jako velmi, velmi pevné a Egypt ví, komu zavolat, když chce vědět, co se děje v Gaze. Co se týče toho druhého příběhu, to znamená ty Emiráty, tam si myslím, že to je velmi zajímavé, protože vlastně, jak jsem říkala, Izrael byl už od toho roku 2023 v jednání s Hamásem a používal k tomu prostředníky. A jedním z těch prostředníků byl Abu Zaida, což je člověk, který je vysoký představitel Fatahu, nicméně je to člověk, kterého respektují právě i představitelé Hamásu, což jsou jinak dvě organizace, které vlastně jsou spolu ve velkém politickém boji v rámci Palestiny. A tento člověk vlastně byl takovým prostředníkem mezi izraelským Shin Betem a právě Hamásem. A on sám tvrdí, a on to vlastně zveřejnil na Facebooku poté, co celá ta aféra vyšla nebo se stala veřejnou, on tvrdí, že opravdu měl pocit, že ta jednání jdou dobrým směrem a že už je to jenom otázka času, než se Izraelci s Hamásem dohodnou.
15: Byl jsem přesvědčen, že se podaří dohody dosáhnout. Moje role spočívala v tom, aby se Gaza nedostala do situace, v níž se dnes nachází.
14: A najednou, jak Netanyahu nebyl schopen to rozhodnutí udělat, tak na něj začal tlačit Sinwar. A vlastně mu vzkazoval, řekněte Izraelcům, dejte Izraelcům vědět, že pokud se nerozhodnou, pokud něco neudělají, tak já chystám něco velkého. A on se tato palestinská spojka dostal do poměrně velkého tlaku a teď nevěděl, s kým přesně má mluvit. Bál se, že vlastně Shin Bet ho nařkne z toho, že spolupracuje se Sinwarem. Takže on se nakonec obrátil na svého přítele, což byl Palestinec, který před mnoha lety emigroval právě do Emirátů, který má dobrý vztahy s vysokými představiteli v Emirátech. Takže přes něj vlastně se ta informace dostala až k samotnému šejchovi, který po nějaké době to vyhodnotil, že to je natolik závažné, že opravdu mu stojí za to vzít telefon a zavolat přímo izraelskému premiérovi. Takže takhle se to vlastně odehrálo a myslím si, že spoustu detailů se teprve ještě dozvíme, protože ta důležitá informace je, kterou si bude muset vyřešit Izrael, kdo věděl co. Do jaké míry Benjamin Netanyahu ty informace sdílel například právě s Shin Betem, do jaké míry Shin Bet sdílel naopak informace s Netanyahuem. Je potřeba připomenout, že jsou to měsíce, kdy je Izrael v obrovské vnitropolitické krizi, kdy v Izraeli probíhají demonstrace proti vládě a její navržené justiční reformě, kdy otevřeně vlastně bezpečnostní

0: právě třeba ze Spojených arabských emirátů. Zas tak dlouho právě třeba s Emiráty v dobrých diplomatických vztazích nebyl.
1: Tak samozřejmě je otázka, jak si mohl věřit nebo nemusel věřit Emirátěnům. Co se týče Egypťanů, tak s těmi Izrael spolupracuje mnoho let. A jak říkám, velmi často, když bylo potřeba něco dohodnout s Hamásem, tak k tomu byl právě pozván Egypt. Takže tam si myslím, že by ta nějaká důvěra měla být, protože prostě už spolu spolupracují jako desítky let vlastně od mírové dohody v roce 1979. Navíc věřil, nevěřil, to možná není ta otázka. On samozřejmě měl oslovit svoje tajné služby, především tedy Shin Bet a vojenské zpravodajství a říct, podívejte se, toto jsou nějaké informace, které se ke mně dostávají, chci, abyste mi to prostě vyvrátili, potvrdili, řekli, co budeme dělat, jo? Nebo navrhli různé scénáře a říká, musíme si počkat na nějaké vyšetřování, které v Izraeli prostě ještě neproběhlo, ale ukazuje to, že zřejmě Benjamin Netanyahu si byl tak naprosto jistý tím, že Gaza není ten problematický region, že je třeba se soustředit na západní břeh, že je třeba se soustředit na Irán, na Hizbalách, že prostě Gaza je pacifikovaná. A tam se tedy krutě spletl, ale není sám. Jo? Tam je potřeba zmínit, že vlastně ten bezpečnostní aparát ty informace, které měl, také vyhodnotil špatně. Jo? Takže tam se prostě jako jeden podporoval druhého a nakonec se to Izraeli strašně vymstilo a je velmi zajímavé právě vidět a vlastně strašně smutný vidět, že Izrael dostával tolik různých indicí, že se něco chystá, ne co se přesně chystá, kdy se to chystá, ale že prostě ta situace jaksi bublá a že vybuchne a že tentokrát to nebude, nevím, několik desítek raket, které poletí z Gazy na Aškelon nebo někam dál, že tentokrát to bude něco většího.
0: To brutální podcenění celé té situace a pak jsme to mohli vidět, jak se to moc vymstilo Izraeli 7. října roku 2023. Připomíná vám to něco z minulosti? Já jsem o tom krátce mluvil s bývalým blízkovýchodním zpravodajem České televize v Izraeli Jakubem Santo, který zmínil a má v tom patrně pravdu, zmínil rok 1973.
1: Tak vlastně před Jomkypurskou válkou právě v roce 1973, která Izrael překvapila, ještě ho překvapila vlastně v ten nejsvětější den, kdy opravdu většina Izraelců je doma, spousta vojáků byla doma, tak vyšetřování ukázalo, že vlastně tam ty zprávy byly, že Izrael se mohl připravit a byla tam určitá jaksi nabubřelost, velmi vysoké sebevědomí po šestidenní válce, kdy vlastně Izrael na základě dobrých zpravodajských informací byl schopen během strašně krátké doby uštědřit těm svým nepřátelům obrovskou porážku a samozřejmě jako na tu psychiku v Izraeli to mělo velký vliv a myslím si, že opravdu to bylo jako mnoho let takového pocitu, že vlastně nám se nemůže nic stát a pak přišel ten Jom Kippur roku 73 a ukázalo se, že ta situace je jiná. A
0: ten možná, vojenský útok Sýrie a Egypta.
1: Tedy. Přesně tak, ten vojenský útok těch dvou velkých nepřátel tehdy Izrael. A možná, že by se to dalo jako připodobnit tomu, že prostě Izrael si připadal vůči Gaze silný, že má všechno pod kontrolou, neuvědomil si, že prostě nemá dostatečně jako dobré zpravodajství z Gazy, že ten pocit, že se nemůže nic stát, převládl nad těmi fakty, která vlastně přicházela do Izraele z různých zdrojů. No a to je samozřejmě něco, z čeho v minulosti by se Izrael poučil. Teď je to mnohem komplikovanější, protože vlastně, a to je ten rozdíl mezi tím rokem 73 a tím, co se děje dnes, ta vláda, konkrétně Benjamin Netanyahu, vlastně blokují to vyšetřování. Ono už se vyšetřovalo na úrovni armády, na úrovni tajných služeb, dokonce rodiny těch postižených, jejichž příbuzní zemřeli nebo byli uneseni toho 7. října, tak dali dohromady vyšetřovací komisi z různých vysokých vojenských představitelů a ty přišli s nějakými závěry, ale samozřejmě nikdo z těchto lidí nebo komisí nemá přístup k těm všem tajným informacím.
0: Jak je možné, že tohle Benjaminu Netanyahovi prochází tedy v Izraeli, že stále ještě nevznikla vůbec ta vyšetřovací nezávislá vyšetřovací komise?
1: No, je to vlastně obrovský skandál. Myslím si, že to jasně ukazuje, že Benjamin Netanyahu má obavy, k čemu by ta komise dospěla, protože v minulosti ty komise opravdu ukázaly na ty vysoké představitele, politické vysoké představitele, a on se snažil tu komisi poskládat politicky, zatímco v minulosti vždycky předsedal šéf nejvyššího soudu a byla nezávislá, tak on se snaží, aby ta komise byla vládní, tudíž pod kontrolou vládních představitelů. Tomu nakonec zatím neprošlo, zastavil to nejvyšší soud a čeká se na výsledky voleb. Jo, ale je to samozřejmě pro Izrael strašně jako špatná zpráva a samozřejmě to přispívá k tomu, že spoustu lidí přestává důvěřovat tomu státu, jo, protože jedna věc je, že se stane chyba a v tomto případě

0: obrovská a druhá věc je, je prostě jako potom schopnost to vyšetřit a ukázat na ty lidi, kteří za to jsou zodpovědní. A je potřeba ještě taky zmínit, že nejvyšší představitelé armády, tajných služeb, všichni odstoupili. Tam to vedení je kompletně nový, ale v rámci toho politického establishmentu neodstoupil nikdo.
1: A jsou to lidé, kteří mohou prohrát v těch volbách, které se teď připravují a chystají na 27. říjen? Proti Benjaminu Netanyahuovi vznikla i poměrně široká koalice opozičních lídrů.
2: They're the leaders of the four anti-Netanyahu bloc parties.
3: בחירות יעצבו את החיים של כל אחד ואחד מאיתנו שנים קדימה.
0: Tak samozřejmě prohrát může, ale ty průzkumy předvolební ukazují, že to bude velmi těsné. A vlastně ten, řekněme, protinetanyahovský tábor a ten netanyahovský tábor, tak mají, mění se to průzkum od průzkumu, třeba 53, 54 křesel vůči 51, nebo je to úplně rovnocené. A vlastně je tam ten šedivý střed, to jsou ty arabské strany, které ten protinetanyahovský tábor nejsou schopny a ochotny otevřeně jako přizvat do té koalice, přitom tam samozřejmě přirozeně patří. Takže k té 61, to znamená k té většině v Knesetu, se zatím vlastně ani jeden z těch táborů neblíží. Takže sice Likudu malinko ta čísla klesají a už není nejsilnější stranou, ale zatím vůbec není jisté, kdo nakonec bude tu koalici dávat dohromady a jestli vůbec bude možné dát dohromady jako většinovou koalici. Myslím si, že můžeme počítat i s nějakým jako scénářem, že to dopadne úplně jinak, že se tam nakonec ty strany přeskládají nějak jinak, protože tak jak to v tuto chvíli stojí, to znamená anti-netanyahovský tábor a pro-netanyahovský tábor, tak prostě zatím nemají dost hlasů. Ale já za sebe musím říct, že mě vlastně to překvapuje, že toto téma není nějaké pojítko, jo? Že vlastně většina Izraelců by si měla říct, že přeci po té, co se stalo 7. října, že není možné znovu toho samého lídra do té pozice zvolit opětovně, ale mnoho Izraelců si myslí, že bez Netanyahu, aby ta situace byla ještě mnohem horší.
1: Vy už jste mi totiž v říjnu 2023 říkala, že to prostě nemůže politicky ustát Netanyahu, teda, že se to nebude měnit v momentě, kdy trvá konflikt, ale poté, stejně jako to tehdy neustála ani Golda Meirová v roce 74 pár měsíců poté, potom zahájení jomkypurské války.
0: Já si myslím, že i proto Netanyahu vlastně ten konflikt udržuje v chodu. Jo, on už samozřejmě neprobíhá v takové intenzitě v Gaze jako předtím. I ta válka s Íránem samozřejmě už neprobíhá naplno, ale jako myslím si, že pořád tam panuje taková jako atmosféra a Netanyahu se to snaží udržovat, že prostě Izrael jako je ve válce, že je to jenom otázka času, než třeba bude další kolo války s Íránem, že vlastně tam pořád ještě jako nenastal nějaký klid, jo, kdyby se začalo řešit, co se stalo, proč se to stalo, v jaké míře se to stalo, což je něco, co vlastně Netanyahovi vyhovuje. Ale i tak, já samozřejmě jsem si opravdu myslela to 7. října, že někdo, kdo sám sebe prezentuje jako Mr. Security, jako prostě pan bezpečnost, že něco takového nemůže ustát. Ale na druhou stranu vždycky jsem ve druhé větě říkala, že prostě Netanyahu je obrovsky schopný politik. Nemusí se nám líbit, může se nám zajídat, ale on opravdu dokáže přežít věci, které by jinak každého z nás jako porazili a on to prostě nějakým způsobem dá.
1: No pokud zvítězí a bude pokračovat, tak bude sloužit už svůj asi 7.
0: Jo, je to nejdéle vládnoucí mandát. Premiér už nyní.
1: No tak jo, tak moc díky, že jsme mohli o té situaci v Izraeli mluvit.
0: Díky moc a díky za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska po delší době Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Ptal jsem se jí na články, podle kterých dostával před teroristickými útoky ze 7.10.2023 Benjamin Netanyahu opakovaná varování z okolních států. Současně se blíží v Izraeli volby do Knesetu, které chceme taky pokrývat. A investigativy z Hárecu a Atlantiku jsou jedním z hlavních témat těch předvolebních týdnů. Ve Vinohradské 12 ale chystáme i další témata. O tom příštím budeme mluvit už za pár hodin. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál je 21 hodin. Eliška Zábrocká má zprávy.
1: Superdávka má od zítřka nová pravidla. Francouzský server Mediapart odsoudil urážlivé výroky Marine Le Penové kvůli kritickému článku. Česká fotbalová 21. porazila Bulharsko a má jistou baráž o postup na mistrovství Evropy. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet třeba u podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Nově se taky bude podpora pro všechny žadatele počítat na základě cen bydlení v jednotlivých okresech. Výše podpory podle nových pravidel si můžou lidé ověřit na stránkách Ministerstva práce, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
3: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
1: Lidem, kteří už podporu pobírají, ji úřady práce přepočítají automaticky. Francouzský investigativní server Mediapart odsoudil výroky nacionalistické političky Marine Le Penové. Kandidátka na francouzskou prezidentku řekla, že by si novináři serveru měli obléct neprůstřelné vesty. Reagovala tak na jejich zjištění, podle kterého její stranický kolega v minulosti opakovaně urážel Židy.
4: Prezidentská kandidátka Marine Le Penová ve sněmovně řekla, že by si novináři serveru měli vzít oblek z kevlaru. Z vlákna se vyrábí neprůstřelné vesty. Server Mediapart na začátku týdne publikoval článek, podle kterého Jordan Bardella na začátku svojí politické kariéry před více než 10 lety v soukromé komunikaci prohlašoval, že všechny banky ovládají Židé. Údajně taky tvrdil, že nejdůležitější posty ve francouzské vládě získávají lidé napojení na Izrael. Šéf národního sdružení Jordan Bardella antisemické výroky popřel. V televizi CNews označil článek za lživý a na novináře podal trestní oznámení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Změna klimatu může zásadně proměnit vztahy mezi rostlinami a opylovači, například hmyzem. Dokládá to dosud nejrozsáhlejší mezinárodní studie, kterou vedli čeští vědci. Dnes ji publikoval časopis Nature Ecology and Evolution. Studie ukázala, že na několika opylovačích jsou rostliny závislé, ovlivňuje hlavně teplota a množství srážek.
5: Orchideje, které lákají jen jednu včelu, nebo juka, kterou opiluje jen jedna můra. Právě taková vysoce specializovaná společenství, kdy rostlina nebo opylovač závisí jen na jednom nebo několika málo partnerech, jsou klimatickou změnou ohrožena nejvíce.
6: Měnící se teplota nebo srážky ovlivňují jednotlivé druhy rostliny opylovačů. Ty se snaží těm nevyhovujícím podmínkám nějak vyhnout. A potom ty specializované druhy nemusí najít svého partnera.
5: Vysvětluje entomolog Robert Tropek z Univerzity Karlovy a z biologického centra. Důsledky se můžou projevit třeba v zemědělství. Na největší studii opylování se podílelo 142 vědců ze 32 zemí. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
7: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy v příštím roce. Tým trenéra Michala Bílka v Hradci Králové porazil Bulharsko 1-0 a před posledním zápasem s Portugalskem má jistou alespoň druhou příčku. Fotbalisté Bohemians Praha vyhráli ve třetím kole českého poháru na hřišti třetiligového Vsetína 5-0 a postoupili do osmifinále. Hned 4 góly se na hladkém průběhu zápasu podílel hostující útočník Ladislav Krobot.
8: Sedl mi úplně ideálně, jsem za to hrozně šťastný, jako celkově si myslím, že mi jako herně to úplně nešlo, ale jsem rád, že jsem nějak odměněn za tu práci, protože se snažím na tréninkách a tak, jsem rád, že jsem odměněn aspoň těma gólama.
7: Bohemians jsou 13. prvoligovým týmem, který si zahraje osmifinále MOL Cupu. Zápasy o postup ještě čekají Plzeň a Jablonec. Z týmu šance ligy jako jediná neuspěla Olomouc, která vypadla po penaltách s Prostějovem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D35 před Olomoucí a omezení na D5 před Berounem. Na D35 vyšetřují nehodu před Olomoucí ve směru z Mohelnice. Za odbočkou do náměště na Hané na kilometru 261 havarovalo osobní auto. V odstavném pruhu stojí také kamion s defektem. A projíždějte opatrně, některá vozidla vybočují. Na D5C nové omezení mezi Loděnicí a Berounem. Na kilometru 12,5 jsou uzavřené levé pruhy v obou směrech. Budou tam teď opravovat svodidla. Na D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje v omezení za odbočkou na Pečky. Na 35. kilometru silničáři přestavují dopravní značení a podle řidičů je průjezdný pouze pravý pruh. A u Brna pozor na nehodu na silnici 380 do Telnice. Na rovince před Sokolnicí havarovala dvě osobní auta. Projíždí se teď jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobrý večer, 21 hodin, 6 minut. Poslanci se ani druhým dnem nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůzi před několika minutami přerušili, jak dnešní jednací den vypadal. Tak na to se zeptáme naší reportérky a ta bude odpovídat za chvilku. Teď Bruno Mars, přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní Radiožurnál a Štěpán.

0: Poslanecké sněmovně skončil druhý jednací den o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Ani po 19 hodinách se nedostala řada na všechny poslance, kteří chtěli na plénu vystoupit, a schůzi tak sněmovna znovu přerušila. Jak dnešní jednání vypadalo, si shrneme s reportérkou Radiožurnálu Adélou Burešovou touto dobou ještě v parlamentu. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Zhruba do 16. hodiny se u pultíků stále střídali ministři a taky poslanci s přednostními právy. Ty mají kromě ministrů ještě předsedové stran a klubů. Až kolem té 16. hodiny se otevřela už obecná rozprava, do které se hlásilo téměř 60 poslanců. No a na řadu se jich dostalo přes 20. Mezi posledními dnes vystoupil Jiří Pospíšil z TOP 09, který Babišův kabinet kritizoval za útoky a zpochybňování nezávislosti soudů.
2: Pokud důvěru v justici zlikvidujeme, pak likvidujeme justici jako takovou v právním státě a tedy destruujeme ten pilíř. To není, že teda něco řekneme a nemá to žádné důsledky, jak možná myslí pan ministr spravedlnosti, když na ty výroky nějak nereaguje.
1: Většinu svých projevů dnes pronášeli poslanci před téměř prázdným sálem a i na to dnešní jednání si opozice opět stejně jako včera přinesla různé transparenty. Lidovci třeba přišli opět ve stejných tričkách s nápisem "Tohle jsme přeci nechtěli", čímž narážejí na některé předvolební sliby kabinetu svým voličům.
0: Kabinet ustál hlasování o nedůvěře naposledy v únoru, jednalo se tehdy 2 dny. Jak by tedy ta aktuální schůze mohla vypadat dál?
1: Hlasovat by se mělo skutečně už zítra, to připustil i předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
3: Pracujeme se scénářem, kdy pakliže ty diskuse budou probíhat nějakým způsobem, řekl bych, v klidu, tak možná by se mohlo hlasovat v tom případě už někdy popolední, brzké odpoledne. No pak tady samozřejmě může být scénář, kdy se to tady trošku rozjitří a pak to může být až večer.
1: Na rozdíl od toho posledního dvoudenního jednání o nedůvěře se totiž tento jednací den, tyto jednací dny protahují, a to je kvůli tomu, že si poslanci zatím ani jeden den neodhlasovali jednání přes noc. Včera i dnes tak schůze skončila právě tou 21:00 večer. No a co se týče toho možného výsledku, tak připomenu, že opozice potřebuje 101 hlasů k vyslovení nedůvěry vládě a muselo by se k ní tak přidat ještě 9 koaličních poslanců, což se pravděpodobně nestane.
0: Poslanci se tedy ani druhým dnem nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Adéla Burešová měla podrobnosti z dnešního dne. Díky za ně a pěkný večer.
1: Děkuji, naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

21 hodin, 15 a půl minuty. Není úplně běžné, aby česká fotbalová reprezentace ohlásila příchod zahraniční posily, ale do takové situace se dostala dnes. K národnímu týmu se připojil německý rodák Ryan Nadery, který by si mohl zahrát už v sobotu proti Španělsku. I k tomu přidáme podrobnosti za chvilku v dalším sportovním přehledu na Radiožurnálu.

0: Už jste to mohli slyšet ve vysílání Radiožurnálu, minimálně ve zprávách. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko 1-0 a zajistili si minimálně postup do baráže o mistrovství Evropy. V tabulce kvalifikační skupiny neskončí hůř než druzí a na závěry čeká už jenom zápas proti vedoucímu Portugalsku. Další fotbalové novinky přidá ve sportovním přehledu Krištof Kousal. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Nováček české fotbalové reprezentace Ryan Nadery se připravuje na premiéru v národním týmu. 23-letý útočník skotských Rangers a německý rodák se po vyřízení potřebné dokumentace připojil k národnímu týmu a mohl by dostat příležitost už v sobotu v Lize národů proti Španělsku. Sám Nadery věří, že do stylu hry českého týmu dobře zapadne.
2: Když hraju, že prostě dám všechno na hřišti, nikdy se nevzdám. Jsem vysoký, takže mě můžou spoluhráči přihrát jako vysokým míčem, ale taky po zemi jsem rád, když hrajem pořádně fotbal. Já si myslím, teď Santi to je vdaný a že do toho budu dobře pasovat.
1: Češi v pátek odletí do Španělska, kde v sobotu nastoupí v Ovědu k zápasu Ligy národů. Fotbalisté Bohemians s přehledem postoupili do osmifinále MOL Cupu. Na hřišti třetiligového Vsetína zvítězili 5-0. Hned 4 branky vstřelil Ladislav Krobot. Vsetínský kapitán David Dulík byl i po jasné porážce rád, že se mohl klub po 61 letech poměřit s týmem z nejvyšší soutěže.
3: Kor ještě pro ty mladší ročníky, kteří v podstatě tam mají možnost se eventuálně tím fotbalem ještě propracovat výš, tak si myslím, že je to hlavně zkušenost. Můžou se v podstatě jak kdyby porovnat, vidí, v čem ti kluci jsou jiní a pro nás starší je to takové v podstatě taková, bylo to prostě vzpomínka.
1: Fotbalistky Sparty postoupily do osmifinále Evropského poháru UEFA. V odvetě druhého předkola zvítězili na hřišti rumunského Farulu Konstanza 4-0 a v součtu s domácí výhrou 4-1 ovládli dvojzápas. Odvetu s norským Rosenborgem v dobré pozici nezvládly fotbalistky Liberce, které prohrály na stadionu soupeře 1-4 a neudrželi náskok po úvodní výhře 3-1. Kluby hokejové Tip Sport Extraligy se budou podrobněji zabývat případným vstupem Slovanu Bratislava do nejvyšší soutěže. Slovenský klub představil na valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje svou vizi připojení do Extraligy. Zástupce asociace se po prezentaci a diskuzi shodli na tom, že záměr má smysl dál analyzovat. Asociace o tom informovala na svém webu.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Hovory zlán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
0: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
1: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů zlán.
0: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
1: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: 21 hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Izrael posílí bezpečnostní kontrolu pilotů, kteří létají z a do Izraele. Uvedl to mluvčí kanceláře premiéra Benjamina Netanyahua. Izrael tak reaguje na incident na palubě letadla společnosti Fly Dubai. Jeden z pilotů během letu z Dubaje do Tel Avivu zřejmě nožem napadl a zranil druhého pilota. Se strojem chtěl havarovat. Neštěstí zabránili cestující, kterým se útočníka podařilo spacifikovat. Boeing 737 nouzově přistál v Saudské Arábii. Útočníka zadrželi saudsko-arabské úřady a případ vyšetřují. Na palubě letadla cestovalo zhruba 180 pasažérů. Všichni cestující jsou v pořádku a už jsou zpět v Izraeli. V Maďarsku poprvé od pádu komunismu skončil ve vazbě bývalý ministr. Miklós Šesták měl ve vládě Viktora Orbána na starosti národní rozvoj. Podle vyšetřovatelů přijal úplatky za v přepočtu přes 650 milionů korun. Šesták obvinění odmítá. Poslanecké imunity ho parlament zbavil tento týden. Reprodukční kliniky by měly dostat od zdravotních pojišťoven víc peněz za umělé oplodnění. Radiožurnál to vyčetl z návrhu úhradové vyhlášky pro příští rok. Platba za jeden kompletní cyklus by se měla zvýšit o 4,5 tisíce korun. Změny ještě musí vyhlásit ministerstvo zdravotnictví. A v Zoo Zlín uhynula slonice Kali. Podle vyjádření zahrady se 31-letá samice slona afrického včera neprobrala z anestezie po komplikované operaci ulomeného klu. Kali byla od roku 2021 matkou prvního úspěšně narozeného mláděte slona afrického v Česku.
1: Sport.
3: Útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Reprezentační trenér Jorge Jesus v neděli Ronalda při výhře v Norsku nechal na lavičce. Na dnešní tiskové konferenci oznámil, že mezi náhradníky bude i zítra v Kodani.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D6 Ulán a nebezpečí na silnici 35 před Libercem. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů zvyšte pozornost za lány. Na kilometru 26,5 stojí auto s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy opatrně v omezení mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla. Projíždí se teď pouze jedním pruhem, zatím bez kolony. Na Liberecku hlásí je nebezpečné vozidlo na silnici 13. Jede od Jablonného v Podještědí směrem na Jablonec, kličkuje po vozovce a řídí bezohledně. U Brna překáží nehoda na silnici 380 do Telnice. Na rovince před Sokolnicí havarovala dvě osobní auta, projíždí se jedním pruhem Kyvadlově. A na nehodu pozor také u Jevíčka na Svitavsku na silnici 371 a mezi Jaroměřicemi a Biskupicemi se převrátilo osobní auto. Průjezd je tam omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte večerní radiožurnál a Štěpána Pokorného.
2: Dobrý večer, máme po 9:30, tak někdo z vás se už po náročném dni chystá ke spánku, tak pokud jste to právě vy, přejeme vám hlavně, ať načerpáte síly na čtvrtek a ať se vám zítra vše povede. Vy ostatní, kteří víte, že v následujících hodinách vás spánek ještě nečeká, určitě zůstaňte s radiožurnálem i dál, máme co nabídnout. 21 hodin 34 minuty, teď pro vás máme další muziku, konkrétně od Anika.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Průzkum, sledování, navádění palby i přímé útoky, k tomu všemu se dnes na bojištích využívají drony. A česká armáda v těchto dnech u Vyškova testuje bezpilotní prostředky i možnosti obrany proti nim. My vás tam vezmeme za chvilku po Drive od R.E.M.

0: Brčení dronů různých typů je v posledních dnech slyšet ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Česká armáda tam při letošním mezinárodním experimentálním cvičení Drone Shield testuje bezpilotní prostředky i obranu proti nim. Chce si tak zmapovat technologie dostupné na trhu a některé z nich možná v budoucnu i nakoupit.
1: Zástupce jedné z firem při komentované ukázce popisuje menší dron a jeho schopnosti v letu i v boji.
2: Ano, přímý zásah teďka, ale pojistíme to ještě zbylými granáty.
3: Cílem cvičení Drone Shield 2026 je testování technologií, a to jak v segmentu antidronové ochrany dronů jako takových a samozřejmě bezosádkových neboli pozemních systémů UGV, to znamená robotů, a testování jejich operačního využití pro potřeby armády České republiky.
1: Říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
3: Snažíme se vybrat nejlepší řešení, které bude sloužit pro ochranu například kritické infrastruktury. Struktury státu, samozřejmě pro armádní účely.
1: Celkem se do cvičení zapojilo víc než 70 firem ze 17 států. Právě zastoupení zahraničních výrobců je letos vyšší než v minulých dvou ročnících, dodává řídící cvičení Michal Peterek.
4: Máme tady několik ukrajinských společností, které se účastní v rámci těchto firem. Jsou to teda bývalí vojáci s reálnými operačními zkušenostmi.
1: Ve Vyškově jsou taky pozorovatelé z armád NATO, například ze Slovenska, Lotyšska nebo USA. Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Podle Petra Šnajdárka je přitom zavádění nových technologií potřeba urychlit.
3: V řádu měsíců bychom chtěli dané technologie ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
1: Rychlý vývoj je třeba v oblasti odolnosti vůči elektronickému boji. Z vojenského újezdu Březina u Vyškova, Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

Do základní školy v pražském újezdu nad Lesy ode dneška znova začalo chodit asi 440 žáků. No a my tam půjdeme taky pro další nové informace ve vysílání Radiožurnálu. Teď ještě písnička.

0: Část žáků základní školy v pražském újezdu nad Lesy se po masovém rozšíření salmonelózy znovu vrátila do lavic. Někteří z nich ale s nemocí se dál léčí.
1: Vůbec nechápu, jak k tomuhle tomu mohlo dojít. Omluva to nespraví.
2: Lenka Čiháková musela odvést svou dceru do nemocnice v Kolíně. Chce, aby škola svolala zasažené rodiče na společnou schůzku.
1: Postih by měl jít výš, než jen co se týká vedení školy a školní jídelny.
2: Další rodič Jaroslav Gryč má dceru od pátku v nemocnici. Do školní jídelny podle něj už znovu chodit nebude.
3: Vedení školy ztratilo absolutně moji jako důvěru a je možný, že třeba budeme zvažovat jakoby změnu školy.
2: Do školy se zatím vrátilo zhruba 60% žáků. V budovách platí zvýšená hygienická opatření. Kuchyně jídelny v Polesné ulici zůstane uzavřená nejméně 2 týdny, popisuje ředitel školy Libor Skala.
4: Naprosto rozumím tomu, že děti mají hrůzu z té školní kuchyně. A bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky.
2: Městská část se pro nakažené děti snaží získat dodatečnou psychologickou pomoc. Rodičům chce také usnadnit podávání žádostí o odškodnění, přibližuje starosta Prahy 21 Michal Hastra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
5: Diskutujeme teď, jakou formou poskytnout lidem právní pomoc. Připravujeme trestní oznámení na neznámého pachatele v této věci.
2: Případem se od pátku zabývá pražská policie, popisuje její mluvčí Richard Hrdina.
6: Jste zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti, za což viníkovi hrozí v případě odsouzení až 2letý trest odnětí svobody.
2: Nákaza salmonelózy se začala šířit poté, co zaměstnanci školní jídelny použili vejce po datu minimální trvanlivosti. Celkem se nakazilo 393 dětí a dospělých. Z újezdu nad Lesy Josef Beneda, Radiožurnál.

0: měsíci říjnu vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií mapující největší hudební okamžiky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v letošním roce oslavil 100. výročí svého založení. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Ministerstvo financí určilo zítřejší maximální ceny paliv. Petrolejáři očekávají ztráty. Za loňský útok na slovenském gymnáziu dostal mladík 25 let vězení. Kluby hokejové extraligy se budou dál zabývat případnou účastí Slovanu Bratislava v nejvyšší české soutěži. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzinu je strop na 46 korunách a 14 haléřích.
4: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
5: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
4: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
6: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
4: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Radiožurnál.
2: Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky bude od zítřka Martin Leger. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. Leger v rezortu vnitra působil už od roku 2003. Na 25 let poslal slovenský soud do vězení mladíka, který loni v lednu zaútočil nožem na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi. Zabil tehdy spolužečku a učitelku a další studentku zranil. Rozsudek zatím není pravomocný. Podle soudu začal 18-letý mladík útok připravovat poté, co ho škola přeřadila na individuální studijní plán. Lovecký nůž si koupil několik dní před činem. Motivem byl podle soudu pocit křivdy a hledání viny u ostatních. Prokurátor žádal do života. Podle soudu pro něj ale nebyly splněné zákonné podmínky. Mladík proto dostal 25 let vězení s maximálním stupněm ochrany. Prokurátor se proti rozsudku odvolal. Už jen několik dní se můžou školáci přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Uchazeče ve věku od 13 do 18 let čeká několika měsíční výběrové řízení. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a při parabolickém letu zažije simulovaný stav bez tíže. Děti se můžou hlásit na webu Česká cesta do vesmíru.cz.
7: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Letos se o místo v misi hlásí dvojnásobek dětí, co loni, říká za organizátor Jan Spratek.
8: Ze všech možných koutů České republiky, a to i z malých i větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste. Je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
7: Přihlašování do Zero G je otevřené do 5. října. Stav bez tíže pak vybraná posádka zažije na konci dubna příštího roku. Karolína Burdová, Radiožurnál.
2: Sport. Čeští fotbalisté do 21 let mají jistou účast v baráži o mistrovství Evropy. V předposledním zápase kvalifikační skupiny porazili v Hradci Králové Bulharsko 1-0 a skončí nejhůř druzí. A zástupci klubu hokejové extraligy se budou zabývat myšlenkou účasti Slovanu Bratislava v české nejvyšší soutěži. Členové asociace profesionálních klubů ledního hokeje, která řídí tým sport extraligu, se na tom shodli na valné hromadě.
9: Představitelé devítinásobného slovenského mistra Slovanu Bratislava zástupcům asociace představili svou vizi. Funkcionáři českých klubů se shodli na tom, že záměrem má smysl se dál zabývat. Chtějí ale nashromáždit další informace, jak uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje na svém webu. Ekonomické náležitosti případné účasti Slovanu v extralize nyní nebudou zveřejňovat. Krištof Kousal, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D11 za odbočkou na Pečky a nehoda na D48 u Frýdku Místku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se vytvořila kolona ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem kvůli práci na vozovce. Na chvíli se zastavil ale i pravý pruh a vytvořila se mezi tím kolona. A teď už se podle kamer opět pomalu projíždí i pravým pruhem. Na dálnici D48 pozor na nehodu na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Na 47. kilometru se při kolizi dvou osobních aut jedno vozidlo převrátilo na střechu. Zatím je to s opatrností průjezdné. Na Domažlicku opatrně na silnici 26 do Plzně. Mezi Staňkovem a Holíčovem jde po vozovce neosvětlený chodec. A v Brně čekejte překážku ve Vídeňské ulici ve směru z centra. U odbočky do Bohunické ulice stojí porouchané auto v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A po nich začíná repríza dopoledního hosta Radiožurnálu, moderoval Libor Bouček.
11: Patří mezi nejvýraznější umělce naší generace, je člověkem, který pojem konceptuální nezneužívá, ale dotahuje. V 90. letech byl vůdčí postavou moderního městského umění, dále se street art a hip-hop a rap sloučit do toho obecného označení. Je umělcem, kurátorem, producentem, iniciátorem a nebál bych se říct hybatelem veřejného prostoru i společnosti. Na Vltavě, tedy na stanici Českého rozhlasu Vltava, máte nyní možnost poslouchat unikátní projekt Betonoví lidi, zaměřený na život na sídlištích, která utvářela život několika desítek procent nás všech. Asi možná vyšších desítek procent, ne, když to tak vezmu. Vladimír 518 je hostem Radiožurnálu.
12: Dobrý ráno.
11: Dobrý ráno. Asi dá se říct, každého se to sídliště dotklo.
12: Ne? Nevyhnutelně, a pokud jsou lidi, kteří nežili na sídlišti, tak chodili do budov, které byly udělané tímhle prefabrikovaným způsobem. Takže já si myslím, že jako panelová výstavba se dotkla v podstatě úplně každýho.
11: No, je to prostě záležitost všech generací, protože někteří záviděli, byla tam i závist. Já myslím, že záviděli tomu, že lidi žili na sídlišti. Aspoň pro moji generaci čtyřicátníka. Byl i tamhle moment, že ten pocit exkluzivity, což možná jde v kontrastu s tím, jak se teď díváme na sídliště, tak to tam bylo.
12: Ale my se na ně nedíváme nakonec tak kriticky ani v té současnosti. Jo. Furt je to svým způsobem jako adresa, kde lidi chtějí žít, což je docela jako dobrý zjištění. A těch vln obdivu nebo chuti tam začít bydlet bylo několik, jo. Protože když se podíváme na ty raný sídliště, jako je experimentální sídliště Invalidovna, například od architektů Šalda Polák, tak to je opravdu takové, jako to je bílé město v zelení. Oni to navrhovali kolem toho slavného roku 1958. Myslím si, že tam je cítit velký vliv jako i severské architektury. A dohromady to vytváří jako území, kde ty lidi, kteří žili třeba ve starých zanedbaných činžácích nebo na vesnicích v nějakých polorozbořených domech v té době, tak pro ně to opravdu muselo být absolutně futuristický se přestěhovat do takového baráku, kde bylo na dosah jako centru města a zároveň žili jako mezi stromama, jo. A mělo to velice solidní estetiku, do toho to bylo vlastně komplexní myšlenka, nebyla to myšlenka jednoho dobu, ale byla to urbanistická myšlenka celého toho území, včetně té takzvané občanské vybavenosti, což znamenalo mít tam obchod a mít tam školku jako, a byla tam prádelna jako, a prostě ono to ze začátku vypadalo opravdu jako velice logická myšlenka, která se vůbec netýkala takzvaného socialistického bloku, ale byla to prostě poválečná myšlenka, která byla založena už vlastně v meziválečných avantgardách. Prostě bylo nevyhnutelné, že se tohle musí vyzkoušet.
11: Jak moc blízko se to k utopii dostalo, tak to pochopitelně probereme, protože betonoví lidi je téměř nevyčerpatelné téma. Vladimír 518, hostem Radiožurnálu.
13: Host Radiožurnálu.

0: Vladimír 518 je hostem radiožurnálu a povídáme si o betonových lidech. Shodou okolností dneska, jestli dobře počítám, je středa, takže dnes je ten den premiéry dalšího dílu. K tomu i v aplikaci Můj rozhlas máte možnost si poslechnout bonus. Proč k něčemu tak vizuálnímu si zvolil vlastně tu audioformu? Proč rozhlas? To mě tak napadlo, protože když člověk se zaposlouchá do těch architektů, kteří o tom mluví, do Rostislava Koryčánka, který vlastně se objeví v tom prvním díle, tak chce vidět ten obrázek, tak trochu.
1: No, já jsem vždycky pracoval i s obrazotvorností slova, jo? Že mám pocit, že naopak ve mně od dětství dokonce rádiopořady vzbuzovaly jako velice silnou obrazotvornost, takže mám pocit, že poslouchat o něčem, co je sice vizuální, ale zároveň jako hodně haptický, hodně takový nutno k prožití, bych to tak nazval, tak si myslím, že ta představa taky je jako silná, jo. A představa je perfektní český slovo, je to ten představ předtím, než se stane. Takže jako mnohdy popisovat utopii skrze slova je docela zajímavý, protože lidi si to opravdu představují.
0: Funkční to je, nedá se vystoupit z auta, to je moje vlastní zkušenost. Jak moc ten projekt vnímáš generačně? Je to vlastně pro tebe návrat k tomu základu, protože to umění, který reprezentuješ, se sídlištěm souvisí a najednou se vracíš k tomu základu. Vnímám to správně, že najednou jdeš k tomu zrodu.
1: Jo, vnímáš to velice dobře. Pro mě to má dvě roviny. Jo. Jedna z těch rovin je to, že jsem taky na jednu z malých sídliš vyrost a že jsme následně tam vlastně točili tu hudbu jako s Orionem a vznikla tam opravdu nějaká jako subkultura, která dneska je vlastně obrovská rozvrstvaná do stovek různých podob. To je jedna rovina. A druhá rovina je to, že když jsem se zhruba od roku 2001 věnoval jako sběru informací o pováleční architektuře a završil jsem to společně s mnoha různými kamarády a kolegama projektem Architektura 58 až 89, tak tam jsme ty sídliště jako museli vynechat, protože už i tak ten objem byl obrovský. A řekli jsme si, že ta sídlištní architektura, ta sídlištní stavebnictví je něco jiného, než to, co jsme jako sledovali v těch jiných kapitolách. Takže na jedné straně je to návrat do dětství, na druhé straně je to i vzpomínka na ten vznik toho repu a zároveň i takový jako radostný dostudování si toho tématu vzniku sídlišť.
0: A upřímně, ta tvoje osobní bezprostřední zkušenost je fakt sídlištní, protože jestli se nemýlím, tak to jsou Hostivice.
1: Ale tam nahoře je sídliště, kde jsou ulice na Pískách.
0: No.
1: A to je takový právě jako sídliště, kde jsou sice jenom dvojpatrový domy, ale je to, tam jde hlavně o ten urbanismus, si myslím, jo? Že to jsou prostě řady, jo? A člověk se opravdu připadá jak nějaká jako součástka, nebo že se narodíš do nějaký součástky. Takže je to takový jako sídliště, který bylo samozřejmě někde mezi jako vesnicí a lesem, a za humny byly řepy a to už bylo to velký sídliště, že jo? A prostě tu periferní zkušenost člověk jako ze sebe nevymaže a vlastně mě to vždycky přitahovalo, jako tomu nějak hlouběji rozumět.
0: Jak moc z toho, když jsi sledoval ty betonoví lidi, tak jak moc najednou fakt to určuje ten způsob života, nároky, potřeby, jak moc to člověka ovlivní v tom, co ho pak definuje na celý život?
1: To si myslím, že člověk zkoumá celý život právě, jo? Že to jsou takový jako vlny rezistence nebo nadšení nebo naopak jako ztráty zájmu jako o to, ale každopádně narodit se na sídlišti znamená třeba toužit po centru, jo. Jakože v tu chvíli, kdy člověk žije na tom sídlišti, tak najednou mu připadá hrozně romantický jako vidět ty čtvrti, které vznikly na přelomu 19. a 20. století. Zároveň, když se tam odsaď odstěhuje, tak začne zjišťovat, že ty kvality to taky má. Já jsem pak bydlel na Žižkově v paneláku na střeše v jednom z ateliérů, kde prostě, který kdysi byly postaveny skutečně jako pro umělce, takže to byly prostě ateliérový takový jako malý byty, respektive ateliéry. A to prostě má taky svý kouzlo, jo. Takže myslím si, že to je určitě věc, která člověka definuje, ty tenký stěny a ta určitá anonymita, která je na tom jako děsivá, že vlastně neznáte ani lidi z toho baráku, jako znáte jich jenom pár a některý jste nikdy jako nepotkali nebo nepotkáte a nebo jestli je nechcete ani zapamatovat. Takže určitě je to definující a myslím, že se k tomu všichni jako vracíme a že to období lásky k sídlištím ještě úplně neskončilo.
0: To, co vám Vladimír a betonoví lidi dají, je uvědomění si toho, že není sídliště jako sídliště a že skutečně ten rozvoj, ta velikost, ty rozměry a i ten styl se během těch dekád 20. století velmi výrazně proměňoval. Jak? To si za chvíli prozřekneme.

0: Vladimír 518 je hostem Radiožurnálu. Když jsme se bavili o tom začátku a mluvil si o těch prvních sídlištích, zmiňoval si invalidovnou, člověk asi nemůže nezmínit solidaritu, když mluvíme o Praze. Jak moc ty začátky byly utopistické? Jak moc je to fakt ta utopie?
1: No, dokavať si to člověk neprostuduje, a to doporučuji každému z vás, si prostě zakoupit nějakou knihu, vyšlo jich několik dokonce, anebo si poslechnout náš pořad, tak si ani neuvědomuje, jak hluboce odvážný ty původní koncepty byly. Jo. My tam používáme jako nejvýraznější postavu té odvážné utopie Gorazda Čelechovského, který navrhl takový futuristický projekt, který pojmenoval Etarea. A to skutečně byla futuristická vize nového města pro nového člověka. Jo. Ono to bylo vlastně sociální inženýrství se vším všudy. Protože nejenom, že to protínal vlak monorail, jo, který prostě vozil lidi jako z centra sem, ale jezdilo tam i mlíko v tubusech a byla tam potrubní pošta a samozřejmě se toho týkaly i různý jako školky a prádelny a sociální centra a místa na setkávání a spousty zeleně a nový typ jako vlastně městský přírody. Jo. Takže ty vize byly velkolepý, ale postupně bylo víc a víc zřejmé, že se je nepodaří naplnit, protože to centrální plánování omezená, takzvaná materiálová základna, jo, a prostě omezený možnosti těch panelových systémů, jo, ke kterým se vázaly samozřejmě i jeřáby, které bylo možné postavit jenom někde, jo, prostě ne ve svahu například a tak dále, nebo pokud ve svahu, tak jenom nějakým způsobem nebylo možné dělat nárožní domy a prostě takhle se to začalo vršit, jo, jedna věc za druhou, jedno omezení za druhým a v tu chvíli, kdy ty architekti dostali toho dodavatele, tak ten uměl dělat jenom s určitým systémem těch prefabrikátů a ta limitace byla na světě. Jo? Takže prostě čas, peníze, omezení jako technologie a tak dál začaly vlastně postupně skrouhávat ty vize těch lidí. A nebyl to jenom Goraz Čelechovský, on i Lasovský, který navrhoval Jižní město, nebo Ivo Oberstein, který navrhoval jeho západní město. Jo, každý z nich může vyprávět svůj příběh a vyprávěl je a naštěstí jsou zaznamenaný, kdy prostě popisujou, jak postupně degradovala ta jejich architektura, ten jejich urbanismus směrem k té realitě.
0: Jaký to je pro ně příběh? Protože, a myslím, v těch betonových lidech je to naprosto zřejmý, protože na začátku je fakt idealistický stav a vlastně město bez ohledu na dobu, bez ohledu na propagandu, kdyby podle mě člověk fakt chtěl žít, tak jak oni pak nesli tu degradaci toho, že najednou, dávám to do závorky, tím místo nového města pro nového člověka vznikne noclehárna.
1: A nejenom noclehárna, ale místo, kde se lidi třeba ztráceli, že jo, prostě nebo když za váma někdo jel, tak vás nemohl najít.
0: Ne,
1: lezli tam prostě přes ty hromady hlíny, což všechno je možná perfektně vidět ve filmu Věry Chytilový, a to je Panel Story, jo? To prostě jaký doporučuju, kdo neviděl z těch mladých. Každopádně, určitě to muselo být neskutečně frustrující. Mnoho z těch architektů se z těch projektů jako vypařilo, například o tom Gorazdovi se to vždycky říkalo, že jakmile se začala blížit realizace, tak z toho radši zmizel, protože věděl, že vlastně to napětí mezi tou představou a tou realitou je tak obrovský, že se tomu radši vyhnul. A my skrze tu sérii používáme často výpovědi architekta Zdeňka Helcla, který s Janem Kerelem dělal sídliště Nový Barrandov. Jo. A oni říkají, no tak jsme se prostě rozhodli, že s tím nějak budeme bojovat, zůstali jsme v tom projektu a začali jsme bojovat ty malý boje, jo, což znamená, že třeba zkoušeli přidat před ty paneláky malý zahrádky. Jo. A to bylo úplně vlastně proti vůbec ideologie toho sídliště, protože tam vlastně žádný soukromý vlastnictví nemělo fungovat, což mimo jiné vedlo k tomu, že to území mezi těma domama vypadalo tak, jak vypadalo, jo, často, že to bylo prostě ošlapaný trávníky a někde bordel a tak dále, jo, takže ono vlastně i ten vstup toho soukromýho vztahu k tomu území je strašně důležitý.
0: Ale ten Barrandov potom v té konkurenci toho jihozápadního města, to znamená dejme tomu Lužiny, Luka, když budeme mluvit o Praze, v konkurenci Jižáku, v konkurenci, abychom nebyli pragocentrističtí a tak Máje třeba v Českých Budějovicích, tak to bylo fakt hogofogo sídliště, ne?
1: Bylo, já myslím, že těch vlastně příjemných míst jako na život bylo několik, jo. Že musíme zmínit, jako když už nechceme být pragocentrický, tak samozřejmě Brno Lesná, jo, Viktor Rudiš, to byla opravdu taková ta jako echt modernistická krásná kompozice, jako velkých domů v zeleni, jo, a prostě kvalitní umění. Nesmíme zapomínat na to, že se tam objevovalo opravdu velmi často kvalitní umění. Zpátky na ten Barrandov, kde ten Zdeněk Helcel s tím Kerelem vlastně byli schopní dostat výtvarníky, který byly jako na blacklistu v té době. A prostě se tam ty stavby, respektive ty sochy udělaly a prostě byl to boj. Já si myslím, že není možný na ty architekty se dívat úplně na, jako na nějaký služebníky, jako nějakého monstrózního režimu. Spíš to byly velmi často jako mladí týpci v parkrových bundách, jako je nutný se podívat na ty fotky. A oni se prostě snažili udělat něco dobrýho s tím, co měli v rukách. To, že jim to samozřejmě z těch výkresů klouzalo do té velice jako těžké reality, to je pravda.

0: 22 hodiny a 30 minut. Krátké zprávy a Monika Chmilová. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc ze hnutí ANO podal stížnost k nejvyššímu soudu v kauze zneužívání dětí ze severních Čech, řekl to Radiožurnálu. Krok mu doporučilo nejvyšší státní zastupitelství. 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku dostal za opakované sexuální zneužívání chlapců ve věku 10 a 12 let pravomocně podmíněný trest. Státní zastupitelství ale považuje rozsudek za nezákonný. Nejvyšší soud už rozsudek nemůže zvrátit. Rozhodnutí ale může být závazné pro podobné případy do budoucna. Ukrajinské vládě chybí na obranu proti Rusku v příštím roce 27 miliard dolarů, to je skoro 600 miliard korun. Ukrajinský premiér Serhij Korecký uvedl, že válka s Ruskem bude zemi stát v přepočtu téměř 3,5 bilionu korun. Ukrajina zveřejnila odhad celkových ročních nákladů na obranu země poprvé od začátku plnohodnotné ruské invaze. Podle ukrajinských představitelů je důvodem rostoucích výdajů větší využívání raket a dronů. Policisté varují před falešnými nabídkami prodeje dřeva a dalšího topiva v jihomoravských Boskovicích a okolí. Vyšetřují několik případů a nevylučují, že se můžou objevit další i mimo region. Podvodníci inzeráty zveřejňují na internetu, sociálních sítích a inzertních portálech. Po zájemcích chtějí například peníze předem a po zaplacení nereagují. A Tokijskou univerzitu poprvé v historii povede žena. Instituce si od zvolení Yuko Fujigakiové podle agentury AFP slibuje podpoření rovnosti pohlaví v akademickém světě. Nová rektorka doufá, že její zvolení vyšle silný signál i dalším ženám a povzbudí je v akademické kariéře nejen v Japonsku, ale po celém světě. Sport. Hokejisté Vsetína vyhráli v Přerově 5-0 a posunuli se před Pardubice B na první místo Maxa ligy. V dosavadních 8 zápasech zatím neprohráli a oproti nejbližším soupeřům mají utkání k dobru. Pardubice ztratili vedení ve druhé nejvyšší soutěži po ztrátě bodů v Jihlavě, kde vyhráli 2-1 v prodloužení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D48 u Frýdku Místku a zdržení na D11 za Poděbrady. Dálnice D48 je zavřená na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Před sjezdem na Frýdland na 47. kilometru zasahují záchranáři u převráceného osobního auta. Sjíždějte na 45. kilometru sjezd Frýdek Místek Ostrava a projíždějte na Těšín po průtahu městem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem. A také pravý pruh se střídavě zastavuje a jede. A teď vypadá to, že podle kamery opět zastavený provoz, bude se tvořit kolona. Na D6 z Prahy do Karlových Varů zvyšte pozornost za Lány. Na kilometru 26,5 stojí osobní auto s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh, pozor na pohyb lidí okolo. A na D5 omezení mezi Loděnicí a Berounem. Na kilometru 12,5 jsou uzavřené oba levé pruhy, tedy v obou směrech, budou tam opravovat svodidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
3: Hostem je Vladimír 518, kromě jiného autor, ale spolutvůrce podcastové série Betonoví lidi, která má premiéru každou středu na Českém rozhlasu Vltava. Najdete ji snadno v aplikaci Můj rozhlas, anebo pochopitelně v podcastových aplikacích, ale Můj rozhlas doporučujeme. Týká se sídlišť, kde žili desítky procent populace Česka, myslím si, že desítky procent evropské populace, protože někdy člověk asi nespravedlivě to označuje za socialistický experiment nebo experiment toho východního bloku, ale dá se říct, že sídliště obecně tak se dají umístit do evropského kontextu a není to jenom výsada socialistických zemí, ne?
4: Dají se umístit do světového kontextu, no. Jo? Je to prostě tam vlna pováleční vize prefabrikace. Jo? Prostě jsme si představovali, že stejně jako Ford vyráběl auta, takže budeme vyrábět domy.
3: A jo. Že to bude mít stejně jako mě linku, tak my budeme mít linku na domy.
4: V podstatě ano, jo.
3: A když odlídneme od té architektury, tak člověk musí se zaměřit na ty lidi. Jak moc vlastně odvážný to byl sociální experiment, že sestěhuješ ty lidi. Ty lidi, kteří jsou odjakživa egoističtí, jsme egoistický, tak najednou je prostě vloží do toho systému.
4: Já si myslím, že tenhle experiment musel proběhnout, jo? Tam hraje, musím znovu zmínit tu meziválečnou avantgardu, jako která byla velice silně levicová. Avantgardy všeobecně jako zkoušely vlastně různý jako výstřely do různých stran, ať to byla ruská, italská nebo německá avantgarda. A bylo logický, že ve vzduchu je tady ten kolektivní duch a muselo se vyzkoušet, jak hluboce je možný ho aplikovat. Vznikaly takzvané kolektivní domy. Jo, náš nejslavnější kolektivní dům je v Litvínově od architekta Hlského a to byl vyloženě dům, kde se i jedlo dohromady, kde se děti dávaly prostě do školky a prádelny byly dole a to byl opravdu pokus o to, jako žít v jednom jako super organismu, jako na okraji jako Litvínova a mít okolo zeleň a prostě vymyslet to tak, že budeme nová společnost. Důkazem toho, když se dneska jede člověk podívat, tak je to rozparcelované na ty bytečky a prostě nefunguje to. Jo, lidem to nejde. Ale vlastně myslím si, že toho kolektivního ducha zkoušíme furt nacházet skrze různé formy. Jo, že to není jako ztracený boj.
3: Ten paradox je přece jasný, že ono to jako nejde, ale potom, když vidíš ty předzahrádky v tom sídlišti, tak tam je ta touha a poptávka po té komunitě a po tom sdílení obrovská.
4: Jasně.
3: To je ten paradox. Ale jako je to na to, co mám doma, mi nešahej, takhle se to dá parafrázovat.
4: Mně se na tom líbí, že ono to nejde, ale zároveň bez toho to taky nejde. Jo? Že to je úplně, a my vlastně furt hledáme tu míru toho, kde jsme ochotní se propojovat na nějaký dobrovolný bázi. Jo? Prostě ta dobrovolnost je hrozně důležitá. Takže město a všeobecně 20. století a tvorba města, to je období jako souboju různých myšlenek, jako a když se podíváme na to území, v kterém žije, no tak to je úplná jako turbulentní jako zóna, kde po právě té meziváleční avantgardě v podobě funkcionalismu, což byla na jedné straně jako levicová myšlenka, na druhé straně, ale to bylo realizováno velice často pro velice bohatou vlastně buržoázní klientelu, jo, což je takový zajímavý jako paradox té meziváleční avantgardy, tak přichází druhá světová válka, později socialistický realismus, který jsem přivaný jako z Ruska, následně se s tím snažíme nějak vyrovnat podobně 60. a 70. let,
3: kdy odvážně.
4: Velmi odvážně, ale zároveň přesně i takhle v podobě jako sídliště, jako neskutečně obrovský výstavby, to z dnešního hlediska je úplně neuvěřitelný rozměr, jo, že ty největší developerský projekty mají jako zlomky toho, co se jako stavilo, to je prostě, to opravdu jinak než stát, to není možný stavět jinak než s centrálním státním jako plánováním, není to možný, jo. A vlastně příchod roku 89, nenávist vůči jako panelákům, nenávist vůči všemu, ale zároveň stabilizace v podobě toho, že dnes tam lidé žijí, sice je to všechno jako zateplený, natřený na 40 různých pruhů a ta občanská vybavenost vypadá tak, že je tam 40krát přelepený jako nápis, kdo tam jako byl, jestli tam byl kebab nebo Vietnamec nebo, no, nebo pizza, jo, a prostě celý to zdegradovalo do naprosto strašného stavu.
3: K té současnosti se dostaneme, to je, myslím si, obrovský téma, který se týká i tvýho umění. Ještě jedna věc, jestli v těch betonových lidech jste narazili na absolutní fenomén a to je ta kruhová prolejzačka, ta zeměkoule. No. Která byla nedílnou součástí. Kdo ji vytvořil? Jak tohle, to víš? To je jako otázka úplně mimo, ale to mě vždycky zajímalo, kdo tohle vymyslel, protože to je symbol dětství naší generace 40, 30, 50.
4: Nebezpečný kovový pralizačka. To teda ti neřeknu, jo, ale je to speciální téma.
3: A je to tam?
4: Tohle ne, protože to se nám tam nevešlo, ale existují jako analýzy a jako vývoje dětských hřišť. Je to velmi zajímavý, i kvalitní čeští výtvarníci navrhovali dětský.
3: Jo, ale tohle to je záležitost, která tam ta radost a úraz si byly nesmírně blízké. Teda,
4: já jsem důkaz toho, já jsem si vymlátil všechny mléční zuby o kovovou tyč na dětském hřišti, takže ano, je to radikální.
3: Říká Vladimír 518, který je hostem Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. Yes. Come on. You ready, girl? Come on, let's do this, gangsta.

0: Hostem Radiožurnálu je Vladimír 518, doporučuji Betonový lidi. Znovu připomínám, podcastová série na Můj rozhlas nebo na Českém rozhlase Vltava. A dotkli jsme se toho, jaká je ta současnost. Myslím si, že tím příkladem opět je to pragocentrismus, ale je to živý, je galaxie. Ten prostor, který to byl první multiplex, opravdu jako hogofoko záležitost pro člověka, který mířil do hlavního města, tak když se tam šlo, tak to byl fakt jako velká událost. A to, jak to vypadá teď, tak čím to je? Je to tím negativním vztahem, který přišel na začátku 90. let, kdy se vlastně všechno odsuzovalo. Proč dochází k tomu úpadku těch sídlí?
1: Myslím si, že v tom hraje velkou roli to drobení, té drobné privatizace. Jo? Což znamená, že oni to byly velký sídlišní celky, které byly plánované vlastně tou velkou boží rukou těch urbanistů a těch architektů. V tu chvíli, kdy se to rozdrobí, jo, tak prostě začínají promlouvat různý malý zájmy, včetně těch i obchodníků a to z té občanské vybavenosti, což prostě byly jako...
0: Z prádelny uděláš prostě smíšený zboží.
1: Například, jo.
0: Nebo video půjčovnu v té
1: době. A tak dál. Jo, tak prostě začne tam promlouvat mnoho lidí. Takže my budeme muset asi do budoucna hledat nějaký způsob nějakých celospolečenských regulací, jako je prostě limitace vizuálního smogu, jako a třeba domluva na nějaký celkový jako barevnosti toho sídliště, tak jak se to prostě dělá v těch dlouhodobých demokraciích, jako prostě člověk, když přijede do Curychu, nebo týká se to i Paříže, nebo Kodaně, prostě, tak tam ty regulace jsou, protože ta společnost se musí domluvit na těch velkých věcech jiným způsobem. My jsme to ztratili, protože se po roce 89 otevřeli stavidla, jako vlastně tady ty jako drobný kreativity, která může taky způsobit, že je to uřvaný bál tisíce názorů, což znamená, že to vlastně nefunguje vůbec.
0: No, maskujeme to za tu svobodu, přece já si můžu dělat, co chci.
1: Jasně, to jako je sice pravda, ale ona ta společenská domluva taky má nějakou jako svoji hodnotu. To je jedna věc, jo. A druhá věc, my tam máme jeden díl o absolutní jako vlastně degradace a apokalypse, jako v podstatě, kdy se to sídliště může úplně zhroutit, jako úplně.
0: Sociálně. A máte příklad konkrétní?
1: Máme, všichni znají Chánov, jako dneska ten jeden z největších problémů je na sídliště Janov u Litvínova. A to je takový sídliště, který bylo založený už samozřejmě špatně díky tomu, že se vyboural kus původního starého Janova a tam se postavilo sídliště pro lidi z vesnic, který byli zasažený těžbou hnědýho uhlí, jo, na severozápadě Čech. A ty tam nastěhovali, kdysi to byla dobrá adresa, oni to právě považovali za velký vítězství, že tam jsou. Ale postupně se začali stěhovat zase dál, do toho totálně jako to dorazila ta divoká privatizace, což znamenalo, že to skoupily firmy, které tam začaly odjinud zase stěhovat už problémový sociálně jako slabší rodiny a postupně se z toho stalo ghetto. A z toho to ghetto znamená, že tam vlastně třeba polovina paneláků je vymlácených, vypálených, vedle školky tam je prostě 5 blokových jako domů, který jsou prostě buď zazděný nebo vymlácený, nebo vevnitř někdo vaří pervitin. Jo, a to je sídliště, který je vlastně na hraně absolutní apokalypsy. Teď je tak někde mezi, jako že prostě polovina domů funguje, polovina ne. Může se to ještě víc jako zhoršit. A může se nám taky stát, že takovýhle problém zasáhne další sídliště někde jinde, jo. Takže my prostě ty systémové řešení musíme hledat. A právě ta drobná privatizace nebo dokonce obchod s chudobou, takzvaný, což je jako velký fenomén, jsou vlastně témata, které dříve byly ošetřeny tím centrálním plánováním a dnes jsme prostě na to náchylní, takže musíme hledat ty celkový politický nebo jako environmentální a sociální jako metodiky, jak tomu vlastně zabránit.
0: Jsou ty domy, ať už je to Janov, ať už je to Chánov, ať už jsou to další příklady, protože podobné najdeme zase v Moravskoslezském kraji podle mě a myslím si, že i v metropole, abychom tady nevylili, že myslím, že i na mnoha místech v Praze, v těch okrajových částech, může hrozit do budoucna. Dá se to revitalizovat? Dá se s tím něco udělat? Je ta architektura a obecně to, jak to bylo postaveno, dává to prostor k tomu, aby to ještě dál sloužilo bez toho opravit?
1: Dává. Jo, těch příkladů je několik. Bohužel teda na to, kolik, jak máme obrovský fond tady těch prefabrikovaných sídlišních domů, tak je neuvěřitelný, že těch kvalitních příkladů je tak strašně málo. Nedávno byly vypuštěny fotografie zrealizované rekonstrukce na slovenském sídliště v Košicích Luník 2. Jo. A tam Atrium architekti zrekonstruovali takovou jako panelovou ubytovnu. Jako podívejte se na to na internetu, za mě je to naprosto špičková jako rekonstrukce, která ukazuje, že není nutný z toho baráku dělat něco jiného. Jo, to je první jako premisa toho, aby se to podařilo. Že vlastně ten původní design má v sobě a původní architektura má v sobě vlastně kvalitní modernistický myšlení, jo, a to se týká i různých detailů, jako jsou terasový prostě podlahy a jako schody, zábradlí, který má takovou jednoduchou, ale velice elegantní estetiku. I ten celek vlastně je jednoduchá Mies van der Rohem říška, jo, to všechno je taková ta inženýrská poválečná architektura. Ono to v sobě má prostě svý kvality. A když k tomu přistoupí architekt, který to dobře chápe a je schopný do toho jako inzertovat jenom nějaký jako kvalitní současný vstupy, tak z toho nevznikne opulentní architektura, ale vznikne to z toho jako skromná, velice elegantní architektura. A věřím tomu, že kdyby takovýhle Atrium architekti dostali zakázku, aby vlastně vyřešili jako jedno celé sídliště nebo alespoň kus sídliště, tak vznikne něco, co bude opravdu perfektní a lidi tam budou šťastní, že to můžou bydlet.
0: Obzvlášť v době, kdy poptávka po bytech je enormní. Vladimír 518 je stále hostem Radiožurnálu.

0: Člen skupiny PSH Vladimír 518 je hostem. Bavíme se o betonových lidech, což je jeho podcastová série o sídlištích. Když zazněla právě skladba tu PSH, tak je to přirozený, že vlastně díky tomu, že jste měli kontakt se sídlištěm, přišel street art, přišel rap a přišla ta vlna, která musí ti dělat radost, protože v těch devadesátkách, kdy člověk měl vlastně jednu tu adresu, což jste byli vy, pak možná se objevila nějaká druhá, tak teď tahle kultura má tolik vrstev, tolik druhů, tolik žánrů a je to samostatná hudební scéna, možná věc, o který jsme tehdy, nechci říct, ani nesnili, ale ani jsme s ní neuměli představit. Můžu za to sídliště?
1: Je to tak, jo. Prostě to, co se děje dnes, je obrovská rozvrstvená superkultura, hlavně co se týká té hudby. Jo. Co se týká graffiti, tak na tom je dobrý, že to zůstalo furt v undergroundu ze svý samotný jako roviny a myšlenky. A ty ostatní aspekty jako hip-hopový kultury není potřeba zmiňovat. Takže myslím si, že ta urban kultura, když to nazvu takhle, ke který může klidně patřit i jungle jako a jakýkoliv jiný hudební formy. Jo. Jako pro mě kytarovky jako městský jsou vlastně furt ta urban kultura. Vlastně městská kultura mladých lidí je zajímavý, že se pojmenovala jako urban. To je jenom krok od toho urbanismu. A mimo jiné, když se bavíme o sídlištích, tak ten rozvolněný urbanismus těch sídlišť, dneska se bavíme, je to vůbec město? Jo, je to vůbec ta městská jako krajina? Protože vlastně dneska za město hlavně považujeme ty semknutý jako starý čtvrti, že jo, to považujeme za ten vyloženě městotvorný a i kulturně jako nabušený prostor, ale ty sídliště určitě stály minimálně za tou emocí, když si vzpomenu jako na nás a na naše studio Jižák, na Trosky, na Slovensku.
0: Na Slovensku, no.
1: No jasně, jako i poprvé, když jsem potkal Kontrafakt, tak to bylo na sídlišti, název stavby, že jo, to je Bratislava a tak dále, jo, to prostě všechno byly vlastně sídlištní kapely v finále, jako nebo minimálně jsme na těch sídlištích hráli.
0: Když to tak vezmu a zazněla ta píseň, tak já se musím PSH trošku dotknout, protože myslím, že lidi zaznamenali někdo jiný ten klip. V jakém stavu vlastně kapela je teď?
1: Ve stavu takový jako vlastně kamarádský radosti, jo, že rádi jezdíme koncerty, to nás furt baví, byť se snažíme jich brát míň než v minulosti, protože dřív jsme byli jako non-stop na turné. A baví nás takhle občas udělat single, jakože se neženeme do ničeho velkého, ale furt to má nějakou jako vnitřní radost a když děláme na něčem společně, tak nás to hrozně baví. Teďko například s Orionem jsme natočili dva tracky na

0: desku DJ Viče. Stejně tak já jsem natočil nedávno track na jeho solovou desku, takže furt něco jako vzniká.
1: To je skvělý. To je skvělá zpráva a je úžasný se potkávat takhle po dekádách a vidět, že to prostě pořád žije a já myslím, že nestárnem, že maximálně jako jsme trošku víc vintage. A to je dobrý.
0: Já jsem naprosto spokojený člověk. Já bych takhle ještě, promiň, na závěr, jelikož jsme dlouho mluvili o tom podcastu a nebo o tom vlastně jako rádio pořadu, protože on to není úplně typický podcast, poslechněte si to, je to jako komponovaný tvar. Tak já bych hrozně chtěl poděkovat spoluautorce a dramaturgyni Veronika Rupert, která to samozřejmě iniciovala, je to strašně jako důležitý člověk v rámci tady toho projektu. A když se bavíme o zvuku a o muzice, tak je nutný zmínit i 8Kida, který tomu udělal naprosto fantastické jako sound design.
1: Ano, je to tak, mohu to jen potvrdit a díky za to. Dnes premiéra Vladimír 518 byl hostem. Díky moc.
0: Děkuji za pozvání.

0: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 23 hodin. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Senát souhlasil se snížením počtu českých vojáků k obraně východního křídla NATO. Ekonomika Spojených států ve druhém čtvrtletí vzrostla víc, než jaký byl odhad. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci o evropský šampionát Bulharsko 1-0. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Na obranu východního křídla NATO bude možné v příštích 2 letech vyslat místo 2000 maximálně 1600 českých vojáků. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. S omezením počítá návrh zahraničních armádních misí na další 2 roky, který dnes projednal a schválil Senát. Před senátory to vysvětloval ministr obrany za SPD Jaromír Zuna.
5: Oproti stávajícímu mandátu dojde ke snížení navrhovaného počtu v rámci mandátu o 400 osob, čímž dojde k výraznému snížení finančních kalkulací, přičemž úkoly spojené s posílením obrany východní hranice NATO zůstávají zajištěny.
3: Podle Zuny se navíc původní maximální počet 2000 vyslaných vojáků nedařilo plnit. Armádní mise má schvalovat taky sněmovna. Zatím je podpořil její výbor pro obranu. Americká ekonomika rostla ve druhém čtvrtletí letošního roku rychleji, než se čekalo. Hrubý domácí produkt se podle amerického ministerstva obchodu zvýšil o 2,2%. Podle předchozích odhadů to mělo být o 1,5%. Za zlepšením je podle ministerstva příznivý vývoj investic, spotřebitelských výdajů i výdajů vlády. Podle agentury Reuters americká ekonomika zatím odolává negativním dopadům války USA s Íránem. Růst podporují mimo jiné rozsáhlé investice související s umělou inteligencí. Aktivisté v Markvarticích na Jihlavsku mohli dovnitř chovu prasat zanést nákazu. Upozorňuje na to státní veterinární správa. Podle ní byla zvířata vystavena vysokému riziku zavlečení například afrického i klasického moru prasat. Dovnitř v neděli pronikly 2 desítky maskovaných aktivistů. Policisté je z místa poté eskortovali. Státní veterinární správa prošetří dopady incidentu na chov. Pokračuje její mluvčí Petr Vorlíček.
6: Další nepříjemnost, která může být způsobena těmi lidmi, pokud se vyskytují v chovu, tak je to, že ve zvířatech to vyvolává nepřiměřený stres, což se může projevovat zvýšenými aborty, respektive potraty, k čemuž v tom konkrétním chovu začalo docházet podle informací, které máme od krajské veterinární správy na Vysočině.
3: Sport. Česká fotbalová 21 si zajistila postup do baráže o postup na evropský šampionát. V kvalifikaci Češi porazili Bulharsko díky brance Maška 1-0 a v tabulce nemůžou skončit hůř než druzí. Nováček české fotbalové reprezentace Ryan Nadery se připravuje na premiéru v národním týmu. 23-letý i útočník skotských Rangers se po vyřízení potřebné dokumentace připojil k národnímu týmu a mohl by dostat příležitost už v sobotu v Lize národů proti Španělsku. Sám Nadery věří, že do stylu trenéra Santiho Denýry dobře zapadne.
7: Když hraju, že prostě dám všechno na hřišti, nikdy se nevzdám. Jsem vysoký, takže mě můžou spoluhráči přihrát jako vysokým míčem, ale taky po zemi jsem rád, když hrajem pořádně fotbal. Já si myslím, teď Santi to je daný a že do toho budu dobře pasovat.
3: Češi v pátek odletí do Španělska, kde v sobotu nastoupí v Oviedu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená dálnice u Frýdku-Místku a překážka na D6 u Lán. Dálnice D48 je uzavřená u Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. A před sjezdem na Frýdland na 47. kilometru se převrátilo osobní auto, zasahují tam záchranáři. Sjíždějte na 45. kilometru exit Frýdek Místek Ostrava a projíždějte na Těšín po průtahu městem. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů zvyšte pozornost za lány. Na kilometru 26,5 stojí osobní auto s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh, dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. A na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři upravují svodidla. Projíždí se teď pouze jedním pruhem a je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů při uklidnění větru až na 5. Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne pak od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: A my vám přejeme dobrý večer, vstupujete s námi do poslední hodiny dnešního vysílání Radiožurnálu. Máme 23 hodin 5,5 minuty. No a tu poslední hodinku začneme s kapelou Lumineer s písničkou Hou hej. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
4: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Superdávku po dvou měsících fungování čekají další změny. Náklady na bydlení se budou nově vypočítávat podle jednotlivých okresů a výpočet se změní i pro rodiče samoživitele. Do takzvaných zranitelných domácností totiž budou patřit všichni s dítětem do 15 let. Doteď byla hranice 7 let, což pro zbytek samoživitelů znamenalo nižší podporu.
1: Kateřina z Prahy má 7letou dceru, takže do zranitelné skupiny spadala už dřív. Díky tomu má výhodnější výpočet podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Zároveň ale Kateřina pracuje a kvůli tomu jí stát podporu snížil.
2: V práci v podstatě cokoliv, co dostanou navíc, tak mi stát okamžitě sebere. Každý 3 měsíce oni vám přepočítávají příjem a cokoliv, co se vybočí z normálu, tak prostě vám je z jistý dávky.
1: Podle ministerstva práce se rozšíření okruhu zranitelných týká víc než 28 000 samoživitelů a v průměru si přilepší zhruba o 2200 korun měsíčně. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že mezi zranitelné nepatří taky třeba někteří seniori v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Podle Lenky Desatové z Rady seniorů je problém taky v tom, že se zatím nemění výpočet podpory na bydlení podle ceny energií.
3: Začínají postupně energie zdražovat. Tam není u těch energetických normativů automatismu. Je tam v případě, že energie vzrostou o 5%, tak vláda může ten normativ zvýšit. Takže tam je otázka, co se s energetickým normativem v dalších týdnech a měsících stane.
1: Změna výpočtu normativů by podle Desatové měla přilepšit hlavně seniorům ve větších městech. Úřady práce počítají nově normativy podle okresů, kde lidé žijí. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu, zároveň ale kritizuje mechanismus výpočtu.
4: Stát v tuto chvíli ty normativy nepočítá z dat Českého statistického úřadu, ale vychází z žádostí o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět, to znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
1: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Noví žadatelé si můžou nárok na podporu ověřit na kalkulačce na webu ministerstva. Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že menší částku dostávají třeba lidé v azylových domech, říká Michaela Lochmanová z pobočky Charity v Severočeském Mostě.
5: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
1: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo. Aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Andrle, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Obec Lány na Kladensku není známá jenom prezidentským zámkem a tím, že je na hřbitově pochovaný první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Na náměstí tam mají i hokejovou síň plnou historických artefaktů. Scházejí se tam taky bývalí i současní úspěšní sportovci, hlavně hokejisti, ale třeba taky tenista Kodeš, judista Krpálek nebo oštěpařka Špotáková. No a my vás tam vezmeme za chvilku ve večerním radiožurnálu.

0: Mistři světa, olympijští vítězové a vítězky se nevídají jenom na stadionech nebo na stupních vítězů, ale pravidelně taky v Lánech na Kladensku u místního nadšence a sběratele sportovních artefaktů Josefa Hoška v jeho hokejové síni. Je to setkání napříč generacemi a zpravidla není jenom čistě hokejové.
1: Lukáš Krpálek byla hlavní osoba, která je ještě činná, a tak Lukáš je vždycky oslovuje jako prvního a on mi říkal: Pepo, jo, přijedu v Grónsku, přijedu z ryb. To je tak úžasný kluk, že když něco slíbí, že přijede, přijede byť i na otočku.
2: Lukáš Krpálek odjel dříve, dostal výslužku.
1: Lukáš Krpálek dostal výslužku, protože nejet, tak mu Ivana manželka udělala takovou mísu, bramborový salát a řízky, protože potřebuje sílit a potřebuje ještě podávat výkony.
3: Říká o nejlepším českém judistovi sběratel Josef Hošek. Ze setkání bývalých, hlavně kladenských hokejistů, se stal postupem času sraz napříč sporty i generacemi. A tak si Lány oblíbili třeba hokejisté František Kaberle nebo Bohuslav Eberman, oštěpařka Barbora Špotáková, olympijský vítěz na dráze z roku 1964, cyklista Jiří Deller jezdí pravidelně z Brna. Z tenisového prostředí pak Helena Suková nebo další vítěz Wimbledonu Jan Kodeš.
4: Nevídám třeba, já nevím, Báru Špotákovou, to vidím jenom za rok, já v atletikou nikam nepřijdu. Teď jsem viděl Jirku Dallera, to jsem viděl vůbec poprvé, že jo, po těch dlouhých letech, akorát samozřejmě vím, jak vypadá, vím, kdo to je, to jsou úžasné věci, že jo.
3: Říká Jan Kodeš, který má v hokejové síni také svoji vitrínu. To vše v bývalé prodejně potravin, kde jsou teď za sklem třeba medaile, starý doktorský kufr z hokejové střídačky, oštěpy Dany Zátopkové, tretry Barbory Špotákové nebo brusle a hokejky z Nagana od Jaroslava Špačka. Hlavně ale dva dlouhé stoly, kde se minimálně jednou za rok setkají různé generace úspěšných sportovců. Z Plzeňska rád znovu dorazil hokejista Bohuslav Eberman.
5: No, protože nás to baví. To, že jsou tady ostatní sportovci, je bezvadný. Já jsem sportovce znal, počínaje paní Zátopkovou, teďka je tady Bára, že je tady Suková, tyhle ty všechny ty hráči, je tady Svoboda, Novej Krpálek a to, tak já jen tady vidím rád.
3: Až se takhle ve velkém sejdou sportovci znovu, chystá Josef Hošek další poctu. Svoji vitrínu bude mít olympijský vítěz z Londýna 2012, moderní pětibojař David Svoboda. Z hokejové síně v Lánech František Kuna. Radiožurnál.
6: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí ohlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:15.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 23 hodin a 30 minut. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Izraelská armáda dnes pásmo Gazy zabila nejméně 5 Palestinců, dalších 14 zranila. Informovali o tom palestinští zdravotníci spadající pod Hamás. Útoky Izraelci zdůvodňují tím, že cílí na ozbrojence. Izrael a Hamás se obvinují z neplnění podmínek příměří a také amerického mírového plánu. Ten počítá s odzbrojením Hamásu a stažením izraelské armády z pásma Gazy. Ze státní kasy mají víc peněz získat resorty vnitra, práce a sociálních věcí, školství a nebo průmyslu. Vyplývá to z podrobného návrhu schváleného vládou, který dnes ministerstvo financí nahrálo do knihovny legislativních materiálů. Kabinet chce podle něj snížit výdaje na všeobecnou pokladní správu. Ta mimo jiné zahrnuje i vládní rozpočtovou rezervu, která je pojistkou na nepředvídané výdaje. Například na obranu chce ale kabinet vyčlenit o 100 milionů korun méně. Za umělé oplodnění dostanou centra asistované reprodukce od zdravotních pojišťoven víc peněz. Vyplývá to z návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2027. Za jeden cyklus dostanou kliniky 44 tisíc korun, což je o 4,5 tisíce víc než letos. Dohodu mezi pojišťovnami a reprodukčními klinikami Radiožurnálu potvrdil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. Plánované změny ještě musí vyhlásit v úhradové vyhlášce ministerstvo zdravotnictví. A jeden ze včerejších odběrů vody v oblasti Odoleny vody znovu ukázal nadlimitní množství olova. Vzorek z hydrantů v Datlové ulici v obci Postřižín obsahoval skoro 29 mikrogramů této látky na litr vody. Maximální povolená hodnota je 10 mikrogramů. Podle středočeských vodáren tak dál není možné předpovědět, kdy se situace zlepší. Lidé v oblasti stále nemůžou vodu pít ani ji používat na vaření.
2: Sport.
1: Fotbalistky Sparty postoupily do osmifinále Evropského poháru. V odvetě druhého předkola zvítězili na hřišti rumunského Farulu 4-0. Před týdnem doma zvítězili 4-1. Odvetu s norským Rosenborgem naopak nezvládly fotbalistky Liberce. Ty prohrály na stadionu soupeřek 1-4 a neudržely náskok po úvodní výhře 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená dálnice u Frýdku Místku a překážka před tunelem na Pražském okruhu. Dálnice D48 je neprůjezdná na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Na 47. kilometru se při kolizi dvou osobních aut jedno vozidlo převrátilo na střechu. Sjíždějte na exitu Frýdek Místek Ostrava na 45. kilometru a objíždějte přes město, jede se plynule. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh, vedený protisměrem. Pravým pruhem už projedete plynule. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte překážku před Cholupickým tunelem. Na kilometru 6,5 stojí vozidla s nadměrným nákladem. Zasahují částečně do pravého pruhu, takže se v místě vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů při uklidnění větru až na 5. A zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Ano, večerní Radiožurnál, tu s vámi bude ještě necelou půl hodinu a my tu půl hodinu začneme s Michálem Foretem. Hezký poslech.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Jak srozumitelně představit roli nemocničního kaplana zdravotníkům i pacientům, nebo jak efektivně zvládat náročné rozhovory v paliativním týmu? Nejen na tyto otázky hledají v těchto dnech odpovědi nemocniční kaplani ve Velehradě na Uherskohradišťsku. Detaily za chvilku ve vysílání večerního radiožurnálu. Teď Robbie Williams a She's the One.

0: Robbie Williams ve vysílání Radiožurnálu a připomínáme, že příští rok na Colors of Ostrava. Nemocniční kaplani z celé republiky už po 21. přijeli do Velehradu na Uhersko-Hradišťsku na vzdělávací setkání. Tématem letošních přednášek je jejich role v podpůrných a paliativních týmech.
1: Setkání nemocničních kaplanů začíná modlitbou a následně duchovní obnovou.
2: Což je velice důležité vlastně pro nás jako kaplany, abychom měli kde čerpat.
1: Vysvětlil přednášející salesiánský kněz Antonín Pražan. Téma odborné části zaměřené na práci kaplanů v paliativních týmech má jeden cíl.
3: Podpořit naše nemocniční kaplany, aby byli těmi, kteří přinášejí do týmu duchovní potřeby svých pacientů, s kterými se setkávají.
1: Vysvětluje koordinátorka nemocničních kaplanů z Olomoucké arcidiecéze Marta Hošťálková. V České republice poskytuje duchovní péči kolem 160 kaplanů. Do Velehradu jich zamířilo 108, mezi nimi i Martin Weisbauer z Hradce Králové.
4: Tak já se těším v podstatě na všechny přednášky, nedá se říct, že bych některou preferoval.
5: Proč myslíte, že je důležité se takhle s kolegy setkávat?
4: To si myslím, že je úplně klíčové, protože člověk načerpá mnoho nových nápadů, zkušeností a vzájemně se můžeme obohatit jak v té duchovní praxi, tak i v té odborné.
1: Program 21. vzdělávacího setkání nemocničních kaplanů ukončí ve čtvrtek v poledne mše svatá. Z Velehradu Blanka Kovandová, Radiožurnál.

Lidé se v Praze od zítřka můžou podívat do další zrenovované národní kulturní památky. Otevře se jim Millerova vila ve Střešovicích a součástí nové prohlídkové trasy bude taky 6 dosud neveřejných místností. My tam půjdeme v poslední reportáži večerního radiožurnálu po Soul Sister.

0: Millerova vila v pražských Střešovicích se znovu otevře pro návštěvníky. Více než rok a půl procházely její interiéry i terasa renovacemi. Prvorepubliková stavba od architektů Adolfa Lóse a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky.
1: Právě procházíme Millerovou vilou s kurátorem Matějem Sladkým z Muzea Prahy.
2: My jsme se teď vlastně přemístili do patra, které bylo úplně soukromé. Stojíme v ložnici Millerových. Zachovala se tady původní tapeta i částečně nábytek.
1: Nově jsou pro návštěvníky přístupné také místnosti, do kterých se předtím lidé nemohli podívat.
2: Přesunuli jsme se do pokoje pro hosta, nikoli pro hosty, protože vidíte, že do postele by se víc hostů tady ani nevešlo. Je to prostor, kam si vlastně Millerovi umístili nábytek, který měli dříve ve svém plzeňském bytě. Lóse prostě zavřel nábytek, který se už mu jinam do vily nehodil, takže i třeba starší koberce se potom umístěvaly právě do toho prostoru pro hosta.
1: Míříme ještě na střechu, kterou restaurátoři taky obnovili. Vidíme tu krásný výhled na Prahu, tam v dáli je Pražský hrad.
2: Je to Lóseův záměr opravdu takto zarámovat výhled na Pražský hrad. Udělal tady takový rám, takové neprosklené okno na terase. Ten boční pilíř je vlastně zároveň komín.
1: Hlavním důvodem k rekonstrukci byla právě chátrající střešní terasa. Podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka byla nynější obnova Millerovy vily nejrozsáhlejší za posledních víc než 20 let. Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Muzeum Prahy ve vile taky plánuje nové prohlídky a doprovodný program, pokračuje Macek.
3: Budou tady prohlídky pro rodiny s dětmi, budou tady různé třeba i divadelní inscenace, noční prohlídky, pouze pod umělým osvětlením, abyste viděli, jak ten dům vypadá v noci.
1: Celkem stála obnova Millerovy vily zhruba 20 milionů korun. Z toho asi 15 milionů zaplatilo hlavní město. Z Prahy Dominik Kučera, Radiožurnál. Potkal jsem tě zase.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ve vysílání Radiožurnálu pro vás z hudby taky Faith Hill. Do půlnoci s vámi byl moderátor Štěpán Pokorný, teď už vás zdraví taky Jiří Štefl. Živé noční vysílání začíná chvilku po půl jedné. Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál, hlavní zprávy.
1: Ve sněmovně bude třetím dnem pokračovat jednání o nedůvěře vládě. Pilot při letu z Dubaje do Tel Avivu se pokoušel havarovat s letadlem aerolinky Fly Dubai. Izrael to vyšetřuje jako pokus o terorismus. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko a zahrají si baráž o evropský šampionát. A dnes bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty až do 25 stupňů. Je čtvrtek 1. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci mají před sebou třetí jednací den, ve kterém by mohli hlasovat o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše s ANO. První dva vyplnili projevy převážně koaličních představitelů. Opoziční poslanci se ke slovu dostali až ve středu pozdě odpoledne.
3: Svá vystoupení poslanci pronášeli před téměř prázdným jednacím sálem. Ti z opozičních lavic vládu kritizovali třeba za útoky koalice na různé instituce a hlavně za hospodaření Česka v příštím roce, pokračuje poslanec Pirátů Samuel Volpe.
4: Projídají naší budoucnost, vlastně budoucnost mladých lidí a i těch budoucích generací.
3: Nad výsledkem hlasování se během svého vystoupení ve sněmovně odpoledne zamýšlel ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka takto.
5: Jiná otázka je, zda někdo vůbec v této místnosti skutečně očekává, že vláda padne. To asi víme všichni, jak to dopadne.
3: Schůzi sněmovna přerušila za stavu, kdy se o slovo hlásilo ještě 37 poslanců. O nedůvěře by mohli hlasovat dnes. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Od dneška platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléře. U benzinu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
6: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
7: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
6: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
8: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
6: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Na bývalé vedení zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra míří další trestní oznámení. Podá je ministerstvo zdravotnictví, které zjistilo při kontrole odměňování manažerů vážné prohřešky.
9: Kontrola ukázala, že dostávali manažeři ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra nadstandardní odměny a konkurenční doložky, často bez zdůvodnění. Například bývalý výkonný ředitel Otakar Smolík, který skončil letos na jaře, měl podle zjištění Radiožurnálu po odchodu nárok na vyplacení celkem 23 milionů korun. Pokračuje mluvčí Naděja Chatová.
10: Předběžné srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti srovnatelně závažná jako ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.
9: Odměny i smlouvy schvaloval do letošního jara generální ředitel David Kostka, který skončil po 11 letech. Na dotazy redakce nereagoval. Současné vedení pojišťovny podalo na své předchůdce už dříve také trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
1: Cestující během letu z Dubaje do Tel Avivu podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahua zabránili tragické havárii. Jeden z pilotů v kokpitu zaútočil na druhého a chtěl s Boeingem 737 havarovat. Letoun musel nouzově přistát v Saúdské Arábii. Izraelská vláda nevylučuje pokus o terorismus a posílí bezpečnostní kontrolu pilotů, kteří létají na linkách do země i ven z ní.
11: Podle izraelského premiéra pilota útočícího nožem spacifikovala skupina cestujících, když letadlo začalo strmě klesat dolů. Řízení se potom chopili piloti v civilu, kteří byli shodou okolností na palubě. Záběry cestujících přímo na palubě zachytili pasažéry, kteří ošetřují zraněného muže v dopravní uniformě. Útočníka po nouzovém přistání zadrželi saudsko-arabské úřady. Aerolinka Fly Dubai slíbila, že incident vyšetří ve spolupráci s izraelskou vládou. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal z funkce ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Nedůvěru Tarabovi už v úterý vyslovil parlament. Opozici při hlasování podpořila i vládní strana SNS, která o jeho odvolání usilovala od jara. Koaliční partneři to označují za porušení smlouvy. Prezident Pellegrini popřál Tarabovi úspěšné působení v parlamentu, kam se vrací jako poslanec.
12: Ministrovi vyslovil parlament nedůvěru naposledy před 33 lety. Taraba je teprve druhým takovým případem v historii Slovenska, jak připomněl i prezident Peter Pellegrini.
13: Splnil jsem si proto svou ústavní povinnost a odvolal jsem vás z funkce, kterou jste doteraz zastávali.
12: Kdo Tarabu nahradí, zatím není jasné. Premiér Robert Fico prezidentovi žádného nástupce nenavrhl a ministerstvo proto dočasně povede sám. Hlasování v parlamentu zároveň dál vyhrotilo spor uvnitř vládní koalice. Fico už dřív varoval, že pokud se strany nedohodnou, mohly by Slovensko čekat předčasné volby. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Německá automobilka Volkswagen chce srazit náklady. Ke konci roku proto vypoví většinu kolektivních dohod upravujících pracovní podmínky. Největší evropská automobilka o tom dnes informovala po jednání s odbory. Ty se chtějí bránit.
14: Dva roky platné kolektivní podmínky už podle vedení Volkswagenu neodráží složitou situaci na zahraničních trzích. Podle deníku Handelsblatt tak může podnik požadovat po zaměstnancích například delší pracovní dobu, prodloužení 35-hodinového pracovního týdne bez náhrady, jako tom jedná teď například i Mercedes. Odbory se brání, že i kdyby si zaměstnanci zkrátili mzdy o polovinu, tak auta stejně nezlevní víc než o 5%. Od ledna mohou odbory stávkovat. Pozice firmy Škoda Auto se nemění. Restrukturalizace Volkswagenu s cílem zvýšit marže by se podle mladoboleslavské značky neměla relativně výnosné české automobilky dotknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Stát se dnes po 10. pokusí prodat zámek Štiřínu Prahy. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se kulturní památku a okolní pozemky snaží prodat od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů korun. Úřad už dříve nemovitost nabídl jiným státním institucím, ty oni ale neprojevili zájem. Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na počátku měl pouhých 20 členů, dnes jich v těle se hraje bezmála 100.
15: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
16: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát.
15: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci.
16: Hned 2. října orchestr odehrál v Radiopaláci svůj první koncert. Návštěvníci vyslechli díla Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka, Beethovenovu romanci a předehru ke Smetanově Prodané nevěstě. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila postup do baráže o účast na evropském šampionátu v příštím roce. Druhé místo ve skupině jí patří po výhře 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové. Rozhodující gól dal svou 5. trefu kvalifikaci útočník Lukáš Mašek.
17: Myslím si, že nějaká nervozita tam byla, ale Bulharsko jsme vlastně do ničeho nepustili. Ty šance jsme měli my, takže si myslím, že to bylo hlavně o jednom gólu a šli jsme si zatím víc my.
1: Fotbalisté Bohemians s přehledem postoupili do osmifinále domácího poháru. Na hřišti třetiligového Vsetína zvítězili 5-0. Hned 4 branky dal Ladislav Krobot.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Zavřená D48 u Frýdku Místku a nehoda na silnici u Františkových Lázní. Dálnice D48 je uzavřená na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Před sjezdem na Friedland na 47. kilometru zasahují záchranáři u převráceného osobního auta. Sjíždějte na 45. kilometru, sjezd Frýdek Místek Ostrava a projíždějte na Těšín po průtahu městem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem. V pravém pruhu je teď plynulý provoz. A na silnici 64 z Chebu do Aše pozor na nehodu na konci Františkových Lázní. V Horních Lomanech osobní auto srazilo zvěř, čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, při uklidnění větru až na 5. Přes den pak čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Teď už začíná repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
19: Až dnes odpoledne zahájila sněmovna běžnou debatu o opozičním pokusu o pád Babišovy vlády. Předtím mluvili pouze politici s přednostním právem, celkem 13,5 hodiny. Co opozice získala svoláním mimořádné schůze k vyslovení nedůvěry vládě? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Věra Kovářová, místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN a místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru. Vítám vás v našem sněmovním studiu. Dobrý den.
20: Hezký den, děkuji za pozvání.
19: Jaký smysl má mimořádná schůze o nedůvěře vládě? Hlasovat se má zítra odpoledne, ale výsledek je přece předvídatelný.
20: Samozřejmě jsme si vědomi toho, že vládní koalice má 108 hlasů, my máme pouze v uvozovkách 92, ale to neznamená, že se s tím smíříme a nebudeme dělat nic a čekat na to, až naši voliči nám dají jasně najevo, že bychom něco dělat měli. To znamená, že ta schůze dává smysl. To není žádná opoziční taškařice, jak se nám snaží kdekdo z koalice namluvit, ale ty důvody jsou opravdu velmi vážné. Mohu jmenovat absolutně rekordní schodek, druhý nejvyšší v historii České republiky. Vláda slibovala, že dodrží deficit pod 3% a je vidět, že máme 3,5%. Bezpečnostní situace ve světě je velmi vážná, vláda mlčí. A třetím hlavním důvodem je to, že vláda se obouvá do justice, do nezávislosti soudů, do Národní rozpočtové rady jako nezávislého orgánu. A to si myslím, že jsou důvody, které nás vedou k tomu, že je třeba na to upozornit.
19: Upozornit ano, ale řeší to mimořádná schůze poslanecké sněmovny?
20: A kdy jindy, v okamžiku, kdy jde do sněmovny takto velikánský rozpočet, kdy není opravdu síly, abychom vysvětlili vládní koalici, že takto zemi zadlužovat nemůže. Budou to platit naše děti a naši vnuci a to nechceme dopustit.
19: Podle zastánců koalice jste jako opozice chtěli takto mobilizovat svoje voliče před blížícími se volbami. Ono vlastně by to z těch vašich předchozích slov se dalo i vyčíst. Připouštíte to tady?
20: Samozřejmě, mimořádná schůze a hlasování o nedůvěře vlády před volbami nám jako opozici dává určité výhody. Samozřejmě, že o tom můžeme strategicky jak si takto přemýšlet, ale ty důvody, proč jsme tu schůzi svolali, jsou opravdu vážné. Je to fiskální politika vlády, opakované útoky na nezávislé instituce a samozřejmě také nenaplněné programové prohlášení vlády a na posledním místě ignorování bezpečnostních hrozeb.
19: Například Martin Zvěřina v Lidových novinách klade řečnickou otázku, jestli po pondělní demonstraci Milionu chvilek není té mobilizace až příliš.
20: Já myslím, že důležité je mobilizovat zde v poslanecké sněmovně na právě půdě sněmovny, protože ta možnost, aby vystoupili nejenom poslanci s přednostním právem, ale také řadoví poslanci a jasně zdůvodnili, proč vláda nemá naši důvěru.
19: Andrej Babiš tvrdí a včera to ve sněmovně zopakoval, že opozice nemá jiný program než antibabiš, ale nemá svým způsobem v tom pravdu?
20: Pan premiér říká ledacos a když mu dojdou argumenty, tak používá tento argument. Jméno Andrej Babiš v souvislosti s vládou zkrátka dobře musíme zmiňovat, protože on je premiérem této země a vyslovit jméno Andrej Babiš, tomu se zkrátka dobře nevyhnete. Ne z důvodu, že je to náš program, ale z důvodu, že on jako premiér je zodpovědný za vládnutí v této zemi.
19: Premiér Babiš před schůzí řekl, že to bude pro všechny strany, cituje jeho slova, obrovský volební meeting na jednom místě. On se vnucuje pocit, že měl pravdu. Mají politické strany agitovat před volbami a navíc tedy komunálními a částečně i senátními právě prostřednictvím poslanecké schůze?
20: Jak jsem již zmínila, ty důvody pro svolání jsou opravdu vážné. Pan premiér, a teď mohu říct si Andrej Babiš, a není to anti-Babiš, si říká mnohdy ledacos. A tak to bych mohla oponovat tím, že ten předvolební meeting, to bylo těch 8 posledních měsíců, kdy vláda schvalovala zákony a naslibovala různé předvolební dárečky, které skutečně vedly k tomu, že se zvyšuje deficit, že si na to vláda musí půjčovat. A tak to bychom také mohli označit. Vládnutí této vlády 8 měsíců bylo předvolební. Tím to mohu zakončit.
19: Mezi vládou a opozicí byla dohoda o průběhu schůze. Proč padla pod stůl?
20: No, byla to docela pro mě překvapující zjištění, že věc, na které bychom se celkem shodli, bylo to projednávání návrhu zákona o lepším penzijním připojištění a v podstatě všechny kluby opoziční dávaly jasně najevo, že tento zákon nemají problém pustit do druhého čtení. S čím jsme ovšem nesouhlasili, bylo zkrácení lhůt, které nebylo avizováno. Bývá zvykem, že zkrácení lhůt pro projednávání ve výborech se avizuje a domlouvá předem. Zde to bylo načteno zcela bez jakéhokoliv dřívějšího seznámení s tímto návrhem a my jsme jasně dali najevo, že s tímto nesouhlasíme a že bychom byli rádi, kdyby si paní ministrně ještě tento návrh rozmyslela a mohli jsme dojít k nějakému kompromisu. Vládní koalice bohužel zde neměla 67 poslanců, zkrátka dobře nepřišli do práce, aby si tento návrh mohla prohlasovat. Ovšem netušila jsem, že když dojde následně k určitému vyjednávání, protože se čekalo na poslance, aby dorazili, bylo jich jenom 63, tak jsem se domnívala, že pokud paní ministryně chce protlačit tento návrh, že dojde k určitému kompromisu a že se ta lhůta zkrátí ne na 30 dnů, ale na 45. Absolutně dohoda možná nebyla, jenže překvapilo mě, když tedy po půl hodině poslanci do práce dorazili, myslím koaliční, že došlo k takové vypjaté situaci, která měla za následek to, že se ruší všechny dohody, že zkrátka dobře to, že se bude při projednávání o nedůvěře vystupovat zipem, to znamená jeden koaliční, jeden opoziční poslanec, že všechny dohody padají. Já myslím, že tento způsob není dobrý. Zkrátka dobře, poslanecká sněmovna je o kompromisech a to by si měly uvědomit všechny strany. Jak ta koaliční i opoziční. A my jsme si toho vědomi.
19: Letos je to druhý pokus, nebo spíš druhé gesto. Nemělo by se s takovým institutem, jako je pokus o vyslovení nedůvěry vládě, nakládat šetrněji?
20: Samozřejmě, ale jsou-li ty důvody tak závažné, jak jsem je zmiňovala, tak si myslím, že to bylo na místě svolání této schůze.
19: Ruku na srdce, i kdyby se vám to podařilo, co by následovalo i v případě předčasných voleb, by v nich podle aktuálních preferencí opět zvítězilo hnutí ANO?
20: To je možné, ale vzhledem k tomu, že když se podíváte na určité průzkumy, například to, že ten schodek téměř 400 miliard korun, tak vadí 62% občanů, což je velmi překvapivé číslo, které jsem nečekala absolutně, tak je vidět, že ta situace se může změnit, protože vláda, která dělá dojem na občany, že se nechová zodpovědně ke generacím budoucím, tak to je zajímavý signál a může dojít k určitému obratu.
19: Hostem 20 minut radiožurnálu je poslankyně Starostů a nezávislých Věra Kovářová. Šéfka úřadu vlády Tinde Bárta rozeslala na jednotlivá ministerstva pokyn, aby připravila propuštění 10% zaměstnanců k začátku nového roku. Jak si ten krok vysvětlujete, když návrh vláda po projednání neschválila s tím, že mnozí úředníci jsou vázáni na různé evropské projekty, že to zkrátka nejde?
20: Tak musíme si říci, kdo tedy tam vládne na té vládě. Nicméně samozřejmě snižovat počet úředníků je snem každého premiéra, každé vlády. Na druhou stranu ze dne na den zřejmě nelze takovéto opatření udělat a to, co na ministerstvech zaznívá, je prostě pravda. A pokud toto opatření někdo chce udělat, tak by to měl být krok promyšlený.
0: A má to být plošné a proč právě 10%?
20: To netuším, já se omlouvám, ale já jsem tento záměr jsem nějakým způsobem nezaznamenala plošně. Každý ministr musí říct, jakým způsobem může postrádat své úředníky a tak to by mělo být po dohodě spíše než jakýmsi příkazem.
0: Jak se díváte na zmrazení platů politiků?
20: To je takový evergreen a tady skutečně je to vždycky předvolební evergreen, který někteří poslanci navrhují. Já jsem zažila dohodu o automatu, co se týče zvyšování platu, nebo respektive i nezvyšování, protože ten automat dýchá s tím, jak rostou či klesají platy a mzdy v národním hospodářství, to znamená u všech občanů. A ten automat byl dohodnut mezi Andrejem Babišem, sociální demokracií a Tomiem Okamurou. Takže mě překvapuje, že potom přichází Tomio Okamura s tímto návrhem, když s ním souhlasil. Ten důvod, proč je automat, je ten, aby sněmovna nerozhodovala, aby si poslanci nerozhodovali o svých platech. Nikomu to dobře rozhodně nedělá.
0: Když se vrátíme k návrhu státního rozpočtu, jak se bude podle vás dál vyvíjet jeho podoba?
20: Jeho podoba přišla dnes do poslanecké sněmovny, kdy víme, jaké budou příjmy, jaké budou výdaje a jaký bude schodek. Ten je 386 miliard. Následně dojde, když to zkrátíme vlastně k projednávání v prvním čtení, kdy je možné vrátit vládě návrh k přepracování, což my jako starostové určitě tak učiníme. A v prvním čtení se schvalují příjmy, celkové výdaje a schodek. Pak následuje projednávání ve výborech a ve druhém čtení i v těch výborech se mohou navrhovat pozměňovací návrhy. Nicméně výše příjmu a výdajů už se nemůže měnit.
0: Vy jste řekla, že za STAN budete navrhovat tedy vrácení toho rozpočtu, ale to s velkou pravděpodobností neprosadíte.
20: Ale to neznamená, že to nemůžeme navrhnout. Jasně avizujeme, jaký důvod k tomu máme, že chceme, aby ten schodek byl nižší a budeme přinášet argumenty, jak takový schodek snížit.
0: A budete se vy sama třeba snažit prosadit nějaké konkrétní změny?
20: Samozřejmě, jako to dělám od roku 2013. Bývala jsem docela úspěšná, co se týče pozměňovacích návrhů z opozice. V posledních letech se to až tak nedaří. Heslo ministryně financí v těch předchozích letech vždy znělo neprojdou. Tedy ty pozměňovací návrhy opozice. Já osobně jsem chtěla podat pozměňovací návrh na peníze na výstavbu velkých svazkových škol v obcích, kde jsou nedostatečné kapacity, ale po několika měsících vyjednávání, které jsme prováděli společně se starosty a řediteli škol z oněch obcí, tak se nám podařilo, že vláda v pondělí na poslední chvíli schválila finanční prostředky na tyto školy, takže to považujeme za veliký úspěch a budeme sledovat, jak se bude vyvíjet dotační titul. Jinak, co se týče nás starostů, tak rozhodně budeme dávat pozměňovací návrhy, které se týkají silnic druhých a třetích tříd. Od roku 2015 bude to poprvé, kdy kraje na tyto silnice nedostanou finanční prostředky. Jsou to silnice v regionech a to vidíme jako velmi špatný signál. Samozřejmě sociální služby, tam je nedostatek peněz a pak budeme připravovat ještě další, především ty, které povedou k hospodářskému růstu, to znamená výdaje na vědu, výzkum a inovace.
0: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s poslankyní STAN Věrou Kovářovou. Na Facebooku jste napsala, chce to odvahu popravdě říct voličům, že stávající příjmy na zachování služeb státu a nezbytné investice do budoucnosti nestačí. Nejim lhát, že všechno vyřeší EET. Mimochodem ale nepřevažují u tohoto opatření spíš klady?
20: Myslíte EET?
0: Ano.
20: Tak to, co jsem tam napsala, pořád zatím si stojím. Je potřeba voličům říct pravdu, že máme nějaké veřejné služby, jejíž rozsah je pro nás důležitý a pro všechny občany, ale jsou to vysoké výdaje. A příjmy na tyto výdaje zkrátka dobře nestačí a proto je potřeba udělat opravdu společně napříč politickým spektrem si říci, jakým směrem se Česká republika vydá ohledně udržitelnosti veřejných financí. My jako starostové připravujeme strukturální změny daňové, které samozřejmě představíme a budeme rádi, když se s tím bude, o nich budeme bavit s ostatními. Co se týče EET, ano, EET je nějaký směr, který přinese odhadem 14 miliard korun. Problém je, že tato vláda si okamžitě tento příjem, mimochodem takový příjem nezachrání veřejné finance, tak si okamžitě odškrtne, když zruší veškeré úpravy z konsolidačních balíčků, které vedly ke konsolidaci veřejných financí a jsou to v podstatě opět takové dárečky.
0: Já jenom jsem chtěl vědět, jak se k tomu opatření stavíte. Byla chyba EET tedy v minulosti rušit?
20: Musím říct, že jako starostové jsme byli pro, aby byla zachovaná ta první a druhá vlna a samozřejmě, že tato úprava jde zcela jiným směrem, který je přijatelný i pro, kromě snad ODS, pro všechny strany.
0: Vy jste v tom postu, rozumím, pokračovala větou, my tu odvahu máme, ale nabízí se cynická otázka, co vám je to odvaha platná, když to významná část voličů nechce slyšet?
20: Nechce to slyšet, je to pravda. A proto si myslím, že pokud chceme udržet skutečně veřejné finance tak, aby to nemuseli platit naše děti a naši vnuci, aby jsme se nedostali do řízení s Evropskou komisí, aby jsme byli schopni ufinancovat to, co je pro nás skutečně jako výjimečné rozsah těch veřejných služeb, tak je třeba to lidem vysvětlit. Pokud samozřejmě to budeme říkat, my tu odvahu máme, my to prostě řekneme a bude na voličích, jak to posoudí. Ovšem nejlépe by bylo, kdybychom si to řekli všichni dohromady, řekli si, že 30% bude ten směr, který zachrání ty veřejné finance a že to bude směr navždycky, který nepovede k tomu, že se bude roztáčet dluhová spirála a těch zbývajících třeba 70% bude něco, co už bude součástí toho politického soupeření.
0: Třeba kandidát na pražského primátora za STAN Petr Hlaváček tvrdí, že zdražení parkování a MHD v hlavním městě je nutnost. A věříte, že s takovou uspěje?
20: No to samozřejmě asi ví, co říká. A pokud se zdraží... Na jednu stranu, cena veřejné dopravy v Praze je opravdu velmi jako pozitivní a dobrá. Na druhou stranu, ty peníze, které Praha musí doplácet na veřejnou dopravu, jsou mimořádně vysoké a pak chybí na třeba výstavbu parkovacích plost na okraji Prahy, tak, aby ty středočeši dojeli jenom na kraj Prahy a pak už pokračovali tou veřejnou dopravou.
0: No, jak si starostové věří v senátních volbách? Jaký výsledek byste považovali za úspěch?
20: No my bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo obhájit všech, myslím, že 11 míst v Senátu. Samozřejmě, že jsou volební okrsky, které budou velmi těžké, ale věříme si, naši senátoři jsou známí ve svých regionech, můžu mluvit o Petrovi Štěpánkovi, mohu mluvit o Ivo Trešlovi, třeba ve středních Čechách, o Martinu Vojpůtovi, jsou to kandidáti, kteří prošli buď komunální politikou, krajskou politikou, nebo zase byli byli úspěšní, například Ivo Trešl, lékař, ale zároveň i znalec komunální politiky. Jsou to dobří kandidáti. Úspěchem samozřejmě počítám, že mezi 7 až 11, tak bychom byli spokojeni.
0: A bylo prozíravé, že jste se lépe nedomluvili například s ODS a nasazujete kandidáty proti sobě? Šéf Občanských demokratů Martin Kupka tvrdí, že jste nedodržel dohodu.
20: Já o tom příliš nevím, zda dodrželi nebo nedodrželi. Každopádně ve většině těch regionů jsme se domluvili a myslím, že jsou tak 2-3 regiony, kde se to nepodařilo a prostě dojde k tomu politickému souboji, který někde vidím jako velmi nešťastný.
0: A byla by potom myslitelná případná povolební spolupráce ODS a STAN v Praze?
20: ODS a STAN, no nevidím důvod, proč by nebyla, protože tam ta spolupráce by mohla fungovat, nevidím důvod, proč by neměla.
0: No a potom váš předseda Vít Rakušan výslovně úplně nevyloučil možnou spolupráci s hnutím ANO v Praze. Pro vás by to bylo přijatelné?
20: Já to vidím tak, že v té komunální politice skutečně se rozhoduje v tom místě a leckdy ta spolupráce je možná, protože je to spolupráce opravdu konkrétních lidí a nevidím v tom nějaký problém. Někde to fungovat může.
0: Vaše stranická kolegyně, místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová mluvila o tom, že cestou jak víc posílit je přetahovat voliče ANO. Myslíte si to taky?
20: No samozřejmě.
0: A jak to udělat?
20: Myslím, že můžeme konstatovat to, co zaznívá i na této schůzi. Vážení voliči, ANO vám slibovalo modré z nebe a spousta těch slibů není schopno dodržet. A to si myslím, že když voličům vysvětlíme, že bychom mohli mít šanci na úspěch.
0: Ona také řekla, že starostové mají ambici stát se lídrem příští vlády. Není to optimismu příliš?
20: No, musíte mít, obecně platí, že musíte mít touhu jako po vítězství a není to nic nelegálního, nic špatného. Každopádně volič rozhodne o tom, kdo se stane lídrem příští vlády.
0: To je jasné, ale ty současné preference naznačují. Já vím, že starostové rostou, ale přesto nevím, jestli takovým tempem, jak byste si přáli, nebo jakou máte představu.
20: Myslím, že úlohou celé opozice je bojovat za voliče, tak, aby každá ta strana měla lepší a stoupající výsledky v těch preferencích a zároveň postupovat jednotně a tak, abychom skutečně, než půjdeme do nějakých voleb, tedy do těch poslaneckých, aby bylo zřejmé, že jsme schopni dosáhnout těch 50%, a pak to půjde.
0: No a je ta jednota dostatečná? Třeba právě tím, že STAN soupeří s ODS v různých směrech.
20: To si všichni musí jasně uvědomit. Pokud chceme mít více jak 50%, chceme vládnout, no tak zkrátka a dobře, je to vždycky o lidech, o vyjednávání, o dohodě. Samozřejmě, že nějaký souboj, protože každá ta strana má rozdílné názory, ten souboj tam je přirozený, ale pokud chceme porazit tuto koalici, tak se musíme sjednotit.
0: Poslední otázka. Aktuální senátoři za starosty připraví návrh ústavního soudu na zrušení celé novely stavebního zákona. Měli by jí předložit v listopadu. Máme poslední půl minutu. Co je k tomu vede?
20: Vede je k tomu to, že ten zákon zkrátka a dobře nepovede ke zrychlení stavebního řízení, povede k rozvratu celého toho systému, který v současné době, jaké já mám informace ze stavebních úřadů, funguje docela dobře.
0: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Věrou Kovářovou, místopředsedkyní poslaneckého klubu STAN a místopředsedkyní sněmovního rozpočtového výboru. Děkuji za rozhovor, naschledanou.
20: Také děkuji a přeji hezký den.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
4: A taková byla repríza 20 minut radiožurnálu. Teď už je čtvrtek, nový měsíc, 1. říjen, 4 minuty po půl jedné. Teď Monika Chmilová a přehled zpráv.
1: Země Severoatlantické aliance nečelí podle Marka Rutteho bezprostřední hrozbě ze strany Moskvy. Generální tajemník aliance dodal, že hodnocení rizika představovaného Ruskem je stejné jako před rokem. Některé evropské členské země NATO v posledních měsících opakovaně upozorňují na nárůst ruských hybridních aktivit. Řadí mezi ně sabotáže, kybernetické útoky i narušování vzdušného prostoru. Americký soud na poslední chvíli odložil popravu Kristy Pajkové. 50-letá žena byla v Tennessee odsouzena k trestu smrti za vraždu, kterou spáchala v roce 1995. Tehdy jí bylo 18 let. Poprava byla zablokována zhruba hodinu předtím, než měla být vykonána. Soudci federálního odvolacího soudu chtějí prověřit, jestli tvrzení odsouzené o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla tehdy dostatečně zohledněna před vynesením verdiktu. Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky bude ode dneška Martin Leger. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. Leger v resortu vnitra působil už od roku 2003. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. A česká ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Na konci srpna přitom statistici předpovídali o 0,1% rychlejší růst. Hrubý domácí produkt stoupl meziročně o necelá 2% a oproti předchozímu čtvrtletí o 0,3%. Domácnostem rostly mezi dubnem a červnem příjmy, ale i spotřeba.
2: Sport.
1: Fotbalista Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý útočník o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Reprezentační trenér Jorge Jesus v neděli Ronalda při výhře v Norsku nechal na lavičce. Na tiskové konferenci oznámil, že mezi náhradníky by měl být i dnes v Kodani.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Neprojezdná D48 u Frýdku Místku a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Dálnice D48 je uzavřená u Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. A před sjezdem na Frýdland na 47. kilometru se převrátilo osobní auto, na místě zasahují záchranáři. Sjíždějte na 45. kilometru exit Frýdek Místek Ostrava a projíždějte na Těšín po průtahu městem. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla a projíždí se teď pouze jedním pruhem, zatím bez kolony. Na D5 z Plzně do Prahy zpomalte za odbočku na Vráž. Na 13. kilometru silničáři opravují svodidla, pohybují se v levém pruhu. A na Chebsku pozor na nehodu na silnici 64 do Aše. Na konci Františkových lázních v Horních Lomanech osobní auto srazilo zvěř, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Jiřím Steflem.
4: 7 minut po půl jedné, tak nevím jak vy, ale já si v září vždycky ještě říkám, že to je skoro ještě takový dojezd toho léta, ale teď už je v kalendáři říjen. 1. říjen, tak vás zdravím, ať se vám vydaří nejen ta dnešní noc, ale taky celý měsíc. Na úvod našeho živého nočního vysílání hudba, za chvíli třeba taky In Excess, teď James Arthur.

0: Za půl minuty bude 12:15. Čtvrtek 1. října začínáte s Radiožurnálem. Přejeme klidnou noc. Na úvod si připomeneme jedno výročí. Hornickým a hutnickým železničním vlečkám na Ostravsku je už 170 let. Byla to právě tahle hustá síť kolejí, která výrazně pomohla rozmachu těžby černého uhlí. No a díky báňské dráze se podařilo propojit doly a hutě s okolní železnicí. První vlečka začala sloužit v roce 1856.
1: Vítkovické železárny jsou v plné práci. Prvých 10 tisíc tun železa pro osvobozenou vlast.
2: Dobový film z poválečných vítkovických železáren. Právě sem vedla první větev báňské dráhy z dnešního ostravského hlavního nádraží.
3: Na jeden koňský povoz se nevešla dohromady ani tuna toho uhlí. Zatímco vlak v té době byl schopen pozbírat nevídaný objem 400 tun na jednou.
2: Popisuje velký zvrat v dobývání černého uhlí Ladislav Antalec ze Slezského železničního spolku. Organizuje každoroční jízdy nostalgických vlaků právě po starých kolejích. Ve spolupráci se soukromým vlastníkem tratí firmou PKP Cargo. Spleť vleček spojovala desítky dolů, hutí a koksoven.
4: Dovolte mi, aby vás přivítal na palubě báňského spěšného vlaku, který právě vyjíždí ze železniční stanice Havířov.
2: Báňské vlečky to bylo až několik stovek kilometrů tratí, které po konci těžby černého uhlí většinou ztratily význam. Mnohé jsou ale pořád funkční a proto se chce spolek pokusit najít nějaké další využití.
3: Protože nejenom podle našeho názoru je obrovská škoda, aby tahle ta unikátní síť těch vleček zanikla. Takže my hledáme možnosti, jak sem dostat osobní dopravu, abychom tu již vybudovanou infrastrukturu i nadále mohli využívat.
2: Jednoduché to podle Ladislava Antalce nebude, spoléhá ale na zájem o průmyslovou turistiku, která láká nejenom důlní pamětníky. Martin Knitl, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: 60 bývá čas na bilancování. Lou Fanánek Hagen ale místo klidného ohlížení přichází s novým albem a písní, ve které se potkává víno, marihuana, starý zákon i Morava. Jak se z punkového rebela stal šedesátník a co všechno se vejde do jeho hudebního života? Lou Fanánek Hagen bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: 1 hodina. Tady jsou noční zprávy s Monikou Chmilovou.
4: Rumunský prezident se sešel s Petrem Pavlem, jednali o bezpečnostní spolupráci. V novém složení poprvé zasedala Rada vlády pro lidská práva, kritiku nových členů neprojednala. Česká fotbalová 21 porazila Bulharsko a má jistou baráž o postup na mistrovství Evropy. A dnes bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Evropa musí podle českého prezidenta zvýšit akceschopnost při reakcích na incidenty spojené s Ruskem. Petr Pavel to řekl po středečním jednání s rumunským prezidentem Nikušorem Danem na Pražském hradě. Podle Pavla je klíčová bezpečnostní spolupráce obou zemí na bilaterální úrovni i v rámci NATO.
5: V době, kdy jsme vystaveni nejenom dopadům války na Ukrajině, ale i zesílenému hybridnímu působení Ruska, tak všichni nejenom musíme stát verbálně při sobě, ale fakticky sdílet poznatky, zkušenosti.
6: Důsledky války na Ukrajině dopadají právě i na Rumunsko. Útočící Rusko jen letos svými drony v desítkách případů narušilo rumunský vzdušný prostor. Podle prezidenta Dana by Rumunsko a Česko mohli taky víc spolupracovat ve vědě a výzkumu nebo energetice. Prezidenti zmínili taky historické vazby obou zemí. Matěj Kolář, Radiožurnál.
4: Poprvé v novém složení včera zasedala Rada vlády pro lidská práva. Kabinet v létě jmenoval 7 nových členů ze 630. Místa byla volná po několika odbornících, kteří odešli na protest přesunu agendy z úřadu vlády pod 3 různá ministerstva. Výběr nových členů kritizují některé lidskoprávní organizace. Výhrady k něm měla i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z Hnutí ANO.
7: Volalo se po pluralitě názorů, tak je tam teď máme. To, že nejsem zrovna jejich sympatizantem, nicméně neznamená, že nemohou zasednout v té radě vlády.
4: Několik organizací také adresovalo vládě výzvu na odvolání 3 nově jmenovaných členů. Právníka Jakuba Kříže, modelky Taťány Kuchařové a aktivisty Daniela Blacka. Na Ostravské vysoké škole báňské začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížily reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem, uvedl ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
8: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku a paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4+2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
4: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací.
2: Sport.
4: Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy v příštím roce. Tým trenéra Michala Bílka v Hradci Králové porazil Bulharsko 1-0 a před posledním zápasem s Portugalskem jistou druhou příčku. A fotbalisté Bohemians Praha vyhráli ve 3. kole českého poháru na hřišti třetiligového Vsetína 5-0 a postoupili do osmifinále. Hned 4 góly se na hladkém průběhu zápasu podílel hostující útočník Ladislav Krobot.
9: Sedl mi úplně ideálně, jsem za to hrozně šťastný, jako celkově si myslím, že mi jako herně to úplně nešlo, ale jsem rád, že jsem nějak odměněn za tu práci, protože se snažím na tréninkách a takhle jsem rád, že jsem odměněn aspoň těma gólama.
4: Bohemians jsou 13. prvoligovým týmem, který si zahraje osmifinále MOL Cupu. Zápasy o postup ještě čekají Plzeň a Jablonec. Z týmu šance ligy jako jediná neuspěla Olomouc, která vypadla po penaltách s Prostějovem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená dálnice kolem Frýdku Místku a omezení na D11 za Poděbrady. Dálnice D48 je neprůjezdná na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Na 47. kilometru se při kolizi dvou osobních aut jedno vozidlo převrátilo na střechu. Sjíždějte na exitu Frýdek Místek Ostrava na 45. kilometru, objíždějte přes město, jede se plynule. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje bez úžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem. Pravým pruhem se teď projíždí bez komplikací. A v Ohrazenicích na Semilsku je ode dneška uzavřený sjezd ze silnice 10 na 35 od Turnova směrem na Liberec. Objížďka vede po dálnici D10 otočením na exitu 67 zpět na Ohrazenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách nejčastěji kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
3: Právě měla Monika Chmilová, ty další klidně hned teď na iRozhlas.cz. 1:05 čtvrtek 1. října. My vás za pár minut vezmeme na místo, kam už jen tak běžně nevkročíte. Pravčická brána přečkala už kdeco, dokonce i ničivý požár v roce 2022. Teď oblíbenou přírodní památku v Národním parku České Švýcarsko zkoumají geologové. Byli jsme u toho, reportáž uslyšíte ještě v čase do 13:45. Teď ale Celeste Buckingham.
0: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Geologové zkoumají Pravčickou bránu v Národním parku České Švýcarsko. Pomocí radaru a rázové vlny zjišťují, v jakém stavu největší přirozená skalní brána v Evropě je. Poslední podobné měření se na jinak nepřístupném povrchu brány odehrálo před 13 lety. Data z aktuální prohlídky ukážou, jestli a jak moc za tu dobu oblouk brány popraskal.
1: Prostě bych vyvezl ten materiál nahoru dneska.
2: Domlouvá se s geology vedoucí skalní čety Národního parku Stanislav Fegl.
1: Ať jsme připraveni na zítřek, ať se tam jenom vyběhne.
2: Co to tu máte za kozíček?
3: To je georadar. To je vlastně jako najnovša technologie a myslím, že asi jediný v republice, který je jako 3D.
2: Vysvětluje mi geofyzik Tomáš Belov. Nejtěžší část byla asi vyšlapat podél lanovky. Naštěstí věci geologů se mohly vést právě nákladní lanovkou.
1: Můžu se dělat vlastně dva typy měření. Georadar, jedno je seismika.
2: Dorazili jsme od oblouk Pravčické brány se šéfem skalní čety, až plháme na oblouk samotný, kde začínají geologové měřit pomocí radaru. Je to taková malá krabice, kterou po oblouku tahají tam a zpátky.
3: A vyrážeme na druhý profil. Vojto, štart.
2: Vrchní část oblouku je nutné zmapovat důkladně.
4: Máme záznam.
3: Ano, uložený, výborně.
4: Vypadá nějak rozumný.
3: Půjdeme z jedné strany stále? Na začátku tu vidíme nějaké anomálie a ta většia silná je už vlastně spodok té brány. Vlastně už potom pod tím
2: je zvuk. Takže to není praskuje, na to už je spodek brány.
3: Ne, to vidíme vlastně od vrchu a spodek té brány.
2: Dívá se do monitoru, do kterého se promítá obraz z radaru Belov. Specialisté z firmy G-Impuls vytáhli za pomocí členů skalní čety na oblouk Pravčické brány i pojízdný nejmodernější radar. A tak budou obrázky o to kvalitnější.
5: Před 13 roky se poprvé se snímala vnitřní struktura objektů na Pravčické bráně, zejména tedy jejího trámce.
2: Vysvětlujeme mluvčí Národního parku Tomáš Salov.
5: Takže v té době si udělali vědci představu o tom, z jakých vrstev se skládá a kde jsou v tom tělese praskliny. Teď budou k dispozici data, která umožní srovnání.
2: Samotná skalní četa má na oblouku brány několik čidel, která hlídají pohyby jednotlivých skalních bloků. Z vršku Pravčické brány Daniela Pilařová, Radiožurnál.

0: Vy jste sestra ve vysílání nočního radiožurnálu, teď už toho čtvrtečního s datem 1. října. Za chvíli bude půl druhé, teď o sportu. Zatím bez bodů jsou čeští fotbalisté v náročné skupině Ligy národů. Na začátku éry nového reprezentačního kouče Santiho Deny prohráli s Chorvatskem i s Anglií. Španělský trenér ale stále zdůrazňuje, že jsou teprve na začátku cesty a hráči musí věřit procesu. Další zkouška bude v sobotu ve Španělsku proti mistrům Evropy i světa. A i tam bude poznávat Denia hráče, mezi kterými ho přesvědčil třeba Adam Hložek.
1: Jde o neuvěřitelného hráče, který v sobě spojuje kvalitu více pozic v ofenzivě. Pro nás je důležité Adamovo odhodlání a oddanost. Pracuje na 100%. Myslím, že patří mezi nejlepší hráče, který jsem v životě trénoval.
2: Oceňuje Hložku v přístup a fotbalový přínos reprezentační trenér Santi Denia. Španěl, který teď od začátku svého působení u českého národního týmu spoléhá i na ofenzivního hráče Hoffenheimu. Postavil ho od začátku do obou zápasů s Chorvatskem i s Anglií. A Hložek patřil k nejvýraznějším reprezentantům. Bloučkem na Hložka, který se dokázal zbavit Guardiola a také Vuškoviče. Hložek už je ze strany u pokutového území, Karabec to má nabité na ránu. Gól!
3: Hložek natáhl svůj dlouhý krok a po levé straně má volného Ambrose. Stále Adam Hložek zatím to bere na sebe a zřejmě se vystřelí, Hložek pálí.
4: Obzvlášť Adam Hložek předvedl obrovskou sílu a udržel ty balóny a vyjel s tím.
2: Chválil fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Zejména proti Anglii, ale musel Hložek hodně pomáhat i při bránění. Národní tým hrál od 25. minuty po vyloučení Schulze proti favoritovi o 10.
5: Asi si nepamatuju, kdy jsem hrál těžší zápas. Pár náznaků šanci tam bylo, jo, ale nebyly to úplně čisté šance.
2: Říkal Adam Hložek pro Českou televizi. Ve 24 letech patří podle reprezentačních startů k nejzkušenějším fotbalistům v národním týmu, kde se mu ale ne pokaždé dařilo prodat svoje schopnosti a talent. Pokaždé ale přijel s touhou pomoct.
5: Samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
2: Pronesl Adam Hložek na konci května před mistrovstvím světa, kdy se dostal do týmu i přes předchozí zdravotní problémy, kvůli kterým vynechal většinu minulé sezóny. Teď patří mezi fotbalisty s nejlepší formou v aktuální reprezentaci a také k hráčům, na které trenér Santi Denia spoléhá. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí ohlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Na hodinách je 1:30. Teď zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Neznámí útočníci zabili při střelbě na autobus v syrské provincii Homs 7 lidí, 4 další lidé jsou zranění. Autobus převážel zaměstnance soukromé energetické firmy. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na místní bezpečnostní složky. Státní média chvíli před útokem přinesla informaci o výbuchu a poškození plynovodu poblíž Damašku. Do 3 elektráren přestal v důsledku incidentu proudit plyn. 25 let vězení vyměřil na Slovensku soud prvního stupně mladíkovi, který loni v lednu nožem zaútočil na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi. Zabil zástupkyně ředitelky a jednu studentku. Několik dalších lidí zranil. V době útoku mu bylo 18 let. Kvůli problémovému chování mu škola určila individuální studijní plán. To podle předsedy soudu mohl být důvod útoku. Žalobce mladíkovi navrhoval doživotí. Obviněný se proti rozsudku může odvolat. Státní podnik Lesy České republiky měl v letošním prvním pololetí hrubý zisk skoro 4 miliardy korun. I přes nižší těžbu dřeva to je meziroční nárůst o 23%. Informovala o tom mluvčí podniku Eva Jouklová. Nárůst zisku podle ní způsobil hlavně příznivý vývoj cen dřeva. Lesy České republiky spravují skoro polovinu lesů v celé zemi. A v Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Stávající sjezdy u Nového Jičína nahradí nové okružní křižovatky s napojením na plánovaný obchvat Kunína. Na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun podle ŘSD ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády.
1: Sport.
3: Hokejisté Vsetína vyhráli v Přerově 5-0 a posunuli se před rezervu Pardubice na první místo tabulky Maxaligy. V dosavadních 8 zápasech zatím neprohráli a navíc mají oproti nejbližším soupeřům utkání k dobru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Chodci na D3 před Ševětínem a neprůjezdná D48 u Frýdku Místku. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora dejte pozor za hlubokou nad Vltavou. Na kilometru 120 se na vozovce pohybují lidé. Dálnice D48 je stále uzavřená na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. A před sjezdem na Frýdland na 47. kilometru zasahovali záchranáři u převráceného osobního auta. Sjíždějte na 45. kilometru sjezd Frýdek Místek Ostrava a projíždějte na Těšín po průtahu městem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru bude až do rána uzavřený levý pruh vedený protisměrem a v pravém pruhu teď projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná repríza života k nezaplacení s Janem Pokorným.
5: Dobrý den, a kde jsme? Rodič chce po narození dítěte znovu pracovat, jenže potřebuje najít hlídání a spočítat, kolik mu z výdělku po zaplacení péče skutečně zbude. Co z toho dokáže stát usnadnit a pomůže víc vyšší rodičovský příspěvek, dostupná školka nebo něco jiného? U mikrofonu Radiožurnálu je Daniel Prokop ze společnosti PAK Research. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Život k nezaplacení.
0: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
5: Ono to má řadu rozměrů, například ten, že když se dvě děti narodí, řekněme, několik hodin od sebe, jedno na konci prosince a druhé v lednu, tak jejich rodiče můžou dostat o 50 tisíc korun rozdílnou podporu. Proč jsme u toho rodičovského příspěvku odkázáni na takovéhle skoky?
6: No, tam opravdu jako u části rodičů, kteří mají třeba porod císařským řezem a podobně, nebo ho můžou nějak naplánovat, tak se jako je snaha o odklady, aby stihli ten rodičovský příspěvek. To je takový mírný skok v těch porodech. V době, když takhle dělají ty skoky v tom rodičovském příspěvku. A jako jsme na to odkázání, protože tam neexistuje automatická valorizace, že se ten rodičovský příspěvek nezvyšuje v čase podle nějakého ukazatele. Ale každá vláda se snaží trošku jakoby zalíbit těm voličům, tak ho zvýší. A když to zvyšujete, tak aby to bylo vidět, tak abyste to mohlo prodat politicky, tak to musíte udělat minimálně o 50 tisíc. Takže tam jsou takové velké skoky. Potom se řeší, jestli to má uznat zpětně, nebo částečně zpětně a podobně. Takže je to systém, který je jako nespravedlivý v čase, ani není jako předvídatelný, že byste, když plánujete tu rodinu, tak byste věděl, kolik dostanete nakonec a podobně. Jako.
5: Tak co, to, co navrhujete vy, jako pak research, tedy každoroční růst podle průměrné mzdy, nejvýš o 5%, to by bylo takové jako pozvolné, předvídatelné, nikoli skokové.
6: Já jsem kdysi k tomu byl skeptický, protože jako jeden argument proti tomu je, že my dáváme docela dost na ty podpory rodin, málo na školky v rámci Evropské unie a podobně. Takže jako vůbec nejlepší by bylo, aby ten rodičák rostl pomaleji a zároveň jsme to dávali hodně do těch služeb, jo? Aby jsme to vyrovnali tu disbalanci, aby ty rodiče, kteří chtějí pracovat, mohli jít pracovat a měli nějaké služby pro ty děti a podobně. Ale potom ta realita je taková, když to vidíte, že ty skoky v tom dělají ty nespravedlnosti, tu nepředvídatelnost a zároveň jakoby to ti politici tím valorizují rychleji, než kdyby tam byl nějaký normální valorizační mechanismus. Takže my jsme spočítali asi 3 možnosti a vlastně všechny jsou pomalejší, než to dělají ty politici, protože se chtějí zalíbit těm voličům. No a zároveň jako ten stát by neměl plýtvat energii politickou na takové jako banality, jo, že něco zvyšujete, hádají se o tom ministerstvo a politici, rozpočtuje se to a podobně. Kdyby tam byl nějaký automatický mechanismus, tak ušetří jakoby spoustu hodin práce ty top politici a ministři a podobně, jako, kterou můžou věnovat do fakt složitých věcí, ne to, že si zvyšujete něco 5% ročně.
5: Jasně, ale zavést něco takového má taky úskalí, protože je otázka, jestli by se zvyšoval už ten přiznaný nárok nebo jenom částky pro nově narozené děti.
6: Musí se to zavést podle nějakého ukazatele, takže my tam ukazujeme, jak by se to zvyšovalo, kdyby to šlo podle inflace a průměrné mzdy. Zároveň tam můžou být nějaké stropy. My v těch valorizacích, včetně důchodů, vlastně nemáme žádné stropy, ale v zahraničí existují mechanismy valorizace, které jdou třeba podle průměrné mzdy nebo inflace a zároveň tam nějaký strop, že když jde ten ukazatel třeba nad 5%, jo, tak se to zastropuje na 5% a nezvyšuje se ty důchody nebo ty rodičáky o víc než 5%. Takže my navrhujeme to valorizovat třeba podle průměrné mzdy s nějakým stropem a určitě jenom, nebo lepší by to bylo pro nově narozené děti, ne pro ty, které už prostě čerpají ten příspěvek, protože vy valorizujete nějaký přiznaný rodičovský příspěvek, takže když se vám narodí dítě, tak vám ho přiznají a každoročně byste zvyšovalo prostě o 3 až 5%. Jako.
5: A navíc, jestli jsem to dobře pochopil, tak z toho vašeho modelu vychází varianta, která je v průměru o 400 milionů levnější?
6: No, jedna je o 400 milionů, jedna je o 1 miliardu skoro. Kdyby tam to valorizovali podle inflace s nějakým stropem, tak to je vůbec nejlevnější, to by bylo i o miliardy levnější, takže jako ten stát může ušetřit, může si ušetřit zbytečné hodiny a může udělat spravedlivější systém, který je předvídatelný pro ty rodiny. Jako.
5: Loni se v Česku narodilo asi 77,5 tisíce dětí. Je ten ubytek dětí příležitost zajistit místo pro péči už od 2 let?
6: No, za chvíli budeme opravdu v situaci, že ty 4 ročníky před školou budou mít zhruba stejnou velikost jako 3 ročníky v nějakém jako době, kde je hodně těch dětí. Jo. Takže ty místa budou. Dokonce už teďka se v některých jako místech republiky uvažuje o nějakém omezení těch školek a podobně. Jo. Samozřejmě se velmi liší ta místa v Česku. Jo. Kolem Prahy a kolem velkých měst nebo i v Praze je těch míst pořád jako na hraně. Někde už vlastně ty školky jsou poloprázdné a podobně, takže je to regionálně trošku odlišné podle toho, jak migrují lidé. Ale opravdu teda bude příležitost, podle mého názoru, zvažovat jako větší garanci třeba o 2 let, protože výzkumy, které existují, jako jak akademické, tak třeba výzkum, který dělá taková organizace MAMDU, tak ukazují, že opravdu výrazně víc žen v tom věku 2-3 roky chce pracovat, než pracuje, jako jo, než může pracovat. Takže tam je poptávka potom vracet se aspoň na částečný úvazek na trh práce. A v řadě míst republiky chybí ty školky. Takže teď, když je těch dětí málo, tak aby se udržely ty kapacity vůbec, tak já bych navrhoval určitě zvažovat nějakou garanci odvolat. A potom, jak to má vypadat, že jo?
5: No. To znamená garanci, aby ten člověk jasně věděl, že může přijmout tu nabízenou práci a že místo pro to dvouleté dítě najde. Prostě. Najde.
6: A to může být dětské skupiny, jesle. Náš jsem byl ve veřejných jeslích, jo, to je v Praze, byly dobrý. Samozřejmě to vyžaduje úpravy, jako víc trošku těch tet nebo těch učitelek no právě na žáka.
5: Starostové pravděpodobně nějakou místnost najdou, ale kdo jim zaplatí lidi, kteří se mají o to dvouleté dítě starat?
6: Tak tam by s tím šlo muselo jít financování státní, takže ten personál stejně jako ve školkách by měl platit stát a ty příspěvky obcí by měly jít z rozpočtového určení daní, kde jsou placeny za počet žáků ty obce. Jo. Takže financování zařídit jde. Samozřejmě jde o to, že tam jsou potřeba i nějaké jiné specializace, takže ty můžou nějaký čas chybět. Ale podle mě ta garance by mohla být širší, že by může být v dětských skupinách a v nějakých jako jiných typech, méně formálních, zajištěná ta péče.
5: Pak je tu ještě jedna možnost, když není veřejná péče dostupná, tak se nabízí přispět rodině nějakou částkou na hlídání.
6: Ty příspěvky té rodině, to spíš má jakoby i nevýhody, protože v zahraničí se ukazuje, že když ty služby děláte jako stát, přestože dáváte ty peníze rodičům, tak oni zdražují ty služby, jo. A to prostě je v řadě oblastí. Ve školkách, v zahraničí se to ukázovalo. Když dáváte nějakou podporu na dentální hygienu, tak se zvýšila cena dentální hygieny. Prostě, jo. Jako ty bohužel, jako ty dotace přes tu poptávkovou stranu, přes ty lidi, kteří to platí, vedou ke zvýšení těch cen. Takže jako je to možnost, ale podle mě je lepší posilovat kapacitu těch služeb veřejných.
5: Takže někdy by ty peníze přivedly nové pečující a někde při nedostatku nabídky by asi jenom zdražily to hlídání.
6: Někde by zdražily to hlídání, prostě projevilo by se do cen to hlídání. Samozřejmě může to být nějaká kombinace, jo, že například, že by to bylo majoritně do zajištění té nabídky a potom rodiče, kteří se třeba nemůžou dovolit nějaký, protože tam se platí v těch 2-3 letech dneska, i v těch jeslích státních, tak tam platíte víc než v té školce od 3 let. Takže by tam ten poplatek byl odpuštěn někomu, kdo jako se to nemůže dovolit a podobně. Jako.
5: Pořád se bavíme o možném návratu rodičů do práce. Řekněme, že hlídání už si ta rodina našla. A teď potřebuje vědět, jestli se jí ten návrat do práce opravdu finančně vyplatí. U slevy na manžela či manželku rozhoduje hranice vlastního příjmu, tak 68 tisíc korun za rok. Co se stane s rodinným rozpočtem, když ji rodič tím návratem do práce překročí?
6: No dneska opravdu, když to dítě jde třeba v září do té školky, tak ta žena nejčastěji, nebo rodič obecně, ten druhý rodič, tam má 3 měsíce práce, říjen, listopad, prosinec a často překročí těch 68 tisíc. A vlastně to má 2 efekty. On jako ten druhý rodič, nejčastěji ta žena teda, nevyčerpá všechny slevy, protože některé slevy v Česku nemůžete vyčerpat, vám jenom vynulují daně, ale nejdou do mínusu. Jo. Takže ona nevyčerpá tu slevu na poplatníka a zároveň ta rodina ztratí tu slevu na nepracující manželku. Takže návrat těch žen na trh práce v Česku je často zdaněn i efektivní 60%, jo. Že vlastně ta rodina z toho, co vydělá ta žena, tak odevzdá 60% státu díky nevyčerpání a ztrátě těch slev. Takže to je velká demotivace nějak jako se vracet i na částečný úvazek do té práce. A tohle se samozřejmě dá změnit, protože tam ta slova jako stojí dost peněz stát a zároveň má ty negativní dopady na trh práce, jo, a na motivace těch lidí nějak se do ní vracet a podobně.
5: Možná i z toho pramení ten návrh slevu na manžela zrušit a zvýšit daňové zvýhodnění na dítě do 3 let o 1000 korun měsíčně?
6: No to jsme navrhovali v tom projektu Chytřejší daně s těmi dalšími ekonomickými think tanky. Teďka to si to vzali starostové, myslím, do nějakého návrhu a zároveň to je jako věc, která existuje v zahraničí, navrhovali třeba Kamala Harris v Americe a podobně. A její idea je, že dáváte větší slevu na to mladé dítě, kde každý rodič ví, že to je jako nejtěžší v té době prostě, protože máte velké nové náklady a nemůžete tolik pracovat. ale je to sleva na to dítě větší. Jo? Není to podmíněno tím, že jste manželé, že jete ve dvou, nepracuje jeden, jo? Jde to prostě jakoby na to dítě. Takže to vyčerpají i lidé, kteří pracují, samoživitelky, lidé, kteří nejsou se zdaní a podobně. Jako.
5: Posloucháte Radiožurnál a rozhovor v rámci projektu Život k nezaplacení.
1: Život k nezaplacení.
5: U mikrofonu je Daniel Prokop ze společnosti PAK Research. Od 1. října, od zítřka, se znovu mění pravidla takzvané superdávky. Mají prý lépe zohlednit ceny bydlení a pomoci samoživitelům. Některým domácnostem ale může podpora na bydlení i klesnout. Začneme ale tím, co lidé, kteří už jednou slyšeli na pomoc, nemáte nárok. Mají žádat znovu?
6: Jsou tam skupiny lidí, které byly odmítnuty a po těch změnách parametrů té dávky mají na ní nárok. Jo. A jsou to některé samoživitelky, které teďka jakoby jsou považovány, když jste samoživitelka nebo samoživitel a máte dítě mezi 7 a 15 lety, tak jste nebyl považován za zranitelného nebo zranitelnou a nově jste prostě od 1.10. A tam se s tím váže trošku větší podpora v bydlení, některé ty samoživitelky mohly být odmítnuty a teďka ten nárok mají, takže bych řekl samoživitelkám s dětmi mezi 7 a 15 lety, tak aby to zkusili. Druhá věc jsou malé domácnosti, zejména jednočlenné, takže samostatně žijící důchodci zejména a podobně, tak tím se zvýšilo životní minimum a díky tomu taky můžou mít nárok a neměli předtím. A třetí skupina jsou lidé, kteří bydlí v nějakých regionech, kde je drahý nájem. A předtím ten systém do 1.10. to nezohledňoval, ty ceny, ty lokální ceny těch nájmů. A teďka to zohledňuje. Takže
5: že to bude nějak podle jednotlivých okresů?
6: Tak, podle okresů, jo. No to má svoje chyby, ale jako jde to správným směrem v tom, že prostě v Mladé Boleslavi nebo v těch regionech kolem Prahy, v Říčanech, jsou dražší nájmy než v Ostravě a v Ústí nad Labem, jo. A předtím ten systém k tomu přistupoval podle velikosti města, takže paradoxně v tom Ústí a v té Ostravě dává větší podporu na bydlení než v Mladé Boleslavi a v Říčanech. Teďka se to obrací a jde to podle toho okresu. Takže zejména ty lidé kolem Prahy v takových těch bohatých regionech, tak můžou mít nárok a předtím neměli prostě na tu podporu.
5: Takže se vyplatí znovu požádat.
6: Takže těm skupinám samoživitelky, jednočlenné domácnosti, lidé v dražších regionech s nájmy, tak se vyplatí požádat. Jako negarantuju, že to vyjde, ale můžete mít nárok, když jste předtím byli odmítnuti.
5: Ještě si upřesněme, jak do toho výpočtu se má promítnout změna životního minima.
6: No, ta dávka je ta strašně složitá, to bohužel je její nevýhoda, takže nejde spočítat z hlavy prakticky. Jo. To musíte jít na web Ministerstva práce nebo organizace SPOT, má takovou kalkulačku, nebo nějaké webové kalkulačky a spočítat si ten nárok. A teďka životní minimum se tam projevuje tím, že podle toho ta dávka klesá v řadě případů. Ona má jako dobrou ideu v tom, že nemá cenu lidem platit říkat, my vám zaplatíme bydlení, aby nepřekračovalo více než 30% vašich příjmů. Protože když máte prostě, když berete, ta rodina má 100 000 příjem a dává 30 000 za bydlení, nebo 35, tak je to naprosto v pořádku. Jo. Takže ona, aby jakoby ušetřila u těch středně a vysokopříjmových lidí, nebo středně příjmových, tak ta dávka klesá podle toho, jak roste ten příjem, který je vyjádřen nějaký násobci životního minima. Teďka to životní minimum bylo špatně určeno pro malé domácnosti, to se opravuje, proto tam může být větší podpora nebo vzniknout i nárok nějakým lidem v těch malých domácnostech. No.
5: Byste řekl, to se opravuje, když se podíváme na úpravy a opravy té superdávky během léta, co podstatného se podařilo napravit, ale to jsme si možná už řekli, ale co podle vás zůstává stále nedostatečné?
6: Tak je tam ta extrémní složitost, že jako i když teďka o tom mluvím, tak prostě jako je to jako mentálně zahlcující ta složitost té dávky, bohužel.
5: Můžu
6: prostě
5: potvrdit.
6: Takže se omlouvám, ale prostě je to jako tom konstrukcí. Tak to je jako možná chyba, kterou dlouhodobě musíme přehodnotit, jo? Že ten systém má být nějak transparentní pro lidi a teďka asi moc není. Druhá věc je, jako pořád tam je taková ta věc, že když máte exekuce nebo jste v oddlužení a máte tu dávku a pracujete a snažíte se a vyděláte si třeba o 10 000 víc, tak vám klesne čistý příjem, protože vám 2/3 srazí ten exekutor nebo insolvenční správce a potom přijdete o tu dávku částečně. Jo. Takže jako je tam velká demotivace lidí v exekucích a potom nějaké jako drobnější chyby, které se dají jakoby vyladit časem, ale řekl bych, že zejména ta velká složitost a ta demotivace lidí v exekucích a insolvenci jsou jako systémové chyby.
5: Vy pracujete hodně s daty, s ověřitelnými a uvěřitelnými daty. Daniel, jsou už data o tom, kolik lidí na takovouhle pomoc má nárok, ale nečerpají?
6: No, tak zhruba nárok má zhruba 20% domácností v Česku. Teďka, nebo 20 až 23. A teďka někteří mají nárok fakt jako na pár stovek, takže kdybychom brali ty, kteří mají nárok na podstatnou část, tak je to kolem 15-18%. No a čerpá to nějakých 7% domácností. Jo. Takže čerpá to nějakých 30-40% lidí, kteří mají nárok. Takže menšina malá.
5: Mě pořád vrtá v hlavě ti, co byli odmítnuti. Je to úkol tedy státu, respektive ministerstva, aby udělal nějakou informační kampaň a řekl, helejte, změnili jsme to takhle, jestli jste byli minulé odmítnuti, neváhejte a obraťte se, anebo radši by to měl tajit, aby ušetřil.
6: Tak nevím, co chystají, jo, ale tam jsou prostě lidé, tisíce lidí, kteří byli odmítnuti, proč jim nevychází ten nárok. A ten stát má od nich ty informace, takže by mi to měl přepočítat podle mého názoru, podle těch nových pravidel a poslat těm lidem.
5: Jako revokovat.
6: Revokovat třeba. Vlastně, jakoby se. A poslat těm lidem, podle toho, jak jsme to spočítali, tak teďka máte nárok a potvrdíte nám, že platí ty údaje, prostě, které jste tam dali předtím. Jo. Takže myslím si, že není správné někoho nutit, nebo nutit ne, ale jako provést ho tímto žádostí, odmítnout ho a potom po dvou měsících změnit ty podmínky a nedat mu tu dávku, když by na ní měl nárok.
5: Protože jsem to já, stát, který změnil ty podmínky.
6: Tak, jsem to já a dokonce to ten stát věděl. Některé věci jakoby byly plánované rok dopředu, ta změna toho životního minima. Jo. Takže řadu těch věcí ten stát věděl, že bude měnit. Takže to bych řekl, že by bylo hodně nefér určitě lidem. A taky to, já bych řekl, že bychom se měli snažit, ať ty systémy fakt jako by jsou nastaveny tak, ať podporují jenom ty, kteří to potřebují, jo? Ať jako jsou zacílené. Ale potom to dostanou skoro ke všem lidem, aby ty lidé měli jako by dobrou zkušenost z kontaktu s tím státem. Nejenom v těch dávkách, ale i v dalších věcech. Jo? Protože na tom se láme ta důvěra v tu demokracii. Jestli se musíte doprošovat o něco, anebo jestli když máte něco nárok, tak vám to dají, protože jste odváděl daně celoživotně jako, a podobně.
5: U mikrofonu byl Daniel Prokop ze společnosti PAK Research. Děkuju za odpovědi, mějte se hezky.
6: Díky.

0: But you're just a boy.
1: Hovory zlán se vrací.
2: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
1: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
2: Magda Vašnáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
1: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
2: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů zlán.
1: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
2: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Monika Chmilová připravila zprávy.
4: Senát souhlasil s úmluvou o Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Francouzský server Mediapart odsoudil urážlivé výroky Marine Le Penové kvůli kritickému článku. Čeští fotbalisté do 21 let slaví postup do baráže o evropský šampionát. A dnes bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Senát podpořil úmluvu o vzniku Mezinárodní komise pro posuzování nároků Ukrajiny na náhradu škod, které jí způsobilo Rusko svou agresí. Vytvoření komise loni iniciovala Rada Evropy. Komise bude potvrzovat ukrajinské nároky na odškodné, které by Rusko mělo zaplatit. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v Senátu řekl.
5: Zřízení Mezinárodní komise by umožnilo uplatnit nárok na odškodnění také českým fyzickým a právnickým osobám, pokud jim na Ukrajině vznikla škoda v důsledku protiprávního jednání Ruska.
4: Úmluvu podle Macinky podepsalo 31 států, včetně Rakouska, Německa, Itálie, Polska nebo Slovenska. Úmluvu, kterou předložila vláda přes nesouhlas koaličního hnutí SPD, má ještě posoudit sněmovna a podepsat prezident. Francouzský investigativní server Mediapart odsoudil výroky nacionalistické političky Marine Le Penové. Kandidátka na francouzskou prezidentku řekla, že by si novináři serveru měli obléct neprůstřelné vesty. Reagovala tak na jejich zjištění, podle kterého její stranický kolega v minulosti opakovaně urážel Židy.
6: Prezidentská kandidátka Marine Le Penová ve sněmovně řekla, že by si novináři serveru měli vzít oblek z kevlaru. Z vlákna se vyrábí neprůstřelné vesty. Server Mediapart na začátku týdne publikoval článek, podle kterého Jordan Bardella na začátku svojí politické kariéry před více než 10 lety v soukromé komunikaci prohlašoval, že všechny banky ovládají Židé. Údajně taky tvrdil, že nejdůležitější posty ve francouzské vládě získávají lidé napojení na Izrael. Šéf národního sdružení Jordan Bardella a antisemické výroky popřel.
7: V
6: televizi CNews označil článek za lživý a na novináře podal trestní oznámení. Z Paříže Marcel Faltis, Radio